0: Píseň pro Pepu Dvořáka. Bylo by si pro vás. Děkuji.
1: Hele, já vám řeknu, to by bylo dobrý. Pokaždý, když mám okno, že bych rozpoutal nějaký takový fofr.
0: Teda.
1: Já jsem jenom, ale už opravdu budu sticha jenom.
2: Já jenom rychle řeknu, že posloucháte Neočekávaný dýchánek a že na jevišti je kromě jiného Josef Dvořák.
1: To je dobrý.
2: Pepa devátý dospíval. Pánové Kožíškové jsou tady také. Marie Kučerová, už si neškrtneme. Pepo, máš slovo.
1: Ne, já jsem jenom drobnost chtěl říct, protože...
2: Drobnost na půl hodinky, jasně.
1: Ty jste ukázal, jak vypadá okno na jevišti, že? Nejsme domluvený. To je v tu ránu. Představ si, ale my jsme vystupovali ze semaforem při Spartakiádě ve Fučíkárně. Ta obrovská hala byla narvaná cvičencema a teď já jsem měl zpívat písničku Suchýho Šlitra Trpaslíka. Jezdím ke svému strýci, co bydlí v Prosečnici, Sádrové Trpaslíci, tam na to má asi 12 slok. A já jsem blíd takhle na jeviště, kapela hrála a říkal jsem, jezdím ke svému strýci, co bydlí v Prosečnici, Sádrové Trpaslíci, tam na zahrádce má v okno a pak to pokračilo. Dvanáct slok jsem odtancoval. Ty cvičenci, co tam byli, ty byli nadšený, ty tleskali a já jsem to skončil a odcházel jsem kolem Ferdy Havlíka, šéfa orchestru, a ten se jenom tak podíval, říká, ale nebudeme to fixovat.
3: No, já se omlouvám.
2: Ne, Pepo, nemusí se omlouvat.
3: Já nevím, kdo jiný by tě skrotil než vojsko.
4: A já jsem se seznámil s klukama, kteří reprezentují klub vojenské historie. Pánové, pan profesor Ježík a pan Drnek přicházejí. Prosím, pánové.
5: Antreten. A pták?
4: A pták.
5: Maschieren. Marsch.
4: No.
5: Prek, komm. Bajonet. Auf.
4: A vtretn, to je jako rozchod, nebo jo. Guten Tag. Mám si taky blejsk, ne?
5: Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Já jsem tady mluvil o Karlu prvním. Karel první, velká postava, dokonce blahoslavený.
6: Karel první by byl Karlem třetím, nebo byl Karlem třetím na českém trůně a jeho vnuk, ročník 61, vynikající pán, tak je vlastně pro nás Karel IV. Habsbursko-Lotrinský.
4: On se nechal korunovat jenom králem uherským, to ještě stačil, králem českým to nestačil.
6: Tam šlo o to, že převzal říši jako 29-letý mladý muž, který první dva roky války, první polovinu války trávil na frontě v různých velitelských funkcích a netroufnu si tvrdit, že byl přímo v prvních liních, ale byl hodně blízko na různých frontách a jako jediný z těch vysoce postavených mužů, se dá říct tehdy, gendry sem, gendry tam, tak to byl jediný, který znal tu frontu takřka na vlastní kůži a byl taky jediný, kdo bez výhrad okamžitě a celou dobu a 100% jednal jenom a jenom o mír. Riskoval strašně moc, včetně osobní cti a nevím všeho všeho dalšího. A taky třeba uprostřed té války byla spousta válečných starostí, tak ale založil první ministerstvo zdravotnictví na světě, první ministerstvo, které bychom dneska nazvali práce a sociálních věcí a jen sociální pojištění. Je úplně neuvěřitelné, co všecko stačil nebo chtěl stačit během celé té války. A co se týče korunovací, panuje taková představa, že král se stává králem korunovací. Králem se stává člověk jinak. Korunovace je obřad. Cenný, důležitý, ale nedělá to z krále krále. A za války ještě provokovat tím, že budou se konat nějaké nákladné ceremonie, to asi nechtěl nikdo. Maďarům na tom teda velmi záleželo, tak ti si to prosadili. To nebyla Karlova vůle.
4: No a chceš něco dodat?
7: Můžu doplnit. Podle státního práva maďarského se král mohl stát pouze korunovací. Podle českého státního práva se stával tím, že umřel jeho předchůdce a spadla na něj dynasticky.
4: Korunovace už byla jenom symbolická věc.
7: Ano. Tak, to byla jenom.
4: Tak a pánové, prosím vás pěkně, vím, že máte ještě dneska povinnosti, ale když si jenom uvědomíme, jak on dopadl šíleně špatně, on vlastně nepřipravený na to vést celou monarchii, snažil se udělat spoustu velmi pozitivních věcí a jak jsme říkali, za cenu vlastního ponížení chtěl skončit válku, což je úžasný čin. Ale víte, kolik on měl dětí, moji milí? Kolik měl dětí? Byl se Zitou, Zita byla jeho manželka parmská, že ano. A byli spolu nějakých 11 let, mám takový pocit. A kolik měli dětí? 11. No možná, že jsem vás splet, že to nebyli ani 11 let spolu. Měli spolu 7 dětí a 8. přicházelo na svět, ale to už on vlastně byl mrtvý. Zemřel, jak jsem říkal, na ostrově Madeira. Zemřel chudý, zemřel nemocný a byl to jeden jaksi z největších monarchistů. Já jsem rád, že jsme na něj vzpomněli, ale myslím si, jestli byste mohli třeba odložit, tady mám připravený mikrofon, jo.
6: My nejsme umělci, ale tak můžeme zkusit nějakou odrhovačku, teda. Odrhovačku, která se trošku může hodit těm uniformám, no.

0: Unserem Kaiser dreimal ho, ho, ho, ho.
1: Děkuji, pánové, děkuji vám. Pan Brnek, pan Ježík, klub historického vojenství. Děkuji. Nevím, jestli odejdete ještě s nějakým povelem, abych jako se vzdálil kousíček. Ano?
2: Záleží trošku, co se od nás očekává.
1: Já myslím odchod. Tak, prosím.
0: Ohne Schritt. Gema.
1: Pánové, děkuju moc. Čím se lidi zabývají, že jo? To je úžasné. Starou vojenskou terminologií a historií. Děkuju, že nám kluci připomněli 100 let starou historii. Ne úplně šťastnou, no ale teď jsme tady takhle a Pepa se tak jak na mě kouká. Já si říkám, jestli ty jsi byl na vojně vůbec.
3: To jistě.
1: Jo, byl jsi na vojně. A jako, jaký jsi tam dosáhl?
4: Já byl na vojně, byl jsem dokonce o měsíc díl. No, no, jako pro velký úspěch. Teda, no. Ne, to já jsem z vojny byl vyplašený, a když jsem přišel na vojnu, tak opravdu já jsem salutoval v jednom kuse. Já jsem nechtěl vzbudit žádnou pozornost velkou. A teď vyplašený, a oni mě udělali řidičem velitele útvaru. Já jsem jezdil pro velitele útvaru. Byl první poplach, já jsem jel pro něj v Havličkovém Brodě na sídliště a já ho nenašel. Já zapomněl, kde bydlí, kamaráde. Opravdu, a teď najděte na sídlišti, kde, protože já jsem se tam jako voják normálně nedostal, že? Kde to může být? A tak jsem s tím gázikem jezdil, v ostatní velitele, těch, ty pode mnou, ty velitele rot a to, ty už tam byly motospojíky pro ně přijat, ty už je vozili do kasáren a ten můj Fíra furt nikde, kamaráde. A jsem našel ty dveře, kde on by mohl bydlet, tak jsem tam vlítnul, našel jsem vizitku na dveřích, major vystoupil, to si pamatuju, tak jsem zaťukal na dveře, jsem, halo, soudruhu majore, halo, poplach, soudruhu majore, 5 hodin ráno, poplach, soudruhu majore. A nade mnou se otevřely dveře, opatroviš, a tam byl chlap jako hora, říkám, hlaváčku, nech to a vypadni. Já říkám, moc mě neštvete, nebo tam vlítnu na vás. Každý máme svoje, vy spíte, já budím. No jo, ale já jsem bouchal, jako, já jsem se tam nedostal. Načeš se, on znova objevil o to patrovejš, říkal jsem ti, vojáčku, vypadni, já jsem říkal, a už mě moc neštvěte. Nebo vlítnu nahoru a uvidíte ten fofr. Vyletěl jsem ven a přijel jsem do kasáren bez něj a on už tam byl, on přijel na kole. A ten kamarád, a to je vojna, to byl voják. A druhý den přišel, říkal, Dvořák, vy máte jít nahlášení k veliteli divize. Já jsem říkal, ty vlastně na vojně chvilku a už bude medaile. To jsem ani nevěděl, že je to tak snadný teda. A šel jsem na velitelství divize a přišel jsem k veliteli divize, otevřel jsem dveře, zasalutoval jsem, říkal, vojín Dvořák přišel na váš rozkaz. A koukám, a tam seděl ten chlap, co bydlel v opatru vejš, který mu jsem říkal, vlítnu tam na tebe a uvidíš ten fofr. Říká, jak to bude Dvořák? Já jsem říkal, myslím, že odejdu, Jinka, vypadněte. No jo, voják.
1: To mi připomíná tu příhodu, vůbec nevím už, kdo to vyprávěl, že zažil ve vlaku něco velmi podivného, že tam byl nějaký chlapík, který říkal, prosím vás, já jedu do Český Třebový z Prahy. Ne, do Pardubice, ten vlak jel do Český Třebový a on říkal, já vždycky usnu, vždycky. A už se mi tolikrát stalo, že jsem ty Pardubice přejel.

0: něco, na co já se mimořádně těším, a to je ta levitace. Je to možný?
1: Určitě je to možný. Rovnou teď?
0: No a jenom kdyby si vysvětlil, co to vlastně levitace je, aby jak jsou rozhlasoví posluchači, kteří z toho nebudou mít vůbec nic, jo, aby pochopili, o co přišli. Jo.
1: Určitě. Tak ono je víc druhů levitace. Jsou třeba, že můžeme, dokonce to dělá, jak jste říkal předtím, Copperfield, ano. Tak on má levitaci, že dokonce vletí nad hlediště.
0: No to taky očekáme, že uděláte.
1: Jo, tak to můžete očekávat. No, jo, ale...
0: ale vy jste přivezli něco, co má tady čtyři nohy a vypadá to jako katafalk. A
1: no to je právě krásný můj levitující stoleček, který mám už 3 roky.
0: Aha.
1: A vždycky mám krásnou, hezkou asistentku. A dneska to teda padlo na vás.
0: Ne, já si tam neléhnu,
1: Chtěl jste zkusit se levitace, tak jsem myslel, že bychom to udělali názorně.
0: Ale můžeme si tykat těsně před smrtí, ale prosím tě, Pepo, je tady Eva, tvoje sestra, takto paní spisovatelka a tak? Je tady nebo
2: je
0: není?
2: Je tady. Bude nadšená, no tak myslíš takhle, jako, že bych jí
0: zavolal? Tu bychom mohli, hele, ona...
1: Když už si teda tykáme, mám to brát, že mě nevěříš, jo?
2: Takže já jsem pozval teda svoji sestru, spisovatelku známou, jestli teda přijde. Eva Filipová, dámy a pánové.
0: Eva Filipová, Evo, pojď se k nám, prosím. Ona se tady už jednou objevila. Pojď.
3: Petr se bojí, tak pojďte vy, dobrý den.
4: Ahoj. To jsem chytla černýho Petra, že jo, teda. To nemůžu zvládnout, jako.
3: Ale hněte si hezky, tak.
4: No.
3: To není Ježíšek, to je můj syn Kožíšek, paní hele. Ježíš.
0: Já nevím, co...
3: Takže pozor.
0: Eva Filipová, česká spisovatelka, leží na stole, nad ní Matyáš a uvidíme levitaci.

0: Eva Filipová se vznáší na jevišti divadla Alfa. Opravdu levituje. Kam se hrabe Copperfield? Famózní, fantastické, úžasné. Matyáš Kožíšek, Eva Filipová.
1: Kluci, to chci taky zkusit, no tak nevadí.
2: Ty jsi měl šanci, ty jsi
0: teda,
2: to vzdál.
0: Viděl jsi to, Pepo, viděl jsi to, vem si mikrofon. To...
3: Já ti řeknu jednu věc, já už asi nemám do konce života moc času, ale tohle bych se chtěl ještě naučit. Ne, tam nic nebylo. Já potom toužil, protože jsem tohle číslo mnohokrát viděl a přemýšlel jsem o tom, jak, kde je ten aparát, ten
0: tohle
3: mechanismus skrytej, kde je, který... No.
2: Nebylo. Ale Pepo, ale v životě se nestál zatím, jako dneska.
3: Ano, právě.
2: Vždycky jsi to viděl akorát
3: ano.
2: Vpředu.
3: A teď to
2: ale
3: je
2: tohle
3: přesně...
2: Tohle je právě for, že diváci můžou být úplně no. Kolem dokola v plných světlech a v tom je ten for. No. To má vždycky obrovský úspěch, když to hrajeme u nás divadle Kouzelná.
3: To jsem si říkal, je to ode mě lumpárna, protože mu vidím, ne? Vidím mu do ruky.
1: Já taky jsem si říkal, já to objevím, já to objevím.
3: Tam, ale nic nebylo.
0: Matyáši, velký potlesk. Děkujeme ti. Eva Filipová, Evičko, pojď si k nám sednout, ať je tady, máme tady jenom majku. Tak, sedni si tady, sedni. Přinesla si nějakou knížku svoji, abychom, ty si napsala tu hezkou knížku o těch vrázkách, jakže se to jmenuje, žádné vrázky, žádné lásky, nebo jak?
4: Se jmenuje Neřeš vrázky, hýčkej lásky.
0: Za to, že jsi byla tak úžasná, tak můžeme dát Pepíkovi knížku tady.
4: Já mu ji dám strašně ráda. Jo. To je pro pana Dvořáka a možná ještě víc pro jeho manželku, úžasnou manželku, tamhle Jáju. Určitě
0: já
4: se taky musím, ukážete.
0: Já vám ji musím představit.
4: Jájo, ona je naprosto skvělá.
0: Jája Dvořáková. Máte jednu židli pro sebe, oba.
5: Děkujeme moc.
0: Ano.
5: Děkujeme moc. Já vás zdravím všechny a jsem ráda, já, ale slovo přenechávám Pepovi, my to máme doma takhle domluvený.
0: Já myslím, že on doma ani nepípne. Posaď se u nás.
3: No, to je pravda, já jsem doma jako tatínek náš.
0: Jo.
3: Ale teď mě napadla jenom jedna věc, když jste se dostala asi, já nevím, kolik to bylo, 15 cm nahoru, kdyby nepřestal, tak jsme vás hledali u stropu.
4: No pro mě je to teda velký zážitek, musím říct, jo.
0: Prosím tě, já jenom v rychlosti, ty jsi začal o kladivadle.
3: Ano.
0: Ty jsi to kladivadlo, tam jsi byl asi 5 let, ne? Je to tak, nebo jak dlouho?
3: No do 68, 69, do 70, asi 70.

0: 71. Přes data je tady já, no.
1: Jo, no a ty jsi teda potom jako nějak to divadlo skončili, nebo ty jsi skončil, nebo jak to bylo jako ta historie?
0: Oni mě udělali ředitelem.
1: Oni tě udělali ředitelem?
0: No a to prakticky v mém případě se rovnalo vyhazovu teda, protože já to dělat nemůžu. Já nemůžu nic víc. Já nemůžu chodit na úřady a něco, protože já jsem přišel na první jednání na krajský výbor strany v krátkých džínách a v batikovaném tričku a ten předseda, ten soudruh, tajemník z toho byl tak vykolejený, že se na mě koukal a říkal, ty seš náš novej ředitel, viď? Já jsem říkal, ano. Já neviděl. Říkal, já bych se tě tak zeptal, Dvořáku, kolik máš v souboru straníků? Jsem si říkal, ty vole, že by tam nějaký byl. To mě ani nenapadlo. Jsem říkal, no, zjistit, Dvořák. A dám takovou kontrolní otázku, jednu malou. Když straník udělá nějaký přestupek a nestraník udělá stejný přestupek, jak to rozhodneš? Já jsem říkal, no to je jasný, to potrestám toho straníka. Říkal, jak to? Já jsem říkal, ten je uvědomělej, ten už to musí vědět. Tenhle blbce to teprve učí, tomu to musím prominout. Takže takhle jsem opustil jsem kladivadlo a šel jsem vlastně zpátky do autodílny. Já jsem byl rozhodnutý, že končím.
1: Ty jsi vyučený...
0: Automechanik, ano.
1: Automechanik, jo.
0: Ano, taky jsem s tím radši skončil, protože to by dneska jsou na silnicích zácpy. Kdybych já byl u Ponku, tak není na silnici skoro nikdo teda. Ne, já jsem úžasný v tom, co mě, opravdu, já všecko zničím, ale ničeho se nebojím. Já mám chuť objevovat pořád nové věci. To je možná známá příhoda, tohle, já jsem opravil auto tak, že mělo 4 rychlosti dozadu a 1 dopředu. Přísám Bohu, to asi nevymýšlím tohle. Ten zákazník z toho byl úplně šokovaný, protože... Nebo že by se to byla vyzrovna, já nevím. Ale oni přivezli nějaký auták a já jsem to takovýmhle způsobem opravil a nestačili jsme to ještě vyzkoušet, to auto. To bylo akorát dodělaný ta práce a teď přišli z nějakého úřadu a říkali, je to hotový a já už měl monterky takový a tady jsem měl vepředu kapsu, takovou velkou, a měl jsem ji takhle vytáhanou, aby když dávají úplatky, aby to měli kam hodit. Jo. Když aby se nežinírovali, není to kam dát a dávat to do ruky, tak jsem tu kapsu takhle natahoval, nic tam nehodil ten chlap. Jenom si sednul do auta, nastartoval, já jsem říkal, sjeďte do kanceláře a tam s vámi vyřídějí papíry. Říkal, jo. A dal tam jedničku a couvnul. Teď na to začal koukat, co se děje, tak začal verglovat s tou pánkou. Já na něj koukal do toho auta, co dělá, on tam dal jedničku a couvnul. Teď tam dal dvojku a couvnul. Teď koukal na mě a jsem říkal, na mě koukejte. Já... Dejte tam zpátečku a on jel dopředu. No, my měli přísnýho šéfa, to se muselo předělat. A on mu to nabízal, že je to bezvadný, protože když pojede a bude ho stopovat nějaká oškůra na 4 kvalty, může zmizet, ale... Ne, ale to jsem se takhle, promiň, já stojím takhle před tebou, pohle, to
2: pojde,
0: jsem
2: pojde.
0: A jel jsem do Prahy vrátit klíče od kanceláře. A vyšel jsem do semaforu a v podstatě jsem se loučil s divadlem. Tenkrát v semaforu ten večer hrál Jirka Cízler.
1: Nějakou... Ty jsi nebyl v semaforu samozřejmě v té době.
0: Ne, to byla moje touha, to byla vidina, to byl sen, o kterém jsem si myslel, že třeba jednou by se to povedlo. Ale
1: a ty jsi jel skončit teda s kladivadlem, odezat klíče?
0: Já jsem se jel rozloučit se státním divadelním studiem. To byl takový konglomerát, kde byl semafor i kladivadlo. S tím, že druhý den odevzdám klíče a teda ten večer předtím jsem šel se podívat do semaforu a shodou okolností přede mnou seděl Suchý na židli. A protože on byl taky ředitel, jo. Tak se na mě otočil, to už debata dvou ředitelů. A říkám, co budete dělat příští sezonu? Jaký máte plán? A on říká, žádnej, jsem říkal já. On říká, hezký plán. A otočil se za chvilku a říká, nešel byste k nám do semaforu? No a to se stalo to, co se člověku někdy stane a přál bych každému z nás, aby jednou takovouhle příležitost, takovýhle překvapení, takovýhle štěstí potkal. A se mnou se to lehce zamotalo a o pauze mu říkal, rozuměl jste mi, šel byste k nám? A co myslí, že jsem já udělal? Jsem říkal, jistě no, ale museli byste vymalovat. No já nevím, protože se mi zdálo, že musel něco změnit teda v tom divadle, aby se mi tam líbilo teda. Jo. No a takhle jsem byl dlouho v semaforu a pak jsme se rozdělili a hráli jsme s Janou Paulovou a začali jsme hrát s Pidlou v zádech, komedii, kterou hrajeme do dneška, 40 let, bavili jsme se o tom před vystoupením. Představte si, já obdivuju diváky, že můžou jít na komedii, kterou my 40 let hrajeme, bavit se, neodejít steklý, ale usměvavý. Já nevím, kdo na to má zásluhu. Já si myslím, že opravdu ten Pán Bůh nade mnou a nad tím divadelničením naším drží ruku a diváci z toho mají potěšení. Toť vše.
1: No jo, protože Pepa je stále jiný a pořád je to Dvořák.
0: No a potom ještě hrajeme další hru. No. To musím doříct. Tam byl potles, tam vy to můžete ustřežit a hrajeme Čochtana. Divotvorný hrnec, tu nádhernou komedii, která měla premiéru, představ si.
1: To musíš chodit, při to musíš chodit.
0: To asi víte tohle. No to je Čochtan, to je samozřejmě. takhle Čochtan chodil po jevišti. Já jsem byl úplně nadšený. Vzpomínáte si na divotvorný hrnec pana Vericha? Úžasná hra. Víte, kdy měl premiéru? V 48. roce. Když to na ulicích jiskřilo, tak měla premiéru tahle nádherná komedie. A já měl od malička takový ty desky gramofonový, kdy on měl dialog se Soňou Červenou, s Káčou. A byl jsem tím nadšený. Já jsem tomu dialogu až tolik příliš nerozuměl, ale byl jsem z toho úplně odvázaný. A najednou si představte, že přišel rok 92 a za mnou přijel na chalupu pan ředitel a s Evženem Sokolským a nabídli mi tuhle tu komedii.
1: Čili pan ředitel tedy...
0: Pospíšil, že jo?
1: Zdeněk
0: Pospíšil. No, Zdeněk Pospíšil, vrátil se tenkrát ze Švýcarska, začal šéfovat Karlín a já jsem říkal, to já nemůžu hrát. Nezlov se, Zdenku, znali jsme se trošičku, to já hrát nemůžu, protože to je posvěcený, to představení. Ta hra je posvěcená panem Verichem. A teď ono jako na potvoru, některý diváci, který ho viděli, ještě žijou. Chápeš to? A teď já vylezu a zbabrám to a budu mít nekonečný průšvih. A dobře, když to nebudeš hrát, tak my to nebudeme hrát vůbec. Zahrál na moji ješitnost. Tu víš, každý komik je ješitný. Já jsem říkal, tak já o tom budu přemýšlet. No vzal jsem to a byl jsem nadšený. Nádherná muzika, hráli Vlachovci, nádherný písničky, krásná komedie. Lidi byli nadšení a teď hrajete v sále, kde já v tak velkém sále do té doby nebyl. V Karlíně já jsem nikdy nehrál předtím, to je sál asi pro 1100 diváků. Jo. Tam, když jdete z portálu, jdete na Forbínu, tak si musíte vzít svačinu sebou. To je dálka, ty blázne, než tam dojdeš. No. A teď já byl zvyklý z toho malého divadla mluvit neustále rychle. Mluvil jsem tak, načeš v pauze za mnou přišel Pepi Klaufer, říká, jestli budeš takhle chrlit, tak z toho ty lidi vůbec nic nemají. Tam musíte počkat. Tam ten hlas, ten zvuk musí docházet. A když se to naučíte, tak se začne 1100 lidí řechtat. To je pocit. Kamaráde, kam se hrabe Becherovka? Úžasný. No a tak jsem to hrál a my to hrajeme do dneška. Kvůli tomu jsem vstal, abych vám to oznámil.
1: Čochtan, děkuju. Tak my se podíváme na vaši dotazovnu, ale než se na ní podíváme, já poprosím Pepu Devátého o předposlední písničku, Pepo. Už toho moc nemáme.
2: Ne?
1: Čas běží, no jo, no. Povídej.
2: My máme s Majdou takovou píseň, i pro pana Dvořáka je to takové, jak má vitalitu, jo. Tak ta píseň tu naspívala tady Majda, všichni znáte s manželem, který Petruše...
3: Já... Asi ti do toho trošičku skočím, protože možná opravdu všichni budete znát refrén, který je jednou je málo, desetkrát moc. Už jste to někdy slyšeli?
1: To je velký hit,
3: tak
1: teď potom
3: vím. Tak to jsem moc ráda, tak ta co tam
2: publiku.
3: Zpívá, přijdu v neděli, jsem já. A protože, jak Pepa tady zmínil, tak můj choď bohužel už se na nás dívá z hora, tak píseň v podstatě zpívám teď já sama a Josef mi pomáhá, vy?
2: Ano, je to slova píseň.
3: Takže jednou je málo a já doufám, že vy pro změnu teď pomůžete nám, až vás vyzveme.
2: Majda Čejková.
3: Večerníček.

poznáte a já teď poslouchám, jak si to se mnou zaspíváte, jo? Jdeme na to. Jednou je málo,

0: Děkuji pěkně.
1: Majda.
2: Majda, Pepa devátý, díky moc. Vám jako divákům chci taky moc poděkovat. Tady píšete, že nám děkujete za hezký výběr hostů a panu Dvořákovi přejeme všechno nejlepší k jubileu, hlavně hodně zdraví, Pepo.
3: Potřebuji, děkuji.
2: Pane Dvořáku, jak se daří vašemu divadlu? Děkujeme, ano.
4: Tak.
2: Já vím, že se mu daří dobře, já vím, že...
4: Já myslím taky, no ale když to je takový těžký, jako hodnotit sám sebe, hodnotit to okolo sebe, já to nechám opravdu vždycky na těch ostatních. On se to vyplatí teda.
2: Zpěvák Pepa devátý, super zpěv je tady napsáno.
4: Děkuji.
2: Paní Jájo, jaký je Pepa doma? Je s ním legrace? No, Ježíši řekla, ano.
0: No, není s ním moc velká legrace, abych byla upřímná.
2: Fakt ne?
0: Já chodím do portálu v divadle se dívat, když se chci zasmát, opravdu, pod srdce. Na naše představení teda, na Petičkovo teda.
2: Pepo, já vůbec nevím, já bych to asi neměl říkat, ale já se, když jsi řekla o tom portálu, že se chodíš dívat do toho portálu, já fakt nevím, jestli je to pravda nebo ne. Teď možná mi budeš lát, já to pak vystřihnu, ale že jednou mi někdo vyprávěl, že jsi byl trošičku jako takový posmutnělý na jevišti a že ti v portálu připravili nějaké jako překvapení.
4: No jistě, Paulovka ti to musela vyprávět.
2: Někdo mi to vyprávěl.
4: Jana Paulová, no my jsme hráli komedii, která se jmenuje Má hlava je včelín, myslím to bylo.
2: Ano.
4: A bylo takový období, kdy a to bylo dlouhý období, kdy té práce bylo tolik, že člověk opravdu přišel už a... Ale furt si nikdo si nestěžoval. Bylo to strašlivý tempo, strašlivý záběr. A já zase přišel do semaforu a hráli jsme odpoledne a večer představení. A já jsem šel za holkama do šatny, to bylo 5 dívek a Pepa, a já jsem říkal, děvčata, buďte ke mně milosrdní, protože já jsem opravdu urvaný jako hrom. Já to snad dneska člověče nedohraju ani. Hlejte, podporujte mě, kdyby mi to náhodou někde vypadlo, skočte mi do řeči, pomáhejte mi. A teď jsem vylez na jeviště a snažil jsem se hrát a otočím se najednou do portálu a oni, aby mě pomohli, aby mě nadopovali, aby mě vyšprajcovali si. Představte, tam stály v tom portálu všechny ty dívky vedle sebe, nahoře bez, měli táci pod prsama takhle a usmívali se. A já jsem se otočil, to nejde, co to udělá s chlapem, ty máze. Já jsem v životě nevěděl, že tolik energie na světě vůbec existuje, co do mě v tu chvilku vyletělo. A otočil jsem se a díval jsem se do lidí, jsem říkal, až já nevím, co se děje. A mám takový pocit, že jsem Jiřík a mám vidění. No tohle jsme si dělali.
2: No, proto já jsem chtěl k tobě do divadla. Teď už ne, ale. Takže, pojďme, ještě tady máme něco. Navštívili jsme muzeum Pavla Kožíška. Moc se nám tam líbilo, doporučujeme celé rodině. Podepsán Kožíšek. Ne, pardon. Podepsána Dana K., čili Kožíšková. Aha.
5: Ne. A propo, Pepo, jak jsi vyprávěl o tom kousle s tou hlavou, jak vidíte jenom ta hlava, tak tohleto kouzlo taky máme v Muzeu fantastických iluzí. No? Můžeš to přijít vyzkoušet?
6: Ne.
5: Ty zvířátko už odrostly, nebo?
4: Ne, ale já chci říct jednu věc. Přátelé, já jsem strašně vděčný, že jsem tady mohl být, že jsem opravdu vás mohl sledovat, že jsem vás mohl poslouchat, že jsem vás mohl sledovat. Vám děkuji za váš aplaus. Možná předbíhám, třeba ještě není konec. Já jsem úplně narvaný tím, co jsem viděl. Já jsem tak nadšený, já jsem viděl levitaci. A to bylo něco, předtím se, já vím, že pro vás je to úsměvný, protože pro vás je to trik, který ovládáte, ale pro mě laika je to něco neuvěřitelného. To je, člověče, takový jako, že by se mi splnil jeden z mých snů. A to se stalo.
2: Adolf Bord by měl z vojáků a monarchie radost. To je pravda, to velký milovník monarchie. Pane Dvořák, Dvořáku a vím, Kuku, no, aby jsme se nezbláznili, my češtináři. Tak, co váš vodník? Aha, zase se vracíme k vodníkovi. A jo, bydlíte ještě ve Vršovicích?
1: Ano.
2: Ano, ano, ano.
1: Ano.
2: Dobrý. Přesně adresa, jako oni píšou... Ne, já jsem...
4: Ne, to je úplně zbytečný přesná adresa, ale já jsem nedávno zažil takovou drobnost, jenom k nám je to do kopečka v té ulici, ta Žitomírská, viď? A já jsem dostal takový záchod dělat dobrý skutky, to nemáš dělat někdy v životě.
2: Nebo?
4: To se nám stane, nepozvat, na to můžete jenom doplatit. Jak si člověk vymyslí, že začne teď dělat dobrý skutky, přede mnou si to šinula do kopce, nahoru nějaká babka a opírala se o hůlku takhle a teď šla do toho kopce a mě ti to napadlo a hned jsem to realizoval, srovnal jsem krok s ní, vzal jsem takhle pod palčí, jsem říkal, můžu vám pomoct do toho kopečka a slyším, jak ona říká, to byste... Podívalo se na mě, to byste byla hodná paní. Bacha na dobrý skutky.
2: To si ještě dopad dobře. Já už jsem to tady myslím říkal, já jsem chtěl taky udělat dobrý skutek, nedělám to často, ale nastoupila do tramvaje starší paní, opravdu jako to, něco podobné, jak jsi viděl ty. A já jsem vyskočil, říkám, pojďte si sednout. A ona říká, já si najdu někoho mladšího. To je strašný. Mladší. No, hrozný. Pak byl starý vtip, to si pamatuju, to mi ještě říkal snad můj tatínek, jak ten kluk přijde pozdě do školy a učitel říká, co jako, jak je to možný tohle? Říká, já jsem, pane učiteli, pomáhal staré babičce, ona tam na náměstí, když jsem šel, spěchal jsem do školy, ztratila 100 korun a já jsem jí pomáhal hledat. No tak to je něco jiného, našel si? Říká, našel. Měla radost babička, to nevím, ona tam ještě hledá. Tipy takový. Tak, díky za připomenutí císaře Karla I. Já taky kluku moc děkuju. Krásný pořad je tady napsáno. Jo a pozor, pane Kožíšku, to bych neměl zapomenout. Určitě se půjdeme do vašeho muzea podívat. Už se těšíme, jste skvělí a je dobře, že váš syn jde ve vašich šlépějích. Pánové, zasloužíte si uznání a respekt. No, my se budeme muset rozloučit. Pepo, ty tady něco máš, ty si potřebuješ šplhnout, že jo?
6: Ne, já jsem si vzpomněl, víš, totiž, jak mám to nádraží, tak mám to taky takový muzeum.
5: Majitel nádraží.
6: No. A lidi mi nosí takhle různý dárky, nejradši mám teda smaltovaný cedule a takový,
2: ano,
6: jako to
2: vím.
6: Jsem dal.
2: 150
6: má. A přišel takový pán, dones mi takovýhle krásný hrníček a zrovna šel nějakou okolo náš pan starosta, on říkal, je to hezký, to je jako náš znak, jako to se mně líbí, ale já... Když jsem to dostal, tak jsem říkal, to je blbý tohle dát. A tak mám to pro něj připravený tam u nás v tom našem bistru 9.3. furt, až mu to chci předat asi měsíc, tak mě dneska napadlo, jsem to připravil do auta. Takže chtěl pozvat tady pana starostu a předám mu dárek, který si sám vybral, tady krásný hrníček, jo. Aha, takže Martin Sikora.
2: Prosím tě, tak Martin Sikora mezi tím usnul.
6: Ne, já si myslím, že si na to ještě pamatuje. Já si myslím, že si na to pamatuje, takže teď ti to předávám, teda tento artefakt, krásný dar.
7: Já si myslím, že si to nepamatuju, ale
6: no,
7: děkuji.
6: Já už to mám připravené.
7: Já se jí docela bojím, fakt to není připravené.
6: Vždycky se bojím. Pamatuj si
7: no,
6: to.
7: No, tak to si pamatuju.
6: Vidíte.
2: To je hezký, to je zvláštní, pozor.
7: To je zvláštní hrníček, já ani nevím, jak se k nám dostal, nebo kde ho Pepa uzmu. Ale je to ten...
2: On někde chybí určitě.
7: Je to opravdu náš znak?
2: Jo.
7: A nic mi to neříká.
2: No, vy budete nějaký výročí, nebo něco tak jako radím, že si, že dostáváš dárky?
7: U nás je to s výročím trošku složitější. První písemná zmínka naše byla v roce 1320. Připravovali jsme výročí 700 letý, padlo nám do toho covid, tak víme, jak to všechno špatně dopadlo. Ale máme takovýho příjemného hodného pána, který se šťourá v historii, takže ten se vyšťoural tak, že jsme ještě o dalších 70 let starší, takže neslavíme nic. Takže jsme aspoň ušetřili rozpočet a máme se pořád stejně dobře.
2: Martin Sikora, děkuju, radím.
6: Martin Sikora.
2: Nezbývá než poslední písnička.
6: Já jsem ti taky něco přivez, protože jsme s Martin, my tam máme briketárnu a jsme ti udělali ty brikety, já ti chci předat už asi 2 roky, takže bych ti rád předal tu naši, ty Pepovi radinské brikety, kdyby to šlo tady. Jo?
2: To je za blbost, jaký brikety?
6: Já neznáš to, viď? Já poprosím tady Pavla, ono jsou těžký, oni jsou strašně těžký.
2: Ale já teda přesně nevím, o co jde, ale brikety vážně nepotřebuju. I když, ale někdo řekl, ale budeš. Ježíš Maria, to je pravda.
6: Takže ty říkal vlastně, že máš ten krb, takže my ti tady věnujeme tady ty brikety, abys měl co topit. Jo, to dáš do kamen, dáš dvě, a to je jako, když tam máš něco radioaktivního, takže to vydrží strašně dlouho. To je na zátopí, bon, takže 10 kilo.
2: Pepo, prosím tě, jestli bys si byl tak hodnej, jestli to s tebou neflákne, jo. Není to pro, ne na chalupu pro tebe. Je. Josef Dvořák, děkuju, Pepa Devátý, děkuju moc.
6: Děkuju.
2: A čím se rozloučíme?
6: No tak asi jako, my vždycky, my to, diváci to asi nevědí, nebo, ale...
2: My tam děláme totiž v Radimi spolu festival. Já mám festival, ono se jmenuje Festival Petra Jančaříka, ano. Že jo? A my, když se loučíme, bude to ono, jo?
6: Radimské léto Petra Jančaříka.
2: Aha, přátelé. Tak to se to jmenuje.
6: Takže na závěr vždycky my zpíváme jednu píseň, tak já si připravím kytaru.
2: Já vám řeknu jakou, nebo Pepa totiž řadu let bubnoval u Petra Nadě. Pokud to říkám správně, je to tak? U Petra Nadě, nebo ne? Ano, u Petra Nadě. A to je zpěvák, kterého si mimořádně cením. On má ohromný smysl pro humor a skládá krásné písničky. Oni se hezky zpívají, já nevím, jestli to dáme, ale v každém případě se budeme loučit. Já si tě, Pepo, nechám jako na závěr, aby si řekl něco moudrého na závěr. Vy si rozmyslete si každý...
0: Proto my jsme ho dali na kraj. Tak
2: proto je na kraji, ano, ano, proto je na kraji. Ale než, protože bych na to zapomněl, vy tady tak skromně sedíte. Co jste za tu dobu, co my jsme si povídali a smáli jsme se a bylo nám fajn, bylo vám taky fajn s námi?
1: Krásně mě bylo, bylo to krásně všechno a jsem ráda, že jsem tady mohla být.
2: Kolik jste ozdobila vajíček nebo co všechno jste udělala?
1: Tady tu tyhle dvě a tyhle jsem načla.
2: Jo, vypadá to teda úžasně, zasloužíte si opravdu náš velký potlesk. Marie Kučerová. Kdybyste pak chtěli, tak se u ní zastavte samozřejmě. Ty vajíčka by vám určitě zkrášlily Velikonoce. No a já se podívám. Pavle Kožíšku, jak ty se rozloučíš? Co řekneš na rozloučenou?
5: No já děkuju moc za milé pozvání. Děkuju báječnému publiku. Byl to velmi příjemný večer a já doufám, že i posluchači si to společně s námi užili. No a budu se na vás těšit, buď u nás dělat kouzel nebo v Muzeu fantastických iluzí. Zase někde na viděnou. Díky moc, byli jste skvělí. Děkuju.
2: Pavel Kožíšek. Jája Dvořáková, Jájo, jak ty se rozloučíš?
0: Já nevím, jestli mám zapnutý mikrofon.
2: Máš, to víš, že máš
0: tak
2: všechno zapnutý.
0: Děkuju za pozvání, že jsem se mohla taky na chvilku přijít mezi vás a byli jste skvělý publikum a krásný Velikonoce všem přeju. Hlavně zdraví.
2: Matyáš Kožíšek.
8: Jo, já taky hrozně krát děkuji, že jsem sem byl pozván a chtěl bych popřát taky, ale kouzelné Velikonoce.
2: Škoda, že to vysíláme po Velikonocí. Tak, ty jsi, Evo, netušila, že
9: budeš na jevišti. Já jsem netušila a já děkuju, že jsem se tady mohla takhle úžasně vznášet a všem vám přeju, abyste se taky takhle krásně vznášeli, ale i bez kouzel.
2: Hezké přání, paní spisovatelka. Mimochodem, neřeš vrásky, hýčky i lásky. Já se dívám na ten titul knížky Evy Filipové. Kdybyste chtěli, máš nějakou sebou, jo? Tak dobře, takže můžete za Evou zajít. No a teď, přátelé, máme půl hodinky volno, protože mikrofon si bere a stoupne si Josef Dvořák.
10: Ne, nebude to tak strašný. Já vám chci poděkovat. Poděkovat za pozvání a za tu možnost být na jevišti s přáteli, kteří něco dokážou, něco umějí a dělají to výborně. Vy se na to rádi díváte. A chci poděkovat vám, protože co my bychom byli bez vás? Bez vás bychom byli namydlení. Ale co vy byste si počali bez nás? To si vůbec nedovolím odhadnout. Přátelé, zůstaňme jeden druhému naklonění.
2: Josef Dvořák.
6: Takže jdeme na to, přátelé, a zatleskám bych taky Petrovi, to je velký frajer.
2: Děkuju.

0: Majda, Pepa Devátý, Marie Kučerová, Jaja Dvořáková, Eva Filipová, Pavel Kožíšek, Matyáš Kožíšek a mistr Josef Dvořák.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Tak zase vzpomínám na lásku minulou,

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country zda speciál.
4: Dobrý podvečer, zvu vás na country. Máte-li chuť a máte-li rádi country muziku, můžete teď strávit hodinku s Českým rozhlasem Plzeň. Začneme s Rangers, zaspívá John Denver, nabídnu vám Máky a Radka Tomáška. To bude první dnešní blok písniček. Jeho příjemný poslech přeje Petr Vacek.

se smíchem zacházíš, jak by si ho vymyslela a byl to tvůj první oběd z ústa. Střevíčky protančíš, když ke mně pospícháš, chci, abys na svět zapomněla.

Jeanová láska, to byla jedna z mnoha úspěšných písniček Radka Tomáška. V Countryzě speciál už jsou připraveny schovanky se zpěvačkou Hanou Horeckou a zaspívá také Trisha Yearwood, zpěvačka, která se narodila v roce 1964. Od dětství byla Trisha prý doslova posedlá hudbou, dokonce tolik, že když si ostatní holčičky přáli k Vánocům panenku, Trisha toužila po magnetofonu. Chtěla jsem prostě svůj hlas slyšet na pásce, říká. Mezi její oblíbence patřili Linda Ronstadt, Patsy Cline a nebo Eagles. Trisha Yearwood se představí v písničce I Want to Live Again.

0: paní, už si moc nevíš, jak vypadá.
1: Proč, no, podívej, ty, ty vypadáš dálič jako bronco.
0: Tak to je,
1: podívej se na
0: lichotka, podívej se na sebe, ty.

Jak ty to děláš? To byla písnička, kterou jste slyšeli v podání Karla Wagnera a Petra Reska. Teď vám v countryzdě speciál nabídnu fešáky, Rickyho Nelsona, Ohaři zahrají písničku Vzdálená a v tomto bloku písniček si zahraje také kapela Highwaymen, složená z hvězd zaoceánské country Chrise Christophersona, Williho Nelsona, Johnnyho Cashe a Waylona Jenningse.

Highwayman to byla nejznámější píseň stejnojmenné superkapely. Písnička vyjadřuje názor jedné slavné generace countryových zpěváků. Zaspívali si v ní všichni před chvílí jmenovaní a je dílem Johnnyho Cashe. Co vám teď v countryzdě speciál dál nabídnu? Zahrají a zaspívají dvě české stálice. Roman Horký, doprovázený skupinou Camelot, a v písničce Motel Nonstop uslyšíte Petra Spáleného.

0: A budeme se loučit. K časovému znamení vás ještě doprovodí Jiří Grossman a Pavel Bobek. Z dnešní Country zdy speciál je to všechno. Naslyšenou za týden se těší Petr Vacek.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

a jen tři míle mi zbývají k Marie. A jen tři míle mi zbývají k Marie. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Masedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

láhev vína si dá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát,

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Na neděli 11. října připadlo výročí 602 let od smrti Jana Žižky z Trocnova. Jeho jméno zná asi každý, stejně jako jméno místa, odkud pocházel. Jenže právě když se na Žižku a Trocnov podíváme opravdu zblízka, začne být řada věcí méně samozřejmá. Třeba dnešní obec Trocnov se po dlouhá staletí takto vůbec nejmenovala. A ještě relativně nedávno historici nevěděli vůbec ani to, jak se jmenovali Žižkovi rodiče. A plno méně známých nebo vůbec spíše neznámých věcí se váže i k nedalekému Střížovu. A tak jsme se tam s etnografem a historikem Janem Šimánkem a jeho novou knihou Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska znovu vypravili. A na závěr dnešního Vltavínu si ještě připomeneme jednu svérázně pojatou pověst v Třeboni.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a teď už jsme se konečně s historikem Janem Šimánkem propracovali trocnovským areálem k místu, kde tedy tady někde byl ten dub, přímo v těch místech, kde je ten kámen?
1: Tam měl být ten dub, který kolem toho roku 1682 nechal převor kláštera v Borovanech Konrád Fischer porazit a na tom místě nechal postavit kapličku svatého Jana Křtitele, která se ovšem hned zase začala nazývat kaplí Žižkovou.
0: Byť jsem Jihočech, byť trocnovskou historii znám historii Jana Žižky, ale v podstatě Trocnov jako obec, jako vesnička, je pro mě zahalená tajemstvím. Co je to Trocnov?
1: Ta současná vesnička Trocnov, kterou projíždíme, když tedy jedeme směrem od Stráškovic na Borovany nebo na Ledenice, tak ta vlastně se původně jmenovala Zaluží. A to až do roku 1949, kdy v rámci té propagace těch husitských ideálů, které byly blízké i tomu komunistickému režimu, byla přejmenována právě na Trocnov. Ten původní Trocnov je to současné takzvané Žižkovo rodiště, kde je tedy muzeum Jana Žižky, kde je ten velký pomník a celý ten areál. Takže ta původní vesnička skutečně s tím Žižkou nemá úplně moc společného. V tom Trocnově není nějaká velká památka na nějakou bitvu. V tom Trocnově se skutečně žádná bitva neodehrála, žádná velká událost. I to osídlení toho Trocnova, toho Žižkova rodiště, kde tedy ten Jan Žižka se narodil někdy kolem roku 1360 nebo 1359, tak zde nebylo nalezeno starší osídlení než před rokem 1350, než před tou plovnou 14. století. Dále musíme říci, že ta Žižkova rodina zde vlastnila ten statek tedy poměrně krátkou dobu, protože v roce 1378 Jan Žižka ten rodný grunt prodal. Není známo, že by se tam později někdy vracel, že by tam někdy přišel. Takže je to místo poměrně velmi klidné, které později po té třicetileté válce, kdy Žižkův grunt zanikl, i ten grunt jeho takzvaného příbuzného strýce Mikše, tak zde vznikl poplužní dvůr, jeden velký dvorec na tom místě, kde je dnes muzeum. A ten pak později kníže Schwarzenberg na konci 19. století změnil v hájovnu a nechal zalesnit i některé ty louky a pole přilehlé, takže to místo je skutečně velmi takové poklidné. Možná to taky trochu vybízí toho člověka, aby přemýšlel o tom, co se tam kdy stalo, jak to vlastně s tím Žižkou bylo. Takže je takové velice klidné, jakoby zapomenuté místo stranou, které s těmi husitskými válkami nemělo vlastně nic společného.
0: S Janem Šimánkem si procházíme rodiště Jana Žižky. Tedy přesněji řečeno místo, kde se údajně měl narodit, kde měl údajně vyrůstat. A já když nad tím přemýšlím, tak si říkám, dobře, tak tady se možná potkávají pověsti i historie, protože těch faktů není zrovna dochovaných mnoho. Ale co tedy opravdu netuším, nebo respektive do dneška jsem netušil, že Žižka měl hrad v Borovanech? Podle pověsti teda.
1: Ano, i taková pověst existuje. Možná, že borovanským to bylo líto, že se všechno ta sláva týká toho Trocnova. Tak se vyprávilo, že právě Žižka měl hrad i v Borovanech a dokonce jeho možné vidět v pravé poledne. Stával směrem na Trhové sviny a když tam přijete úplně v to pravé poledne, tak je ho prý možný vidět v té původní podobě jako takový přízrak. No a traduje se, že ten hrad právě byl rozebrán těmi borovanskými usedlíky, těmi sousedy a oni z něj postavili ty základy těch svých domů, protože věřili, že ty domy budou pevně stát a budou trvalé a věčné, protože byly postaveny z toho Žižkova hradu. A dále se vypráví, že kdysi tam nějací dělníci kopali základy a přišli na železná vrata do nějakého podzemí a protože slyšeli volat svá vlastní jména, nějaký hlas volal jejich jména, tak to zase rychle zasypali a vůbec tu chodbu do podzemí neotevřeli. To je zase taková obvyklá pověst o tajných chodbách, které se nacházely leckdes. No a do třetí se ještě také tvrdí, že ten pranýř, který je na tom borovanském náměstí, ten vysoký pranýř, takže ho prý přinesl Žižka na vlastních bedrech, na vlastních zádech na to náměstí.

0: Já myslím, že ten vítr je slyšet i v tom mikrofonu, i když vidět není, ale my jsme právě teď, řekl bych skoro možná až na Větrné Hůrce, i když jsme na Střížovském vršku. Přesně řečeno, tady se píše, ty Střížovský kostelíčku stojíš na pěkným vršičku. My jsme ve Střížově, vedle toho kostela, v nadmořské výšce 530 metrů. Ono to není tak moc, 530 metrů, to není žádná velká výška, ale přece jenom tady, tady to fouká naprosto uchvatným způsobem. A já tu nejsem sám, říkal jsem, my tu stojíme a já jsem tady s historikem Janem Šimánkem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já se vás hned zeptám, vy jste přečetl úryvek té písničky Ty Střížovský kostelíčku stojíš na pěkném vršičku. Znáte jako hudebník tady tu písničku?
0: Ne, neznám.
1: Tak já ji znám, protože jsem obcházel zdejší pamětníky a ptal jsem se paní Marie Pavlové z Komářic a zjistil jsem, že ta písnička je vlastně obdoba písničky, kterou možná znáte a vztahuje se k chodsku ke svatému Vavřinečku. A ty svatý Vavřinečku stojíš na pěkným kopečku. Vycházejí pany z tebe jako andělové z nebe. Tak podobná se tady zpívala v minulosti taky o Střížově. Ty Střížovský kostelíčku stojíš na pěkným vršičku, vycházejí pany z tebe jako andělové z nebe.
0: No tak to jednoduše převzali, lehce si to upravili, tomu se říká spolupráce. Jak je stará ta písnička?
1: Jak je stará, nevím, ale vždycky je otázka, kdo ji převzal. Jestli první vymyslel třeba někdo tady ve zdejším kraji a převzali ji Chodové nebo Střižováci odchodů, ale je to prostě lidová tvorba, takže nelze stanovit datum vzniku ani autora.
0: Je pravda, že oni si s tím tenkrát hlavu nelámali, žádné dohlížící orgány na to neexistovaly, prostě zpívala se písnička a lidem bylo v podstatě i jedno. A někdy i těm autorům, že si to zpívá někdo jiný a že si to někdo upravil. Prostě se na to nehledělo.
1: Máte pravdu, tady bych asi měl zmínit, že ve Střížově taky je takový silný vztah k tomu folkloru, protože je to součást národopisné oblasti Doudlebska, hned vedle jsou Doudleby, takže se tady udržuje taky tradiční masopust, a je tady dokonce i dechová kapela Hudbástr, což má znamenat hudba střížovská nebo podle některých hudba strašlivá. To je samozřejmě nadsázka. Ale těch písniček, kde se zpívá o Střížově, je víc, takže určitě je taky známá ten Střížovský kostelíček, kolem jeho černá zem, tak to se zpívá o různých kostelíčcích, ale pak je třeba písnička Na Střížovském poli Bílá růže stojí. Takže ta zpěvnost tady byla, já myslím, že je pořád.
0: Je to tady vyloženě kulturně úrodné. My jsme si tady dali dostaveníčko odpoledne, už lehce prosvítá sluníčko skrz mraky, nicméně mraky se honí sem a tam. Možná bude pršet, uvidíme, zdali k nám bude počasí milostivé. Ale když jsme se tu scházeli, já jsem přijel z jedné strany směrem od Římova a vy jste přijel ze strany opačné. Jak jste to sem vzal, tu cestu? Aby také posluchači věděli, jak se sem dostat.
1: Tak já jsem zvolil cestu z Budějovic směrem na Římov, odbočil jsem v Roudném na Vidov a pak jsem jel přes Heřmaň, Borovnici a Střížov.
0: Tak se pojďme potom Střížově porozhlédnout.

0: A teď už vcházíme ke vstupnímu portálu Střížovského kostelíka. První věc, která mě napadla, jak jsem říkal před chvílí, je, že to je větrná hůrka. Za druhé, ale ta druhá věc, co mě k tomu napadla, byla, já snad vyjíždím na nějaké původní slovanské hradiště, protože Střížov přesně odpovídá těm představám, co jsme mívali v dějepisných učebnicích, kdy byl vždycky nějaký kopec a kolem něj valy a uprostřed toho nějaká ta dřevěná stavení zprvu, či případně něco hliněného. A mně to tady takhle připadá. Stavěné do kruhu, uprostřed nějaká svatyně, což je tento kostelík v podstatě. A dýchá na vás historie i tím způsobem, že i když jsou tu novostavby, tak přece jen si říkáte, za nimi muselo být ještě něco úplně jiného. Kdysi. Pane Šimánku, proč jste nás sem vlastně pozval?
1: No tak já považuji Střížov za takovou malebnou, krásnou vesnici, která má svoji historii a která, jak napsal historik Jindřich Šámal v malé publikaci o Střížově, jako by ten kostel střížovský vévodil celému Doudlebskému kraji, protože je vidět z mnoha stran a hlavně ze Střížova, jak je takhle na vrchu, tak je daleko, daleko vidět. Jo? A určitě stojí za návštěvu. Co se týká toho slovanského hradiště, tak tady vás trochu zklamu, archeologické nálezy tu hradiště neodhalily, ale to hradiště bylo hned, kdybychom se běhli z kopce dolů do Doudleb, tak tam bylo to slovanské hradiště z toho 9. 10. století. Ale Střížov je určitě vesnice starodávná, první zmínka je tedy z roku 1263 a někdy zhruba z počátku 14. století je vlastně první zmínka i o zdejším kostele, takže ten gotický portál, co tady vidíme, tak to je zhruba z té doby vrcholné gotiky.
0: Takže moment, já když se na to sáhnu, to můžu, to je venku a nic tomu nedělám, tak ten kámen s těmi nádhernými žlábky pohladím, takže to sahám na kámen, který tady byl ještě před Žižkou.
1: Ano, mohl tu být ještě před Žižkou, nemůžeme říci přesně ten rok, tady nikde žádné vročení, žádná datace té stavby není, ale určitě tady byl už v té vrcholné gotice.
0: Já jsem před chvílí zmínil, že tady, nebo zdali ty kameny tady byly před Žižkou. Já jsem to řekl schválně, protože my jsme předchozí dva Vltavíny spolu absolvovali procházkou po areálu památníku Jana Žižky v Trocnově. A bádali jsme, nebo respektive vy jste bádal v té historii, já jsem poslouchal a ptal jsem se. A vy jste říkal, že tady ve Střížově by měla být křtitelnice, kde měl být údajně Jan Žižka pokřtěný. A my teď tady v tom vstupním vestibulu toho portálu gotického kostela ve Střížově stojíme vedle takové křtitelnice. To je první, co mě tady padlo do oka. Ta obrovská, ono to vypadá jako kamenná váza, ale nahoře mělká. Pokud jste příznivci Harryho Pottera, tak to trošku připomíná myslánku. Tak to je ona?
1: Já vás musím trochu poopravit. Tady to není křtitelnice, ale je to kamenná kropenka. Kropenka na svěcenou vodu. Ten rozdíl

0: je v tom, že v každém kostele, farním kostele, tedy musí být křtidelnice, kde je křestní voda, s kterou tedy ty budoucí křesťané přijmou křest, a ta bývá poměrně hluboká, ale kromě toho je v každém kostele ještě voda svěcená, hlavně u vstupu, to jsou ty takové většinou kropenky zasazené ve zdi malé. Tady
1: to je naproti, to mě právě napadlo, že tam.
0: Ale to je z doby pozdější, ale původně právě byly i ty kropenky, které sloužily k tomu, aby když ten věřící při do toho kostela se pokřižoval, omočil prst ruky ve svěcené vodě, udělal kříž právě, aby si připomněl tedy ten křest, tu skutečnost, že je křesťan, tak ty křtidelnice byly na samostatných podstavcích. A ta se tady právě dochovala a historikové umění, tedy samozřejmě nelze říci ten rok nebo přesnou dataci vzniku, ale rozhodně je také z doby gotické. Takže můžeme směle říci, že tato kamenná kropenka, která je u vstupu do Střížovského kostela, pamatuje tu Žižkovu dobu. Ale kromě ní tady byla v minulosti ještě křtidelnice kamenná, která se potom přestala používat v tom středověku. V době Žižky tady určitě byla uvnitř kostela, pak se pořídila křtidelnice novější a ta stará původní kamenná byla odklizena do kostnice, čili márnice, která je tady za kostelem, a když na konci 19. století zde započal svou učitelskou kariéru František Miroslav Čapek, českobudějovický spisovatel a amatérský historik, tak právě tady zaznamenal tu pověst o tom, že ve Střížově byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova. Ta pověst byla tedy zapsaná i v té farní kronice, zase ten zápis už je z roku 1818, stejně jako ten vznik toho Střížova. Zapsal to místní učitel Svoboda podle vyprávění těch sedláků a je u toho ještě ten další detail, že Žižkovi rodiče po tom křtu toho malého Jana zašli ke svým příbuzným a přátelům dostatku u Strychu, takže zase tady figurují ty Strychovy. No a Františku Miroslavu Čapkovi se tak líbilo to, že tato pověst existuje a že tady ta křtidelnice se dochovala z té gotické doby, že ji nechal nafotit, vydali tento snímek jako pohlednici, kterou jste mohli poslat svým známým, a od té doby vešlo do povědomí, že Střížov rovná se místo, kde byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova. A co se týká té věrohodnosti tohoto příběhu, tak my nemáme proč ho zpochybnit, protože ten tehdejší Trocnov v tom 14. století, zhruba v tom roce 1359, kdy Žižka se narodil, tak skutečně patřil do té střížovské farnosti, k tomu malinkému kostelu svatého Martina, u kterého teď jsme, patřilo nějakých 16 vesnic, nebo ještě v současnosti patří. A do doby josefinských reform, do konce 18. století, sem právě patřil i ostrolovský újezd, i tedy ten zaniklý Trocnov, takže to Žižkovo rodiště sem skutečně spadlo pod tu církevní správu, takže je to velmi pravděpodobné, že ten Žižka byl pokřtěn zde.
1: No já jsem nad tím cestou sem právě přemýšlel, protože jsem si říkal, no, když si promítnu tu trasu z těch původních dvorců, tedy toho Žižkova a Mikšova, přes Zaluží jste říkal, tedy dnešní Trocnov, to si pamatuju, potom Strážkovice, potom Komařice, a pak teprve Střížov, tak to je pěkná dálka, ono to není za rohem.
0: Je to opravdu dálka, ale v tom středověku to takto bylo, že těch kostelů nebylo tolik, sice Dobrovan by bylo blíž, ale v tu dobu ten Trocnov, stejně tak ten ostrolovský újezd, nepatřil pod ty Borovany, to skutečně bylo prostě změněno až tou reformou církevní správy na konci 18. století. A je pravda, že hlavně v tom čase nepohody v zimě, když byl sníh, tak nemohli věřící chodit pravidelně třeba na tu nedělní mši, ale dochovalo se třeba takové lidové podání, které jsem taky zaznamenal u pamětníků, že když ty lidé nemohli jít v tu neděli na tu mši, ať už kvůli počasí, nebo taky většinou z toho, že byli velmi staří, že jo, tehdy neměli auta, neměli ty dopravní prostředky, jako máme my, tak čekali, až se bude sezvánět z toho Střížovského kostela, vyšli na místo, odkud bylo vidět na ten kostel, a na tom místě, odkud bylo vidět na ten Střížovský kostel, se pomodlili. Takže to taky existuje. Proto se v minulosti bralo, že z těch míst, odkud je vidět na nějaký kostel, ať už Střížovský nebo Doudlebský, takže tam je vlastně posvátná půda, a to je taky taková tradice toho zdejšího Doudlebského kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a s Janem Šimánkem už jsme se podruhé sešli nad jeho knihou, která se jmenuje Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Zmínili jsme v předchozím Vltavínu Trocnov, Borovany a další místa v souvislosti s Janem Žižkou a nejenom v souvislosti s Janem Žižkou. Vůbec celkově, co se té historie týče a toho pohledu oficiálního historického, no a pak také ten druhý pohled, který je vyloženě lidovou slovesností nebo lidovou tvořivostí. A teď, když tak spolu sedíme teď už v klidu nad tou vaší knihou a prošli jsme si ten Střížov, tak schválně, kolik pověstí se váže třeba jenom tady k tomu Střížovu jako takovému nebo těsnému okolí?
1: K tomu Střížovu je těch pověstí hned několik, nejenom o tom Žižkově křtu, který jste zmínil, je to o vzniku Střížova, který se vykládá dvojím způsobem, o zámku, který tam prý stál, který patřil jistému Strychovi.
0: Stál tam ten zámek?
1: No tak to právě nevíme, ale tato pověst o tom zámku, který stál ve Střížově, byla už zaznamenána v roce 1818 místním učitelem, který se jmenoval Jan Svoboda, který založil jakousi obecní knihu, kde zapsal právě nejrůznější informace. Dokonce tam přidali podpisy i tehdejší rychtář a dva konšelé. A jedna z nich vypráví, že tím nejstarším stavením v tom Střížově je statek, kde se říká U Strychů, a kde taky mimo jiné právě se zastavili ty Žižkovi rodiče po tom křtu, aby hodovali s těmi přáteli. A na tom místě, kde hodovali, tak před tím statkem stál kamenný stůl, který se ovšem nedochoval a byla z něj pouze jedna kamenná noha. Tak to je takový kamenný pilíř, který té zahradě je doposud. Ale co se týká toho zámku, tak v tom zápisu toho místního pana učitele je napsáno, že právě na tomto místě U Strychů stál původně zámek, který byl krásně vystavěn z kamene a z vápna, zatímco všechny ostatní stavení tehdy byly dřevěné. A podle toho původního majitele právě toho zámku získala ta vesnice svůj název Strych, Strychov, Střížov. Takže to je jeden z těch výkladů. Potom ten střízlivější, který se udává, je to, že ze Střížova je daleko vidět a že tam právě byla ta stráž, která střežila to Doudlebské hradiště, které se nachází nedaleko v dolíku pod Střížovem, a podobným způsobem získal název i vesnice Stráškovice. Takže to jsou vlastně pověsti, které se týkají určitých míst, pověsti takzvané místní o vlastně vzniku některých názvů. Může to být pravda, ale zase nemusí. No a tady k tomu Střížovu ještě taky se vztahuje taková legenda, která je obvyklá i z mnoha jiných míst v Čechách a na Moravě, a to sice o tom, že ten kostelík svatého Martina, kde byl křtěn ten Žižka, tak měl původně být postaven na louce mezi Lomcem a Stráškovicemi, zhruba tak kilometr až dva odtud. No ale ten materiál, který už tam byl připraven na postavení toho kostelíka, tak se záhadně v noci přenesl sem do Střížova na toto místo, takže tehdejší kněží usoudili na zázrak a nechali postavit kostelík zde ve Střížově na návsi.
0: Já si myslím, že tohle je přesně v tom duchu Nekaž příběh pravdou, to, co jste zmínil o tom kostele. Ale pojďme ještě dál. Vy jste říkal, že ke Střížovu se váže ještě několik pověstí, tak připojíme ještě nějakou zvláštní.
1: Tato je takzvaná legenda, celá ta kniha nese podtitul Pověsti, legendy a vyprávění. A legendy mají tu zvláštnost, že v nich vystupují náboženské postavy nebo postavy svatých, ať je to třeba Panna Maria s Ježíškem a svatým Josefem, kteří putovali tím krajem z Betléma do Egypta, prošli prý taky Doudlebským krajem a zastavili se třeba v Todni nebo u Besednic na místě zvaném Vanlička. A nebo tím krajem taky chodil Kristus se svatým Petrem. A to je taky celá řada legend, které se vyprávěly třeba i na Chocku, že zaznamenala Božena Němcová. No a tady máme u nás na Jihuček taky takovou krásnou legendu o svatém Bartoloměji. Svatý Bartoloměj byl jeden z apoštolů Ježíše Krista, který když vlastně hlásal to boží slovo po Kristově smrti, tak ho už pronásledovali samozřejmě ti pohané. A právě došel až do této vesnice Střížov, tady u nás na Jihuček, a ten, kdo ho pronásledoval, tak zjistil, v kterém stavení se ukrývá, a to stavení si označil větvičkou jeřabinu. Na Doudlebsku se říkalo nářečně řežabu. A dal ho do těch okýnek v tom štítě toho venkovského stavení. No a ráno, když potom přišel s těmi dráby, aby Bartoloměje zajali, tak zjistili, že neví, kde se skrývá, protože všechny ty štíty té vesnici byly ověnčeny právě těmi jeřabinami, protože ty místní osadníci, ty střižováci si to vyčíhli, jak mi vyprávila pamětnice z Doule paní Marie Běhunková, a dali ty jeřabiny všude, takže nemohli toho Bartoloměje zajmout. No a na tu památku se právě od té doby vždycky před tím svátkem svatého Bartoloměje všechny ty štíty ve Střížově a i třeba v sousední vesnici Borovnice nebo i v Komařicích se to prý, kdy se dělalo, věnčili právě těmi jeřabinami na památku umučení toho Bartoloměje, a na svátek svatého Bartoloměje se v té střížovské farnosti už od těch starých dob, od konce 18. století, slaví Bartolomějská pouť doposud.

0: A když už jsme si v dnešním Vltavínu probírali různé pověsti z okolí Střížova, Komařic a Trocnova, tak mě napadlo vypravit se ještě kousek dál severovýchodně. To máte totiž jen chvilinku do Třeboně. A já jsem si v té Třeboni uvědomil, jak se s těmi různými pověstmi a motivy pracovalo v různých dobách historie. Tam je to krásně vidět třeba na zrekonstruované oponě zdejšího právovárečného divadla. Oponu namaloval v roce 1871 písecký malíř František Skála a jedná se o jednu z nejstarších dochovaných opon a patrně nejstarší funkční a nejdéle používanou oponu v Čechách a na Moravě. A jsou na ní vyobrazeny múzy vznášející se nad Prahou. V roce 2020 začal restaurátor Jiří Látal, akademický malíř z Litomyšle, třeboňskou oponu obnovovat. A já jsem se ho zeptal, kdo je vlastně ten zástup antických postav v hlavním motivu opony.
1: No tak to je Apollon na zlacené mušli, kterého tahnou labutě a je obklopen muzami.
0: Když tak pozoruji město pod tím poselstvem, tak si říkám, to musí být přeci Praha, protože vidím siluetu Hradčan, vidím Malou Stranu a mám pocit, jako kdyby malíř stál někde na Petříně, ale vzhledem k těm proporcím to spíše vypadá, jako kdyby byl někde na Smíchově nebo ještě dál.
1: Bylo to takhle vlastně uváděno, ale ta barevná vrstva byla natolik nečitelná těma nečistotama a stmavlýma lakama, stmavlýma retušema, že v podstatě ta Praha se tam dala jenom vlastně tušit. Jo. A dostali jsme vlastně teďka i tu hloubku z toho té krajiny, že? Vzadu vlastně se nám teďka objevuje řeka Vltava taky, která taky tam v podstatě předtím nebyla vůbec čitelná. A vpravo dokonce je kousek vlastně Karlova mostu, to znamená, já bych řekl, že to je jako z Vyšehradu vlastně někde pohled, jo. A je tam ještě chrám svatého Víta před dostavbou, to znamená, nemá vlastně to, ty průčelní věže. A vy jste mluvil o Petřínu, Petřín je vlevo, ale bez petřínský rozhledny samozřejmě, že jo? Protože ta opona vznikla roku 1871.
0: Vidíte, té Vltavy jsem si vůbec nevšiml a to je ten modrý kousíček v pravém spodním rohu mezi zelení.
1: Ano, ano, je to tak. Ale předtím, když jsme vlastně začínali s těma pracemi, tak jsme tu řeku tam vůbec jako nebyla čitelná, že jo. Teď je to teda daleko všecko samozřejmě jasnější, co se týče barev, ta opona je vyčištěná. I když vlastně jsme restaurovali pod tu stávající barevnou vrstvu, pod tím jsou dochovaný ve fragmentech opravdu zbytky teda té původní vlastně malby z toho roku 1871 a byla pravděpodobně v roce 1918 celkově teda restaurována profesionálem malířem, který dost doplnil tu chybějící část, ale my jsme restaurovali už tuto vrstvu, která vznikla někdy před 100 lety. No, je to složitý samozřejmě.
0: Vidíte, té Vltavy jsem si vůbec nevšiml a to je ten modrý kousíček v pravém spodním rohu mezi zelení.
1: Ano, ano, je to tak.
0: Pokud se budeme snažit popsat výjev na oponě Třeboňského divadla, tak začneme základním rámcem, který je skutečně jakoby obrazovým rámem s průhledem do krajiny. V popředí nějaké antické sloupoví, andílci a v mracích nějaké antické procesí. Kdo to je?
1: No tak to je Apollon na zlacené mušli, kterého tahnou labutě. A je obklopen muzami. A to je v podstatě asi to hlavní poselství. Jo. A za ním vlastně na tom horizontu je ta Praha, to znamená, že to oni chápali, takže z té Prahy tenkrát vlastně ta kulturní, osvícená a tak dále doputovala až sem do tohoto divadla. No.
0: Jakými barvami je ta malba provedena?
1: Kasino, olejové tempery to byly, oni musí být trošku taky pružné, protože tím, že se vlastně navíjel ten naválec, jo, to plátno, tak docházelo hodně k otěru těch barev, vypadávání, proto taky v podstatě někdy za 50 let od toho vzniku už došlo k té první velký restaurátorský obnově.
0: A co na tom bylo nejtěžšího?
1: To bylo rozděleno na dvě etapy. Šlo o to, že to plátno té opony bylo deformované právě tím, že ten závěs a válec, na který se ta opona navíjela, tak byl nevyhovující, špatně zkrátka zkonstruovaný. Pak došlo k jeho opravě, ale ty základní poškození té opony už zůstaly. Takže my jsme vlastně tu oponu museli vyrovnat. Museli jsme podlepit trhliny a to bylo hodně náročné, protože jsme museli i zpevňovat tu rubovou stranu, že jo, přežehlovat, vyrovnávat a posilovat vlastně ten lep té rubové strany. A tady v menším sále nám bylo umožněno právě městem, že jsme mohli tu oponu restaurovat na místě v divadle, což je vždycky samozřejmě nejlepší, že ta opona se nemusí převážet.
0: Čím je výjev nebo vůbec ta opona Třeboňského divadla zvláštně jiná než ostatní opony té doby?
1: No, já si myslím, že jo, že ty opony, které jsme restaurovali třeba v Podkrkonoší, tak tam je takové prvoplánové to vlastenectví, obrozenectví, že jo, Libuše, další motivy, že jo, z těch českých bájí, bájných dějin. Tady je to tak, řekl bych, jako pojato kultivovanější formou a i to zpracování je profesionální, že jo. Ten malíř byl profesionál a zkrátka uměl pracovat s prostorem a s figurama.
0: Je znám autor té původní vrstvy?
1: Ano, to je František Skála z Písku, i když žádnou signaturu jsme tam nenašli, ale to je známé.
0: Opona byla vytvořena v roce 1871. Je to tedy jedna z těch nejstarších opon tady a prý snad i nejstarší, která je používaná, nebo druhá nejstarší?
1: Ano, je to z nejstarších opon, hlavně funkčních, a které jsou stále teda zavěšeny v tom portále. Tady ta opona opravdu pořád v tom původním divadle slouží, což je dost výjimečný.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota. A vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lídři státy EU budou jednat o vysokých cenách energií i přípravě víceletého evropského rozpočtu. V 50 obcích Vysočiny neplatně volilo víc než 10% lidí. Bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu přípravy víceletého rozpočtu EU. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu unie na rozšíření o další státy.
2: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěru, které má Český rozhlas k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Favorizovaná kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová označila českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO za významného spojence v rámci EU při prosazování zájmů jednotlivých národů a změně směřování evropské politiky ve prospěch občanů. Uvedla to na síti X a připojila fotografii ze společného jednání s českým premiérem. Andrej Babiš se včera v Bruselu zúčastnil setkání europarlamentní skupiny Patrioti pro Evropu, jejímž členem je i hnutí ANO. Neplatný hlas odevzdalo při víkendových komunálních volbách v 50 obcích Vysočiny víc než 10% voličů. Vyplývá to z propočtu Českého rozhlasu na základě dat Českého statistického úřadu. Neplatnost byla nejvyšší tam, kde lidé neměli na výběr. Byla tam k dispozici jen jedna kandidátka, anebo přesně tolik uchazečů, kolik se obsazuje mandátů. Někteří voliči mluví i o protestní volbě prázdnou obálkou, anebo chybách při vyplňování. Český statistický úřad konzultoval větší chybovost přímo s komisemi, říká jeho mluvčí Jan Cízlar.
3: Na základě sdělení komisí víme, že vyšší počet neplatných hlasů byl dán tím, že voliči v daných případech nevyznačili na hlasovacím lístku žádný křížek a hlas tak byl správně vyhodnocen jako neplatný.
0: Tuzemského vína bude letos asi o třetinu méně než obvykle. Může za to sucho a extrémní horka. Podle výkonného ředitele Svazu vinařů Martina Půčka by se to ale na ceně projevit nemělo. Jednak proto, že v předchozích letech byl vína přebytek a jednak díky tlaku globálního trhu.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Hlavně na Moravě a ve Slezsku bude místy oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 9 a na Šumavě tepleji až 13.
1: Doprava.
0: Na 44. a 5. kilometru D10 směrem od Prahy pracují silničáři, jsou v levém jízdním pruhu, projedete pomaleji, ale plynule bez většího zdržení. Obdobně na D2 ve směru od Brna jedním pruhem se jezdí na 53. kilometru. A silničáři jsou také na silnici 56 mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem, jezdí se kivadlově a kolony se netvoří. To byly zprávy, po nich Láďa Slezák.
5: Krásný dobrý den, hezké ráno všem, co vstáváte s námi, a to ve čtvrtek 15. října. Terezám a Terezím přejeme všechno nej k dnešnímu svátku. Jsou tu pro vás Činasky a Můj svět a za chviličku i svět dnešního českého tisku. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Činasky, 8 minut po páté. Hezké dobré ráno. A v tuto chvíli také české noviny. Pořídit si rybu na štědrovečerní stůl bude letos dražší. Důvodem ovšem není stále doznívající sucho, které vysálo část vody z rybníků, ale vyšší náklady na pohonné hmoty a energie. Přesto nedostatek srážek dále rybáře sužuje. Například v třeboňské rybniční soustavě stále chybí polovina běžně zadržované vody. Rybáři proto ruší či posouvají plánované podzimní výlovy. Výlov neproběhne o tomto víkendu ani v králi rybníků Rožmberku, tak o tom píše dnešní Právo. No a konec kličkování před pokutami ze zahraničí, řidičáky platné 15 let místo 10, povinné psychotesty pro řidiče sanitek a legální stovka na dálnici pro majitele těžších obytných vozů. Ministerstvo dopravy připravilo masivní novelu silničního zákona, která po vypořádání připomínek zamíří na stůl vládě a následně do poslaneckých lavic. Pokud projde, dotkne se peněženek i každodenního života statisíců řidičů. Mladá fronta Dnes přináší soupis nejzásadnějších změn.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, tak právě dnes oblaky prosvítí slunce, ráno bude místy mlhavo, podrobněji čekáme polojasno až oblačno, ráno se budou jen ojediněle vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 12 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 9 stupňů Celsia a na Šumavě až 13 stupňů. Přejeme hezké dobré ráno.
0: Vaše ráno
2: s Vláďou Slezákem na Dvojce.

Posloucháte Dvojku. Tak v tuto chvíli 5.22 a my se podíváme do historie dnešního dne. Tak co se událo 15.10. Třeba v roce 1257 listinou krále Přemysla Otakara II. Bylo založeno město Uherské Hradiště. Také byl v Evropě zaveden gregoriánský kalendář. Po 4. říjnu bylo rovnou 15. října v roce 1582 v Čechách. Na Moravě ke změně došlo o 2 roky později. Jinak v roce 1846 byl obchod s kořalkou ve Velkém na Moravě prohlášen za svobodné každému dovolené zaměstnání a v roce 1872 bylo Znojmo zkušebně osvíceno 184 polonočními a 40 celonočními petrolejovými lampami. V roce 1875 potom začaly jezdit vlaky na nádraží Prátěšnov. A my pokračujeme dál, tentokrát s písničkou Dajdou.

0: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré jitro. V Bruselu dopoledne začne dvoudenní summit Evropské rady. Na programu bude například 7letý rozpočet Evropské unie, který by měl být oproti původnímu návrhu o 8% nižší. Pro některé státy jsou ale škrty nedostatečné. Lídři členských zemí budou na summitu řešit také konkurenceschopnost, vysoké ceny energií anebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se dnes v Římě sejde se svým protějškem Antoniem Tajanim. Česko a Itálie spolu uzavřeli akční plán do roku 2030. Počítá s pravidelným dialogem mezi vládami i úřady obou zemí. Státy by také měly koordinovat své postoje v Evropské unii, NATO a dalších mezinárodních institucích. Například v otázkách bezpečnosti, migrace anebo životního prostředí. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Farmáři obdrží 264 milionů korun z Evropské rezervy, peníze doplní stát z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do 31. října. Ministerstvo financí dnes vydává druhou emisi takzvaných dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit tříměsíční obligace s výnosem 3,75% ročně, který je osvobozen od srážkové daně. Upisovací období pro další emisi dluhopisů pro občany plánuje Ministerstvo financí na předvánoční čas. Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit problémové dítě z výuky. Chce tím chránit ostatní žáky i učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších opatření. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání na ministerstvu školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 9 a na Šumavě bude tepleji až 13.
2: Doprava.
1: Na D2 směrem od Brna se jezdí pouze jedním pruhem na 53. kilometru, teď se ještě nijak výrazně nezdržíte. A v Brně je stále uzavřen Královopolský tunel, opět tedy počítejte s dopravními komplikacemi a kolonami. Zprávy končí, slovo má opět Láďa.
3: Hezké dobré ráno. 1500 zavěšených žárovek, které jemně blikají ve tmě a připomínají jedno velké souhvězdí. I takovou světelnou instalaci můžete od dnešního večera vidět v Praze. Začíná tam 14. ročník Signál festivalu, která další místa a umělecká díla letos promění metropoli, tak to řekneme za chvilinku v reportáži tady u nás na dvojce. Ve čtvrtek 15. října Terezám a Terezím přejeme všechno nej a posíláme motýly. Je tu skupina Mandraže, krásné ráno.
2: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku. 21 míst v Praze se na 4 dny promění v galerii digitálního světelného umění. Začíná 14. ročník Signál festivalu, který letos poprvé zavede návštěvníky taky do Davids. Představí díla umělců z Česka i ze zahraničí, mezi nimi i instalaci světoznámého amerického umělce Jima Campbella.
1: Je to jedna z největších objektových instalací, kterou letos máme na festivalu. Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených ledkových žárovek, kterých je 1500.
2: Popisuje jednu z instalací, která bude umístěna v parku generála Lázaro Cárdenase, programový manažer a kurátor Signal festivalu Daniel Burda.
1: Ta věc působí z dálky jako zdánlivě chaotice se skupení blikajících žárovek, což je taková hra s divákem. Jim Campbell, který vlastně pochází z kinematografie, tak je taky filmář a vytvořil tohle dílo jako film, to znamená, že tam je určitý obsah, který ale právě je vidět jenom z určitého pohledu, z určité vzdálenosti a z určité rozostřenosti.
2: Signal Festival nabídne také dva videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš, která při práci vycházela z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných.
3: The whole piece is built on
4: celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecký přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem, jako je pravda a svoboda. Ty jsou pak deformována a mizí, aby se poté na budově znovu objevila. Jenže to už nejsou jen česká slova. Jsou to slova v různých jazycích. To symbolizuje to, že na demokracii musíme pracovat všichni společně.
2: Mezi 21 instalacemi ale nebudou jen čistě světelné projekce. Některé totiž propojí vizuální show s divadlem. Patří k nim i inscenace Voda souboru Laterny Magiky, kterou uvidí návštěvníci staré čistírny odpadních vod v Bubenči, přibližuje kurátor festivalu Daniel Burda.
1: Radim Vizváry jako ředitel Laterny Magiky se stal i režisérem tohoto díla. Bude to taková multižánrová koláž jednak nonverbálního divadla, akrobacie, zpěvu a vlastně videomappingu. Samozřejmě není to divadelní představení na celý večer, je to asi na 10 minut, tak aby jsme dokázali to dílo vlastně odbavit rychle a předat a vlastně znovu ho otočit dalším divákům.
2: Součástí přehlídky bude také program pro děti. Ty si můžou v kampusu Hybernská vyrobit třeba animované medúzy nebo si vyzkoušet programování LED pásku. Celý Signal festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, oblaky dnes prosvítí slunce a ráno bude místy mlhavo, čekáme polojasno až oblačno, ráno se budou jen ojediněle vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty, ty vystoupí na 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 9 stupňů a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Dobré ráno.
2: Vláďa Slezák a vaše ráno
0: na Dvojce.

0: příběh nekončí. A pokračujeme s Halinou Pavlovskou.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Právě 15. října v roce 1844 se narodil německý filozof Friedrich Nietzsche. Proslavil se svou větou: co mě nezabije, to mě posílí. Jenže Nietzsche už neřekl, kolik takového posilování je člověk schopen snášet. A tak mám pro dnešní ráno trochu inovovanou myšlenku slavného filozofa. Já bych řekla: někdy blbé keci zabíjí, po ránu tě vždycky káva posílí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A teď už vám krásný den popřeje taky Vláďa Slezák a za chviličku to už startuje Ranní dvojka. Krásný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dva gurmáni stále objevují krásy a historii Itálie.
2: Úžasné jídlo, krásný prostředí. Grazie.
1: Ale hlavně její chutě. Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
3: Já tady chci žít.
1: Premiérový díl ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Bylo 6 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky a v Královéhradeckém kraji chybí dobrovolníci pro další kolo sbírky potravin. Bude polojasno nebo skoro jasno ráno, místy mlhy, nejvyšší teploty až 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Ministerstvo školství hledá způsoby, jak lépe chránit děti i učitele před agresivitou ve školách. Zvažuje například větší odpovědnost rodičů anebo možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky. To by ale podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání Michala Černého muselo být až krajním řešením. Nemělo být o trest, ale o cestu k nápravě. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání.
6: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat. Samozřejmě, aby se nevrátilo stejný dítě, aby se vrátilo jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělal.
4: Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připraveno 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní stát z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. V Praze pokračuje povolební vyjednávání. Zástupci vítězného hnutí STAN budou dopoledne jednat s týmem koalice Spolu pro Prahu. Naposledy se sešli v pondělí. Hnutí STAN podle svého pražského lídra Petra Hlaváčka jedná i s dalšími stranami.
7: Já jsem slíbil v koalici v listopadu, takže já si uvědomuji, že se to jeví jako dlouhý, ale tý práce hodně. My jednáme primárně se Spolu a potom s Prahou sobě a Piráty a vidíme možnost vlastně poměrně jako silný koalice.
4: Česká federace potravinových bank společně s regionálními potravinovými bankami už připravují tradiční podzimní kolo sbírky potravin. Proběhne 14. listopadu ve vybraných obchodech. Potraviny a drogistické zboží pomáhají potřebným, například lidem bez domova, seniorům anebo samoživitelům. Podle ředitelky potravinové banky v Hradci Králové Martiny Vebické zatím ale pro zajištění sbírky není dostatek dobrovolníků.
8: V našem kraji potřebujeme 220 dobrovolníků, zatím máme obsazenou jen polovinu míst. Nejvíc nám chybí tradičně pomocníci v Náchodě a ve Dvoře Králové. Přihlášku najdete na webu potravinové banky Hradec Králové.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, teď ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 9 a na Šumavě tepleji až 13.
5: Doprava.
4: Na 216. kilometru D1 směrem od Prahy je odstaveno nákladní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle a nebezpečně vybočovat. Na 9. kilometru dálnice D4 se oběma směry jezdí kvůli pracím silničářů pouze jedním pruhem. Ve směru na Prahu už houstne provoz, ale výrazně se tam ještě nezdržíte. A na silnici číslo 7 směrem na Prahu kousek před začátkem Pražského okruhu se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s kratším zdržením. To byly zprávy, začíná ráno na Dvojce s Regí Kubou a Daliborem.
5: Startuje ranní Dvojka.
9: Jak řekl Josef, tak to je. Jsme tady všichni tři. Dobrý den.
3: Dobrý den.
9: Dobré ráno.
3: Ahoj. Dnes je 15. října a já jsem si řekl, že udělám hned radost Regině Květoňové. Protože 15. října v roce 1844 se narodil Friedrich Wilhelm Nietzsche. Prosím, byl ovlivněn mladohy Hegelovci, že řeckou filozofií, dílem Artura Schopenhauera a také Richarda Wagnera. S nimiž se ale později rozešel.
9: No, se pak trošku zbláznil.
10: Tam právě, tam ten...
3: Jeho hlavním tématem byla ostrá kritika evropského myšlení, zejména platonské tradice a křesťanské morálky, jimž Nietzsche vytýkal, že se staví proti síle tvořivého života a nakonec vedou k nihilismu.
9: Tak pravil Dalibor.
10: Takových bychom potřebovali ve vládě tak 100.
9: No jo.
3: Mimochodem, to je věta z Veselé vdovy, teď jsi mi připomněl. Jo. Ano. Takových politiků bychom měli mít tak 20. Bohužel jich máme 1000. To je to tam říkám.
10: Je to pobrat.
3: Je tady Petr Sakal, zvukový mistr, jsme tu všichni. Takže Nietzsche, jo, to je jedna. Doufám, že jsem dělal radost.
9: No velikou.
10: Ničeho se nebojí.
9: Přečteme si nějakou knížku o Nietzschem, nebo o Nietzschem.
10: To vám přečtu já pak.
9: Jo.
3: A jinak jsem u nás se narodila třeba dneska Linda Rybová, tak nevím, jestli to pro tebe bude.
10: Jo, vůbec. Děkuju.
3: Jo?
10: To je herečka, ne?
3: Je?
10: Ještě furt?
3: No jasně.
10: Jo.
3: No. Vidíš, že máš rozhled.
10: Já ji nějak nesleduju, no.
3: To je škoda. Prosím tě, co jsi připravil na dnešek pro nás?
10: Bude to úplně jednoduché. Ještě to dnes okořeníme, zpestříme zvukovou ukázkou, kterou jsem uložil do našeho systému a pak tě poprosím v pravou chvíli, abys tu ukázku vytáhl.
3: Potřebuješ nějaký herecký, k tomu nějaký herecký výkon?
10: Od tebe? Ne.
9: Od tebe? Ne.
3: Já jsem ten herecký výkon, jak jsi vykonal včera v Činoherním klubu. Jsem rád, že to mám za sebou.
10: A jak se vám to zdařilo?
3: Zdařilo se to, klepu to tady. Ano, ano. Je to zatím poslední hra Ladislava Smočka, která se jmenuje Hermína.
10: Jo, už ji nehrajete teda.
3: Ne, myslím, jako autorský, jo, takhle, autorská jo, poslední. Jo. Protože on je tak činný ve svých 94, že možná napíše ještě 3.
10: Ty jsi říkal, že během těch režijních zkoušek, že překypoval energii.
3: Ano, lomcoval jsem.
10: Lomcoval. Doslova, jo.
3: Stal se z něj lomcovák. Tak jo, tak si zahrajeme. Jan Kalousek, Hvězdy se mění nad hvězdárnou. Byla překvapivá tenkrát skladba, kdy on, protože on hraje na kytaroky rock'n'rolly, a najednou si poslech Cher a zjistil, že tohle funguje.
10: Do you believe? On když byl mladý, taky byl i podobnej, tomu docela zpětku.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Tak to byl Jan Šer Kalousek a my můžeme začít. Jakub Kaloč, pro vás, milí posluchači, přijímá špek, který bude velmi jednoduchý, prý tomu hodneme hned, ale já se, známe se.
2: No, tam jde o to, že já si myslím, že okamžitě přijdete na to, o koho se jedná, ale pak budete muset učit přesně ten konkrétní špek. Já nemůžu říct ani co, a to si pak vysvětlíme. Tak ale pro potřeby špeku začnu upraveným moudrem Egona Lánského. Když přibere muž, je solidnější. Když přibere žena, je tlustá. Když přiberu já, je mi to jedno. Patříme mezi nejoblíbenější špeky a jsem skvělý vodič. A teď se vám bude zdát, že budu mluvit o sobě, ale prosím vás, není to tak. Nenechte se vyvést z míry, soustřeďte se na ten špek. Jsem společenský, přátelský, inteligentní, snadno se učím, jsem nekonfliktní a stejně tak jsem hravý a mazlivý. Miluji vodu a jídlo. Umím skvěle plavat a jsem otužilý. A pro svou úžasnou povahu jsem ideální do rodiny s dětmi, které přirozeně ochraňuji. Tuk.
3: Taky
2: a stejně jako lidi mám red.
3: Tuk nemá red.
1: Nejseš, takže ne, doufám, že jsme to neřekli. Tuk nejseš. Tuk.
2: Ne, neřekli.
1: Ale na patě
3: taky
1: tuk.
3: Tuk no.
2: Tak můžu tě poprosit o znělku?
1: Ne teď.
2: Úplně v pohodě. No, já to zatím zopakuju.
1: Jasně.
2: Tak když přibere muž, je solidnější, když žena je tlustá, když přiberu já, je mi to úplně jedno. Patří mezi nejoblíbenější špeky a jsem skvělý vodič. Teď se vám bude zdát, že mluvím o sobě, ale tak to opravdu není. Jsem společenský, přátelský, inteligentní, snadno se učím, jsem nekonfliktní, stejně tak jsem hravý a mazlivý, miluju vodu a jídlo, umím skvěle plavat a jsem otužilý. A pro svou úžasnou povahu jsem ideální do rodiny s dětmi, které přirozeně ochraňuji. Také jezdím na výstavy, ale to chcete vy. Já bych nejraději lítal po lese nebo seděl u misky. A od roku 1964 jsem symbolem státu Maryland. To znamená na východě Spojených států. A jsem doslova zlatý.
1: Přemýšlím nad tím, kdy jsem naposledy byl v Marylandu.
2: Ne, taky, já taky. Včera to jsem měl stejné myšlenkové pochody a mám stejně jako lidi red.
3: Tak.
2: A klidně, jestli bys pustil, prosím, tu znělku.
3: Mě napadlo jenom toto.
2: Tady bude. Ale... Kde ano.
3: Fakt?
2: No jasně.
1: Počkej, znělku, znělka.
3: Znělku?
2: Mhm. Je tam
1: znělka
2: Špek. Já vidím
1: znělka Špek.
2: Mhm.
4: Někde musí být ráj, lidi, zvířata.
1: Pepe, to totiž chcete mět.
3: Chcete mě.
1: Ano. Takhle, vůbec nic proti paní Kubišové, ale přece jenom ta původní verze. Jaroslav
2: Milej! Přesně tak, je přátelský. Já jsem to takhle chtěl číst. Je inteligentní, snadno se učí, má rád děti. Nechtěl jsem jít až takhle daleko, ale nedá se nic dělat. No a může být černý, kanadský, pak tady mám novoskotský, pak, já nevím, labrakadabra.
1: Asi zlatý, ne?
2: A zlatý.
3: Zlatý znám asi jenom já, jenom toho zlatýho špeka.
2: Zlatý red.
3: Hmm.
2: No. No, nebylo to jako pro mě jednoduché, protože když se přiblížím k těm nápovědám, které budou, no tak budou prostě jasné. Nebo...
1: Hele, a je to teda, že jsi červená řeka?
2: No, aporte, spíš aport. Jako vracíš se.
3: Jo, takhle.
2: Proto to moje pojmenování.
3: Jo, takhle.
1: Ono já si vždycky myslel, že jsi červená řeka.
2: Ono to je z... a to je Viever. V tomhle případě úplně původní název, člověče. Mm. To já jsem taky nevěděl.
1: Fuck. Mm. Ale to je Viever, je anglicky
3: pohled,
1: jako...
3: Pohled, nebo view, ne, co?
1: Viewer.
3: View.
1: Je hledič.
3: No.
1: No ten, kdo kouká.
3: Ohlíží, otáčí.
1: No. Jo, pardon. Má to český ekvivalent na č.
2: Jo, č.
3: Neříkej
1: to. Nebudem to říkat. Tak
2: no,
1: počkej.
2: No.
1: Dobře, tak dám to ještě jednou zopakujte.
2: Tohle je sté, jo, prosím vás. Jo, není to červená
3: ale
2: říka.
3: Ale taková jako... i Adéla.
2: Ale zní
3: tvoje
2: to
3: sestra
2: tak.
3: By k tomu mohla mnohé jo. Říct.
2: Asi ano.
3: To se obecně ví.
1: To se obecně ví, že pan Jiří Langmajer a jedna jeho manželka má...
3: To mají taky doma.
1: Mají to doma.
2: No, když... Takže Egona Lánského to... upravené moudro tak je, když přibere muž, je solidní, když žena je tlustá, když já... Protože zrovna tenhle ten Špek hrozně rád papá. Aha. Jo, tak, když přiberu já, je mi to úplně jedno.
1: To
2: ale
1: jsem
2: výborný vodič, mám rád děti, jsem přátelský, společenský, nekonfliktní, rychle se učím. Jezdím na výstavy, ale to chcete vy. Jinak já bych nejraději lítal po lese anebo seděl u misky a žral. Jsem výborný plavec, otužilý a buď to jsem černý, nebo kanadský, nebo novoskotský, anebo zlaťák.
3: Takhle ten vodič. Já už
2: a ten vodič,
3: jako asistenční.
2: Protože má úžasnou povahu a rychle se učí. Mm.
3: Jo.
2: Je klidný, zbytečně nenerví.
1: A docela, aspoň teda u Langmajerů, neustále někam nosí boty.
3: No, protože
1: a nemá je teda na nohou, jo? To bych chtěl
2: zapomenout. Jo, takhle.
3: No, on ti chce pomoct.
1: Jo.
3: No, to já vím, že takhle můj trošku neúplně jako nejpořádnější synovec měli takhle nahlídání tuhle tu věc doma a když mu jako odpadlo třeba kus ponožky nebo kus prádla, jen tak někde na zemi, tak on to nosil chudák zpátky.
1: No aha, ale u Langmajerů to nosí právě ven.
3: Jo, takhle.
1: To ne, že právě zpátky. To, já přemýšlím nad tím, jak mi chce pomoct to, že já přijdu, zuju se a ta bota okamžitě u sousedů na zahradě. Že?
2: Jasně. Nás zase často zachraňoval. Když jsme měli Špeka a šli jsme plavat, tak on okamžitě skákal do vody a snažil se nám pomoct, že to vypadalo, aspoň ten můj plavecký styl, že se topím, tak,
1: jasně. Tak
2: podrápal mi záda.
1: Tak dvojka zavináč rozhlas.cz, pojďte si s námi tedy hav.
2: No, tak bylo to takový podobně jako ty nápovědy. No,

0: Ranní dvojka na Špeku. 3, 2, 1.
1: V 6 hodin 20 minut si myslím dnes ve čtvrtek 15. října můžeme odhalit Ranní Špek. Jakube, je to
2: Retriever.
3: Je to Retriever.
1: Retriever jsem chtěl říct.
3: Takže jakmile bych zmínil plemeno nebo cokoliv, tak si myslím, že byste na to přišli okamžitě. Takže docela těžko se mi s tím pracovalo, ale jedna z posluchaček napsala Regi.
4: Dneska je to jasný, jsem Letvítr, zlatý pejsek.
3: Letvítr je rád. Takže Retriever, ano, přeju slunko v duši. Lake, 45.
4: Jste zlatý Retriever, hezký den zatím z postele, golf resortu, pracovně. Tomáš, ročník 81.
3: Pracovně hraje golf? Asi profík.
1: Ale víte co, tady jsou nějaké pověsti, jsem našel. Jestli můžu jednu, je to teda trošku dramatický, ale zkusím to přečíst, jo. Představte si, že jedna pověst o dobrotě Retrievera je spojena s ochotou pomáhat. Starší paní, která dříve vlastnila zlatého Retrievera jménem Kelly, byla nepohyblivá a nevidomá, žila v pečovatelském domě. Jednou v tomto domě vypukl požár. Dolní dvě patra celá vyhořela. A horní patro, kde bydlela tato žena, bylo odříznuto hustým kouřem. Když přijeli hasiči, budova byla zcela zničená a nikdo nepřežil, kromě této ženy, která seděla venku uprostřed kapradin a tvrdila, že její pes Kelly probudil a odvedl do bezpečí.
3: Vidíš, toto je krásný konec.
1: To jsou věci. A jinak je tedy brán jako přenašeč, ale ne, samozřejmě chorob, ale je to jako lovecký pes, přenašeč, což já mohu potvrdit, protože ten, kterého já teda znám, tak neustále něco přenáší, zejména tedy boty.
3: Tak to mám možná část genů po něm. Nějaký furt něco přenáším.
1: Tak je.
3: Ty taky, ale ne.
1: Já taky, to je. To bychom přenášeli doma Pražce, to vám někdy budu vyprávět. Takže jsem tedy Retriever, zlatý Retriever. Jak je to ten původ, který to, na to jsme nepřišli, veď? Retriever?
3: Jako aportovat, jako nosit, vlastně přinášet nebo vracet zpět.
4: No tak on to má ve jméně, tak on musí chudák nosit.
1: Musí.
4: Tak jmenuje.
1: No
4: tak
1: jasně.
3: Musí. Já jsem teda šel i přes Maxi psa Fíka, ale zjistil jsem, to byl Bobtail původně.
4: A nebyl to Bernardín?
1: Maxi pes Fík nebyl Bernardín?
3: Nebyl.
4: To je
3: Bobtail původně.
1: Bobtail, to je mimochodem motocykl.
3: Šalamou. No, jo.
1: No, to je typ motocyklu. Bobtail.
4: Jako si sedneš do toho psa a on ti někam odnese.
3: Krátkosrstý motocykl.
4: já vím, pač máme dvouleté retrievery, labradorské, Ivana.
1: No. Samozřejmě jde o zlatého retrievera, tentokrát pro mě úžasně lehké. Zdraví vás Olina, populární ročník 46. Letos nás je hodně a my slavíme. To je pravda, moje maminka taky teď slavila.
3: Jo.
1: 46. ročník, ano.
3: A zdravím všechny majitele retrieverů, posílám foto našeho malého Howarda Irvinga. Zdraví Pavla.
1: To je teda hezký.
4: Tak ho podrbejte za ouškem.
3: Jo.
1: Dobré ráno, chvíli jsem myslel, že to, že má dokonce poloostrov. Oh. Labrador.
4: Jo, to je pravda. Nádherný.
3: Podívejte.
1: Co?
4: Tak to je teda...
3: Třikrát větší než dítě.
4: Důstojnost sama.
1: Ano, přišla nám krásná fotografie, což se v rozhlase hodně dobře popisuje. Je tam normálně pes a dítě.
4: No ale vypadá jako hra.

0: hračka. Víš, že je, jako takovou hračku bys chtěl...
1: Až plišový, jo.
0: Právě, no. Takový jako malej lev.
2: To myslím, že majitelé jsou moc rádi, to tvoje hodnocení. Je to, vypadá, že je ze sádry takovej.
0: Ne ze sádry, plišáček.
2: Jo, plišáček.
0: No,
2: jo.
0: Na postýlku. Dnes je to retriever, hurá, zlatý, černý, to je krásný pejsek, přeji příjemný den, Jana od Olomouce.
2: Zbyněk 79, tak dnes se snad chytám i já. Mohl by to být retriever Zbyňku? Mohl.
1: Mohl. Výborný vodič, píše Tomáš. To je zlato, tedy zlatý retriever. Forever Maryland. On je symbolem státu Maryland na východě Spojených států.
0: Zajímavý.
2: To symbolem.
1: Od roku 64, no.
2: To jsem zjistil. Vy taky nevím, jestli...
1: Stále
0: vzdělávám. Taky ti to přijde zajímavý, že?
1: To je tak zajímavý.
2: Je to strašně zajímavý.
1: Až to je fantastický.
0: Asi po nápovědě rád se učím a jsem vodič, jsme vykřikli retriever. Krásný den, Jita, Jíťa a Víťa z Adamova.
2: Fakt, po této nápovědě, tak to je dobrý. To muselo být v Adamově veselo. Tak jo, za chviličku jsme zpátky po zprávách, hned.

0: Meteor
1: na dvojce.
2: Dokáže netopír ulovit ptáka? Umí se bakterie přizpůsobit jedům? A kde žije placatá žába?
1: Meteor.
0: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Bylo 6:30.
4: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré jitro. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se dnes v Římě sejde se svým protějškem Antoniem Tajanim. Česko a Itálie spolu uzavřeli akční plán do roku 2030. Dokument počítá s pravidelným dialogem mezi vládami i úřady obou zemí. Státy by taky měly koordinovat své postoje v rámci Evropské unie, NATO a v dalších mezinárodních institucích, například v otázkách bezpečnosti, migrace a nebo životního prostředí. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připraveno 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze pak doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Tuzemského vína bude letos asi o třetinu méně než obvykle. Může za to sucho a extrémní horka. Podle výkonného ředitele svazu vinařů Martina Půčka by se to ale na ceně projevit nemělo. Jednak proto, že v předchozích letech byl vína přebytek a jednak díky tlaku globálního trhu. Ministerstvo financí dnes vydává druhou emisi tzv. Dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit tříměsíční obligace s výnosem 3,75% ročně, který je osvobozen od srážkové daně. Upisovací období pro další emisi dluhopisů pro občany plánuje ministerstvo financí v předvánočním období.
4: Počasí.
3: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se ale budou během dopoledne rozpouštět. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě bude tepleji až 13.
4: Doprava.
3: Na 9. kilometru dálnice D4 se oběma směry jezdí pouze jedním pruhem. Směrem na Prahu se už začíná tvořit kolona a vzhledem k provozu bude narůstat. Na silnici číslo 7 směrem na Prahu kousek před začátkem Pražského okruhu u ruzyňského letiště se srazila dvě osobní auta. Jezdí se pouze jedním pruhem a narůstají kolony. Brzdí se teď na D7 u sjezdu na Kněževes. A na 30. kilometru D52 směrem na Brno opatrně, je tam odstavena motorka a pohybují se tam lidé, včetně policistů. To byly zprávy, pokračuje ráno na dvojce.
5: 6 hodin 33 minuty, hezké dobré ráno, to byly zprávy a Pepiček nám předal slovo a my to slovo vlastně předáváme rovnou vám, nebo si ho od vás také bereme, protože dnes ve Špeku běhá zlatý retriever, Gábina od Příbora. Jestli běhá někde i u Příbora, tak to může být fajn.
6: No určitě, já myslím, že to je v každém městě existující pejsek. A píše i Marcela z Ostravy tam. Taky mají zkušenosti, jsem retriever, měli jsme černou labradorku jménem Sharon, manžel si přál jméno Ozzy. Ale byla to holka, takže Sharon Osbournová.
5: To je dobrý.
7: Tak dnes se schoval do Špeku Hafan, zlatý retriever, nejkamaráčtější pes, jakého jsem kdy podrbal za uchem, i když jsem kočkomil. Tenhle pes má své kouzlo. Krásný čtvrtek všem své.
5: Všem, ano, své. A Jitka, dobrý den, poslouchám každý den, nepíšu nikdy, přestože uhodnu. Nestíhám dnes, ale píšu, je to retriever. Měli jsme Barunku od kocmanů z Novosedel na Moravě. Byla báječná. Stařenka Jitka 1958, to nevím, jestli je stařenka, to asi ne, ale... Tak dobrý, a to je hezký, že jakože jen tak jste to stihla, protože jste si vzpomněla na vašeho retrievera Barunku.
6: Krásné dobré ráno. Také jsem si myslela, že to je tuk, ale ne, je to pes. Také jednoho úžasňáka máme, možná je to přímo retriever. Jo, ten špek dnešní. My máme doma Howarda. Ten je mu dost podobný, zdraví Pavla.
5: To je ten, kterého jste viděli na fotce s tou holčičkou.
6: Jo, tak.
5: Napsal Michal, prosím, to je docela fajn. Čet to. Inteligentní, přátelský, výborný plavec, výborný vodič, rychle se učí a hodí se k dětem. Prosím vás, to vyřiďte všem dívkám, že to jsem já.
7: Máme seznamku.
5: Ale kdyby byl zájem, dnes 18 na České pod hodinami, to ty víš, kde je.
6: No, to je jasný.
5: No, Špek sebou. Michal z Líšně od Zetoru. Tak prosím vás, holky a dívky a dámy, dnes v 6 na České pod hodinami.
6: Tam bude nával.
5: To bude nával. To, no, to bude čekat teda. Michal a bude říkat, já, no, to jsem já.
7: Jenom si vemte transparent s nápisem, to jsem já.
5: To jsem já.
7: Nejdřív jsem si myslela, že je to pes a on je to opravdu pes.
6: Dobré no, ráno, Jakube, vy jste retriever. Jednoho jsem měla skoro 10 let a byl to skvělý parťák a jeho jméno Lucky odpovídalo jeho povaze.
5: To je dobrý Lucky a u Langbayerů mají maybe. Mm-hmm. Ta maybe.
7: Tak. Lucky morning.
5: Lucky morning. 6:35.

0: No těch retrieverů, zlatých retrieverů a nejenom zlatých retrieverů je tedy u nás, jsem zjistil, asi hodně. Je to velmi oblíbená rasa. A píšete, pořád vzpomínáte na vaše retrievery nebo na vašeho retrievera třeba, kterého jste měli nebo stále ještě máte?
1: Ano, je to i případ Jiřího. Retriever je to nejúžasnější plemeno. Máme doma 11-letýho hnědýho labradora Bohouše a je to člověk ve psí kůži. Mějte se, Jiří Tomek.
0: Počkejte, ale já mám Ivču 68, nevím, jestli jste to četli, milí posluchači, to je fakt dobrý. Tak u psů rozeznám jenom to, že to není kočka. O dnešním špeku nevím nic. Ivča 68, haf. Ale to je hezký.
2: Je?
0: Tak já taky jsem úplně, kdyby neměli retrievera, i když retrievera teda poznám, jo. Ale třeba vy máte co, bulldog? Nebo jak se to
1: nevím?
0: Buldoček. Jo, takhle.
1: Bulldog je anglický, je
2: český.
1: Buldoček je francouzský.
0: A pak vím, že Julda Brousek má boxera, myslím, ne? Je to boxer?
1: Asi takovou jo.
2: Ten... Jo,
1: no, on
2: asi
1: má
2: jo.
1: Trošku podobný výraz jako ten buldoček.
0: Ano, ano.
1: Oni mají tu hlavu takovou podobnou.
2: No. A ten boxer je víc asi, ne?
0: Má takový spláclé
2: trošku. No. Hodně.
0: Jo, ano. A to je pravda. Jo, a pak měli sousedi, prosím tě, to byl takový zvláštní, jak má strašně zmuchlanou tu kůži.
1: Šarpej.
0: Jo.
1: No. To chtěl můj muž původně.
0: Šarpej.
2: To je divnej ten tvůj muž.
0: Ne, ale ten šarpej má taky takový výraz zvláštní.
2: Jako pod tu jeho pokožku si schováš nákup. No,
1: to je pravda. To...
0: Jo.
1: A já mám pocit, že ho měla i Anaka, že se jmenoval Houba.
0: Houba?
1: No.
2: Asi rád pil. Jsem měl taky takovou přezdívku.
1: Žíznivý pes.
0: Sál. Houba. Nasává, ne?
2: Nasává.
1: No to taky by se dělo.
2: Nejdříve jsem se rozhodovala mezi novofundlandským a zlatým retrievem a on je to pouze retriever. Stejně psi jsou nejlepší přátelé člověka navždy. Já jsem teda ještě, když jsem připravoval špek, se dočetl, že ten retriever je opravdu nejoblíbenějším psem na světě.
1: Jo.
2: Opravdu je.
0: Prosím vás, je tady krásný e-mail od Renči z Liberce, skvělý ročník 75. Počkejte, je to retriever podobného miláčka, který nosí boty, máme doma. Jen to není retriever, ale je to vestaj. Znáte vestaje? To je vesnické tajemství.
1: Jo, takhle.
2: To je kříženeček nějaký.
1: Voříšek.
2: Vesnické tajemství.
0: Vestaj.
1: To je
0: ano. Ale je to náš miláček, i když jako správný psí lump občas něco provede. To je jasné. Je všechno odpuštěno. Mám pravdu, Regi? Vy taky asi máte doma darebáka, že jo?
2: No a prima den z Brna nám přeje Jana a napsala, nápovědy mne zavedly k našemu psovi, zlatý retriever. A je to opravdu zlatý pes a asistenční, hlavně když zakládám na guláš.
1: Ano, to asistuje určitě velmi rád, je mi to úplně jasný.
0: Jo, takhle, aha, už tomu rozumím.
1: Špeky retriever, už je mám 30 let. Celkem jsme jich měli 10. Jeden čas jsme jich měli 6, nikdy jsme je neprodali, vždycky jsme měli pro vlastní potěšení. Pokud si vzpomenete, první retriever u nás se objevil v seriálu Návštěvníci a jmenoval se Fido. Dnes jste se mi trefili do vkusu nejenom retrieverem, ale pejskama vůbec. Hezký den vám přeji, Jirka.
0: Máš Fido, byl fakt v Návštěvnících retriever.
1: No jo.
0: Fido.
2: Fido?
0: No.
2: A on byl i strýček Fido, ne? Ten letající pes.
1: Jo, to je pravda. Dobrou noc.
2: Milé děti, dobrou noc, strýčku
1: Fido.
0: Dobrou noc, děti.
2: Přikryli takové.
0: No to bylo to.
1: Jaroslav Moučka, ne?
0: No, a on, ano. A hlavně dělal to.
1: Tip a tap, ne? Se jmenovali ty dva pejsci.
0: To byl, a on byl lítací pes. To byl pes.
2: No.
0: Fakt.
1: Ušima lítal, ne?
2: Ušima lítal, no.
0: A jo, ušima lítal, to je pravda. Standa píše, že vzpomíná ještě také, nebo připomíná ty vodící psy, to jsme také říkali, že jsou vlastně ideální, jsou retrievři pro...
2: Ano, pro, jsou učený, jsou klidní hlavně.
1: A to tady taky ještě připomíná Vladamo, česká šlechtična a filantropka Matilda Nosticová, zakladatelka nadačního fondu Matilda, která zasvětila velkou část života pomoci nevidomým a výcviku vodících psů. Velmi známým a úspěšným zlatým retrieverem vodící školy byl pes jménem Barry, který se stal symbolem fondu a objevil se i v charitativním kalendáři. Pokud podle něj jsou a byly vybírací kasičky na poštách v obchoďácích, užíval ho Tibor Kikta v 90. letech významný vedoucí a ředitel střediska výcviku vodících psů v Praze Jinonicích.
2: Mimochodem, já, to je takový příběh jeden, já mám nevidomého kamaráda, který má retriever, a ten retriever moc rád pije, ale i pivo.
0: Pivo.
2: A když se stavil za kamarády v hospodě, tak oni mu toho psa opili.
0: Fá.
2: No, jenomže ten pes pak netrefil domů. Yeah. A on jako nevědomý, jako, no, jestli nedělal srandu. Opili mu vodícího psa.
0: Ale že to zvíře, já si myslím, že to vůbec... Já vím, že opice, když, protože oni je ty zkvašený nebo ty zkažený a vlastně už...
2: A ty máš doma, že o dvě?
0: Takže to se to stává, ale i sloni prý jako jsou občas opilí.
2: No i koně, že by... oni se i svetujou, že?
0: No něco rádi, tam se čuchají, něco, že?
2: No ale psi mají, někteří mají rádi pivo, no.
0: Ale to bylo darebáctví.
2: No bylo, no, tak oni se tomu smáli, pak ho asi odvedli dom, já jsem u toho nepil. Že?
1: Možná i odnesli, i pejska, možná i pejska, i kamaráda.
0: Dobré ráno, v rychlosti z Koupelky. Retriever Danča z Radotína, 1978. Koupelka, to je hezký slovo, Koupelka.
1: Jak by bylo na světě krásně, kdyby lidé byli jako dnešní špek. Tak si nějak posteskla, zasněla Kateřina.
2: Petr Koupelka byl můj spolužák.
0: Fakt.
2: Ze střední, no jasně.
0: Koupelka?
2: Koupelka, Petr Koupelka ze Zlína. Výborný kluk.
0: A Michal, 1977 ročník, napsal, psí láska je úplně nejvíc opravdová a nefalšovaná. Prý, se říká.
1: A taky se říká pak, že si lásku nemůžete koupit.
2: Čistokrevnou.
0: No. Jo, takhle. Nejlepší ze všech retrievů, počkej, musím vám napsat, nedá mi to, je takzvaný fleťák, neboli flat coated retriever. Měli jsme polinku vlastním jménem Hippolyta, Dagmar 1969. Fleťák. Tak to musíš najít ještě.
2: To musíme najít.
0: Flat count... Flat? Jo, kautit, ne?
2: Hladkosrstý retriever, černý.
0: No jasně, flat jako...
2: Uhel, krásný.
0: Jo, černý.
2: Černý, no, takový granitový.
0: A má ten obličej, vy, takový.
2: Hezký obličej má. To byl asi
0: fanička. Asi to není obličej, dobře.
1: A ty ruce, jaký
0: A ty ruce, jaký Počkej, jsou to ruce, mě to potvrdil
1: veterinář.
0: Veterináři jsou to ruce. Ty přední.
2: Ještě ho naučit psát, víc.

0: Milí kamarádi z dvojkového obýváku, tak začíná dopis, který nám přišel poštou. Začíná zima a pro mě je to období, během něhož si často vařím čaje, ohřívám svařáčky a další tekutiny pro prohřátí organismu. V souvislosti s tím mě zajímá, jak efektivní je ohřívání vody v elektrické rychlovarné konvici v porovnání s ohřevem na plynovém sporáku. Nejen z pohledu fyzikálního, ale i ekonomického. Mohl by mi váš host, pan profesor Doudleba, odpovědět díky z Mongolska vás zdraví Bhutan Vybuchič. Dobrý den, pane profesore.
1: Příjemné ráno, dobré ráno.
0: To teda tomu říkám dotaz.
1: No, já si myslím, že to bude pro majitele těch plynových sporáků zpočátku vypadat, že mohou celý ten sporák zahodit a koupit si pouze rychlovarnou konev a popřípadě tedy sklokeramickou desku, jako plotínku napájenou elektřinou, ale ono to ve finále tak nebude. Je to opravdu půl na půl, takže na své si přijde každý.
2: A neprozradil jste už konec, pane profesore?
1: Však já už chci jít.
0: Já si taky myslím, děkujeme.
1: Takže já jsem po měsících intenzivního výzkumu a nemalých investic pochopitelně do spotřeby jsem dospěl k zásadnímu poznatku, protože tím největším nepřítelem toho úsporného vaření není drahá energie, přestože by zlevnit tedy mohli dodavatelé, ale je to v prvé řadě to množství vody, které ohříváme. U toho, já se k tomu ještě rád vrátím posléze, tady bych se totiž zamyslel, ale já se nejdříve zamyslím nad tím a porovnám tu spotřebu tedy dostatečně reprezentativně. Když vaříte 10 litrů vody v konvi, musíte mít samozřejmě velkou konev na 10 litrů vody a s obsahem a pak na plynovém hořáku. 10 litrů proto jenom, že vědecké závěry by měly mít nějaký objem, protože šálek čaje to je pro básníky. To nás moc nezajímá, nikoliv pro nějakého energetického analytika. No a nyní k těm výsledkům. Ta rychlovarná konvice přemění na teplo ve vodě přibližně 80-90% té odebrané elektřiny, což je poměrně účinné. Tou její výhodou je, že ohřívá vodu nikoliv v kuchyni nebo sousedovu zeď, že ten plynový sporák přeci jenom má takzvaný únik a ohřívá spíš vzduch, protože ten plynový hořák má ten účinek mezi 35-45%. To znamená, to je výrazný rozdíl. No a zbytek, ano, ano. A zbytek, a to jsem rád, že vás to zajímá, ale i tato reakce vlastně o tom, že vás to zajímá, ten zbytek energie se částečně ztrácí do okolí. Takže jinými slovy, zatímco ta konvice ohřívá vodu, ten plynový sporák se snaží vytopit byt. A z té čisté, nebo z toho čistě fyzikálního hlediska, tedy konvice vítězí. Jenže fyzika, jak známo, neplatí účty. Ty platíme my. A tady přichází malé překvapení, že ta elektřina je zpravidla dražší než ten plyn. A jinak, já řeknu, že 1 kWh vám zhruba ohřeje těch 10 litrů vody. Jenom abyste měli trošičku představu, kolik stojí kWh, záleží na tom, jakého máte dodavatele. Ale to už si spočítejte doma. To znamená, že ta spotřeba energie automaticky v případě, že ohříváte vodu v konvici, neznamená úsporu energie. A takže ta konvice a indukce vychází obvykle velmi dobře, ale ten konkrétní výsledek závisí na té ceně za tu kilowatthodinu. Plyn může být levnější, jenže ho spotřebujeme podstatně víc. Tudíž ale se můžeme dostat na stejnou úroveň, co se týká ceny, jako při ohřívání vody v té konvici. Já osobně navrhuji nový tarif, plyn účtovat podle množství ohřáté vody a tu elektřinu podle množství vody, kterou člověk skutečně vypije. A teď se dostáváme k tomu, kolik vody my si ohříváme, když si potřebujeme zalít čaj nebo kávu.
0: Já teda těch zmíněných 10 litrů samozřejmě.
1: Přesně, a zbytek vylejete do odpadu. To děláte velmi dobře. Ne, samozřejmě, zvlášť si myslím, že to dělají ženy, aniž bych je chtěl teďka nějak osočit, ale že si napustíte, moc nepřemýšlíte nad tím, kolik a jaké množství vody napouštíte a napustíte většinou třeba minimálně polovinu konvice rychlovarné a nebo celou, pak si zalejete čaj a zbytek tam stojí. Mm-hmm. A pak přijde muž a protože už ví, že už byla jednou převařená ta voda a chce si udělat kávu a z té převařené vody ta káva není tak dobrá, tak ji vyleje. To znamená, že je vždycky dobré se zamyslet nad tím, jaký objem má šálek vašeho nebo hrnek, podle toho nalít vodu. Nejlépe napustit do hrnku, pak přelít do konvice, ohřát a vítězí jasně varná konvice nad tím plynem. Pokud ohříváte ale plyn, třeba vám neteče teplá voda, potřebujete si ohřát 200 litrů vody, tak je úplně jedno, jestli ohříváte v konvici anebo na plynovém sporáku. Mm-hmm. Tam za to zaplatíte.
3: Já jsem konečně přišel na to, proč jste přišel s tímto tématem, pane profesore, protože jsem od vás teď dostal tady nabídku k změně dodavatele energií. Takže
1: ano, je
3: vidím, že to je vaše... To vaše další profese, proto jste přišel, že
1: je
3: jo?
1: To Doudleproud, je Doudle velmi proud, levný.
3: Já to tady podepíšu rovno.
1: Jo. Akorát všude musíte mít 380, jestli to nevadí. To já mám. To tahám z lampy rovnou do bytu.
3: Jo. Já mám 380, protože já když dělám oběd, protože já mám početnou rodinu, je nás 76, tak to musím dělat v míchačce.
1: Ja, a tam je výhoda, ale i těch 380 to zapnete a okamžitě se ta voda vaří. Sice se sousedé nedívají na televizi.
3: Ano,
1: a další věc poslední je možná uspoříte, natáhněte si větve a suché listí do baráku z lesa, spadané větve a udělejte si uprostřed ohýnek, kuchyně, máte to skoro zadarmo.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Na startu nové topné sezóny hasiči připomínají pravidla čištění komínů i manipulace s popelem a tuzemského vína bude kvůli suchu méně než obvykle. Bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Po několika měsíční pauze opět začínají domácnosti naplno topit. Hasiči kvůli tomu apelují na majitele domů, aby pravidelně nechávali čistit komín. Pokud topí v kotli na tuhá paliva, měli by to dělat 3x ročně. U plynu stačí jednou. Do nádob na odpad se může dávat popel až po několika dnech chladnutí, upozorňuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
3: I když se může zdát, že popel už není žhavý, v kontejneru se akumuluje teplo, které roztaví plastovou nádobu a může způsobit požár. Takto dochází k požárům fasád rodinných domů, přístavků, hospodářských stavení a dalších objektů. V případě, že se žhavý popel dostane do svozového vozu na odpad, může snadno dojít k požáru uvnitř vozu.
1: Popel je potřeba vyhodit do nehořlavých popelnic, ideálně kovových. Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi, o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou také pravidelné interpelace členů vlády a některé mezinárodní smlouvy. Tuzemského vína bude letos kvůli suchu asi o třetinu méně než obvykle, může za to nižší úroda hroznou způsobená extrémním horkem a suchem. Pokles v produkci vinaři očekávají také u mladých a svatomartinských vín. Ta se smějí začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena patrně zůstane podobná jako v minulých letech, řekl výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
4: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená, je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
1: Označení svatomartinské uděluje vinařský fond. Na odeslání vzorků ke zhodnocení mají vinaři posledních několik dnů. Nový protidrogový plán na příští 4 roky schválila Praha 12. V posledních letech se podle radnice zvýšil počet lidí závislých na alkoholu, kratomu, THC a podobných látkách. Radnice proto chce posílit terénní sociální práci i preventivní opatření. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové každý rok na program vyčlení víc než 5 milionů korun.
5: Primární prevenci podporujeme dlouhodobě, ale v souvislosti s novými trendy návykových látek vnímáme potřebu zacílit prevenci i na tyto nové produkty, které jsou snadno dostupné dětem nejen druhého, ale i prvního stupně základních škol.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se ale budou během dopoledne rozpouštět. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě tepleji až 13.
2: Doprava.
1: Na silnici číslo 7 směrem na Prahu kousek před začátkem Pražského okruhu se srazila 2 osobní auta, jezdí se jedním pruhem a kolony narůstají, už je to na víc než půl hodiny. Na D4 směrem na Prahu 2 komplikace, na 13. kilometru nehoda 2 osobních aut na konci kolony, která narostla kvůli omezení na 9. kilometru, kde se obousměrně jezdí jen jedním pruhem. A na příjezdu do Prahy po D5 housne provoz, pomalu pojedete od 7. kilometru až na okruh. To byly zprávy, slovo mají opět Regi, Kuba a Dalibor.
7: Za chviličku se budeme věnovat nové profesi, která učí Čechy zvítězit nad chaosem v domácnosti. No a kdo by o takovou službu nestál, že? To si řekneme víc po úvodní skladbě. Ale než se dostaneme tedy k tomu, k té domácnosti, tak Regina, v klidu dokousej, co máš, rohlík? Nebo...
8: Takže jsem si udala na stranu.
7: Včera přišel, když kousej v klidu, když říkáš, že jsi si udala na stranu, tak včera já jsem hrál tu Hermínu v tom Činoheráku a hraje tam Láďa Javorský. A přišel, protože on je tam, má tam takovou scénu,
9: tak kdy... Kyslík.
7: Kyslík. Nejsem si úplně jistý, že by to... No já nevím vlastně, ano, je to Kyslík a takový ten hubenej chlapík. Hrozně fajn herec, že jo, a zpěvák, mimochodem skladatel. No a přišel do jedné scény a měl právě takhle na straně rohlík. A celou tu scénu, protože on tam má jako dostat do huby, ale je to celé hrané a bylo to fakt povedené.
8: Asi rohlík na strouhanku už možná.
7: Rohlík na strouhanku. Tak jsi mě připomněla Vládu Javorskýho.
8: Mimochodem, k včerejší hře tady máme takovou pochvalu od Aleny. Včera jsme šli na Hermínu hlavně kvůli Daliborovi zkontrolovat, jestli umí i hrát. Pomlčka. A on umí. V té vážné roli jste mi hlasem připomínal Maurice z Esa z Pralesa, kterého výborně dabujete. Jste prostě skvělý moderátor, daber i herec, ať se daří, Alena.
9: Teda Dalibore.
7: Prosím vás, Esa z Pralesa mi nepřipomínejte, to byla moje noční můra, protože to je Morris, taky darebák, je to kreslený takový seriál. A já jsem pravidelně natočil, nevím, 10 dílů a nemohl jsem 2 dny mluvit, protože on je to takový gauner, ten...
8: A jak jsi tam mluvil?
7: Nevím, to jsi...
8: A to jsi včera hrál? To
7: ne, ne. Ale to je zvláštní, jestli jsem vám připomínal. Tak si úplně nejsem jistý, jestli jsem dobrý herec, to si úplně nemyslím.
9: Ale to se hodí, ten Morris, až budeš nadávat někdy.
7: A no, Morris. Ne, to byl taky malý gauner, on byl nějak furt, ne, on furt něco vymýšlel. Esa z Pralesa, je to prý strašně populární, to neznáte to?
9: Mm-mm.
7: Ale upřímně je to fakt dobrý, je to vtipný.
8: Ale máme tady ještě jeden dotaz
7: od Petra. A prostě to asi neměla číst, pro boha.
8: Prosím, prosím, můžete o tom ohřevu vody jen v množství, které potřebují zopakovat? Ženo, pojď poslouchat pana profesora. Brdské nejlepší ročníky, dnes 15 let spolu. Tak k tomu výročí, jestli bys Jakube, nebo pan profesor, nevím, který z vás zrovna...
9: Pan profesor mi tu nechal svou analýzu a výsledky.
7: Tak. Ale jenom mimochodem 15. máte 15. výročí, to je hezký.
9: Hezký.
7: No, detail jenom, no. Mám rád čísla.
9: To se 15 let dobře pamatuje. Určitě to bude příští rok.
7: To bude 16. to výročí. To má logiku.
9: Jasný, to má logiku. No, pan profesor mi tu nechal nějaké výpočty. Takhle, já si myslím, že s ženou se asi budete přijít dál, protože ušetříte, pokud tedy ohřejete pouze 3 deci vody ve varné konvici, což je obsah toho hrnku, který potřebujete, nebo na zalití čaje, a nebo 900 ml, to znamená...
7: Tři hrnky.
9: Ale takhle, vy si zalejete, dejme tomu litr ohřejete, zalejete si, vylejete ty 3 deci a zbytek vylejete, tak ušetříte, Petře, ročně 238 korun. To znamená, že asi takhle, za 100 let je to samozřejmě téměř 24 tisíc, to je důležité zmínit. Jo.
7: Ale včera jsme slyšeli, že za 238 korun už si koupíš svetr na nějakém tržišti.
9: No to si koupíš, sice přijde jiný trošičku.
7: To nevadí.
8: A taky 600 korun bude stát to clo?
7: No nic, tak zpátky k tomu tématu, prosím, budeme se učit uklízet.
8: No a to se hodí.
7: A to se hodí vždycky. Ale potřebujeme uklidit v kanceláři, mimochodem.
8: No jo.

0: Česku se začala rozvíjet nová profese zaměřená na systematickou organizaci domova. Co je jejím cílem, pro koho je určená a jak nám může pomoct, to ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka uslyšíte od Pavla Prouzy. Pavle, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Tak nám popiš, co tahle nová služba vlastně obnáší nebo co nabízí.
1: Měla by lidem pomoci vytřídit předměty v domácnosti, zbavit se těch nepotřebných a pro ty zbylé vytvořit funkční systém ukládání, aby nevznikal chaos. Oboru se u nás na plný úvazek věnují více než 20 žen. Nejčastěji proměňují přeplněné garáže nebo nepřehledné komory na funkčně zorganizovaný prostor. Loni společně vytvořili profesní komunitu a uvažují o založení asociace. V západní Evropě je služba celkem běžná a v USA nejrozvinutější. Tamní asociace organizátorek funguje už přes 30 let.
0: Takže to nemám chápat jako úklidovou službu?
1: Tady nejde o klasický úklid, ale o hlubší nastavení systému. Určitý typ lidí nezvládá zahlcenost a odmítá se do nějakého organizování pouštět sám, nemá na to sílu ani motivaci. Pro ně tady jsou specialistky, které jim poradí s uspořádáním domácího prostoru. A můžete si vybrat, co všechno chcete uspořádat. Organizátorky se specializují i na osobní finance, domácnosti s dětmi, na minimalismus, na perfektní interiéry nebo energetickou očistu prostoru.
0: Tak si říkám, že pro nás je vlastně typické, že shromažďujeme věci, které by se takzvaně jednou mohly hodit.
1: Ano, tak to si uhodil hřebíček na hlavičku. Hromadění a neochota vyhazovat věci, protože by se ještě mohly hodit, se s námi táhne z dob socialismu a v některých rodinách se přenáší i přes generace. Když se tohle nastavení zkombinuje se současným konzumním stylem života a dostupností ultralevného zboží, vzniká mnohým lidem doma chaos, na který už sami nestačí. Cílem organizátorek je pak nastavit jim domácnost na takové množství věcí, o které se dokážou postarat, aniž by je to omezovalo v běžném životě. Dá se to přirovnat k pracovní smlouvě, kterou máme s každou věcí, kterou přineseme domů. Musíme ji třeba prát, opravovat, trávit s ní čas, věnovat jí péči a specialistky nám pomohou odstoupit od smlouvy, která je už pro nás nevýhodná.
0: Teď bychom si mohli říct, jestli je o takovou službu u nás zájem, jestli si my chceme v podstatě nechat mluvit do života.
1: No je pravda, že se profese podle zkušeností žen z oboru zatím potýká v české společnosti s předsudky. Organizace domova je vnímaná jako činnost, kterou by měl člověk zvládnout sám a klienti to berou jako své selhání, že věci nezvládají opečovávat a starat se o ně. Nicméně zvýšený zájem o službu se dá pozorovat tak poslední 2 roky. Délka služby se liší podle zadání. Od online konzultace nad tříděním po několikahodinovou probírku věcí klienta doma nebo dlouhodobou spolupráci s ním. Kdo chce vytřídit celou domácnost, to většinou trvá 4 až 6 měsíců, někdy i rok. Náročné je rozhodování hlavně u dlouho odložených věcí. Často se přehlcení věcmi přenáší klientům i do dalších oblastí života, podepisuje se na vztazích, osobní sebedůvěře nebo seberealizaci. Po změně v organizaci domova si ale začínají víc věřit, lépe spí, mají víc času na koníčky, doma si můžou jen tak sednout a odpočívat.
0: A kdo nejčastěji tuto službu poptávám?
1: No jsou to převážně ženy, když už se ozve nějaký muž, většinou proto, aby službu věnoval manželce. Ženy zažívají vysokou míru frustrace, úzkosti, pocit viny a vlastní neschopnosti. Mužům nepořádek překáží méně nebo nepřekáží vůbec. No a odbornou pomoc s uspořádáním domova schání především obyvatelé bytů. V rodinném domě totiž můžete problém s nadbytkem věcí odsouvat bez nadsázky celý život a přenechat jeho řešení klidně až dalším generacím. No a co teprve, když máte chalupu, tam se toho vejde. No ale ještě nejsme tak daleko jako v Americe, kde vůbec není překvapením, že mají lidé v domácnostech hodně nových věcí, ještě nepoužitých, včetně třeba oblečení s visačkami. No ale taky tam se blížíme.
0: Já už tam jsem a podle toho, co jsi říkal na závěr, tak jsem průměrná žena. Protože všechno to, co prožívají, to prožívám já. Tak Pavle, moc děkuji za ten pohled do zrcadla.
1: Není zač a naslyšenou.
0: To byl Pavel Prouza.
2: Ty máš Pavle Vedlejšák?
0: Pavle Vedlejšák?
2: No, že třeba, nevím, proč máte 4 zlaté hodinky, stačí vám jedny, 3 si beru, proč máte 5 párů, bod od Vitona, 4 páry odjímám.
0: Já myslím, že jsme v tom trošku všichni, ne? No Pavle, mimochodem, teď jsme teda ještě, když už se bavíme trošku civilně, máš to nebo vnímáš to, nebo prostě vyhazuješ ty věci doma?
1: Já rozhodně vyhazuji.
0: Prostě vyhodit.
1: Já jsem nekompromisní a mám na to i svůj styl, já bych vlastně mohl pomáhat takhle v těch domácnostech. Já když takhle otevřu tu jednu skříň, tak to všechno vyhážu na zem a pak vracím jenom to, co jako projde fakt opravdu jako pečlivým uvážením a zbytek jde prostě nekompromisně pryč.
2: No. Skříň je pak prázdná skoro.
1: Ano, je tam třeba, jsou tam tak 2 věci.
2: Ale je pravda, my máme tady, pokud si někdo z naší rodiny koupí boty, tak ty předchozí musí už někomu třeba věnovat nebo je vyhodit. Takže kus za kus.
0: Tak já to doma zkusím. Teda, jak říkáš, vyházet všechno na jednu hromadu, jo, a...
2: No to by bude stačit pak jedna káká.
0: To je pravda.
3: Ale ty to tam pak vrátíš zase všechno zpátky.
0: No, vrátím, no. To je
3: to by se mohlo hodit, to taky, to taky.
0: Tak Pavle, já přijdu na nějaký školení k tobě, díky.
1: Ano, není problém.

0: 7 hodin 21 minuta. Já někdy říkám, že připravujeme retrokousek, ale my ho připravujeme už několik dní, protože Regina našla v Četce předevčírem nebo kdy zprávu o tom, že dnes slaví takové zvláštní narozeniny, taký zvláštní vůz.
1: Jeden z nejkrásnějších vozů, které kdy opustily brány sovětských automobilek, není ani po mnoha desítkách let po konci své výroby zapomenut. Konstruktéři dali modelu GAZ-21 do vínku ladné křivky, inspirované americkými vozy, a ty nezestárly. Volhy sice nebyly žádný výkřik moderní techniky, vynikaly ale spolehlivostí a poměrně komfortním interiérem. Není divu, že ve výrobním programu vydrželi od 15. října 1956 až do července 1970.
0: Tolik strohá zpráva z Četky a teď mám takovou prosbu, kdyby z vás někdo znal někoho, kdo měl nebo má carevnu, tak nám napište.
1: Já jednoho znám, ale ten asi ještě spí.
0: No, aha.
2: Já mám doma taky carevnu, ale není to auto.

0: doby. Přátelé, Volha carevna slaví dnes kulatiny.
1: To 70.
0: 70 let. Ty jsi zjistil, Jakube, že byla poměrně drahá v té době.
2: No zjistil. Pak Regi asi bude se bavit o těch prvcích, které chyběly a nechyběly. Ale podle automobil přitom... Takže první kusy se dovezly k nám do České republiky nebo do tehdejšího Československa v roce 1958. Bylo jich na 2000. Automobil přitom nebyl laciný. Podle ceníku z roku 1961 stála Volha vybavená rozhlasovým přijímačem 55 tisíc korun, zatímco domácí Škoda Octavia 28,5 tisíce korun. Takže skoro
0: to je teda...
1: No a teď tedy několik typických prvků, abyste si třeba je vybavili, pokud se nemůžete podívat někde na internet na obrázek.
0: Jeden z typických byl nápis Veřejná bezpečnost.
1: Taky, ale třeba chromovaná maska chladiče s pěticípou hvězdou, kterou si jako symbol komunismu vymohl maršál Gregory Žukov. Potom nahradili soška jelena na kapotě, která odkazovala na znak města Gorký, dnes Nižní Novgorod, kde Volha vznikala.
0: Ano, a hlavně to byla taková trošku představa o tom Rolls Royce, tam má tu Emily, jasně, že jo? Víš, jakože ta soška, tam to musí být, že jo?
2: Tvar karoserie carevny sice přímo vybízel k elegantnímu dvoubarevnému lakování, toho se ale dočkala pouze malá část produkce. Podobně výjimečné byly i vozy vybavené samočinnou hydrodynamickou převodovkou. Tu totiž dostala jen malá série vyrobená v letech 57 a 58. Automatickou převodovku měly i vozy určené pro sovětské bezpečnostní orgány. Těm ale navíc pod kapotou burácel silnější vidlicový osmiválec o objemu 5,5 litru, který pocházel z reprezentativní limuzíny Čajka.
0: To bylo z Čajky tam narvali.
2: Tady aspoň se to tak píše. No,
1: no a limuzína to byla i svými rozměry, protože měřila 4,83 metru na délku a mezi nápravami bylo rovných 2,7 metru. I proto se dovnitř pohodlně usadila 600 cestujících. Vepředu i vzadu totiž byly 3 místné lavice, které šlo navíc lehce sklopit, takže interiér nabídl poměrně pohodlnou lůžkovou úpravu.
0: No to je pravda, to přední opěradlo jenom žuchlo dolů a byla z toho normální letiště, že jo?
2: Tam se dalo postavit i malý podium a zahrát divadýlkovi.
0: Ano, to jo, to možná i někdy velký, jako
2: velký divadýlko.
1: Problémem však byla relativní technická náročnost. Zatímco Volha jako celek byla stavěná na špatnou kvalitu sovětských silnic, to znamená s vyšší světlou výškou a relativně jednoduchou opravou všech možných komponentů, automat byl nepoměrně komplikovanější. Opravit ho uměl jen někdo. Navíc bylo potřeba některých specifických komponentů.
0: No jinak tam byl tříkvalt, že jo? Tam byly 3 rychlosti. Mm. A tam se rozjel, dal tam 3 a jel si furt.
2: Jo, že to ten motor utáhl.
0: No jasně, to byl velký kroutící moment. Jak to má ten obrovský jako objem, obsah, ten motor, tak to je fuk. Až tam za 3.
2: A spotřeba?
0: Strašná.
2: Jo?
0: No. No proto tam je strejda jezdila, lili tam to ředidlo, který... No,
2: jo, už jsme o tom hovořili.
0: Jsme o tom hovořili, no.
1: A proč carevna?
0: Pracuješ v lakovně, tak nemusíš nic řešit.
1: Snad kvůli majestátnímu vzhledu, či faktu, že tak nějak čněla nad ostatními automobily v tehdejším provozu.
0: Ano, je to tak.
2: A mimochodem tedy inspirovali se Spojenými státy, jo?
0: Ano, více po zprávách.
3: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
4: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
3: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Bylo 7:30.
6: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Dobré ráno. Ukrajina začne opět útočit na rafinérie v Rusku, řekl to ukrajinský prezident Zelenský dnešnímu vydání deníku Financial Times. Kyjev údery na několik dnů přerušil poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil energetické příměří. Moskva je ale nerespektovala. O víkendu se v Česku po jasném a teplém zítřku zatáhne a zaprší. Bude maximálně 17 stupňů, a to v sobotu. Neděle bude podstatně chladnější, když nejvyšší teploty většinou nepřekročí 14 stupňů. V noci se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připraveno 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Ministerstvo financí dnes vydává druhou emisi takzvaných dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit tříměsíční obligace s výnosem 3,75% ročně, který je osvobozen od srážkové daně. Upisovací období pro další emisi dluhopisů pro občany plánuje ministerstvo financí na předvánoční čas. V Liberci začíná největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Prezentovat se tam budou desítky středních škol a firem. Veletrh je určen hlavně deváťákům, kteří se rozhodují, kam dál. Nabídku tam ale najdou i lidé, kteří hledají novou práci anebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh, který ročně navštíví zhruba 30 tisíc lidí, potrvá v Liberecké aréně až do soboty.
6: Počasí.
7: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, teď ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 9 a na Šumavě tepleji až 13.
6: Doprava.
7: Na příjezdu do Prahy po D5C pojedete už asi půl hodiny od 7. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Na 9. kilometru dálnice D4 se oběma směry jezdí jen jedním pruhem. Směrem na Prahu už je kolona, v níž strávíte asi 20 minut. A v Praze v Liberecké ulici směrem do centra nehoda v omezení u sjezdu na Prosek. Kolona se táhne z Belské ulice a zpomaluje. To byly zprávy, pokračuje ranní proud dvojky.
0: Já bych rád připomněl, milí posluchači, že před nějakým teď už delším časem jsme tady měli takový, dalo by se říct, mini spor na téma olivový olej. Jde o to, že jsou tady primárně tři země, kam mimochodem všichni jezdíme, Španělsko, Itálie, Řecko a tak. A já skočím do toho Řecka, pominu teď olivový olej, ale řeknu caciky. A představte si, jedna fotka na Facebooku třeba nebo někde na sociálních sítích způsobí normálně bitvu. Jak to dělají Řekové, jak to děláme my a co je správně? Hmm. Co tam patří, nepatří? Hmm. No, vy si ten řecký salát třeba, nebo jo?
1: No, ale i to caciky, myslím, že každý má pocit, že to dělá správně, přesně podle řeckého způsobu, a já si taky nikdy nejsem jistá, jestli tam patří třeba dílem nějaký jako trochu kopru, víš, nebo ne.
0: Ten česnek tam ale patří, ne? Nebo nebaky nepatří?
1: Jo, ten asi taky. To,
0: ale myslím, potom je...
1: Olivový olej, ten tam patří.
0: Nevím. No ne, hlavně
1: jogurt,
0: za...
1: Jogurt nebo smetana.
0: Ten, za řecký jogurt. Nic, teď už nás poslouchá Pavla Smetanová, podle mě omdlévá, ale lehoučce jde do mdlob. Proto se s ní za chviličku spojíme a řekneme si to, jak je možné, že potom přijeme do toho Řecka. A říkáme, no tak...
1: To je ono.
0: To je ono.
1: A doma ne, a ne.
0: A doma nic.

0: Co si přivezete z Řecka? Kromě nějakých třeba suvenýrů, kromě možná nějakého nápoje, který má takovou zvláštní anýzovou chuť, někomu to velmi chutná a někomu ještě víc, tak si přivezeme chuť na tamní jídla, že si je uděláme doma, protože přece to nemůže být žádný problém. Doma si je trošku přizpůsobíme, jo? Na sociální sítě to tam dáme, tralala, a řekneme si takhle to správně. Přátelé, představte si, že i o caciky se vede bitva. Jestli to je správně nebo ne. S Pavlou Smetanovou naštěstí, naší spolupracovnicí na ostrově Korfu, probereme právě například caciky, anebo nějaká jídla, na kterými by řek nadzvedl obočí. Pavlo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak caciky, jak se tedy mají opravdu připravovat, a také bychom jim asi neměli říkat caciky, že jo?
1: Proč bychom jim neměli říkat caciky? Jo, jako je, když to připravíme, já mám ještě teď po ráno trošku pomalejší vedení. No, to je vtipné, protože já opravdu sleduju různé ty řekomily, ty české facebookové skupiny, a lidé se tam jako chlubí tím řeckým jídlem, které udělali, a pak se tam vždycky strhne jako fakticky úplná bitva v komentářích, že takhle se to nedělá a dělá se to úplně jinak. A každý to zaručeně prostě ví, jak se to dělá. Já třeba to dělám prostě úplně jednoduše. Musí opravdu základ je hustý řecký jogurt. Nastrouhaná a pořádně vymačkaná okurka, ideální je prostě třeba nastrouhat ji do utěrky, nechat to tam jakoby chvilku odležet a pak ji fakt vyždímat doslova a do písmene. Česnek dle libosti, já dávám fakt hodně, trocha olivového oleje, sůl, troška pepře, troška octa. A Řekové často přidávají kopr, to já moc nedělám, ale hlavně asi proto, že ho většinou zapomenu koupit. Ale fakt jako většina Řeků tam nedává žádnou mátu, citronovou šťávu, nic takového. Nejdůležitější je ten hustý jogurt a ta vymačkaná okurka, protože když ji nevymačkáte, tak vám vznikne taková jako studená polévka. Mm-hmm. No a ty Řekové samozřejmě nemají úplně totožný recept. I oni se často hádají, kolik okurky, kolik česneku, ale právě na Facebooku má každý pocit, že právě on vlastní ten originál recept řecké babičky. A já třeba na Facebooku právě sleduju takového řeckého kuchaře, který může úplně vyletět z kůže, když jako mluví o tom, co dělají lidé v řecké kuchyni, a já vlastně kvůli němu to, mě to dnešní téma napadlo, protože on prostě se tam strašně rozčiluje a říká, žádný citron místo octa, žádná citronová kůra pro vylepšení, žádná máta, prostě když už tak kopr, a opravdu jako se přitom strašně opravdově rozčiluje.
0: Jasně, jenom jsem se chtěl už vím zeptat, ten řecký jogurt, já nevím, jestli, protože vy jste pořád na ostrově Korfu, to, co se u nás prodává pod názvem řecký jogurt, je to ono tedy, abychom věděli?
1: No, totiž řecký jogurt, oni mají na to nějakou fakt jako značku, že se nesmí nikdo vydávat řecký jogurt za řecký, pokud to není ten hutný řecký jogurt, ale já bych si tady nedělala úplně iluze a koupila si prostě někde v řeckém obchodě fakticky originál řecký jogurt. Když je na tom česky napsáno řecký jogurt, tak bych o tom měla své pochyby.
0: Dobře, dobře. A teď, když už tedy jste mluvila o tom kuchaři, který se tak rozčiluje, tak které úpravy by Řeky asi úplně nejvíc naštvaly?
1: No tak třeba, když se do řeckého salátu dá ledový salát místo teda zeleného klasického salátu, nebo místo fety balkánský sýr, úplně nejhorší je, když je to na tom nastrouhané a vydává se to za řecký salát. Nebo když se dávají třeba, já nevím, zelené olivy místo černých. Nebo když právě třeba do dzacky zamícháme, to jsem slyšela Regínu předtím, zakysanou smetanu nebo vůbec smetanu, protože ji prostě zrovna máme v lednici, nebo místo olivového oleje slunečnicový. Ono nám to samozřejmě může chutnat, o tom žádná, ale je to už naše domácí varianta. Prostě si představte, že vám třeba v Řecku někdo řekne, že vám dá svíčkovou s pita chlebem a řekne vám, tohle je pravá česká, nebo prostě když do bramboráku, já nevím, bude dávat místo majoránky oregano, i když to třeba já dělám, protože neseženu v Řecku majoránku. A ono se to moc nepozná, ale prostě se trošku zarazíte. Takže vlastně u toho jako klasického jídla jsme všichni citliví na to, co známe z domova. A my právě máme jako Češi někdy jako tendenci tu řeckou kuchyni tak vylepšovat, že by pak žádný Řek nepoznal. Ale právě řecká kuchyni žádné naše vylepšení fakt nepotřebuje, protože ona je sama o sobě dokonalá.
0: No ano, tak ale řekněte nám, jestli to vůbec je možné popsat, v čem teda spočívá to kouzlo a co bychom měli dodržovat nebo nechat, aby nám to třeba doma chutnalo jako v řecké taverně.
1: No tak vlastně spousty řeckých jídel, je to ne u všech, teda některá jídla jsou poměrně komplikovaná, ale hrozně moc řeckých jídel to je jednoduchost a dobré suroviny, jako jsme teď řešili ten řecký jogurt. Tak prostě to je fakt základ. Zralé rajče taky, prostě tady vlastně jako v Čechách v supermarketu je velmi těžké sehnat opravdu kvalitní dobré rajče, opravdu kvalitní olivový olej a skutečná feta. Dobré papriky a třeba cibule, taková vlastně jako malá věc, jako cibule, přeci cibule má každý, ale ta řecká cibule je prostě speciální. Takže oni mají chuť sami o sobě a nemusíte je překrývat žádnou složitou zálivkou. A právě samozřejmě máme potřebu ty recepty, které jsou po staletí ověřené řeckými babičkami, ještě vylepšit a přidat další koření a další omáčku a koupíme si v Řecku prostě, to samozřejmě taky trošku jakoby turistický artikl, že to je koření na tzatziki a koření na tohle, na tom, ta lidé se to jako vozí domů a žádné koření na tzatziki prostě není, to je jakoby turistický nesmysl. A těch pár základních věcí úplně stačí, no ale samozřejmě, co nám chybí v Česku je moře a posezení venku a ta prázdninová nálada, no a to je ta nejdůležitější přísada, kterou nikde nekoupíte.
0: Já jsem věděl, že stejně skončíte tím, že aby to chutnalo jako v řecké taverně, tak si musíme koupit letenku.
1: No přesně tak, ale víte co, já tím ještě neskončím, můžu si jenom rychle přihrát polívčičku.
0: Hřejte.
1: Já jsem jenom vás chtěla pozvat všechny posluchače, kdyby byl někdo zítra v Havlíčkově Brodě, tak tam je knižní veletrh a já tam budu u stánku Českého rozhlasu Vysočina. Od 14:30, tak kdyby někdo chtěl přijít podepsat nějakou moji knížku, nebo nějakou koupit, nebo jen tak přijít na kus řeči, tak v Havlíčkově Brodě zítra 14 až 14:30 čer o Vysočina.
0: Nebo kdyby vám třeba někdo chtěl dát recept na ty pravé caciky.
1: Nebo přinést svoji variantu ochutnání.
2: Není to náhodou lepší než ta řecká? Jo, jo. No, Pavlí, vidíš.
0: Tak moc děkujem, Pavlo.
1: Mějte se hezky.
0: To byla Pavla Smetanová. A teď jsem vybral písničku Náš dům zní smíchem.
3: Dobrý, no to náš taky.
0: Jo, jasně.
2: No to je od nás.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: To jsme teď zvědaví, protože...
3: Protože máme pochvalu za tvoji včerejší předpověď. Píše nám Franta Skopné, že včera v Dolíčku nepršelo. Předpověď vyšla.
2: Ale Franta Skopné asi nebyl v Dolíčku.
3: Ale díval se v televizi.
2: Díval se v televizi.
4: Jak jsem se snažil.
2: Dolíček je fotbalový ten...
3: Klub ve Vršovicích.
4: Nejsem fotbalovým fanouškem, ale co bych pro tu Bohemku neudělal, že... Že kdyby pršelo, tak to klukům klouže a myslím, že by mohli prohrát. Taky takhle vyhráli 1-0, ne?
3: Krásný.
2: Ale Kube. Prej skluzy, já teda jsem poslouchal...
4: Ale oni hráli s kým? S Doudlevama, ne? Nebo s tím ještě?
3: Z Boleslaví.
2: Ale no. Já jsem slyšel takový pořad pana Čtvrtníčka a pana Lábusa, který se jmenuje...
4: Ivanku
2: kamaráde a tam, on tam chválil nějakýho fotbalistu a říkal, ty skluzy. Takže ono to, tak to je asi správně, ne? Když to klouže.
4: Jo, ale nesmíš odjet za bránu, protože jo, když to klouže moc, tak to je jasný. Pak, když nabereš rychlost, tak ta brzná dráha je další. Jasno nebo polojasno je. Na většině tady území Čech, na Moravě ve Slezsku, tam ještě to chvilku vydržte, tam budete mít zataženo, možná ještě během dopoledních hodin až k obědu, ale pak ty oblaka prosvítí slunce, má být i polojasná obloha, teploty zatímco ty ranní se pohybují v Čechách mezi 3 až 5 stupni, na Moravě mezi 4 až 6, tak budou malinko vyšší, 12 až 17, na horách pak mezi 9 a 13 stupni Celsia, ale ta noc dnes, přestože ty teploměry ukazovaly kolem 5 stupňů Celsia, tak ta pocitová, alespoň co jsem já zjistil z aplikace, tak byla kolem 2 stupňů Celsia. Ono malinko pofukovalo a fakt mně přišlo, že je chladněji. Ta noc ale na zítřek opravdu chladná bude mezi 6 až 1 stupněm Celsia. Místy i přízemní mrazíky, zvláště opět ten severozápad, tam bude malinko chladněji, možná se ty teploty dostanou i pod nulu. A ten zítřek teploty malinko vyšší než dnes o 2 stupinky, 14 až 19, na horách pak kolem 10 až 12 stupňů a očekávají meteorologové polojasno až skoro jasno, ještě zpočátku místy mlhy, ale na to už jsme zvyklí, ty by se měly rozpustit a mělo by být opravdu docela hezky, až k večeru pak očekávají od severozápadu přibývání oblačnosti a sem tam může spadnout pár kapek, ale výjimečně. Takže hezký říjnový pátek.
3: Ale já musím koupit tu zimní bundu synovi asi, že?
4: Ty nemáš? Jo, synovi.
3: Mm-hmm. On si tak dlouho vybíral, až pořád
4: tak my jsme
3: nemá.
4: Tady s tvým mužem hovořili o tom, jak redukovat počet věcí doma, tak, aby jsme se tam vešli a jeli takzvaný minimalismus. Nemohl by nosit bundu po otci? Syn.
3: Já nevím, jestli na to oba přistoupí.
4: Ještě bych se zamyslel. A nebo po tobě?
2: Počkej, tady, pardon, promiňte, já jsem se tady začet. Tak víte co, dáme si písničku, protože přišly krásné e-maily. Kraťoučkou, jo, vybral jsem kraťoučkou.
3: Ho! No. Oh. To celý, jo?
2: Jo, to byla ta píseň.
4: Aha, jo, tak.

0: to je ono.
1: Tak to bylo hej.
0: A teď ještě jenom řeknu, co jsme tady probrali za poslední půl hodinu. Tak nejdřív se vrátíme k Volze. Nemyslím tím řeku, ale myslím tím vozidlo. Známe u nás pod názvem Carevna. Mm-hmm. A ukazuje se, že máte vzpomínky. Dělala jsem kdysi dispečerku v dopravě, píše Vendulka z Prahy 8. Z roku 63 rok vylíhnutí. A měli jsme Volhy. Kluci to sice moc nešetřili, ale milovali s nimi jezdit. I mně se podařilo se svést a je to lepší jak v Mercedesu. A vzpomínáte na seriál Volha nebo Tatínkova Volha? Ano, tam se Volha objevila.
2: Tam se, ale jiná.
0: Ona byla, jo, Carevna, myslím, že tam byla
2: Carevna, jo.
3: V obou případech. Jedná se o seriál Volha.
0: No jasně.
3: A pak byl film Tátova Volha.
0: Tátova Volha jsem neviděl, ale myslím, že ta Volha to byla celá.
2: Aha, jo, tak myslím, že jo. Napsal i Kuba, ročník 85, dobré ráno, dvojko, můj otec měl Volhu a když ji chtěl prodat, tak já jsem si jako malý hrál na to, že tankuju a nalil jsem do nádrže vodu. Otec to nevěděl. A při předání tomu kupci ujela asi 100 metrů a motor se zastavil.
0: Byl táta určitě rád.
2: To si myslím.
0: A napsal Jirka z Chumce nad Cidlinou, teď se dostaneme k těm třem rychlostem, jo. Když jsem byl malý, měli jsme krásnou bledě modrou barevnou. Bylo to nejúžasnější auto, měla jenom tři rychlosti. A jak říkal jeden můj známý, na jedničku se oře, na dvojku vláčí a na trojku se normálně jezdí. Což je pravda, já jsem říkal, to se i
2: rozjíždí tři a je, to je jako traktoru.
0: To se rozjelo na trojku samozřejmě. To bude
3: přijetno.
0: No jasně, když máš velký motor, traktor taky, nákladák, Tatra.
2: Jaká byla hmotnost toho vozidla, člověče?
0: Velká.
2: Skoro 5 metrů, skoro 5 tun.
0: No to, já nevím.
2: Tuna na metr.
3: Já měla někde jenom rozměry.
0: Technické parametry.
2: To zjistí
0: rychle, protože to je ještě totiž období, kdy třeba bezpečnost se řešila trošku jiným způsobem než teď, protože teď už je to všechno sofistikované, jsou jiné materiály, jsou ty deformační zóny a tak, ale tenkrát třeba Volvo, tam měli vepřu kolejnici, že jo? To byla nový kolejnice, jo. Takže když to do něčeho našil, tak si zpravidla
2: tak to něco zmizelo.
0: Prostě
2: a celková maximální hmotnost 1885 kg. S posádkou a zavazadly, aha. Jinak přibližně vážila kolem 1400 kilo.
0: Tak to vlastně.
3: To je dobrý.
2: To není za stolik.
0: No není, ne, to je strašně
3: to
0: málo.
3: Tětítko.
0: No ne, tak tam nic nebylo. Zas pochopte, že teď je to auto plné nejrůznějších jiných materiálů. Tenkrát to byl rám, kus plechu, že jo.
2: Ale vyšlo kusty. Se tam piano, že jo.
0: A vyšlo se jasně. Tam se vyšlo půl vesnice, že jo. Dáš za tři a jdeš prostě, dokud se to nezastaví, jo. Je, počkej, to byla jenom Volha.
3: No jo,
0: máme
3: no.
0: Ještě další témata. Stíny.

0: Moci bez nemoci.
1: Svůj příběh přichází do pořadu Moci bez nemoci vyprávět Agáta.
2: Po hodině v posilovně začalo bolet na hrudi a po cestě domů jsem vyhodnotila, že dál nemůžu pokračovat a poprosila jsem manžela, ať mi zavolá záchranku.
1: Odpovědi na to, proč se to stalo, přineslo novinkové vyšetření malých srdečních tepen.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Ukrajina požádala majitele Starlinku Ilona Muska, aby zrušil omezení pro ukrajinskou armádu a s plynulejší jízdou hromadné dopravy v Brně pomohla regulace dopravy na křižovatkách. Bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Ukrajinský prezident Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Ilona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. Ukrajinská armáda jej používá například k ovládání dronů.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Ilona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se dnes v Římě sejde se svým tamním protějškem Antoniem Tajánem. Česko a Itálie spolu uzavřeli akční plán do roku 2030. Dokument počítá s pravidelným dialogem mezi vládami i úřady obou zemí. Státy by také měly koordinovat své postoje v Evropské unii, NATO a dalších mezinárodních institucích, například v otázkách bezpečnosti, migrace anebo životního prostředí. Kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu nabírají tento týden auta i hromadná doprava v Brně desítky minut zpoždění. Ve srovnání se začátkem týdne ale ubývá spojů, které uvíznou v dlouhých kolonách. Pomohla policejní opatření, tvrdí mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
6: Stále sice jezdíme se zpožděním, ale už je to zpoždění nižší a také se o hodinu a půl zkrátila délka té ranní nebo dopolední špičky. Zlepšení dopravní situace přičítáme hlavně pomoci ze strany policie. Na vybraných křižovatkách řídí dopravu a tím zajišťuje plynulý provoz.
4: S dopravními komplikacemi musí řidiči i cestující hromadnou dopravou počítat do 20. listopadu, kdy mají práce v tunelu skončit. Ve sbírce Koláč pro hospic, kterou každý podzim pořádá brněnská charita, lidé na stáncích z koláči darovali víc než 4 miliony a 300 tisíc korun. Do konce října pokračuje sbírka ještě online. Diecézní charita Brno pak z výtěžku podpoří paliativní hospicovou péči, upřesňuje mluvčí brněnské charity Zuzana Horáková.
7: Peníze ze sbírky pomohou v rámci hospicových služeb, ale i třeba domácí zdravotní péče a samozřejmě velká část poputuje i do lůžkového hospicu v Rajhradě. A nebo konkrétně v Brně pomohou s vybavením paliativního pokoje v domově pokojného stáří Kamená.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude polojasno nebo skoro jasno, ráno mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě je tepleji až 13.
0: Doprava.
4: Na příjezdu do Prahy po D5 se pojedete asi půl hodiny od 7. kilometru až na okruh ke sjezdu na Ořech. Na 9. kilometru dálnice D4 se oběma směry jezdí jen jedním pruhem, směrem na Prahu je kolona asi na 20 minut, nevyplatí se z dálnice sjíždět. A z tunelu Mrázovka směrem na Smíchov teď kvůli nehodě nelze sjet do Radlické ulice. Zprávy končí po nich finále rána na Dvojce.
8: To Josef Maršál tak hezky nazval, tak doufám, že to bude hezké finále. Za chviličku vás pozveme do kina. To je koprodukce tolika států. To jsem asi ještě nikdy v životě neviděl ani neslyšel. A první otázka by měla znít na Alici Aronovou, jak se dokázali domluvit. Teď nemyslím jazykově, ale víš, jako názorově. Ale prosím, poslouchejte, ještě ta carevna, jo? Respektive vozidlo, které má jenom 3 rychlosti. Dobrý den, 3 rychlosti měl i Renault 4 CV, jenom pro připomínku. Když jsem před barákem měnil motor u Škodovky 1000 MB, myslím, že to situaci, bylo potřeba vyheverovat převodovku, aby se neohnula řadící tyč. Když jsem šel na oběd, někdo mi ten hever ukradl.
9: Yeah.
8: A tyč se ohnula.
9: Ježiš.
8: Několik měsíců jsem kvůli tomu jezdil na 2, 4 a zpátečku.
9: My si umíme poradit.
8: Ale že před barákem vyměňuješ motor, to už je první, to je moc hezký, že jo? Ale někdo ti šlohne ten hever.
9: Ještě, že ta doba už je pryč.
8: To je hrozně.
10: Na 2 a zpátečku, to je strašný.
8: No výborně. Tak jo, tak teďko k tomu filmu, který se jmenuje Fjord.
9: No já jsem na to zvědavá, protože přísná Věra Míšková, filmová kritička, děkuji ti, zpráva, tomu dala 85% a to nebývá zvykem.
8: To dobrý. Tak jsem zvědav.
9: Už je tady ta Alice?
8: Já nevím, ale někdo tam tak strašně zve na chodbě, že možná
9: že bude.
8: Jo, to je Pepa Marshall. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: K nám do studia dorazila Alice Aronová, filmová publicistka a kritička. Dobrý den, Alice.
1: Dobré ráno.
0: Přišla jste s úsměvem, takže předpokládám, že takzvané bezdůvodné nadšení prostoupilo vaší duši, ale základní otázka je trošku jiná, než kterou jste asi ode mě čekala, kromě toho, že chceme znát příběh.
1: Filmu Fjord.
0: Ale je to evropská koprodukce. Rumunsko, Francie, Norsko, Švédsko, Dánsko. A teď se chci zeptat, jak se domluvili. A teď nemyslím jazykově, já myslím názorově.
1: No, o tom vlastně je ten film, protože hlavní hrdinové, to je manželský pár, on pochází z Rumunska, ona pochází z Norska a vlastně v určité fázi života s pěti dětmi se rozhodnou opustit Rumunsko a usadit se v norské, zdánlivě romantické vesnici u norských fjordů, proto název filmu Fjord, kde chtějí začít nový život a akorát, že to vřelé přijetí novými sousedy je moc nečeká a naruší ho nečekané obvinění z domácího násilí na dětech a zcela vlastně rozvrátí poklidný rodinný život. A rozbíhá se vyšetřování, zdlouhavý soudní proces, rodičům hrozí vězení a děti jsou mladým zoufalým rodičům odebrány den ze dne. A soud vlastně proti sobě staví tradiční rodinné hodnoty a přísná pravidla norské organizace na ochranu dětí Barnevernet, která děti z rodiny vezme. Takže to, co diváky čeká, je to opravdu drama, ale je to drama, které vás nenechá vydechnout. Já jenom řeknu, že metráž je 146 minut a když byla projekce ve velkém sále v Karlových Varech, tak lidi byli zmraženi i v rámci titulku, neodcházeli. A já jsem ten film viděla v létě a vlastně to mé nadšení stále trvá a já tvrdím, že je to nejlepší film letošního roku. Takže je to film o rodičovské lásce, o střetu kultur, o právu na výchovu a ne jak děti správně vychovávat vlastně v současné turbulentní době.
0: Instituce chránící práva dítěte v Norsku se tedy jmenuje Barnevernet a je to velká kritika snad i té státní instituce, kromě toho, že to je brilantní analýza té současné podoby rodiny a jak jste naznačila Rumunsko, Norsko, to myslím, že kulturně musí být opravdu veliký mix. Nakolik je ten příběh autentický?
1: Tak on je autentický, on ho natočil, to ještě jenom doplním, rumunský uznávaný filmař 58-letý Christian Mungiu a on mimochodem, je mu 58, ale on je dvojnásobný držitel Zlaté palmy z Cannes. To je velký úspěch, že má ty dvě vítězné ceny za svůj život. A on vlastně pravidelně točí velké evropské koprodukce v minulosti například 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny nebo Zkouška dospělosti. Oba tituly právě oceněné v Cannes a vždycky on má, proč on vlastně je tak uznávaný a proč jeho filmy jsou ceněny a tou velkou událostí. On je taky ten přesný pozorovatel života a postav. Všechno vlastně zachytí s citem pro detail a atmosféru příběhu, přesnou psychologickou linku v herectví. A to je přesně i v dnešním recenzovaném Fjordu, že vlastně diváky čeká taková ta brilantní analýza současné podoby rodiny, její možné výchovy, jak zaznělo kritika státní instituce, jakou je Barnevernet. A celkově vlastně ten film reflektuje možnosti soužití v nynější rozdělené Evropě. Proto ten hlavní ústřední pár smíšený rumunsko-norský. Takže ten film je velmi autentický. Tam jsem jenom ještě zapomněla říct, že těch 5 dětí je vychováváno v ortodoxní křesťanské rodině. Tam vlastně vidíte, že ty děti nesmějí mít mobilní telefon, nemají přístup na YouTube. V momentě, kdy kamarádka starší dcery ve třídě o sobě prozradí, že je lesbe, tak tahle ta dívka z té ortodoxní rodiny jí řekne, že půjde do pekla. Takže to jsou takové ty momenty, že vlastně si říkáte samozřejmě, co je ta správná výchova, ale tady vidíte, že ty rodiče ty své děti opravdu milují. A akorát jsou z rodiny, která je odlišná. Samozřejmě pro tu tolerantní norskou společnost to velmi vadí. Takže to, co se řeší ve filmu, je, co je správná výchova. A tady například velmi silná výpověď otce u soudu, když přiznává, že občas děti plácne po zadku, občas, což vlastně v Norsku je zakázané. Takže on, jak víme, ještě pochází z Rumunska, kde každé plácnutí, co se uštědří během výchovy dítěte, je správné, prý jakoby ránu sesílal samotný Bůh. No a u nás známe to krásné řečení, to máme podobné, škoda rány, která padne vedle. Takže když jsme ten film sledovali my jako čeští novináři, tak jsme si říkali, že asi nám by všechny ty děti odebrali, protože my samozřejmě jsme naše děti plácali. No takže vlastně ten film je opravdu o střetu kultur.
0: Tak my jsme tady ve studiu 3, nebo respektive s vámi 4, jo, ale jsme přimraženi podobně jako diváci ve Varech, jak jste říkala. Je to ještě, předpokládám, když se jmenuje Fjord, tak jsou tam asi norské fjordy, tak dejme tomu, aspoň ta obrazová stránka nebude tak
1: zoufalá. Ne, jsou tam samozřejmě norské fjordy, ale on je to právě ten režisér, on vlastně točí vždycky mistrná taková realistická civilní dramata. A tady přesně norské fjordy na jedné straně je to taková ta fascinující krajina, ale vy tam tušíte tu syrovost. A podobně vlastně tak se chovají i ty jejich sousedé, ty lidé, co tam jsou okolo, navenek tolerantní, ale uvnitř jsou velmi tvrdý a drsní vůči jiné kultuře a nerespektují odlišné náboženství. Tam jsem ještě neřekla, že ten hlavní pár teda jsou katolíci z Rumunska, uprostřed většinové evangelické luteránské norské společnosti. Takže proto je tam ještě ten střed i toho náboženství. Ano, ale hlavně, jsem neřekla, v hlavní roli hraje norská 30-letá herečka Renata Reinsve. My jsme tady hodně mluvili v rámci Nejhoršího člověka na světě. Citová hodnota. Ona opravdu jako hraje v těch skvělých už dneska Oscarových filmech a tahle ta Norka, ona herecky zraje, takže zase další strhující výkon v postavě té zoufalé matky uprostřed krásných fjordů.
0: No, má šanci na Oscara za neanglicky hovořící film?
1: Já si myslím, že ano. Kde se to vyhrála Anatomie pádu, také vítězka, a já jsem si říkala, že fjord rozhodně šanci má a nejenom, že právě tam jsou ty neskutečné lokace, jako je Norsko, ale zároveň ten film je velmi napínavé soudní drama o morálce, o výchově, o síle rodiny a jak jsem říkala, vévodí tomu současná evropská už hvězda, norská herečka Renata Reinsve, takže kdo chce zažít 140 minut v kině a nechce vydechnout, jako já teďka v rámci té ranní recenze, tak rozhodně ať na fjord jde. Podle mě je to nejlepší letošní film.
0: Hezky. To asi není co dodat.
2: To se musí vidět.
1: To se musí zažít a vidět.
0: Tak děkujeme, to byla Alice Aronová.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: Tohle je mimochodem písnička, která se taky objevila v jednom filmu, ale ten se týkal něčeho trošku jiného. I když vlastně problematika rodičovství je také velmi silná. Ve filmu Mamma Mia.
1: Mamma Mia.
0: Ano, ano. Ale ten text, který uslyšíte teď, pojednává zase úplně o něčem jiném, protože tam se narodil syn a tam se hledal
2: táta.
0: Je to tak strašně komplikovaný, že už nebudeme nic říkat.

0: Ford. Ale píše Markéta, včera jsem byla na filmu Fjord.
1: Jo tak, ale hezky se to potkává.
0: Jasně, a píše, že už se nemůže soustředit a myslet na nic jiného, opravdu silný příběh. Dobrý. A teď hned přišel další e-mail, jestli náhodou ta obliba Cerevna nebude v tom, Cerevny, že to byl téměř Ford. A to přišlo v jedné minutě, tyhle ty dva e-maily. Dokonal.
1: Ale všichni jsme pořád v jednom tématu. Rozumíme si, ale každý si řekne to, co potřebuje.
0: Jestli to je Fjord nebo Ford, je vlastně.
2: No jasně. Fuk. No a já od Saši z Žadce přišel e-mail, který má v předmětu, jak říkala Pavla Smetanová, řecky zaziky, v předmětu napsáno caciky. Prosím vás, je to stejné jako s bramboračkou, svíčkovou a podobnými pokrmy. To, že každý má svůj recept a je přesvědčen, že je originální, to prostě sedí a tak to vždycky bude. Každá rodina má holt svůj recept. Posílám svůj, který se k tomu řeckému velmi přibližuje. Pravý řecký jogurt seženete, a teď to neřeknu, ale je to obchodní, je to obchod, který jsem nazval mikro, a pak se dá z té řecké kultury doma vyrobit. Další alternativa je zakysaná smetana, co nejtučnější. Takže důležitý je postup. Na malém struhadle nastruhám 2 stroužky česneku, 2 salátové okurky, posolím a připravím si bylinky, hrst kopru, hrst oregana a větvičku máty. Nastrouhanou směs vymačkám, přidám bylinky, jogurt nebo zakysanou smetanu 400 ml. Do smetany přidám šťávu z půlky citronu a panáka oliv. Extra virgin.
1: Jo, oleje. Ne, oleje. Panáka oliv jako těch
2: kuliček. Tady napsal olivového oleje bez tečky.
0: Panáka oliv.
2: Panáka oliv.
0: Dejte mi půl litru oliv.
2: Takže virgin. Nechám odležet zhruba 2 hodiny. Lepší je to dělat ještě den předem, to se uleží více. Zdraví vás od Žadce Saša.
0: Tak. Jestli nás poslouchá Stavros Niarchos, tak právě omdlel.
2: Že jo.
0: Tam je úplně všechno špatně, samozřejmě. Ne, to si dám legraci.
1: A tady bych podepsala návrh Lubora, který napsal, nechtělo by Pavle Smetanové pomoct a do Havlbrodu neoficiálně sezvat ochutnávku doma vyrobených caciků, bude jistě ráda. Tak já myslím, že Sašo, podívejte se, kdy vám pojede vlak do Havličkova Brodu. Můžete přinést vzorek.
0: A teď ještě píše Pavel. Zdravím vás, raní bando, skutečně ve filmu Mamma Mia zpívala Helena Vondráčková. Ne, já jsem říkal, že tam zazněla tato skladba, ne, že tam zpívala Helena Vondráčková. Helena Vondráčková zpívala v české verzi tohoto muzikálu na divadle s tímto textem písničku, která ale textově je úplně o něčem jiném, obsahově. Tam to zpívala Meryl Streep a mimochodem naspívala
2: to...
0: Ano.
2: Bohužel. A on zpíval prý dobře, ale...
0: Jo, ale ta Meryl Streep to naspívala nejenom, že to naspívala ona, ale ona to naspívala na poprvé.
1: To no, Meryl Streep je nejlepší.
2: To já taky umím naspívat na poprvé cokoliv. Tedy jenom se to, jestli se to dá poslouchat. Prosím tě, nečetl jsi Honzu z Liberce, který vzpomíná také na Volhu, které říkali Nataša? Tam o jednou také opařila obličej, když vařila vodu. Víčko expanzní nádržky nemělo pojistnou polohu a všemu vystříklo do tváře. No. Když to je strašný.
0: No, když to vaří,
2: nakonec vše dobře dopadlo.
0: No to je nejhorší, to musíš ale obecně dát jako pozor.
2: No co s tím?
0: No, uchladiče, no musíš počkat.
2: Že jo?
0: Když to vaří, maličko, jít o toho dál, povolit a maličko.
2: Rukavici.
0: No, jasně, to je velmi nebezpečná.
2: Nebo zavolat k té Volze o pyrotechniky, ne, radši?
0: Ne,
2: v těch kombinzách.
0: Takhle, když ti vařila Volha, tak bylo dobrý utíct.
2: Jo, když vaří Volha, tak uteč.
0: Takhle, on by ti nikdo neukrad. No, tak konec.
1: No jo.
2: Mimochodem tady ještě doplní, že jezdila perfektně a bezpečně poměrně i bez brzd. Tak to
0: nebylo.
2: Tak jasně,
0: no. Vypověděli brzdu. No, nebylo nutné zastavovat, protože to byl takový Bengal. 8 hodin 24 minuty, teď vás čeká výlet do banky, do Bangkoku.
2: Do banky?
0: S kukou. Už máš kuklu?
2: Už máš kuklu.
1: No, se ochladilo, no. Možná hodí ráno.
0: Já jsem byl v Bangkoku. Tak jo, mějte se krásně. Loučí se raní trojka. Na dvojce.
1: No, mějte se hezky.
2: Ahoj.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 21. října v 19 hodin v Kulturním domě v Lipníku nad Bečvou.
0: Pozvání přijali moderátoři Alex Minářová a Patrik Rozehnal,
1: zpěvák Radim Šváb a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
0: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Lipníku nad Bečvou.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, je tady čas a prostor probrat události, které hýbou veřejností. Patří mezi ně povolební vývoj v Česku, který bude analyzovat Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Já vás vítám.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Pod lupu si vezmeme skládání povolebních koalic a také důvody i důsledky ztrát stran celostátní vlády. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Jak probíhají, Petře, povolební vyjednávání a skládání nového složení zastupitelstev? Když se podíváme na krajská města, tak rýsují se široké koalice.
3: Někde široké, někde užší. Je to samozřejmě individuální, protože komunální volby jsou volby specifické, kdy se volí v tisících měst a obcí a ty motivace, proč tam někdo uspěje nebo neuspěje z pohledu voličů, jsou velmi odlišné. Možná, když hovoříte o skládání koalic, tak jsme opět svědky toho, čeho býváme svědky třeba i po krajských volbách a podobně, když se hovoří o tom, že by neměl být obcházen vítěz voleb, ale právě kdo je tedy vítěz voleb? A podle mého názoru nespochybnitelný vítěz voleb je ten, kdo získá většinu křesel v zastupitelstvu a tím pádem záleží pouze na jeho vůli, jakým způsobem bude vládnout, zda bude vládnout sám nebo s někým, což je typický příklad jednoho Ústí, kde oni získali nadpoloviční většinu a rozhodli se vládnout sami, ale jinak, když nemáte nadpoloviční většinu, tak sice jste vyhrál volby v tom slova smyslu, že máte nejvíc hlasů od občanů a nejvíc mandátů, ale ještě to neznamená, že automaticky musíte vládnout a že když nevládnete, že to je něco špatného. Já bych uvedl takový příklad, že třeba v nějakém místě někdo jde do voleb s tím, že tam chce stavět průmyslovou zónu. Získá proto určitý počet voličů, třeba 20%, ostatní tvrdí, že průmyslovou zónu nechtějí a získají každý, dejme tomu, po 10%, ale když se dají dohromady, tak samozřejmě mají daleko víc. Je to vyjádření větší vůle těch voličů a obejdou vítěze voleb. Je na tom něco špatného? Podle mého názoru není. Takže tak to by se mělo nahlížet na skládání koalic. Samozřejmě někde, kde třeba dojde jenom k účelovému spojení, že za každou cenu nechcete někoho, kdo vyhrál volby, tak to může být problematické, pokud ti, kteří jsou proti vítězi voleb, nemají nějaký alespoň trošku společný program, ale jinak na tom není nic špatného, byť to mnozí kritizují.
2: Narážíte možná i na to, že podle toho, jak to vypadá, hnutí ANO zamíří do opozice i tam, kde vyhrálo.
3: Ano, zamíří, ale mohlo by zamířit třeba i jinde. A mám tím na mysli příklad třetího největšího města v republice, Ostravu, kde sice hnutí ANO vyhrálo, ale nevyhrálo tak, jak v minulosti pod vedením pana Macury, kterého se hnutí ANO zbavilo po sporech kolem prezidentské volby, kdy oni podpořili nejenom on, ale ještě další představitelé hnutí ANO ze severu Moravy prezidenta nebo kandidáta tehdy Petra Pavla a byli odejiti z ANO a podle mě ANO na to doplácí a ten výsledek nebyl tak dobrý, ale přesto je velmi pravděpodobné, nebo zatím se jeví v tuto chvíli pravděpodobné, že ANO bude mít primátora Ostravy, byť tam je ta možnost obejít ANO a to dokonce ve spojení srdcovky, což tam jsou skrytí občanští demokraté mimo jiné a starostů. A neděje se tak. Starostové dávají najevo, že raději chtějí vládnout v Ostravě, mám tím na mysli místní starostové nebo představitelé STANu z ANO než z ODS, a je z toho trošku poprask na úrovni celostátní politiky, byť třeba předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan tvrdí, že se mu to nelíbí, ale že s tím nemůže nic dělat, tak v zákulisí se vedou různá intenzivní jednání a je tam určitý nátlak na to, aby právě ti představitelé Starostů v Ostravě změnili svůj názor a nešli do koalice sami, ale pokud ten názor nezmění, tak to bude klasický příklad toho, že sice někde je hnutí ANO obcházeno, ale že skutečně často to nesouvisí třeba s celostátní politikou, ale s těmi osobními vztahy, vazbami a tak dále těch jednotlivých politiků v těch daných městech, a kde nejsou třeba dobré vztahy mezi představiteli na celostátní úrovni opozice, tak tam může dojít k tomu, že dají přednost třeba spolupráci s hnutím ANO.
2: V Praze si zase chtějí od sebe oddechnout Piráti a ODS. Když zůstaneme u těch vyjednávání v metropoli, tak volební lídr ODS a dosavadní starosta Prahy 9 Tomáš Portlík v rozhovoru pro Novinky mimo jiné řekl, že občanským demokratům v kampani uškodil obraz v uvozovkách spícího primátora Bohuslava Svobody z ODS, a podle pana Portlíka k výsledku v Praze nepomohla ani celostátní politika. Tak jak vy to hodnotíte?
3: Já si myslím, že k výsledku v Praze si nepomohla pražská ODS, protože když pan Portlík hovoří a nepřímo de facto kritizuje pana primátora, tak oni ho měli celou dobu a měli možnost s ním pracovat takovým způsobem, aby třeba primátorem nebyl, aby uznal, že už je to nad jeho síly a mohli ho vyměnit. A to, že neudělali a že skutečně většina Pražanů možná si ani neuvědomila, kdo je primátor, protože on vystupoval na veřejnosti velmi málo, hovořilo se o tom, že Praha není řízena primátorem a tak dále, a že to je ke škodě věci, tak si za to může Občanská demokratická strana de facto sama, a může si za to především ta pražská organizace, a v ní je velmi aktivní pan Portlík, nyní je dokonce první místo předsedou strany, takže to měli řešit daleko dříve, a plakat nad rozlitým mlékem po volbách už je docela pozdě, a byť ten výsledek nebyl nijak tragický, protože oni těsně prohráli se Starosty a mají stejně mandátu, tak přece jenom v Praze bylo zvykem, že právě hlavní město je tou nejsilnější baštou ODS a TOP 09, a když oni kandidovali v koalici Spolu pro Prahu a de facto neporazili ani Starosty, tak to nesvědčí o dobrém výsledku, a je přirozené, že tedy ODS v tuto chvíli si je vědoma toho, že primátorem by měl být představitel Starostů a nezávislých.
2: Co dělají starostové lépe než ODS, nejenom v Praze?
3: Co se týče komunálních voleb, tak oni možná mají v některých regionech nebo místech výhodu v tom, že skutečně jsou hnutím, kde mají spoustu starostů. Ono se to projevilo třeba i ve sněmovních volbách, kdy do poslanecké sněmovny se dostali místní respektovaní starostové. Tím se názorně ukazuje na to, že komunální politika by neměla být těmi politickými stranami, které mají celostátní ambice, podceňována, že když máte kvalitní lidi v komunálu, když dělají dobře svoji práci třeba na úrovni starostů nebo zastupitelů a tak dále, tak de facto dělají dobré jméno té straně v tom daném místě, a pak když takto respektované osobnosti třeba apelují na své spoluobčany, aby podpořili v celostátních volbách ty jejich strany nebo hnutí, tak to může mít alespoň částečně úspěch a může to přispívat k lepšímu výsledku, a to se starostům daří. Možná, že také se jim daří to, že na té celostátní úrovni nejsou vnímáni tak konfrontačně, že se nepouštějí do nějakých přestřelek za každou cenu, což třeba praktikují Piráti a částečně také ODS, a jak se ukazuje, tak asi voliči ne všude to oceňují, a kdybychom se podívali na úspěch starostů například v té Ostravě, tak je dán tím, že tam kandidovali z velké části také lidé, kteří jsou starosty jednotlivých těch městských částí, takže tam ten výsledek možná není dán tím, jak se daří starostům na té celostátní úrovni, v té celostátní politice, ale je dán z velké části tím, jak kvalitně pracovali jejich starostové právě v Ostravě, v těch městských částech.
2: Komunální volby jsou za námi, nicméně před námi ještě pátek a sobotu druhé kolo voleb do Senátu. Podpoří podle vás kandidáty ve druhém kole senátních voleb, řekněme, vedení těch stran?
3: No, podporovat mohou, ale tam je to specifické, protože jsou to vlastně obvody, kde funguje většinový volební systém, kde jsou proti sobě dva soupeři a kde dost často hraje roli kvalita té osobnosti toho kandidáta. Pokud je v tom regionu nějak známý, respektovaný a podobně, tak ta jeho šance se zvyšuje, byť třeba jeho strana na té celostátní úrovni na tom není nejlépe a neměl by být favoritem těch voleb. A ukázalo se to i v prvním kole voleb do Senátu, kdy hned pět kandidátů uspělo takovým způsobem, že druhé kolo už se konat nemusí. Pochopitelně není to dáno jenom kvalitou té konkrétní osobnosti, ale to také kvalitou těch soupeřů, kdo byl vybrán těmi ostatními stranami, uskupeními a tak dále, aby konkuroval těmto osobnostem. A je to také dáno tím, že v některých obvodech zkrátka si některé strany hnutí vyhodnotily, že bude lepší, když se spojí, nebudou tříštit síly a když kandiduje méně těch adeptů, tak se ty hlasy tak nedrobí a zvyšuje se pravděpodobnost, že někdo může získat v prvním kole 50% a pokud jsou tam jenom dva kandidáti, tak je to téměř jisté, byť teoreticky existuje možnost, že budete mít úplně stejně hlasů a pak byste postoupili do druhého kola oba dva a ten souboj si zopakovali. No a možná, když právě hovoříme o senátních volbách a vůbec o tom, jak lidé chtějí nebo nechtějí chodit k volbám a jak říkají, a teď jeden hlas, to vůbec nic neznamená, tak v jednom volebním obvodu došlo k tomu, že do druhého kola postoupil kandidát, který měl z druhého místa, který měl jenom o jeden jediný hlas více než ten, kdo byl na třetím místě. Takže tam se názorně ukázalo, že na každém hlasu záleží a že kdyby třeba dva lidé si řekli, že na jejich hlasu stejně nezáleží a toho kandidáta nepodpořili, tak by do druhého kola postoupil někdo jiný.
2: Co mimochodem říkáte na přelepený billboard, narážím na kauzu končícího senátora za ODS Lumíra Aschenbrennera.
3: No tak on velmi těžce nesl už moment, kdy začal tam kandidovat kandidát Starostů a nezávislých, pan Řehka. On to nesl nelibě, protože byl přesvědčen o tom, že by měli spojit síly a ne je tříštit a tam se ta dohoda nepodařila. No a vzhledem k tomu, že nepostoupil do druhého kola, tak asi pod vlivem emocí se rozhodl podpořit kandidátku hnutí ANO, což je tam rovněž místně respektovaná osobnost, žena, která dlouhodobě působí v Plzni v rámci různých pozic v komunální politice a tak dále.
2: Vlastně podpořil Sokyni.
3: Podpořil vlastně úhlavního Soka na té celostátní úrovni z pohledu občanských demokratů, to znamená podpořil kandidátku hnutí ANO, pak asi pod nějakým tlakem nebo sebereflexí ten postoj přehodnotil a tvrdí, že ty billboardy, které to doporučovali, tak bude přelepovat nebo už jsou přelepeny. Nevím teďka úplně přesně, takže ukazuje se, že zkrátka do rozhodování politiků někdy vstupují emoce, možná trošku uražená ješitnost a podobně, a že ne vždy jejich kroky musí být v souladu s kroky očekávanými a s kroky, které by předpokládalo vedení těch stran.
2: Petr Hartmann komentuje povolební dynamiku.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Vraťme se ještě k výsledkům těch komunálních voleb z pohledu vládních stran. Proč stran vládní koalice, proč podle vás ztratili? ANO získalo mezi těmi celostátními stranami sice nejvíce hlasů, nicméně oproti těm posledním komunálním volbám výrazně ztratilo, když se podíváme na vládní hnutí SPD Tomia Okamury, tak to utrpělo ve volbách fiasko. Ve srovnání s rokem 2022 neobhájilo 2/3 mandátů.
3: No, u SPD je to zajímavé, protože kdybyste si prošla složení zastupitelstev v krajských městech před 4 roky, tak překvapivě ve všech byli představitelé SPD. Někde dokonce nebyli tou nejslabší silou v tom zastupitelstvu a tak dále. Letos je to výrazný ústup z těch pozic, což se také odráží na určité nervozitě uvnitř SPD a začíná se tam hovořit o tom, zda by za ty výsledky nemělo nést odpovědnost vedení SPD, včetně Tomia Okamury, a objevují se hlasy, zda by Tomio Okamura neměl skončit, ale myslím si, že to nejsou hlasy natolik silné, aby to mohlo Tomia Okamuru ohrozit, a i kdyby to ohrozilo, kdyby došlo k nějakému štěpení, tak zde máme příklad z minulosti, kdy někteří lidé opustili tehdy Úsvit Tomia Okamury a chtěli jít vlastní cestou a oni už jsou mimo politiku de facto a Tomio Okamura dál zůstává, takže tam si myslím, že k tomu jen tak nedojde, že by Tomio Okamura zmizel z té politiky po neúspěchu v komunálních volbách, ale je to dáno tím, že zkrátka SPD, byť to tak nemusí úplně působit, protože jejich ministři ve vládě nejsou úplně považováni za ministry SPD a SPD se snaží hrát takovou roli, že ve vládě je a není, tak voliči přece jenom mohou vnímat, že už to není ta protestní strana, protože zkrátka je součástí vlády. Tak to se mohlo v těch výsledcích odrazit. No a z velké části podle mého názoru se odrazilo to, jak ti konkrétní zastupitelé v těch městech pracovali, co prosadili, neprosadili, jak dokázali působit na voliče, aby jim věřili a aby je příště podpořili.
2: Mimochodem, když jste zmínil oba pány, Babiše i Okamuru, tak premiér vlastně skritizoval lídra SPD, že se mu začala, tak říkajíc, montovat do evropských věcí.
3: No tak ty vztahy mezi Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou nejsou ideální už dlouhou dobu. Bylo to i v době, kdy byli v opozici. Zkrátka nalézají úplně ve všem společnou řeč a Andrej Babiš Tomia Okamuru kritizuje opakovaně, protože i předtím, než se to týkalo evropských záležitostí, tak jsme byli svědky toho, že někdy Tomio Okamura po jednání koaliční rady vystoupil před média, tvrdil tam věci, které podle jeho názoru už byly dohodnuty nebo budou prosazeny a ono tomu tak nebylo a Andrej Babiš pak musel vynakládat energii nebo další lidé z vlády k tomu, aby vysvětlovali, že zdaleka tomu tak není. Takže je to pokračování těch vztahů a myslím si, že také to bylo jednou z příčin těch neúplně ideální vztahy, že Tomio Okamura nezamířil do vlády, ale zamířil do čela poslanecké sněmovny.
2: Jak hodnotíte, no zisky je opravdu přehnané slovo v souvislosti s výsledky motoristů v komunálních volbách?
3: Tam se ukazuje, že když vzniká nějaká strana a nemá to zázemí v regionech, takže zkrátka v těch volbách nemůže být úspěšná, protože motoristé zdaleka ne všude kandidovali a zkrátka nemají lidi. A je otázka, zda je to jenom dáno tím, že třeba neměli tolik času vybudovat nějakou stranickou základnu, nebo je to dáno tím, že zkrátka mají určité hranice a ty se nedají překonat a že motoristé v mnoha místech netáhnou natolik, aby tam třeba vznikaly nějaké základní organizace, aby lidé vstupovali k motoristům, nebo alespoň, aby byli ochotní kandidovat za ně, takže oni kandidovali na velmi málo místech, soustředili se na tři velká města, ve dvou tedy neuspěli, ale v Ostravě zaznamenali úspěch v tom, že mají zastupitelé a pokud se to jednání bude nějakým způsobem vyvíjet, tak nelze úplně vyloučit, že by třeba se podíleli i na vedení města Ostravy, takže se mohou utěšovat alespoň tím, že v tomto městě nějak zabodovali, ale pokud chtějí zůstat dlouhodobě v etablování v té české politice, tak by měli skutečně zapracovat na té regionální struktuře a myslím si, že právě to, co se děje kolem komunálních voleb, tak je pro ně názorným příkladem toho, že by to neměli podceňovat.
2: Už druhý průzkum veřejného mínění v tomto týdnu ukázal výrazné oslabení hnutí ANO, teď mluvím o té celostátní politice. Podle agentury NMS pro novinky by hnutí ANO ve volbách získalo 28,8% hlasů, což by bylo nejméně od letošního února. No a včera přišla agentura Median s průzkumem, ve kterém hnutí ANO přisuzuje 29,5%. Tak jde o pouhý výkyv, jak to hodnotit, Petře?
3: No možná spíš jde o trošku pozitivní věc z hlediska hnutí ANO, že nepropadají daleko více, protože když si vezmete v minulosti, když jste u vlády a začnete vládnout, tak vstupujete do té vlády s nějakými očekáváními od občanů a když je naplňujete, což bývá téměř pravidlem, že samozřejmě něco splníte, ale zdaleka všechno splnit nemůžete a to třeba také z toho důvodu, že slibujete něco, co je naprosto nereálné, tak pak dochází k tomu, že ty vládní strany a především ta, která má premiéra, tak propadají velmi výrazně v těch žebříčcích preferencí a míří, dejme tomu, o až třeba 10% níže, než byl jejich volební zisk, takže ano, se zatím drží kolem 30% hranice, takže je to podle mého názoru naprosto očekávaný pokles a není to pokles tak dramatický, jak by třeba mohlo odpovídat tomu, že vládnete a musíte dělat některé třeba i nepopulární kroky.
2: Jsou ze stolu plány, záměry Andreje Babiše třeba vyměnit ministerstva mezi hnutím ANO a motoristy. Včera řekl nebo potvrdil, že ministr školství Robert Plaga má jeho důvěru, pak se spekulovalo o slučování rezortů.
3: No, je to takový kolorit, který provází každou vládu, že se hovoří o tom, že některý ministr třeba má problémy nebo že uvnitř koalice nejsou dobré vztahy a že by se to mohlo vyřešit výměnou ministrů nebo i výměnou ministerstev mezi koaličními partnery, takže toto není výjimka. Je pravda, že ministr školství Robert Plaga má určitý názor na to, jakým způsobem by měla fungovat inkluze ve školství a ten se diametrálně liší od názorů motoristů sobě a SPD. Dá se také říci, že Andrej Babiš v tomto asi není úplně výhradním zastáncem Roberta Plagy a že jeho pohled na tu inkluzi je také spíše bližší motoristům sobě a SPD než Robertu Plagovi, ale v těchto dnech jsme byli svědky jednání právě ministra školství s představiteli dalších koaličních partnerů o inkluzi a tam bylo domluveno, že nějakým způsobem se ta inkluze bude měnit, ale nebude se měnit takovým radikálním způsobem, jak požadovali například představitelé SPD před volbami nebo slibovali, že ji úplně zruší, takže k tomu by dojít nemělo, takže já si myslím, že ty spekulace o budoucnosti pana Plagy sice vycházejí z určitých nějakých reálných základů, ale nemyslím si, že by k tomu došlo, že by Andrej Babiš chtěl rozkolísat vládu takovým způsobem, že by měnil ministra a kdyby měnil ministra, tak pravděpodobně by asi chtěl měnit ministerstva a to by asi naráželo také na určitý odpor třeba z řad motoristů sobě, protože se spekulovalo konkrétně, že by si vyměnili ministerstvo životního prostředí s ministerstvem školství a myslím si, že k tomu nedojde. A kdybych měl ještě se chviličku jenom zastavit u pana Plagy, tak Andrej Babiš jeho a Adama Vojtěcha před volbami velmi intenzivně přemlouval, aby vstoupili do té kampaně, aby zkrátka šli s ANO do voleb a lepil je na billboardy, protože tam chtěl ukázat, že on má kompetentní lidi, kompetentní ministry a na těch billboardech byl Andrej Babiš, samozřejmě Alena Schillerová, Karel Havlíček a pak už tam byli většinou pouze pan Plaga a pan Vojtěch. Takže by to bylo také trošku střelba do vlastní nohy, že by ukázal ani ne po roce nebo zhruba po roce, že zkrátka ti jeho odborníci, které sliboval, tak zase tak velký odborníci nejsou, že musí skončit.
2: Mimochodem, co se týče spekulací, Petře, tak teď si mnozí lámou hlavou, proč nebo co chtěl Andrej Babiš na Instagramu říct s tím, když sdílel video zamilovaných veverek.
3: Tak to nevím, tak třeba je zamilovaný, anebo možná chtěl právě to, aby si lidé lámali hlavu s tím, co dvě veverky znamenají a nevěnovali se nebo nesoustředili se na jiné závažnější věci, které se týkají vládnutí Andreje Babiše.
2: Tak pojďme ještě na závěr, jak to vidí ke vztahům vlády, potažmo i sněmovny vůči Hradu. Poslanci vládní koalice chtějí, aby prezident Petr Pavel zveřejnil náklady na soukromou dovolenou v Maroku a to kvůli podezření, že ji prý neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna, jak rozhodli poslanci hnutí ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Reichla z SPD pro. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si prezident všechny výdaje spojené s touto cestou hradí sám ze svých peněz. Tak jak se bude vyvíjet dál tento vztah? Nebo možná i tato kauza, víme, že prezident na otočku přiletěl z Maroka, odvolil v Černoučku.
3: Z pohledu této kauzy je zřejmé, že dříve nebo později to budou prezidentovi někteří připomínat a že skutečně, až asi se vrátí z toho Maroka, tak se odehraje další kolo této kauzy a to v té rovině, o které jste hovořila, že mnozí budou poukazovat na to, že ta jeho otočka k volbám nebyla úplně levná a budou se zajímat o to, kdo ji hradil. pokud tedy má mluvčí prezidenta pravdu, tak myslím, nebude problém hodnověrně a naprosto čitelně prokázat, kdo tedy ty náklady hradil, jakým způsobem, a věřme tedy, že to bude v pořádku a že aspoň z tohoto úhlu pohledu ta kauza skončí. Pokud tam budou nějaké nejasnosti, tak lze počítat s tím, že se dále bude probírat a bude se dále zkoumat, jak to vlastně bylo doopravdy.
2: A skončí jednou i kauza střetu zájmu Andreje Babiše. Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International na její květnový podnět potvrdila, že premiér a předseda hnutí zůstává ve střetu zájmu.
3: No, jedinou jistotou je, že skončí až v momentu, kdy Andrej Babiš nebude v čele vlády, tak buď to bude po skončení toho funkčního období, pokud by se rozhodl v politice pokračovat a uspěl ve volbách a stal se znovu premiérem, tak si budeme muset počkat další léta, ale pokud bude v aktivní politice v pozici premiéra, tak samozřejmě o střetu zájmu se dále bude mluvit a ta kauza jen tak neskončí.
2: Zatěžuje to pořád českou politiku?
3: Českou politiku to úplně nezatěžuje, ale může to zatěžovat český státní rozpočet, a to z toho důvodu, že Andrej Babiš tvrdí, že to vyřešil a že ho to de facto už nemusí zajímat, ale problém je v tom, že se to týká evropských peněz a proplácení evropských peněz, tak by ho to jako premiéra mělo zajímat, protože pokud by české úřady proplácely některé dotace firmám Agrofertu a pak to chtěli proplatit zpětně od Evropské komise, Evropské unie, a ta by řekla, že ne, kvůli střetu zájmu, tak by to buď to museli vymáhat, anebo by to spadlo na náklady českého státního rozpočtu, tedy daňových poplatníků.
2: Pohled Petra Hartmana, komentátora Českého rozhlasu. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji hodně sil do druhého kola senátních voleb a komentování. Mějte se hezky.
3: Děkuji a naslyšenou.
2: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka za krajní řešení a hasiči na začátku topné sezóny připomínají nezbytné čištění komínů. Bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, nejvyšší teploty až 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Jak ochránit děti před agresivním spolužákem, řeší ministerstvo školství. Zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních případech. Měl by ale přijít až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence a zapojí rodiče i odborníky. I během vyloučení musí dítěti zůstat zajištěno vzdělávání a potřebná podpora, třeba terapeutická pomoc.
5: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
4: Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem vzniku požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu anebo třeba kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči třeba na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů se škodou téměř 7 milionů korun. Podle mluvčího krajského sboru Jaroslava Mikošky jsou důležité pravidelné kontroly a čištění spalinových cest.
6: Základní lhůty pro čištění spalinové cesty při celoročním provozu jsou 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést své pomocí.
4: O víkendu se v Česku po jasném a teplém zítřku zatáhne a zaprší. Bude maximálně 17 stupňů, a to v sobotu. Neděle bude podstatně chladnější, když nejvyšší teploty většinou nepřekročí 14 stupňů a v noci se mohou objevit přízemní mrazíky. Na zhruba 6000 vlakových nádražích v Německu začíná platit zákaz alkoholu. Opatření dosud některá města testovala. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost.
7: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
8: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude polojasno nebo skoro jasno ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 9 a na Šumavě tepleji až 13.
0: Doprava.
4: Na stém 11. kilometru D1 směrem od Prahy jsou silničáři. V koloně se tam zdržíte asi 10 minut. V Praze ve Kbelské ulici směrem k D8 se jezdí jedním pruhem, zdržení až půl hodiny. A na silnici 16 mezi Velvary a Ješínem došlo ke dvěma nehodám. Jezdí se Kyvadlově, dlouhé kolony jsou oběma směry zdržení i půl hodiny. Zprávy končí teď 2 na Dvojce.
9: Hezké dopoledne vám přejeme 4 minuty po 9. hodině. Do večera ještě daleko, ale pokud se nemýlím a dobře si to pamatuji, tak mojí milou kolegyni Šárku dnes večer čeká návštěva restaurace s několika kamarádkami. Je to tak?
10: Je to tak.
9: Děláte to často?
10: Děláme to pravidelně každý měsíc. Moc se na to těším. Chodíme do stejné restaurace ve stejné sestavě a dneska to téma v souvislosti se mnou přichází, ano, jako na zavolanou.
9: No a s tím by ještě mohlo souviset, jestli si, Šárko, účet dělíte, nebo jestli se třeba střídáte v tom placení?
10: Ano, B je správně, střídáme se, dnes to jde za paní doktorkou Dřevínkovou, kdyby nás poslouchala, tak jenom, aby s tím Eva počítala.
9: Proto o tom dnes mluvíš s takovou lehkostí a úsměvem na tváři. My si o restauracích a návštěvách restaurací budeme dnes povídat až do 10. hodiny.
10: Vám přejeme hezké dopoledne, no a jsme samozřejmě velmi zvědavi na to, jestli si nějaké dobré jídlo, dobré pití v dobré restauraci rádi dopřejete i vy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A my doufáme a věříme, že dnes přijmete naše pozvání do restaurace. Právě v těchto dnech probíhá i u nás další ročník celosvětového kulinářského festivalu Restaurant Week. A abychom byli konkrétní, jsou do něj zapojena města Praha, Brno a Ostrava.
3: Cílem je umožnit i těm, kteří do nich normálně nezavítají, ochutnat kuchyni špičkových restaurací, které právě v rámci festivalu nabízejí tříchodová degustační menu v pevných cenových kategoriích, obvykle výrazně nižší než za normálního provozu, takže například letos se nabízí varianty za 490 anebo 790 korun.
2: Nás tahle gastronomická událost tedy přivedla k zamyšlení nad tím, jak často dnes do lepší restaurace vlastně zavítáme, protože, co si budeme povídat, vydat se za takovým zážitkem ve dvou, třech anebo čtyřech lidech třeba třikrát, čtyřikrát do měsíce, no není to nejlevnější krato chvíle.
3: No a pro mnohé z nás tak jde možná spíš o výjimečné příležitosti, no a zajímá nás, jak to máte vy tedy. Můžete nám psát o tom, jestli je návštěva lepší restaurace něčím výjimečným pro vás, co si dopřejete maximálně párkrát do roka?
2: Nebo je pro vás jídlo v restauraci běžnou záležitostí, za kterou vám není líto utratit i víc peněz?
3: Přeci jenom někdo se o nás postará a někdo to uvaří a uklidí. Napište taky, při jakých příležitostech vyrazíte do restaurace na oběd nebo na večeři.
2: A taky, jestli máte třeba svůj oblíbený podnik nebo raději objevujete nová místa a novou kuchyni.
3: O tom všem si budeme povídat dnes do desáté. Jak jsme říkali, Šárku čeká večeře v restauraci dnes. My, kteří do restaurace dnes nejdeme, můžeme jenom závidět. Vaří tam dobře? Už tam byla?
2: Já už jsem tam byla několikrát. A? No, myslím si, že je to jedna z nejlepších restaurací tady v Praze.
3: Až tak.
2: Ano.
3: Až tak.
2: Takhle my si to dopřáváme jednou za čas prostě s holkama.
3: No dobře, to máte hezký plán a možná to máte podobně jako Šárka a kamarádky.
2: 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy dnes. E-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
4: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich? Zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen. Hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle

0: Jak často si dopřejeme oběd? A já jsem ti teď něco sebral, viď?
1: Ano, já jsem totiž chtěla navázat, protože předpokládám, že ano. Spousta našich posluchačů s námi je každý den, viď, jsem nafoukaná, takhle si to
0: krásné,
1: myslím. Ano, tak možná jenom navážu tím jídlem na ten včerejšek, byť jsme mluvili úplně o něčem jiném, tak jsme začali tím, jestli si dáme v rozhlasové kantýně spíš kachnu anebo svíčkovou. No a jak se dostáváme dneska k tomu jídlu, prosím tě, tak první SMSka, která přišla, to je pro tebe, od Katky, jak to nakonec dopadlo včera, jestli kachnička nebo svíčková, Jirko?
0: Byla to svíčková, ano. Měl jsem ji poprvé tady v rozhlasové kantýně a musím říct, že na můj vkus byla příliš sladká. Nebylo to jako nejhorší, no ale tak ta domácí je samozřejmě
1: no,
0: lepší.
1: Zuzana dobře vaří, víš, to jsme tady slyšeli mnohokrát.
0: Obecně omáčky jako mnoho kuchařů hodně sladí na můj vkus.
1: Takže, no teď už k tomu důležitějšímu, co jsi chtěl povědět.
0: No já jsem chtěl povědět, že dnes si s vámi chceme povídat o tom, jak často si dopřejeme oběd nebo večeři v pěkné restauraci sami ve dvou nebo s přáteli. A vy už nám o tom píšete. Šárka jde dnes tedy a my tady máme jednu z prvních zpráv, ta je od Veroniky a mě zaujala, protože je cestovatelská. Minulý týden jsme cestovali po Francii, občas si tam dopřáli návštěvu restaurace a ve městě Lourdes jsem si dala specialitu, kuře po baskicku. Tak dobré kuře jsem snad nikdy nejedla. Možná to bylo i tím úžasným francouzským číšníkem, který nás obsluhoval. Nebylo to nejlevnější, ale ten zážitek za to stál.
1: Jak si na tom? Já vím, že vy jste byli a není to tak dlouho se svojí ženou právě taky v zahraničí.
0: Ano.
1: A posílala si mi takovou fotografii z restaurace, abychom ano. vám záviděli o víkendu. Pověz, co bylo na té fotografii a seš tedy příznivcem toho, že občas bychom si měli něco dopřát prostě v lepší restauraci?
0: Jsem toho příznivcem. Jsem toho příznivcem, že čas od času by to člověk měl udělat. Já tedy jsem takový typ, který jako volí spíše takovou tu střední hladinu, protože když zajdu do nějakých těch jakože lepších nebo nejlepších, tak na mě to je někdy prostě moc hogofogo a někdy je to vlastně pro mě až jako komické, jak se ti lidé snaží o něco, co já tam nevidím prostě a teď se mi snaží prostě namluvit, že ta zmrzlina je z Marzu, nebo já nevím.
1: Je, a to mi připomíná
0: normální Merunková.
1: Je jednu takovou restauraci, kde jsme byli spolu na popud jedné naší kolegyně.
0: Před
1: jedním přenosem, kde jsme, protože jsme si spletli vlak, jsme přijeli takový upocení s kuframa. Byl to tedy zážitek, který byl k nezaplacení právě, protože i o té vodě nám říkali, že je úplně prostě vzácná, že to možná živá voda.
0: Speciálně živá voda, ano. Vlasy mi po ní nenarostly. Ale jinak já to mám rád samozřejmě příjemné prostředí restaurací, mám rád, když je kuchyně skvělá. A jak píše Veronika, i když to není nejlevnější, tak jsem zase z těch, kteří si rádi připlatí, protože, to je ta další věta Veroničina, ten zážitek za to stojí. A to je důležité, že člověk si nejde jenom jako nacpat bříško, ale jde i za tím zážitkem.
1: Jak kde, samozřejmě někdy je to tak jinde onak, ale my si každopádně už za chvíli budeme povídat s naším prvním hostem po telefonních linkách. Ve spojení s námi bude prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, pan Václav Stárek.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.

0: Co si dopřejeme oběd nebo večeři v pěkné restauraci, o tom si s vámi povídáme od 9. hodiny dopoledne. Děkujeme, že nám píšete svoje pohledy. Ten další od našeho posluchače. Dobrý den, zdravím vás, Olomouce píše. Při práci vás poslouchám a přemýšlím o dnešním tématu. Nevím, jak moc vybočuji, ale moje preference jsou, a teď v úvozovkách tady stojí, u makarťáky. Není to věc peněz, ale například bufet v Kroměříži, anebo bufet jako součást řeznictví se svou nabídkou, čistotou, ochotným personálem je na vrcholu top listu. Byl jsem několikrát i na zážitkové kuchyni, ale nijak mě to neoslovilo. Dostal jsem poukázku do takové vybrané restaurace a netěším se tam. Vše je tam nazdobené, porce jsou nevelké a chuť byla vždy nespecifická. Děkujeme.
1: Musím říct, že panu profesorovi rozumím. Tady bychom se shodli. Ale teď je před námi, věříme, zajímavý rozhovor. My jsme vlastně začali tím, že právě probíhá restaurant Vík a že se tam ta menu nabízejí za dvě cifry, jakože výhodnější 490 a 790 korun, což kdyby byl člověk jako skeptik a pesimista, tak si to přeloží, takže jindy to mají dražší, proto to nabízejí takhle. A možná i o tom budeme mluvit s naším hostem. Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, pan Václav Stárek. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na Dvojce. Nedávno jsme se dočetli, že podle analýzy společnosti Dotykačka vzrostly ceny v českých hospodách, kavárnách, restauracích od roku 2019 do konce roku 2025 o 51%. Povězte, odpovídá tohle číslo i vašim datům?
2: Ano, já bych řekl, že odpovídá. Je třeba ale říci, že ten růst cen ve své podstatě v gastronomii nebyl rozhodnutím restauratérů, ale promítly se do něj vyšší náklady na suroviny, energie, mzdy i provoz. A samozřejmě díky tomu jsou zákazníci také více citlivější na cenu a poměr ceny a kvality.
1: Je to logické, jak jste říkal, ono ostatně ten růst cen se netýká zdaleka jenom restaurací a hotelů a kaváren a podobně. Ale jak ten růst cen tedy v posledních letech, když mluvíte o té citlivosti, změnil naše chování jako zákazníků? Chodíme méně nebo více nebo stejně?
2: On změnil nejenom chování zákazníků, ale zároveň změnil samozřejmě i chování, nebo museli se tomu přizpůsobit i restaurace. Takže ano, ovlivnil chování zákazníků růst cen, není to jediný faktor, který ovlivnil, ale zdaleka to neznamená, že přestali chodit Češi do restaurací. Spíš změnili svoje návyky, často zvažují, jakou restauraci navštíví, kolik ní utratí, co za své peníze dostanou. No a zůstává tady stále ten hlavní faktor, proč chodíme do restaurací, a to vyplývá z mnoha průzkumů i v minulosti a nemění se to. A to je skutečnost, že většina lidí, pokud vynecháme polední stravování, tak chodí do restaurací vlastně proto, aby se setkávali, aby se setkali s kýmkoliv známými, příbuznými, obchodními přáteli. To je prostě místo setkání a tak to asi i zůstává nadále.
0: Říká prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky pan Václav Stárek, který si s námi na Dvojce právě teď povídá. Když zůstaneme na chviličku ještě u toho růstu cen, o kterém jsme hovořili, je to dnes pro dobrou restauraci větší výzva ve velkém nebo menším městě? Zkrátka možná se ptám na to, kde to mají restauratéři těžší, dá-li se to tak pojmenovat.
2: Obecně je situace složitější v menších městech a ekonomicky slabších regionech, kde je třeba nižší kupní síla a kde mají restaurace omezený prostor vlastně promítnout ty náklady do cen nebo se trošku rozmáknout v té nabídce, protože se opravdu striktně musí řídit pouze vlastně tou ekonomikou, která mnohde není úplně slavná. Řekl bych, že úplně nejhorší situace je asi na venkově, a u venkovských restaurací to ostatně vidíme a vidíme to ještě předtím, než přišla tento cenový boom, abych tak řekl. Prostě ten model restaurace na venkově je ekonomicky mnohdy neudržitelný, pokud je závislý pouze třeba na těch zákaznících v té dané obci a nemá například turisty, chalupáře, kohokoliv dalšího, kdo by tu restauraci vlastně pravidelně navštěvoval. A navíc ještě, pokud vlastně se nemůže nějak věnovat té gastronomii, protože tak té restauraci neodlučitelně patří a taky tvoří součást, podstatně významnou součást ekonomiky té restaurace. No a zásadně se změnilo polední stravování, což je celkem logické, ale je třeba říci, že u nás byly restaurace velmi

0: Ne, v minulosti, my jsme si na to hodně zvykli. Já vím, že to naši posluchači nebudou slyšet rádi, ale když porovnáte ceny, vlastně, které máme, jsme měli my tady ještě před pandemií covidu a srovnáte s cenami, které byly ve střední Evropě, jak jsme jednoznačně patřili k nejlevnějším.
1: Počítám, že nečekáte, že byste nenašel nikoho, kdo by vám řekl, no ale podívejte se taky na ty výplaty, pane Stárku.
0: No,
1: jo, že to je to, co se často objevuje, že ano, je to tam dražší, ale také berou jiné peníze.
0: Tam nejde o výplaty, tam jde spíš o to, jaká je tam obchodní marže, co si ta restaurace může dovolit. Ale pokud se týká mest, tak já bych chtěl říct, že zatímco v tom našem oboru Evropa od roku 2014 do roku 2024 rostla někde kolem 30% ve mzdách právě v tomto oboru, tak u nás to bylo 38%. To znamená, ta dynamika toho růstu mest tady je, ale mnohem zásadnější skutečně je uřídit ty náklady. Mzdové náklady v současné době jsou asi jedním spolu s nájmy, mnoho restaurací je v nájmech, jedním z největších nákladů, no a tak, jak se jako vyvíjí růst cen surovin, to asi není třeba posluchačům říkat, že to každý vidí v supermarketu.
2: Je to tak, děkujeme za to povídání. Pane Stárku, možná poslední otázka. Předpokládám, že jako prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky zajdete do dobré restaurace na něco dobrého. Jak často?
0: Tak já tedy musím říct, že chodím prakticky denně, pokud jako nejsem někde na cestách. A to právě na to polední stravování. Pak samozřejmě takové ty běžné návštěvy, jako má každý třeba v obchodním prostoru, když jako jedná s nějakými svými partnery. No a samozřejmě i s rodinou. Já myslím, že to k tomu patří. Mám-li tedy na sebe něco prozradit, tak nejsem ten, kdo by navštěvoval každý večer nebo pravidelně restauraci jenom proto, aby jsem si tam došel na pivo.
1: Moc děkujeme za to, že jste si udělal chvíli na nás a naše posluchače. Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek. Přejeme hezký den a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou a krásný den.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: O dobrém jídle a dobrých restauracích si dnes s vámi povídáme. Marie se přidala, dobrý den. Také jsme kdysi absolvovali degustační menu. Je to téměř 30 let. Byla to speciální akce ve špičkovém hotelu a cena tehdy byla 900 korun. Což si to představ, před 30 lety to bylo dost peněz tedy. A pokračuje, vše, co nám předložili, bylo skvělé. Slané, sladké, maso, saláty, úžasné speciality. No ale ty konce, bylo nám těžko ještě 2 dny, tak to už nikdy. V jednoduchosti je krása podepsaná, Marie.
1: Když Šárka na začátku hodiny zmínila, že jsem jí nedávno posílal jednu fotografii jaksi z restaurace v cizině, tak nebylo to daleko. Byli jsme ve Vídni, na té fotce bylo pečené vepřové koleno, na které jsem se velmi těšil. Měl jsem vynikající reference, že to je jako nejlepší koleno, které kdy ochutnám, tak právě tam ve Vídni. A stalo se, musím říct, že bylo úžasné. A teď se k tomu vracím, protože Jirka nám píše. Dnes už neopouštím byt, ale byly doby, kdy jsem šetřil, abych 2x do roka ve Vídni navštívil restauraci U Plachuty, kde jsem si objednal stejný stůl, květovou špičku a vídeňský řízek jsme si s manželkou vždycky užili, napsal Jirka.
0: No, já si myslím, že čas od času to prostě stojí za to.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Barbora Přibylová z Univerzity Palackého v Olomouci studovala analytickou chemii se zaměřením na umění, dnes zkoumá opiáty v potravinářství. Také studuje management vědy a je poradkyní britského velvyslance. Je to také nadšená popularizátorka vědy a díky tomu se dostala i do univerzitního pivovaru, kde jsme natáčeli.
3: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: A další zpráva od naší posluchačky Ivy o gastronomii nás zavede do Itálie, tedy přímo do Říma. Nedávno jsme byli na úžasném a taky dost namáhavém zájezdu v Římě, píše v poledne, když v poledne každý den jsme vždycky šli někam jíst, něco jednoduchého, ale hlavně si sednout. No a jednou jsme navštívili přímo v centru malou restauraci a z nabídky nás zaujala pizza, co jiného v Itálii, že nejsem tedy velký jedlík, mysleli jsme, že nám přinesou malou pizzu velikosti normálního talíře, ale během chviličky číšník přinesl každému obrovskou pizzu. Doma bych ji měla tak na dvě jídla a ještě by zbylo, ale tohle bylo něco tak úžasného, tak výbornou pizzu jsem v životě nejedla a už asi nikdy jíst ani nebudu.
1: No ve mě to úplně dojalo, protože zaprvé mám rád Itálii, ze všeho nejvíc asi Toskánsko, kam bych potřeboval se vracet každý rok, což se neděje bohužel. A vzpomněl jsem si na takovou návštěvu malinkého městečka nahoře, kam se musí vyjet lanovkou, nebo nemusí, my jsme tam vyjeli lanovkou, pak se podívej, jmenuje se to Monte Catini Alto.
0: Ano, podívám
1: takové
0: se.
1: Takové malé městečko a tam náměstíčko, kde jsme si dávali pizzu a těstoviny. A to bylo krásné.
0: Taky bych jela. Ano.
1: Tak teď něco jiného.
2: Dvojce?
3: Teď jste na tahu vy.
0: No a protože Jiří z nás dvou je daleko větším čtenářem, tak dnes jsme pro vás připravili takovou kratochvíli a Jiří vybral knížku, jejíž úvod...
1: Jsem se bál, že řekneš jakou teď.
0: Ne, no tak snad ještě nejsem tak daleko, abych nezapomněla, že to je soutěž.
1: Jsi vybral knížku, která se jmenuje.
0: Já jsem chtěla říct knížku, ano. O které při jejím počátku bych i já, nepříliš velký čtenář, věděla, o co jde.
1: Že, tak
0: věděla bys. Jo, já si myslím, že to nebude dneska těžké. Tak prosím tě, neříkej, jaká knížka to bude, jo, jenom abychom na to nezapomněli a přečti tu úvodní větu.
1: Naše hádanka, poznejte knížku podle první věty. Myslíme, že dnes to opravdu bude jednoduché. Takže poslouchejte dobře, ta věta zní. Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze života.
0: Ano, a my se vás samozřejmě i dnes ptáme, co to je za knížku, kdo je autorem. Všechno nám to napište na 702-222-220 a první správná odpověď dnes samozřejmě také oceněna ponožkami dvou na dvojce.

0: Byla to SMSková smršť, protože před chvílí Jirka přečetl začátek jedné knížky, jejíž název a autora jsme hádali, za chvíli prozradíme, jaká byla ta správná odpověď. Možná zopakuješ ještě jednou tu větu, kterou si pověděl?
1: Mohu.
0: Ano,
1: mohu.
0: Budeš hodný.
1: Ta věta zní: když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze života.
0: Tak zatím možná prozradíme toliko, že poprvé tahle knížka vyšla v roce 1943 a je to jedno z nejslavnějších děl moderní světové literatury. Jde o jednu z 50 nejprodávanějších knih na světě a byla přeložena do více než 460 jazyků a dialektů. Jaké byly ty typy našich posluchačů a jaká tedy, Jirko, správná odpověď?
1: Správná odpověď je, že jde o Malého prince, pochopitelně. Antoine de Saint-Exupéry napsal tuhle tu překrásnou knížku, ačkoliv v jedné SMSce, kde byla správná odpověď, bylo také napsáno, jak já tu knihu nesnáším z nějakého důvodu. Ale odpověď to byla správná. Pak se tady objevovali, tuším, třeba Lovci mamutů a několik ještě špatných typů, ale drtivá většina těch správných. Přičemž nejrychlejší, kdo napsal správnou odpověď, napsal z telefonního čísla s koncovkou 613. Takže ten, komu patří toto číslo, tomu náleží ponožky.
0: Je to tak a samozřejmě připomenutí pro vás, pokud chcete, abychom vyplnili nějaké přání, my vám jsme na to všechno připraveni, stačí, když nám ho napíšete na rnp radio na přání @rozhlas.cz.

0: Naše povídání o návštěvách restaurací jsme otevřeli tím, že probíhá Restaurant Week, tedy se můžete dostat za daleko lepších podmínek do nejrůznějších špičkových luxusních restaurací, které bychom možná jinak nenavštívili. A vlastně tím i uzavřeme, protože Erika napsala. Chci říct, že Restaurant Week je za mě povedená akce, několikrát už jsme využili a vždy to bylo super. Jsme doma kavárenští povaleči a rádi vyrážíme na průzkum nových míst.
1: Naši milí posluchači, jsme velmi rádi, že jste společně s námi dnes strávili čas v první hodině. Čeká nás druhá. Pověnujeme se našemu zdraví. Bariatrické operace se stanou naším tématem a bude se řešit obezita.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Návrhy na nové zdroje rozpočtu EU jsou pro Česko podle premiéra Babiše nepřijatelné a policie pátrá po muži z Uherskohradiště, podezírá ho z pokusu o vraždu. Bude polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, nejvyšší teploty až 17 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO naprosto nepřijatelné. Řekl to před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Zejména mu vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu 27.
2: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
0: Zlínští policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Může být nebezpečný a lidé by se ho neměli snažit zadržet ani kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký, má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Může jezdit v šedém autě Škoda Fabia s registrační značkou 2Z4 8888. Případem se kriminalisté zabývají od noci na dnešek. Případné informace o hledaném volejte na linku 158. Více než 2% lidí v posledních komunálních volbách volila neplatně. Jde o špatně vyplněné nebo zcela nevyplněné lístky a odevzdané prázdné obálky. Celkem 50 obcí na Vysočině mělo neplatnost hlasů dokonce vyšší než 10%. Až na jednu výjimku šlo o sídla, kde politici postavili jen jednu kandidátní listinu, anebo tam bylo přesně tolik uchazečů, kolik mandátů měli obsadit. Podle politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakuba Čapka to často mohla být forma vyjádření opozičního názoru.
3: To, že tam člověk hodí vědomě neplatný hlas, tak může být vlastně jediná možnost, jak vyjádřit nesouhlas, kromě toho nejít k volbám, ale když člověk nepůjde k volbám, tak se to nějak neprojeví. Tohle to se projeví aspoň na té chybovosti, takže bych typoval, že to budou hlavně tyhle ty případy.
0: Festival Janáček Brno dnes pokračuje operou Výlety páně Broučkovi. Inscenace vznikla v koprodukci se Státní operou v Berlíně a madridským operním souborem Teatro Real. V Janáčkově divadle zazní v oceňovaném obsazení, upřesňuje umělecký ředitel Jiří Heřman.
4: Tato opera, která dostala i ocenění jako nejlepší inscenace roku na Opera Awards v roce 2025, se na repertoár vrací i na festivalu a jinak se diváci mohou těšit na Nickyho Spence jako Broučka, Marko Ivanoviče, který bude řídit celé představení.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno nebo skoro jasno, teď ještě místy mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě tepleji až 13.
1: Doprava.
0: Na třetím kilometru D7 před Prahou se srazilo osobní auto s motorkářem, zdržení v koloně asi 10 minut. Na stém 11. kilometru D1 směrem od Prahy pracují silničáři, v koloně se tam zdržíte už jen krátce. A na 9. kilometru dálnice D4 je obousměrné omezení, směrem na Prahu ztratíte 10 minut. To byly zprávy, pokračují 2 na dvojce.
6: A to Jiří Holoubek a Šárka Volemanová s přáním hezkého dopoledne i po 10. hodině. Už jsme prozradili, že tématem naší dnešní poradny budou bariatrické operace. Boj s obezitou se v posledních letech zásadně proměnil, a to především díky obrovskému pokroku v medicíně, který přinesl jak šetrné chirurgické zákroky, tak i moderní léky na hubnutí.
7: A o tom všem budeme mluvit v následujících minutách. Hostem poradny se už za chvíli stane bariatr a lékař chirurgického oddělení nemocnice Hořovice, pan doktor Filip Doleček.
6: A samozřejmě nabídneme prostor i pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď je skoro 5 minut po 10. a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Jak jsme prozradili před chvílí, budeme mluvit o obezitě, budeme mluvit o zdraví, budeme mluvit o bariatrických operacích, také ve srovnání a v kombinaci s léky na hubnutí. A samozřejmě na to nejsme sami. I dnes v poradně vítáme milého hosta, kterým je pan doktor Filip Doleček, bariatr a lékař chirurgického oddělení nemocnice Hořovice. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Hezké dopoledne, pane doktore, vítejte u nás na dvojici. Ještě než se dostaneme k tomu tématu bariatrických operací, možná nabídněte nám nějaký pohled na obezitu, jak vlastně se to vyvíjí v průběhu let, desetiletí tady u nás v České republice. Jsme pořád obéznější?
2: Bohužel ano, jsme. Jsme obéznější a obéznější. Jedná se i celosvětově o epidemii obezity a bohužel se ta obezita nám nedaří dostat pod nějaký pěkný čísla nebo hranice, kdyby se začaly snižovat. Takže obézních lidí obecně po celém světě, ale i v České republice bohužel stoupá a bohužel i adolescentů nebo dětí.
1: Co znamená obecně po celém světě? Znamená to po celém světě? A nebo se bavíme o té západní společnosti, odejme tomu euroamerické společnosti?
2: Tak, spíš o té západním světě. Je to hodně ruku v ruce s naším životním stylem. Rychlý životní styl, rychlý jídlo, ultrazpracované potraviny a to jde ruku v ruce s obezitou. Mm-hmm. A hlavně samozřejmě i cukr.
3: Pojďme si říct něco k bariatrickým operacím, protože určitě zmíníme i jiné formy léčby obezity, ale tohle tedy vezměme dnes jako dominantní. Co jsou to bariatrické operace?
2: Bariatrické operace jsou operace, které způsobí, nebo my způsobíme, že zmenšíme žaludek a tím pádem pacienti méně přijímají potravy a tím pádem hubnou. Těch operací je vícero, ale není to jenom o tom, že my zmenšíme žaludek a oni méně přijímají, ale v dnešní době už víme, že větší efekt na to má vliv hlavně metabolický. To znamená, my změníme metabolické procesy, hlavně hormonální procesy, které jsou v těle a tím docílíme, že má pacient menší hlad a to, co sní, tak mu vydrží déle nebo je mnohem déle syt.
1: Co všechno sám pacient musí udělat proto, aby i tahle ta léčba byla funkční do budoucna? Proto, aby si někdo nepředstavoval, že podstoupím tuhle tu operaci a mám navždy vyřešeno.
2: Přesně tak. Je důležité si říct, že ta bariatrická operace není ta jednoduchá cesta. Spíš bych řekl, že ta naopak, že to je ta jedna z těch nejtěžších cest, jak vlastně docílit té vysněné váhy a zhubnout. Ten pacient musí si projít určitým vyšetřením a vším, že opravdu chce podstoupit toto bariatrickou operaci a pokud se tak rozhodne, tak my mu jeho přání splníme, ale musí splnit samozřejmě nějaká indikační kritéria, které se odvíjí hlavně od jeho váhy, ale není to jenom to číslo na té váze, ta váha, ale je to takzvaný BMI, což je samozřejmě body mass index, kterým my se řídíme, ale není to jediný východisko. Samozřejmě musíme se na toho pacienta kouknout jako všeobecně a obezita je i doprovázená interními onemocněními. Hlavně vysoký tlak, vysoký cholesterol, cukrovka, spánková apnoe a to všechno může ovlivnit tu indikaci k té bariatrické operaci.
3: Mm-hmm. Možná ještě podstatná informace, kdy to vlastně začít řešit, aby nám, když to laicky řeknu, ta obezita nepřerostla přes hlavu a právě nepřišla nějaká ta komplikace, ať už v podobě těch kardiovaskulárních onemocnění nebo třeba diabetu.
2: Přesně. Čím dřív, tím lépe samozřejmě.
3: Jak to poznám?
2: Jak to poznáte? Ideálně, když vám už někdo z okolí nebo třeba i praktický lékař řekne, hele, už bychom to měli začít řešit. Čím dříve se to začne řešit, tím lépe, než se rozvinou právě ty onemocnění. Čím dříve přijdou pacienti, tak tím mají lepší výsledky. Pokud už mají rozvinutý hlavně třeba tu cukrovku, tak už pracovat s ní je problém, ale důležité je si říct, že furt bariatrická třeba operace je nejúčinnější léčba cukrovky druhého typu na světě. Žádný léky, inzulín, ale bariatrická operace. Ale kdy to řešit? No co nejdřív, no. Je to jako je potřeba říct, že že jak se už pacient necítí dobře, zadýchává se, bolí ho klouby, už by měl určitě se ukázat u specialisty nebo aspoň u úvodního lékaře, anebo si poslechnout Český rozhlas dvojku a třeba získá nějaké nové informace.
1: A my věříme, že tomu tak bude i v příštích minutách, protože další části poradny jsou teprve před námi s panem doktorem Filipem Dolečkem, který je bariatrem a lékařem chirurgického oddělení nemocnice Hořovice.
3: Pokud se chcete na něco zeptat, samozřejmě i dnes máte tu možnost a já připomínám, cesty k nám do studia jsou tři. Pro vaše SMS-kové dotazy číslo 702 222 220, pro e-mailové dvojka @rozhlas.cz, můžete nám i zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Bariatrické operace, téma naší dnešní poradny s prostorem i pro vaše otázky. S námi ve studiu bariatra, lékař chirurgického oddělení nemocnice Hořovice, pan doktor Filip Doleček.
2: A prostor pro vaše dotazy, ten první přichází po telefonu. Vítáme vás, můžete se ptát.
3: Dobrý den, já se posluchám do Krosonový Čín, já jsem asi už tlustý, mám asi 190 cm a mám přes 140 kg. Akorát mám problém, že si říkám, že už jsem, jako nadvahu nebo obezní nebo tlustý, ale mám problém s tím jídlem. Je to prostě pro mě droga a nevím, jak začít, aby jsem se dostal na nižší váhu.
1: Děkujeme za tu upřímnost. Myslím si, že téma spousty z lidí. Jaká bude odpověď, pane doktore?
4: Já vám děkuji za dotaz. Nemusíte se bát a zároveň stydět, nejste jediný. Bohužel nejste jediný. A ve vašem případě samozřejmě bariatrická operace i tento problém, to znamená vlastně, že ten neustálý hlad, ten vlčí hlad, že vy si vlastně nedokážete říct dost, i když se cítíte jako plný, tak stejně se tam vždycky ještě trošičku vejde, může právě změnit tato bariatrická operace. Tím pádem my vlastně i tou prací vám ten hlad nebo ten vlčí hlad dokážeme dostat pod kontrolu, ale zároveň budete jíst i ty menší porce. Takže v vašem případě při 190 cm a 140 kg, si správně pamatuju, je bariatrická operace ta asi pro vás ta hlavní volba.
2: Vy jste teď řekl, zároveň budete jíst i ty menší porce, což ovšem znamená, že člověk opravdu i u sebe sám v hlavě, v sobě si musí nastavit to, že bude dodržovat ta pravidla, která vy mu nastavíte nebo doporučíte. Jak se dá podpořit tohleto, aby člověk sám u sebe změnil ten přístup k jídlu a možná i zapomněl na tu větu, kterou jsme slyšeli, že je to pro něj droga, že se bez toho neobejde, že musí jíst víc.
4: Až budu vědět odpověď, tak vám strašně rád odpovím.
2: Já jsem si myslel, vlastně jsem očekával, jestli třeba vy jako bariatři spolupracujete s psychologi nebo s někým, kdo prostě dokáže poradit.
1: Nějaká multioborová spolupráce, přesně tak, disciplína, taky medicína.
4: V dnešní době ta obezita, berme to, že to je opravdu chronické onemocnění. Není to jenom, že se někdo přejídá, ale je to opravdu nemoc a zároveň i závislost. A je potřeba k tomu i tak přistupovat. A nejsme jediný, kdo samozřejmě rozhodne, že pacient, dotyčný pacient je indikovaný k nějaký operaci, ale musíme si toho pacienta rozebrat a i s kolegama, přesně tak, psychologama, endokrinologama, gastroenterologama a říci i s fyzioterapeutama, a říci, jaký typ třeba výkonu je pro ně dobrý, jaký špatný, jaký bude mít efekt a jestli třeba tento pacient zvládne to pooperační období, jestli to vlastně i v té hlavě si dokáže přepnout, protože nikdy to je problém, že i když mají tu operaci, tak si nedokážou říct, že snaží se to stejně i třeba přejídat, což se už stává, ale někdy říkám, my děláme hlavně bypassové metody a u toho je taková antabusová metoda, když to přejíte, tak zvracíte. Ale i to samozřejmě není vždycky stopka. Že se to nestane.
1: Možná popište ještě, pane doktore, protože když jste řekl, my děláme bypassové metody, my bypass máme povětšinou spojený s problémem srdce.
4: Se srdcem,
1: ano. Jak vypadá ten bypass u bariatrických operací? Jak si to představit?
4: Vlastně si to můžete představit obdobně, jako to je u srdce. Bypass znamená jako přemostění, něco zkrátíme. A stejně tak je to u těch bypassových metod u nás v bariatrické chirurgii, kdy my zmenšíme žaludek a ten malý žaludek našijeme na tenké střevo v určité vzdálenosti. Tím pádem ta strava přebypassuje nebo přemostí, přeskočí první část tenkého střeva, které se nazývá

0: My jsme s lékama na hubnutí nevyhráli. A oni budou přicházet nové a nové. Ale musíme je brát jako partnera, který nám dokáže pomoct při tom hubnutí po bariatrické operaci, nebo i zastaví, pokud někdo třeba přibývá po bariatrické operaci, tak nám může zastavit to přibírání, a nebo nám toho pacienta dokáže připravit k té bariatrické operaci, aby jsme zamezili následným možným komplikacím, aby jsme snížili riziko, už tak je malé, ale aby jsme ještě víc snížili riziko té bariatrické operace.
1: A ještě v rychlosti jeden dotaz od naší posluchačky Hanky z Prahy. Je mi 73, vážím 115 kg, mám vysoký tlak, diabetes, srdeční selhání, astma, kardiostimulátor, endoprotézu a fibrilaci síní. A ptá se Hanka, jaká jsou pro ní rizika bari operace?
0: Pro vás, Hanko, bariátrická operace už v tomhletom věku musíme si ty váhy jakoby nastavit, jestli to riziko bariátrické operace je pro vás, nebo ten efekt bude mít vyšší než to riziko této operace. Ke každému pacientovi v tomhle věku se musí přistupovat individuálně. Takhle přes éter vám nedokážu říct, jestli jste kandidátkou k bariátrické operaci, ale určitě se nestyďte navštívit bariátrického chirurga v vašem okolí, a je to o tom individuální domluvě, jestli opravdu byste profitovala z této operace, anebo jestli třeba u vás nejsou právě ta volba, první volba, ty injekce.
2: Posloucháte v poradně odpovědi našeho hosta, kterým je pan doktor Filip Doleček, bariatr a lékař chirurgického oddělení nemocnice Hořovice. Zůstane s námi i za pár minut, jen co dospívá Ondřej Ruml, a vy se stále můžete zeptat.
1: Můžete nám zavolat třeba na číslo 22 155 25 25.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: S dnešním tématem bariatrické operace a také srovnání a kombinace například s léky na hubnutí, o čemž už jsme před chviličkou začali mluvit s naším hostem, panem doktorem Filipem Dolečkem.
2: Poprosíme někoho z našich posluchačů po telefonních linkách o chviličku strpení. Přichází další dotaz a naše posluchačka Iva reaguje na ty hubnoucí injekce. Pane doktore, o kterých jste hovořil před chvilkou. Dobrý den, ráda bych se zeptala pana doktora na hubnoucí injekce. Připadá mi, že je to v současné době obrovský hit, ale mě by zajímalo, zda nenastává jojo efekt a zda není lepší mít víc pohybu a dodržovat nějaké stravovací návyky. Podepsaná Iva. Tak jak to je?
3: Tak kdyby všichni dodržovali ty zdraví stravovací návyky a pohyb, tak nepotřebujeme bariátrickou operaci.
1: Jsme neměli o čem mluvit
3: ano,
1: dneska.
3: Ano. Přesně tak. Ale bohužel lidské tělo ne vždycky dodržuje to, co má. Já osobně ne vždycky následuju svému nikdy doporučení, ale ano, u těch injekce fungují velice dobře, ale jenom do té doby, kdy je užíváme, nebo kdy je pacient užívá. Jedna věc, která se málo zmiňuje s těma injekcema, je to, že pacient je užívá a má sníženou chuť k jídlu, stačí mu menší porce, vlastně obdobně jako bariátrická operace, takže on vlastní mnohem méně. Jeho zažívací zlozvyky jsou špatné, takže to, co špatně jí, tak jí stále, ale v menších porcích. Takže zhubne tuk, ale bohužel i svaly. Pak je přestane užívat, že už mu to stačí, jo, už je to dobrý, no ale zase ten pocit hladu a pocit sytosti odeznívá a vrací se ty vlčí hlady a takhle. A najednou zase jí stejně, nic se nezměnilo a najednou přibývá. Ale už nepřibývají ty svaly, už přibývá jenom tuk. Mm. Takže vlastně ono, některý ty pacienti, kteří prošli třeba tou léčbou a přijdou teda k nám, že to prostě nezabralo, nebo bohužel i prostředky na to nejsou, protože řekněme si, není to úplně, nejsou ty ceny lidové, tak vlastně přijdou v horším stavu, než kdyby přišli před těma léčbama, těma injekcema, tou injekcí.
1: Děkujeme za tuhle odpověď a ještě jeden telefonický dotaz. I vás vítáme a máte slovo.
4: Dobrý den, já jsem Pavla z Opavy a chci se zeptat, pro mě by byla asi ta operace vhodná, tak oni uvažují a je nějak spoplatněná taky, nebo žádá se speciálně pojišťovna o to, aby mi povolila takovou operaci.
2: Velmi důležitý dotaz, děkujeme za něj, pane doktore.
3: Děkuji za dotaz. A správný dotaz, nemusíte se ničeho bát, bariátrické operace jdou na pojišťovnu. To znamená, že nemusíte mít schválením revizním lékařem nebo dokonce ani třeba žádanku, pokud si vyhledáte v okolí, pokud jste říkali, že jste z Opavy, Nový Jičín, Ostrava, Havířov, tak si najdete bariátrické pracoviště, bariátrické centrum, kam se objednáte. Nestyďte se jenom i přijít se ukázat, promluvit si o tom, že máme vůbec nějakou bariátrickou operaci, jaká by byla pro vás vhodná a s dotyčným lékařem si můžete o tomto tématu pohovořit.
1: Zapomenout na ostych, nebát se také toho procesu, poslední otázka, co nás čeká? Bolí to? Jak dlouho to trvá? Je to nepříjemné? Řekněte, že ne a máte plno.
3: Bohužel lhát se nemá. Ale je to v dnešní době, už je to standardní operace, která se provádí roky. Provádí se mini-invazivně, to znamená laparoskopicky, třeba na našem pracovišti i roboticky, kdy pomocí dlouhých nástrojů, malých ranek provedeme operaci. Většinou pacienti zůstávají v nemocnici 2 až 3 dny a poté odchází domů. Samozřejmě jako každá chirurgická nebo chirurgický výkon má své komplikace a může mít své rizika, ale u bariátrických operací se to srovnává, třeba si představte operaci žlučníku. Je to taková častější operace, ale i ta operace žlučníku nebo i ta bariátrická může mít své komplikace. Hodně pacientů se bojí bolesti. Bolesti první, řekněme, 3-4 hodiny od operace můžou být znát, ale poté už pacient vstává a opravdu večer po operaci někdy i pacienti říkají, byl jsem vůbec na operaci.
2: Ona možná ta laparoskopická forma, ta mini-invazivní operace, potom tu rekonvalescenci nabízí mnohem rychlejší.
3: Přesně tak. Takže pacienti se vracejí do normálního životu po měsíci. Řekněme, 14 dní musí být trošku takový na tekuté stravě, potom přecházejí na kašovitou nebo mixovanou stravu a pak už přechází na normální stravu. Takže můžou vlastně po měsíci jsou zpátky v běžném životě bez nějakého omezení.
1: Bariatr a lékař chirurgického oddělení nemocnice Hořovice, pan doktor Filip Doleček, byl naším hostem a my moc děkujeme za všechny důležité informace.
2: Bylo to moc fajn, hodně zdraví, pane doktore.
3: Děkuji moc krát, děkuji za pozvání a nestyďte se a naštěte náš.
5: Naša láska letí.

0: Další nabídka k poslechu Českého rozhlasu Dvojka, Káva o čtvrté. Dluhy jednoho člena rodiny nemusí zůstat jen jeho problémem, kdy může dluh manžela nebo manželky dopadnout i na druhého partnera. Jak je to u nesezdaných párů? Jaký je rozdíl mezi dlužníkem, spoludlužníkem, ručitelem? Určitě velmi důležité téma. Dnes odpoledne hostem Kávy o čtvrté bude Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden České republiky, a moderovat Kávu o čtvrté bude naše kolegyně Tereza Stýblová.
1: Nechceme vám nic dlužit, tedy i dnes nabídneme červený koberec, ale Cibulka po něm nakráčí už za chvíli.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí
3: Historie českého zločinu.
2: Seriál o dobrodružství české kriminalistiky se vrací v 10 premiérových dílech.
3: Poslouchat je můžete už od 3. května každou neděli po 18. hodině.
2: Historie českého zločinu.
3: 10 nových dílů na Dvojce.
4: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
1: Předpokládáme, že Aleš Cibulka nás dnes vezme do kina. Aleši, hezké dopoledne.
2: Předpokládáte správně, protože je čtvrtek. Hezký dobrý den, zdraví vás.
3: No tak pojďme rovnou na to, co nového na plátnech, na co se můžeme těšit, na co budeš lákat, co doporučíš?
2: Mě to fascinuje, protože když to tak sleduju, tak tvůrci filmů nakládají opravdu svým hrdinům stále víc a víc, aby nalákali diváky do kin. Tak poslyšte, co nového. Česko-slovensko-maďarské rodinné drama Divočina. Režisérka Evženie Brabcová, hrají Klára Isová, Jan Vlasák, Juraj Loj. Žena se dvěma dcerami odchází od manžela a hledá útočiště u svého otce. Ten ale žije v odlehlé Divočině a připravuje se na konec světa. Divočina, československo-maďarské drama. Potom tu máme rumunsko-francouzsko-norský film Fjord. Psychologické drama. Mladá rumunsko-norská rodina se přestěhuje do vesnice u norských fjordů. Po nečekaném obvinění se ale dostává do konfliktu s úřady na ochranu dětí. Francouzsko-lotyšsko-německé drama Minotaur, to je můj další tip, kriminální drama, vypráví o úspěšném ruském podnikateli, jeho život poznamená válka na Ukrajině, společenský tlak a podezření z manželčiny nevěry. Potom tady máme slovensko-české psychologické drama, to je samé drama dneska, a to se jmenuje Láska. Režisér Marko Škop, hrají Jana Kovalčiková, Ingrid Tymková, Milan Ondrík, Ivana Chýlková. Příběh tří generací žen, jejich vztahy poznamenává nedostatek mateřské lásky. Street Fighter Amerika, akční fantasy komedie, film podle slavné videohry sleduje bývalého šampiona bojových umění, který přijme pozvání na světový turnaj. Záhy ovšem zjistí, že jeho majitel sleduje mnohem nebezpečnější cíle. A pozor, budeme přitvrzovat. Americký thriller Velrybí pád. Mladý potápěč se vydává hledat ostatky svého zemřelého otce, ale spolkne ho obrovský vorvaň. V jeho útrobách má přibližně hodinu kyslíku a jedinou šanci na přežití. Pak to máme ještě americký horor Hnízdo. Správkyně bytového domu v Los Angeles objeví mrtvého nájemníka. Budova je uzavřena do karantény, protože se v ní začaly množit mimořádně jedovatí pavouci dovezení z Papui Nové Gvineje. Abychom měli něco pro děti, animovaná rodinná komedie Pejsek Fešák. Pejsek Jugli, kterého všichni považují za nejošklivějšího psa na světě, se rozhodne zvítězit na prestižní psí soutěži. K tomu všemu ještě hledá rodinu, která ho bude mít ráda. No a nakonec devátá premiéra, film, se kterým si nevím až tak úplně rady. Já vám popíšu, že je to americká hororová komedie pro dospělé. A teď pozor, bizarní příběh matky, která unese ženu s dcerou, aby přinutila svou zajatkyni zblížit se se svým groteskně zmutovaným synem. Tady už jsem teda úplně mimo. Nicméně ta komedie hororová se jmenuje tak, že vám to na vlnách veřejnoprávního média ani nemůžu říct. Najděte si ho, ale tohle prostě asi neřeknu. No. Tak to jsou novinky, které přicházejí do českých kin.
3: Šárka teď kouká na kolegy, kteří se nám nějak hromadí před studiem.
1: A hlučí, ano.
3: Nevím, jestli je tak zaujalo tvoje vyprávění o novinkách v kinech, ale mají něco na srdci. Ale my máme také ještě jednu otázku.
1: Mm-hmm. Aleši, prosím tě, možná bychom někteří z nás mohli zbystřit, protože dnes slavíme svůj národní den. Ten totiž patří všem bručovnům, tak prosím jenom ve stručnosti, to fakt existuje?
2: No jistě, dneska mají svůj svátek bručouni. Vzniklo to ve Spojených státech. Americká školačka Monika měla učitele, který byl tak protivný, že spolu se spolužáky vyhlásila jeho narozeniny 15. října den bručounů. Její prarodiče vydávali kalendář, tam to zapsali a tím to slaví celý svět. Američané doporučují tvářit se dneska celý den otráveně, což mám pocit, že někteří lidé slaví dnes a denně. Doporučují pustit si třeba nějaký film o nějakých morousech. Já bych byl třeba pro Anděla na horách s Jaroslavem Marvanem. Takže dneska den všech bručounů, pokud budete nějakému bručounovi blahopřát, opatrně, aby vás ještě neseřval. Takže bručouni dneska slaví.
3: Aleš Cibulka, červen koberec a zítra naslyšenou. Nazdar.
2: Mějte se krásně a vám všem hezký den.

0: Za 10 minut a pár vteřinek k tomu bude 11 hodin. Znamená to pochopitelně aktuální zprávy, ale po 11. také blízká setkání dnes s Adélou Gondíkovou.
1: Pěkné ano, dopoledne. Výjimečně. Já jsem moc šťastná, že tady si takhle poprvé vidíme.
2: Ano, je to
1: že
2: pravda.
1: Jsme spolu ve studiu, protože já jsem tady ještě nebyla, nepoutala jsem a nejsem tady tak často v Radiokafé.
0: Všechno ano, je jednou poprvé.
2: Všechno jednou poprvé. Dnes tady pozvánka do Radiokafé na Vinohradské 12. Ty za chvíli prozradíš, Adélo, kdo že bude tvým hostem, ale já vidím tady na stole. Přišla si s knížkou, která se jmenuje Pauza pro duši a je to podcast vlastně tvého hosta, který se dívá do lidských duší. Určitě o tom budete taky mluvit. Když potřebuješ pauzu pro duši, tak kde ji hledáš ty?
1: Já bych celkově potřebovala tu pauzu.
0: Nejen pro duši.
1: Jen pro tu duši, přesně tak, proto mě ta kniha zaujala. Jenom řeknu tedy jméno toho hosta, je to spisovatelka Barbara Nesvarbová. Moc se na ní těším, protože samozřejmě každý povídání s psychologem, i když ona není psycholog, nicméně si povídala s těmi psychologi, tak mě bude zajímat, jak to vznikalo, jak vzniká ten podcast. Ona se teď v poslední době ráda ptá, než píše, tak dneska se budu ptát já.
0: A vy si to můžete poslechnout anebo být přímo u toho, protože dnešní blízká setkání se vysílají živě z Radiokafé u nás na Vinohradské 12 a pozvala vás průvodkyně blízkými setkáními Adéla Gondíková. Děkujeme za to.
1: To je všechno.
0: No není, tebe to teprve čeká po 11.
3: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Zpátek dáš mi.
1: Společně s Adélou Gondíkovou jsme před chvílí zvali k blízkým setkáním. Ty tady budou za pár minut, ovšem dnes v podvečer další vydání pořadu Moci bez nemoci. O čem tentokrát?
2: Ano, a pozvánka ode mě, budeme se věnovat novinkovému vyšetření malých tepen. Proč je to důležité? Protože mnohdy nám lékaři vyšetřují ty velké tepny. Není tam žádný nález a najednou přichází infarkt myokardu. Tohle novinkové vyšetření zachránilo života zdraví Adéle, které je 38 let a ona měla tyhle potíže, tak si to všechno poslechněte, podrobné informace a potřebné informace v Moci bez nemoci po 18. hodině.
1: Pozvání přímo od autorky a průvodkyně tímto pořadem. No a my dva vám děkujeme za dnešní pozornost, těšíme se na slyšenou zítra, tedy v pátek po 9. hodině. Vás pozdraví dva na dvojice, Šárka Volemanová
2: a Jiří

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát politolog, spisovatel a právník Petr Pithart.
2: Život je nekonečně bohatší než každá dokonalá právní norma, ale to je všude na světě, nejenom u nás.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: V 50 obcích Vysočiny neplatně volilo víc než 10% lidí a letošní úrodu zelí ovlivnilo sucho. Úroda bude podprůměrná až průměrná. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Neplatný hlas odevzdalo při víkendových komunálních volbách v 50 obcích Vysočiny víc než 10% voličů. Vyplývá to z propočtu Českého rozhlasu na základě dat Českého statistického úřadu. Neplatnost byla nejvyšší tam, kde lidé neměli na výběr. Stála tam jen jedna kandidátka, anebo přesně tolik uchazečů, kolik se obsahuje mandátů. Někteří voliči mluví o protestní volbě prázdnou obálkou, anebo chybách při vyplňování. Český statistický úřad konzultoval větší chybovost přímo s komisemi, říká mluvčí Jan Cízlar.
5: Na základě sdělení komisí víme, že vyšší počet neplatných hlasů byl dán tím, že voliči v daných případech nevyznačili na hlasovacím lístku žádný křížek a hlas tak byl správně vyhodnocen jako neplatný.
4: Letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná. Může za to sucho, ale někde také bouřky a krupobytí. Výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které je stále ještě na polích.
6: Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná.
7: Podle tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzany Přibylové jsou i letos velké rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, kde se zelí pěstuje.
8: Nižší minusy jsme měli doposud avizované třeba z Litoměřicka nebo z části severní jižní Moravy. Nicméně vše se ještě díky počasí a probíhající sklizni průběžně mění.
7: Sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí vinařskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. A ta se mohou začít prodávat od 11. listopadu. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle. Cena podle svazu vinařů zůstane nejspíš stejná jako v minulých letech. Přes 350 metrů vysoké stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku po 50 letech končí. Poslední stanicí Českého rozhlasu, která jejich prostřednictvím vysílala, byla naše Dvojka, a to do 31. prosince 2021. Podle českých radiokomunikací už pro stožáry není využití a v tuto chvíli by měly jít řízenou explozí k zemi. V Liblicích máme kolegyni Věru Pfeifrovou. Věro, už došlo k odstřelu a jak to na místě vypadá?
9: My jsme ještě v napjatém očekávání, k odstřelu ještě nedošlo. Musím říct, že tady stojíme na poli a je nás tu podle mého odhadu několik stovek, možná i víc. Čekáme, až se zastaví provoz na protější silnici, protože to bude signál, že k odstřelu dojde každou chvilku. Ty nálože jsou na 4 lanech, které drží stožáry směrem ku Praze. Na tom nejdelším laně nálož není, protože ta bude ten stožár držet, až se bude lámat. Padat by měli směrem ke Kolínu. Věra Pfeifrová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 9 a na Šumavě tepleji až 13.
0: Doprava.
4: Na 210. kilometru D1 směrem od Prahy jsou silničáři v pravém pruhu. Kolony od Rohlenky asi na čtvrt hodiny. Na silnici číslo 3 se jezdí Kyvadlově u Miličína. Delší je kolona směrem od Prahy asi na 20 minut. A na silnici číslo 50 se u Bučovic rovněž jezdí Kyvadlově. Kolony oběma směry až na půl hodiny. To byly zprávy, po nich Adela Gondíková a její host.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
10: Spisovatelku Báru Nesvadbovou asi nemusím dlouze představovat. Dnes si budeme trošku slavit, protože se narodila její 25. kniha v pořadí a evidentně nebude poslední. Její knihy se dočkávají filmového i divadelního zpracování, dnes už z nich vznikají také audioknihy. Ona sama je vášnivou čtenářkou, dokonce každou neděli čte svým fanouškům na sociálních sítích. Miluje zvířata, hodně se věnuje charitativní činnosti, ale v poslední době se lidí bytostně ráda ptá. Mnohem víc, než odpovídá. Dnes má ale bohužel smůlu, protože se budu ptát já. V Radiokafé Vinohradská 12 vítám spisovatelku Báru Nesvadbovou.
11: Hezké dopoledne, přátelé. Jsem moc ráda, že jste si na nás udělali čas a děkuji, Adelko, za pozvání.
10: Když jsi vlastně začínala být populární, řekněme známá, tak si ty rozhovory dělala ale z té druhé strany. Takže zvykla jsi na ně hned? Jak měla jsi ráda ty rozhovory?
11: Mně se život dělí na dvě části. Jedné části říkám medvěd, to je zrovna teď jsem medvěd, a druhá část je nesmírně introvertní, když jsem ráda sama v lese se svými zvířaty nebo někde pod vodou. Takže záleží asi na tom, kdo a jak se ptá. Ne všechny rozhovory jsou hezké a to nemusí být jenom rozhovory před kamerou, ale i rozhovory interpersonální a osobní.
10: Já si říkám, jestli se to mění třeba věkem, nebo jako, že si člověk jako říká v mládí, mám to hodně, nechte mě bejt, a potom už má takový klid a má co říct třeba i jinýho než to mládí.
11: Jejdelečky, tak to mám myslím přesně naopak. Já jsem v mládí neměla žádnou sebekontrolu a za to jsem měla asi dost sebejistoty a to věkem klesá, takže je tam víc sebekontroly a méně sebejistoty.
10: Rozhovor jsou v podstatě otázky a odpovědi, to je jasné. To třeba bylo i ve škole. Jak jsi odpovídala ve škole? Dlouze, košatě?
11: Rozhovor může být i společné mlčení. Jo. Ono vlastně s někým mlčet je nekonečně důležité, když to člověk umí. Ale já jsem byla enormní šprt. Jo. Já jsem prostě, jak jsem jedináček starších rodičů, tak jsem měla v hlavě to paradigma, že musím mít samé jedničky, že přesto vlak nejede. A pak to byla základka. A pak jsem se dostala sem dole na Akademické gymnázium Štěpánská. A otec nechtěl, abych studovala francouzštinu, po které jsem toužila, říkal, že musím k němčině a ruštině přidat angličtinu, čímž pádem jsem šla, a teďka bacha, na počítačovou větev místo na humanistickou. Takže jsem byla prostě nejblbější z té třídy. Jako opravdu, já jsem skončila jakože... No, S se rovná V krát, tam jsem skončila s fyzikou, jo, ale já jsem se tenkrát ještě musela učit jako programovat. Pascal a Basic se jmenovaly ty jazyky. Já měla samý spolužáky, chlapce a dvě dívky, které ale vystudovaly samozřejmě nějaké zahraniční fyzikální školy, ale opravdu vypadaly jako ty scifističtí fanoušci mého tatínka, ja? Takže to byly takový anorektičky s velkýma brejlema, nesmírně chytrý, a vedle nich jsem byla já, blondýna s velkým poprsím, která fakt vypadala, že tam skutečně, ale skutečně nehodí, jo. Takže vůbec nevím, jak jsem tu Štěpánskou prolezla. No a pak už se to uklidnilo, protože jsem šla na sociální vědy a tam už jsem byla doma.
10: Já si říkám, že bychom mohli to mlčení vyzkoušet, tu formu toho rozhovoru, o které jsi hovořila, ale myslím, že by nám to dneska asi neprošlo. Za chvilinku se budeme povídat dál hned po první písničce Blízkých setkání se spisovatelkou a novinářkou Barbarou Nesvarbovou.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Bára Nesvadbová, spisovatelka, je mým dnešním hostem. Já jsem v úvodu řekla, že se ti vlastně narodila nová knížka. A teď nevím, jestli jsem to řekla česky správně. Nemá být zrodila se hvězda, nebo jak je to vlastně správně?
3: Já vlastně si čím dál tím víc užívám, že jsem tady mezi vámi. Milí posluchači, vy nevidíte naše publikum, ale je skvělé, protože si neustále povídá. A vždycky, když začneme si povídat my dvě s Adélkou, tak máme takovou tady heslo š. Nevím, jestli zrodila nebo narodila. Asi se dá použít obé. Oboje neboli obé.
2: Ano, knížka se jmenuje Pauza pro duši, to je v podstatě i název tvého podcastu. Máme to tedy chápat, takže to jsou hosté, kteří prošli vlastně tvým podcastem.
3: Jsou to, ano, jsou to ti hosté a jsou to lidé, s kterými, některými z nich se dlouhodobě vídám, ať už v rámci práce pro Be Charity, anebo v rámci pomoci bližním. A já jsem si tuhle knihu vymyslela a i ten podcast vymyslela, protože sama jsem z rodiny dvou psychiatrů a vnímám palčivě a nemám na to odpověď, ale vnímám tíhu a smutek lidí okolo. A vlastně i nějaké neřešitelné problémy. A netuším sama, jestli je to tím, že svá psychická traumata a otázky po vlastním životě a bytí a smyslu života více umíme sdílet a méně se za ně stydíme, nebo jestli opravdu žijeme v tak nelehké době postcovidové, válečné a době, kdy vlastně netušíme, jestli si naše děti ještě budou povídat s lidmi, anebo jestli si budou chodit s chatbotem. Jo. Takže a na druhé straně si říkám, že doba byla vždycky nelehká. Je pravdou, že v Čechách chybí na 2000 terapeutů a psychiatrů pro lidi, kteří skutečně začnou trpět nějakým závažným životním problémem. A proto je tahle knížka, protože je taková KPZka. A je to jako vlastně krabička poslední záchrany pro to, abyste si nějak nalistovali ve chvíli, co dělat a zvědomili si, jak prostě rozlišit třeba hluboký, palčivý smutek od těžké nemoci, které se říká deprese, jak vlastně poznat, když si jako tak trošku jako popíjete s kámošema a jak si prostě dát tu linku, kde člověk opravdu má problém s nějakou závislostí, která mu poškozuje jeho vlastní život a život jeho blížním, jo. Jak vlastně se vyrovnat s odchodem, s rozchody, s loučením jako takovým, jo. Mě třeba teďka, abych řekla něco osobního, tak já mám skvělou dceru, která je 23 let, je nesmírně inteligentní, moc fajn, je to moje nejlepší kamarádka, ale odstěhovala se mi. A já vlastně 2 roky truchlim. Já fakt jako, jo, já prostě vždycky přijdu domů a říkám si, jejda, tady je jako prázdno prostě. Jo, a takže si myslím, že v životě nás jako potkávají mezní situace a je dobré mít prostě tu KPZku a umět s nima pracovat.
2: Mimochodem jeden právě z psychoterapeutů tam právě říká, že tady to kamarádství vlastně mezi rodiči a dětmi není úplně správně, což mě docela zaujalo, že my si právě myslíme, že to je perfektní, že si říkáme všechno, že jsme vlastně kamarádi, ale on právě říká, ten rodič a to dítě by stále mělo být, ty hranice by měly být daný.
3: Mě to dokonce zvědomila i moje dcera. Abych
2: řekla, mami, uklidni se.
3: Řekla mi to v době, kdy už se s tím nedalo nic dělat, protože ta výchova už se nedala předělat. Já si myslím, že každý z nás se snaží být tím nejlepším možným rodičem a stejně tak jako v každé jiné naší roli děláme chyby. Ale myslím, že ty rodičovské knihy děláme fakt jen s láskou.
2: Ty už si ale jednu knihu rozhovoru s psychoterapeuty nebo terapeuty vlastně napsala. V čem je tahle jiná?
3: Tak tamta to byl takový fakt experiment knižní. My jsme to psali dohromady s mými přítelkyněmi, s mojí vlastně nejbližší spolupracovnicí Pavlínkou Soudkovou a s Janou Brázdilovou, která v knížkách dělá, je moc fajn a velice zvídavá. A procházeli jsme všechny tři. Já teď začínám být podezřele upřímná, mě to je tak dobře, že zapomínám, že to bude taky jistě poslouchat někdo jiný, kromě vás. Taková jako knižní beseda. Ale my jsme všechny tři prostě procházeli nějakým, řekla bych, závažným životním obdobím a našli jsme si terapeuty, kteří řešili interpersonální krize, ať už to bylo život ve trojici, nebo prostě život se starším partnerem, nebo výchova pubertálního dítěte, které je problematické. A vlastně jsme na ten rozhovor přišli každá z nás se svým vlastním osudem, což samozřejmě ten terapeut nevěděl, a procházeli jsme si vlastně tou terapií a ty dvě tam byly jako sledující. Bylo to vlastně jako real life show. Jo. Hodně jsme pili v té době.
2: Tak tohle ale bylo rozhodně jiné. Každopádně teď si nedáme pauzu, ale za chvilinku si budeme povídat o pauze pro duši, což je samozřejmě název knihy Báry nesvadbové.

0: Spisovatelka a novinářka Barbara Nesvarbová. Hrozně se mi to hezky říká. Říká ti někdo Barbaro? To je tak hezký.
1: Pár lidí mi říká Barbaro. Tatínek si vymyslel tohle jméno. Já jsem ho podezírala, že prostě mi nechtěl dávat kytky k svátku, že jo, protože Barbara nebyla v kalendáři. Ale no, většina lidí to...
0: Svatá Barbara. Santa Barbara.
1: Santa Barbara, no. Ale mi se líbí i Barbara. Jsi no, jako Streisand, ale...
0: No, to se neujalo.
1: To se neujalo. Ne, občas mi říkali Barbucho lidi, kteří byli na mě trochu to. No, a jinak nevím.
0: Zobecnila Bára prostě.
1: Zobecnila, no, ale jak kde, no. A jak, čím jsem starší, tím víc lidí mi říká Barunko, což je teda taky pitoreské.
0: To možná s tím věkem, možná k tomu se taky dneska dostaneme, ale teď si ještě povídáme o knize Pauza pro duši. Mě docela překvapila otevřenost všech zúčastněných, protože když si právě zmínila například ten manželský trojúhelník nebo prostě žití ve třech nebo zkrátka takové ty problémy, které se v životě holt jako stávají, tak právě paní psychoterapeutka řekla, že tím taky prošla, což já bych třeba na sebe nikdy v životě nepřiznala. A ona to prostě přiznala do té knihy, což mě překvapilo, to je úžasná.
1: Byli otevření, šli vlastním příkladem, to bylo krásné od nich a hodně upřímné a musím říct, že mě někteří z nich i jako enormně prostě překvapili, jo. Jako příklad Jitka Vodňanská, nevím, jestli znáte její knížku Voda, která hoří, krásná, vydal, tuším, no, Torst. A tak jsme se bavili o umírání. A ona tam říká nesmírně zajímavou věc. Říká, hele, já to mám asi nejspíš dřív než ty. Jasně, že se bojím. Ale Báro, já se vlastně zároveň i těším, co bude pak. Já jsem jako hodně zvědavá. A jsem si říkala, wow, to je jako vlastně úplně novej náhled, nadhled, jo. A nebo ta Lucie Lucká, která je teda ostrá, tam bych nechtěla jít na terapii ani omylem, tam prostě bych se jí bála. Ale někteří lidé to potřebují s ním a ten druhý takhle zatřás. Tak jsme se bavili o odpuštění. A já, že aka čtyři dohody, žiju v tom paradigmatu, že musím odpustit všechno.
0: Jo? A to je hrozně ale těžký. To no, se tak jako lehce řekne, musíte odpustit, ano, budete žít krásně.
1: Ale ano, ale snažím se o to, jo, beru to jako, že jo. A ta Lucie mi říká, a proč? Nemusíš všechno odpustit. Proč bys měla všechno odpouštět? A já úplně jojda, jako zase novinka.
0: Takže jsi se dozvěděla spoustu věcí, i který jsi třeba nevěděla, protože bez podle mě ty spoustu věcí víš díky tomu, jak jsi říkala, že jsi vyrostla vlastně mezi dvěma psychiatry, to znamená, že ty musíš být neuvěřitelně dobře vychovaná. Si říkám, že tam nemohla být žádná chyba, protože my, co děláme chyby, chodíme právě k psychoterapeutům a psychiatrům a ptáme se jich, kde jsme udělali chybu, co máme dělat jinak, tak oni přece věděli všechno správně.
1: Těžko říct. Ono, člověk nemůže kritizovat výchovu svých rodičů a vzhledem k tomu, že jsem je hluboce milovala a doteď miluji, já pořád si myslím, že ten táta na mě někde kouká, tak snad žádné zásadní chyby neudělali, protože jsme se nehádali a

0: mají rádi, ale jako stane se to málo kdy a stalo se jim to teda, musím říct, v pozdním věku a myslím, že to je několikáté manželství pro ně, pro oba, nebo rozhodně pro Míšu Bartošovou, tuším třetí. Ale oni...
1: Proto.
0: No, ale oni fakt nemají jako šedou. Oni prostě si ctí, že je tady černá, je tady bílá, ty to chceš tak. Oni fakt ano. Nemají šedou. Těžko se mi tomu věří, jo? Jestli jeden z nich třeba, víš, jako není zamilovaný víc a vlastně dělá ta černá je dobrá, to nevadí. Ne, jako.
1: Že všechny ty páry právě, které spolu jsou celý život, tak říkají, no nejdůležitější je ta tolerance. O tom hovoří vlastně všichni. A tady najednou ten kompromis je vlastně určitý druh tolerance.
0: No ale ty se bavíš o párech, které spolu žijí třeba 50 let, no. Jo? To chápu, to tam buď jako vražda, sebevražda nebo kompromis, jo, tam jako moc jiných možností nemáš. No žít s každým je těžké, že jo, jako, no, já jsme stýka tady povídali, jako i s vlastními rodiči, s vlastními dětmi, i sám sebou, se sebou, že jo, já mám někdy takový problém sama se sebou vydržet, jako to.
1: Mimochodem, taková ta sebeúcta, a to je další téma, které tě hodně zajímá a o tom se budeme povídat po písničce v Blízkých setkáních. Bára Nesvadbová stále mým hostem.
2: Blízká setkání.
3: Rozhovory s dobrou energií.
4: Pokým

0: spisovatelka a novinářka Bára Nesvadbová je stále mým hostem. Já jsem slíbila, že si vlastně budeme povídat o sebeúctě, sebepoznání. Je to ta sebeláska, o které se teď hodně mluví, nebo je to něco jiného? Co si vlastně pod tím mám představit?
1: To je těžká
0: otázka. Je to hrozně těžký, ale zmiňuješ to v té knize vlastně docela často.
1: Často. Já nejsem terapeut, jo, takže to bude jenom čistě můj osobní názor. Já na tu sebelásku úplně nejsem. Já jsem fakt vychovaná v paradigmatu ctít ostatní, starat se o ně a chápat je a poskytovat jim co nejvíc péče. I proto si myslím, že vznikl fond Be Charity a myslím, že primárně vždycky hledám nějaké jako chyby u sebe. Jo. Ale takže sebeláska a sebeúcta je podle mě něco úplně jiného. Já někdy si mi zdá, že v rámci té téze, té sebelásky se to fakt jako zaměňuje se sobectvím. A sobectvím je teda jako enormně jako protivná vlastnost. Ale sebeúcta je u mě něco jiného a je to vlastnost, kterou se snažím si pěstovat a hledat, protože stejně jako ty jsem často vystavována prostě situacím, které tě zpochybní, které tě ti ublíží nebo které tě překvapí. A samozřejmě v mém životě je spousta krásného, to neříkám, že by se mi to dělo naštěstí ne každý den, ale jo, stane se to. A myslím si, že jak jsem právě z té rodiny těch starších rodičů, tak jsem byla lásky plně rozmazlená. Takže jsem vlastně na spoustu životních věcí nebyla vůbec připravena, že třeba lidi na sebe nemusí být hodný, že jo, to je divný, jo, nebo že si třeba lžou, to je taky divný, jo. A tak, no, takže na sebe úctě pracuju a vždycky mě to překvapí, víš, když mi někdo, jako když třeba přijdu k nám do kavárny mezi řádky a sedí tam někdo na kafe a řekne, tyjo, Báro, to je super, že jste vybudovali takovýhle podniky, kde pracuje tolik lidí s handicapem, nebo když mi moje Pavlínka řekne, hele, Báro, podporujeme už 130 dětí a za tu dobu, co existuje Be Charity, tak jsme rozdělili mezi postižené lidi přes 100 milionů korun do koruny. To přece není špatný. A já, nedostatečný. Víc.
0: Je to pořád málo. Tak možná jsme z té generace, kdy potřebujeme pořád víc a vlastně, že si nevěříme možná, nebo se nedokážeme sami ocenit.
1: Je to tohle je přesně ono, no. No. Jo, jako, já mám kamaráda Sanjeeva Suriho, skvělý člověk z New Delhi a velký filantrop. Je to takřka můj nejlepší kamarád. A on za mnou jezdí většinou v sobotu, jdeme třeba se psem a tak. A on mi vždycky říká, proč ty máš tu vlastnost, když tvůj život je jeden hezký dům, který stojí, v kterém se topí, v kterém se svítí, v kterém je milé. Proč vidíš tu jednu cihlu, která tam chybí?
0: No, tak je to prostě, jsi prostě taková. To možná ani ten psycholog ti s tím nepomůže, nebo asi, se to dá naučit.
1: Asi nikdo.
0: Dobře, když už jsme mluvili o těch mezilidských vztazích a vlastně pořád je to nějaký vztah, tak myslím si, že pan Minář v tvé knize, partnerský terapeut, radí, jak se správně hádat, protože i to musíme samozřejmě vědět. Tak kriminalisté říkají, ne, hlavně ne v kuchyni. Tam jsou ty nože. Tam jsou nože, tam ne, prosím vás, jo? Takže my se máme umět hádat. No. Máme si určit den, kdy si budeme vyříkávat věci. To je strašně zajímavý, že to tak funguje.
1: Ale já teda jsem člověk, který se hádat vůbec neumí. Jakože vůbec prostě. Vlastně se ani nehádám. Jo. Já bohužel mám tu vlastnost, že tak ta sklenice, tak, furt se přilejvá, pak teče ven a já bouchnu, že jo. Jo, což je úplně špatně.
0: A jak ten výbuch vypadá? Že to vůbec si nedovedem představit u tebe.
1: Mně se to stalo jenom s jedním člověkem, kterého jsem hluboce milovala. Myslím, že s tebou se mi to určitě nestane. Taky tě mám moc ráda, ale ne tak. No a ten výbuch nevypadal hezky.
0: Jakože křičíš, vyvádíš, pláčeš, boucháš dveřma, rozbíjíš věci.
1: Bylo to všechno dohromady. Trvalo to asi 2 hodiny a pak jsem odešla.
0: Myslíš si také, tam máš samozřejmě dětské psychologi, psychoterapeuty, bavíte se tam o umělé inteligenci. Ty máš vlastně mladou dceru, nechci říkat malou, ale mladou dceru. Používá ji, jak vlastně u ní vidíš to, co ti oni třeba říkali?
1: Tak by je úplně jiná. Jo, ona nepoužívá, zásadně nepoužívá umělou inteligenci, je ráda za veškeré regule Evropské unie ohledně umělé inteligence, rozhodně si nečetuje chatbotem. Hele, já vám řeknu ale veselou historku, máme na to čas, ale fakt veselou. Mýho psa, já mám božího psa, rozdíl chytrýho, mýho psa ostříhali, každý má chytrýho psa, já to chápu. A ostříhali ho a ta paní byla taková, teď vypsila to dopoledne, budu mluvit nějak jako decentně, jo. Prostě mu vyholila bříško kolem přirození. Chudák Cedric z toho byl úplně urodivej, jo. Prostě on styděl se, takhle byl zalezlý. Řekl, ježišimada, co můžu jít vůbec čůrat, kam mám jít, co mám dělat. No a ono se mu to nějak zanítilo, takže to bříško bylo červené. I přijeli bibční kamarádi, jeden z nich starší, vyfotil jeho bříško i s tím orgánem umělé inteligenci. Zadal to tam, co s tím psem jako máme dělat prostě, když už by dávno jela prostě na Zbraslav koupit nějakou mastičku, protože je příčetná, že jo. A ta umělá inteligence vyhodnotila, nemusíte dělat nic, je to fenka, za chvíli začne hárat.
0: Tak to je krásný, ano, krásný konec tohoto vstupu, za chvilinko pokračujeme se spisovatelkou a novinářkou Bárou Nesvarbovou.
2: Moci bez nemoci.
3: Svůj příběh přichází do pořadu Moci bez nemoci vyprávět Agáta.
4: Po hodině v posilovně začala bolet na hrudi a po cestě domů jsem vyhodnotila, že dál nemůžu pokračovat a poprosila jsem manžela, ať mi zavolá záchranku.
3: Odpovědi na to, proč se to stalo, přineslo novinkové vyšetření malých srdečních tepen.
2: Moci bez nemoci.
5: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
2: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
6: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: miluji tady ty konce těch písniček, tak jsem si i tentokrát počkala. Není tak neobvyklé, že spisovatelé, novináři, tentokrát tedy konkrétně Bára Nesvarbová, že oni čtou, vy všichni hrozně moc čtete. Až tak, že mě to jako udivuje, jestli si to vůbec pamatuješ všechny ty knihy. Kolik třeba knih přečteš do roka? Nebo do měsíce aspoň?
1: Jo, do roka to ti říct neumím, ale tak za týden tak 3-4. No, ale...
0: To si zaslouží potom.
1: Ale
0: to nezesměšňuji samozřejmě, ale opravdu je to veliké, veliké množství, nebo na mě to tak přijde a já ze své zkušenosti vím, že na dovolený třeba já přečtu dvě detektivky a když přijdu domů, už trošku tápu, co tam bylo.
1: Dovolená, když jsem u moře, já nesmírně ráda plavu a moje dcera říká, že jsem trochu had, že jako tak ležím a vyhřívám se a sleduju tuto moře. Takže já pokaždé tahnu 4 knihy, různé žánry. A ještě nikdy se mi nepodařilo je přečíst u moře. Fakt ne, to jako je jediné fakt? Místo, kde já prostě jako nečtu vůbec. Ale když jsi zmínila ty detektivky, tak to je pro mě strašně legrační kapitola, protože to je můj alkoholismus, jo, reálně. Já prostě miluju detektivky. Vůbec to nechápu, protože jsem člověk, který i vynáší komáry, zachraňuje mravence, pláve s beruškou na ruce, aby se náhodou neutopila a pak si po nocích čtu o vraždách, jo. Jako prostě
0: máme to stejné.
1: Máš to taky, jo.
0: Já vyšetřuju pořád.
1: Jo. Mě to vysvětlila Pavlína Wolfová, že to je lehký ADHD, jo? Že jak nám prostě ta hlava pořád jede a pořád pracujeme a pořád něco zkoumáme, tak ta detektivka, já i když plavu pod vodou, tak pořád plánuju, co ještě musím udělat, jo? Jako prostě pro mě meditace je prostý slovo, jo? Ale když čtu tu detektivku, tak já se nic jiného nesoustředím.
0: Mm-hmm, je to pravda.
1: Je to úplně, vlastně se vypneš. Mm. Jo. Ale je pravda, že jiné knihy si pamatuju. Milostné romány, duchovní knihy a tak dále. Ale když přečtu Nesba Olsenovou nebo kohokoliv jiného Adlerovic, tak já prostě už za 2 dny vůbec nevím, o čem to je. Vůbec. Já ani si nepamatuju, že jsem tu knihu četla. Jo. Já je rozdávám, ty detektivky. A pak někdy přijdu do sklepa, maminka tam nějakou odnese. Já říkám, proč jsi mi odnesla tohle? Tohle jsem už nic nečetla. A ona, když to prostě četla před 3 týdnama.
0: Já dokonce si nikdy myslím i, že to je film. Já to někomu vyprávím úplně živě, že jsem to viděla na nějaké streamovací stanici, ať si to určitě pustí a pak říkám, že vlastně to byla knížka. Aha,
1: jo, si to jo, jo, živě jako zhmotním. Si to vědě, no, jo,
0: ano,
1: jo,
0: úplně
1: přesně tak. Jdu s tím a úplně vím, jak vypadají ty detektivové. No. Mám ráda ty ženský. Mm. No, to ženská detektiv, to je ještě lepší.
0: Já když jedu po dálnici třeba, tak se koukám na SP, když jede někdo divně, se tak jako různě šeruje a já si říkám, kdyby náhodou se mě někdo zeptal, musím si zapamatovat tu SPZ-ku, tak to mám takhle já takovou deformaci. Ale ty jsi se rozhodla, že budeš,
1: policii, jo.
0: Že budeš vlastně každou neděli se podílíš o ty knihy.
1: Ano.
0: Dáváš nám takovou malou ochutnávku. To tě napadlo kdy? V covidu začali lidi číst? Ty to děláš jak dlouho třeba?
1: Já jsem to začala za covidu přesně, protože to bylo takové jako do jisté míry sdílení těch knih a komunikace s lidmi. A my jsme kdysi dávno s mojí kamarádkou Jitkou Čvančerovou, když začínal Instagram, nebo když nás naši vydavatelé a producenti vlastně nutili na tom Instagramu být, tak jsme tak seděli u ohně jak dvě čarodějky a říkáme, co tam budeme jako dávat, my dvě, jako co, tak děti těžko, že jo, to prostě neuděláme. A ty říkám, no tak já tam budu dávat knihy. A říká, to bude někoho zajímat. Já tam budu dávat divadlo. No to taky asi, jo. Tak jsem říká, já tam budu dávat kočky. A Jitka, no dobrý nápad, kočky to zabere. Tak jsme tak jako přemýšleli. No a vlastně si myslím, že ty knížky lidi baví snad. No.
0: Určitě, myslím, že se z vás staly influencerky, takové ty správné. Ty je tedy posíláš dál, ty knihy.
1: Ano.
0: Protože není tam asi možný, abys to měla všechno doma, i když knihovnu máš obrovskou. Tak které si necháváš a které posíláš dál?
1: Takový sisel nejsem, ale je teda pravdou, že mi vždycky napíše některá z kamarádek. My máme už s Dášou Havlovou takový zvyk, že mi tam napíše tuhle chci a tak já, když jedu kolem jejího domu, tak ji přehodím přes vrátka. A jo, jako většinou si někdo ozve, že tu knížku po ní touží. No.
0: Mimochodem Jitka Čvančarová ti namluvila jako audioknihu, vlastně tvoji knihu.
1: Hodně audioknih namluvila. Audio
0: máš to ráda audioknihy, když třeba něco doma děláš? Na zahrádce asi ne, promiň, to vím, že zahrádka asi ne.
1: Já to neumím a dálko mě všechno ale pojde. Já bych chtěla, ale prostě nevím. Ale já jsem třeba jednou měla i kvásek, taky chcípnul, jo. No. Ale
0: máme hrozně podobných věcí, ale tak jsem tak jako zjednodušila vlastně tu zahrádku, ale když tedy něco děláš, tak ta audiokniha nepomáhá ti, nebo za chvilku ty myšlenky taky utečou, jak se o tom mluvila?
1: Já neposlouchám audioknihy.
0: Vůbec?
1: Vůbec. Mm. Mm. Nevím, ne, ne, ne, ne, Ne,
0: ale vydáváš je, což je podstatný pro nás všechny ostatní. Dobře, ještě se samozřejmě nemůžeme nedostat k tvé charitativní činnosti, když jsme už trošku o ní mluvili. S Bárou Nesvadbovou si povídáme v Blízkých setkáních.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Se spisovatelkou a novinářkou Bárou Nesvadbovou si stále povídáme. Nakousli jsme tvoji charitativní činnost a já bych si do ní trošku ponořila, protože ty máš aktualitu teď velikou, kterou jsem četla, že teď o víkendu v Holešovicích budeš mít bazar. A někde zmiňujete, že je poslední. Jak to mám rozumět?
3: Ano, je poslední, je to 20. ročník, největší a budu moc ráda, když přijdete. Máme spoustu nádherných věcí za minimální ceny. A rozuměj tomu tak, že už jsem z té hadra unavená.
2: Aha, takže je skutečně poslední, už se nikdy tady ten bazar prodejní tedy, kde já si koupím nějakou věc a ty peníze půjdou na vaši, na vaš nadační
3: fond. Na naše děti.
2: Ano, ano.
3: Výtěžek z těchto akcí jde vždycky výhradně na neurorehabilitační pobyty nemocných dětí, ať už to jsou děti s dětskou mozkovou obrnou, těžkou onkologií, autistickým spektrem, epilepsiemi a tak dále. Tak s nimi pracujeme právě za peníze, které jdou z prodeje hezkých věcí a které vy si tam koupíte a tím jim přispějete k nějaký cestě za zdravím.
2: Podle čeho ty se vlastně rozhoduješ, protože tu pomoc by si chtěla určitě dát všem. Já si vždycky říkám, kdybych to dělala já, tak určitě všem chci pomoct, ale není to tak možný. Proč jsi se rozhodla, že zrovna této skupině budeš pomáhat?
3: Ono to vlastně začalo, když za mnou přišel můj spolužák Jakub Knězů do redakce časopisu a říkal, že lidé z ústavu Zahrada na Kladně by potřebovali mikrobus, aby mohli vyjíždět ven a něco zažívat. A tak jsem se rozhodla, že jim ho nějak někde vyžebrám a začala jsem navrhovat různé tašky a nakonec se mi podařilo ten mikrobus sehnat pro ně a tak jsem si jela do těch ústavů podívat. A tenkrát to vypadalo fakt úplně jinak, jako slovo inkluze, nikdo neznal, chráněné bydlení, tréninkové kavárny, to bylo prostě absolutní sci-fi, lidé byli po 16 s plechou, jednou plechovou skřínkou na pokojích a tak jsme se s Kubou nějak rozhodli, že se pokusíme s tou skupinou lidí pracovat a v současné době v rámci Etancel provozové na kaváren mezi řádky, které jsou různě po Praze, ta první je zasvěcenému tatínkovi, má scifistickou knihovnu, je ve Štefánikově, spolu zaměstnáváme na 200 lidí s mentálním a kombinovaným postižením ve Středočeském kraji. Tak za to jsem moc ráda, to byla vlastně ta první skupina a pak nám s Pavlínkou Soudkou, ještě jsme spolu dělali časopis, začali chodit žádosti rodičů dětí s handicapem. Tak jsme přibrali tu druhou skupinu a vlastně vznikla Be Charity jako fond, který máme s Pavlí a do toho se přidala pomoc konkrétním nemocničním jednotkám, ať je to transplant profesora Liškého, spinálka Jirky Kříže a Pavla Koláře nebo neonatologie tady u Apolináře a hospic Boromejek. No. Tak to jsou vlastně takové čtyři nohy, které ten fond má a
2: Vlastně to celé začalo ale s tatínkem ještě, ne? Nebo jak to vlastně úplně celé začalo? Protože člověk si říká, já bych taky chtěla pomáhat, ale já vždycky pomáhám, že mě někdo požádá o pomoc a já jim to zpropaguju, nebo někam přijdu, něco udělám. Ale že bych já sama chtěla mít svůj nadační fond, to přece musí být hrozně náročný.
3: Je to 60% našeho času, někdy i víc. A mě se tak často stýská po psaní a po těch chvílích jako vlastně s nějakým literárním příběhem. Na straně druhé ten fond pomáhá tolika lidem a já prostě mám a vědomě vím, že když některé z těch dětí rozchodíme a jde s asistentem do školy, takže to je fakt stokrát zázračnější než jakákoliv kniha a ty děti nebudou mít vždycky rodiče a jednou pro ně bude, a to prostě opakuju jak mantru, ale jednou pro ně bude životně důležité a absolutně rozdílné, jestli se budou umět sami napít studený vody nebo ne. A začalo to vlastně, když mi umřel táta, no, tak jsem měla pocit, že bych měla dát svému vlastnímu životu hlubší smysl, než jenom obrázkový.
2: Než to psaní. Tak samozřejmě to si zaslouží potlesk. Viděla jsem, že se k tomu tady chystá, tak jsem vám do toho nechtěla skočit. Ještě tedy zopakujeme, teď o víkendu si můžeme něco koupit, je to tedy v Holešovicích.
3: Je to Holešovicích, hala číslo 17.
2: A hala číslo 17.
3: Ráda, když kdokoliv přijde.
2: Od rána do večera, ty tam budeš?
3: Já štípu lístky.
2: Oh.
3: Ale mám pomocnici naštěstí Renatu, což je vlastně, teď před chviličkou jsem přišel, mladý pan Peroutka a to je jeho tchýňa a je to tchýňa podnikatelská, je to moje velká kámoška a ona se vyznačuje tím, že umí počítat na rozdíl ode mě. A ještě ke všemu, protože ten vstup stojí 150 korun stával, myslím, že tentokrát bude 200 korun vstup na tu akci, ale nevím, vidíš, já ani ty čísla nevím. Jo. A takže ona tam je na té kase a jak opravdu jako umí s těmi penězi, tak třeba za prvý neproklouzne ani myš, když někdo chce jako třeba podvádět a nezaplatit vstup, tak Renata, sem, tady, zpátky, tady, kasa. Úplně, já bych každý opustila, že jo, se svojí povahou. A za druhé, já jí třeba řeknu, po třech hodinách, na kolika jsme, kolik tam máme lidí? A ona, 628.
2: No tak to zkrátka někdo takhle v sobě má. Každopádně, kdyby naši posluchači chtěli, pauza pro duši je kniha, mohu si přijít konkrétně k tobě třeba podepsat. Co mě zaujalo, že ty třeba se ti stane, že když píšeš, tak třeba vůbec nevíš, jak to dopadne. Že by si strašně chtěla, aby ta knížka byla vlastně, aby měla pozitivní konec, aby skončila happy endem. A ta ruka zkrátka píše něco jiného, což je hrozně zajímavý.
3: No, je, no. Ale já opravdu jsem si to naplánovala u mé poslední, fakt mám moc ráda tu knížku, jmenuje se Karikatura muže a zrovna teď nějak jako flirtujeme s myšlenkou z filmování a já jsem si tak moc přála, aby to skončilo dobře. Ale opravdu celou tu dobu, co jsem to psala, já jsem si říkala, tentokrát už to musí být, musí. A zase nic.
2: Ale když píšeš, tak píšeš vlastně, někdy se ti taky stane, že máš i třeba tříletou pauzu, že ti jako nic nenapadne. Já bych byla v hrozným stresu.
3: Jo, to taky jsem.
2: Že,
3: to
2: taky jako, jsem, že, si, že už je to pryč. Že říkáš, teď mě musí něco napadnout, protože no, jinak no. Už se neuživím nebo něco.
3: No, jako, no, že to, už je to pryč.
2: Musí být náročný.
3: Jo, jo, jo. Proto jsem si vymyslela ty novinářské knihy, víš, ty rozhovorový, abych měla za co topit.
2: Ale ještě k tomu místu, protože ty tedy píšeš rukou, což je v dnešní době opravdu velmi vzácný, můžeš to i diktovat už dneska. Ale zkrátka ty píšeš, dokonce máš i pracovnu a stejně píšeš v kuchyni. Čím no. To je, že ti to jakoby, ne, nejde v té pracovně, ale že seš radši v té kuchyni u stolu?
3: No prostě jsem kuchta, no. Já za to nemůžu, já rada vařím a já taky jím jenom večer. A takže prostě já asi tam si tak jako sednu k tomu kuchyňskému stolu a pracuju a něco pojídám, no. To taky tak sobě nějak patří. A teďka tam mám ještě ty zvířata, což je sympatické. Tak nějak nevím, no, ta pracovna je... Prostě tam se odkládají věci.
2: Každopádně knihu o zahrádkáření a kuchařku asi od tebe nikdy nebudeme číst.
3: No počkej.
2: Počkej.
3: To jako zahrádkaření to nejde, mě to někdo chtěl naučit a na to nechci na to utrácet čas, ale to je taky nejdůležitější entita, kterou máme, že jo. Ale to vaření se teďka dohodli s Miloškem Staníkem, který začal podporovat Bee Charity, že mi začne učit vařit.
2: No tak takže bacha. Takže se můžeme těšit na samozřejmě kuchařku od Báry Nesvadbové. Ještě jsem se chtěla zeptat na ten věk, který si teď překročila takovou hranici, ale už se ptát bohužel nemůžeme, necháme si to na příště, nebo přijdeme do těch Holešovic za tebou. Moc děkuju, že jsi přišla, bylo to báječný.
3: Já děkuju za pozvání, Adelko. A vám za váš čas.
2: Mým hostem byla Bára Nesvadbová.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Známé hity v úplně novém podání.
2: Zavři oči.
1: Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava.
3: Ty jsi ta jediná, co jí to nevadí.
1: Záznam jedinečného koncertu pod širým nebem. Janek Ledecký, Symfonik. Premiéra zítra večer na ČT Art a v iVysílání.
4: Bylo 12 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
4: Česko přišlo o nejvyšší stavbu v historii. Dopoledne padly stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku. Unijní lídři jednají v Bruselu o novém společném rozpočtu. Česko zastupuje premiér Babiš. Počasí bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno, teploty do 18 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Demoliční firma před necelou hodinou odstřelila liblické vysílače na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu, měla 355 metrů. Další údržba 355-metrových věží by se českým radiokomunikacím nevyplatila. Firma konstrukci odstřelila zhruba ve 11:45. Kovové zbytky leží na poli ve směru na Kolín. Dělníci je budou odvážet během následujících 20 dní. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl také v pořadu Psáno kurzívou. Patřil k průvodcům autorských pořadů Dobré jitro. Knižně debitoval sbírkou humorných básní a próz Kos a Kosínus. Později vydal 20 fejetonových sbírek, mezi nimi Myš v 11. patře, Slepičí krok, Nebuď labuť nebo Podkovaná blecha. Za knihu Proč nemám pistoli získala cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu. Dlouhá léta působil v časopise Mladý svět, později v týdeníku Televize. Povolební vyjednávání ve velkých městech pokračují i dnes. V Praze teď jedná vítězné hnutí STAN s druhým Spolu pro Prahu. V Brně pak vítězní Lidovci a Starostové společně s ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a hnutím Za Lužánky. A bez účasti ANO teď domlouvají povolební spolupráci i ve Zlíně politici z trojbloku ODS, Lidovců a Pirátů se STANem a hnutím Zlín 21. První kolo jednání mají za sebou taky v Jihlavě. Hnutí ANO tam nebude součástí nové koalice. Lídry jeho kandidátky ve městě a dosavadní náměstek primátora Radek Popelka na sociálních sítích oznámil, že odcházejí do opozice. ANO skončilo ve volbách v Jihlavě druhé a získalo 10 mandátů. A třeba v Teplicích bude dál vládnout koalice ANO a Volba pro Teplice. Lídři kandidátek podepsali memorandum o spolupráci. Vítězná ODS bude v opozici. Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
6: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň.
7: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
8: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže. Že dobře pracovat.
7: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
9: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
7: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte Hlavní zprávy.
4: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO odmítá navrhované nové zdroje víceletého rozpočtu Evropské unie. Babiš to řekl v Bruselu při příchodu na summit lídrů 27, kteří řeší společné finance na roky 2028 až 2034 a hledají nové zdroje, které by doplnily příspěvky členských států.
2: Premiér při příchodu na summit pochybnil, že je možné rozpočet schválit do konce roku.
10: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, chtějí vzít emisní povolenky, ty příjmy.
2: V debatě o cenách energií chce Babiš prosazovat další oslabení, respektive odklad systémů emisních povolenek. To před začátkem summitu podpořil i estonský premiér Kristen Mihál. Naopak Dánsko, Švédsko či Finsko varovali před jakýmkoliv oslabováním systému ETS. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Ryazaňské oblasti, tvrdí to tamní gubernátor Pavel Malkov. Oznámení přichází poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro list Financial Times řekl, že Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinerie jako odpověď na ruské útoky.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský listu Financial Times dále řekl, že Ukrajina na 3 dny zastavila útoky na ruské rafinérie a respektovala tzv. Energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Moskva ale v útocích na ukrajinskou energetiku pokračovala, zdůraznil Zelenský. Rusko v noci na dnešek na Ukrajinu vystřelilo 2 rakety a vyslalo 580 dronů různých typů. Většinu z nich protivzdušná obrana zlikvidovala, ale v Kirovogradské oblasti útok trval 10 hodin. Zahynuli při něm 3 lidé a 7 bylo zraněno, informovala záchranná služba DSNS. Z Ukrajiny Martin Nurazín, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, večer v Čechách oblačnost ustane, teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8. Zítra čekejme polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou hlavně v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost. K večeru od severozápadu další oblačnost přibude. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách většinou kolem 11.
5: Doprava.
4: Na příjezdu do metropole po dálnici D5 opatrně za sjezdem na Loděnici na 9. kilometru zastavují kamiony. Fronta pokračuje pravým pruhem až na okruh na 19. Osobní auta naberou 20-minutové zpoždění. Na okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru dojíždí fronta kamionů, pokračuje na 5. kilometr. Tam vyšetřují nehodu u nájezdu od Písnice. Srazil se tam kamion s osobním autem a projíždí se jen levým pruhem. Dobře, dojďte. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok a Jitka Sterová.
12: Ano, je to tak, jsem tady. Já vás moc zdravím, přeji vám krásné čtvrteční poledne. Je tady opět naše cesta časem a vašimi vzpomínkami. Naše hra byl jednou jeden rok. Já jsem si dnes pohrála se slovem poprvé. Takže v našem roce, který si dnes budeme připomínat, se u nás konalo mistrovství světa ve volejbalu a my jsme se stali mistry světa. Ale to nebylo poprvé. Za to poprvé se u nás konala soutěž krásy. No a já jsem v našem roce také dělala něco poprvé. No a Vašek Neckář v našem roce stál poprvé před kamerou a Jiří Menzel poprvé za kamerou. A my si teď zahrajeme píseň z první desky Václava Neckáře. No tak těch jedniček už bylo dost, tak teď si dáme jiná čísla a sice SMSky. Ty můžete posílat na číslo 702 222 220 s vašimi tipy nebo mi můžete zaslat e-mail na známou adresu dvojka@rozhlas.cz.
5: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na Dvojce.

0: Já zdravím moc Marušku z Hlučína, která podle této úvodní písně, která zazněla z úst Václava Neckáře a která je její oblíbená píseň, tak typuje rok 1963. Dá se s takovou trošku nadsázkou říct, že kdo neměl svého času lednici Kalex, jako by nebyl. S první ověřovací sérií nových typů chladniček Kalex se v podniku ve Zlatých Moravcích začalo v roce 1955. No a tyto chladničky se staly brzy velmi populární, nejenom u nás v Československu, ale také v zahraničí, především teda v zemích východního bloku. A teď už vás zveme do jednoho březnového dne našeho roku, do jedné bratislavské prodejny domácích potřeb Sputnik. Tam si před reportážními kamerami slovenské televize svou novou ledničku Kalex 120 speciál vybíral zákazník Rudolf Borza z Bratislavy, no a čekalo ho překvapení. Dozvěděl se ho až v okamžiku, kdy mu pánové v pláštích a kloboucích předali dopis.
1: Dozvěděl se to až z listu podnikového riaditeľa Kalexky, který mu odovzdali pri kúpe chladničky. Išlo o jubilejnú 750 tisícu chladničku zo Zlatých Moraviec. Rudolf Borza ju dostal do daru a navyše aj so záručnou lehotou bez časového obmedzenia. Blahoželáme šťastnému kupujúcemu, ale aj súdruhom v Zlatých Moravciach.
0: Tak, já si vzpomínám, že my jsme měli v našem roce také malou, ale malou Kalexku a vůbec nechápu, že se tam všechno vešlo. Nás bylo 5 a prostě všechno jsme tam nacpali. Já teďko žiju sama, mám obrovskou americkou lednici, no a nevejdou se mi tam věci, vůbec to nechápu. A ještě vám napovím, kolik Kalexka v našem roce stála. Stála 3 000 korun, kolem 3 000 korun a to byly vlastně 2 průměrné měsíční platy. No a teď si zahrajeme Rolling Stones. Ty také v našem roce dělali něco poprvé. Sice vydali své první autorské album a my si teď zahrajeme moji nejoblíbenější píseň. A já se teď budu moc těšit na vaše tipy. A tuto píseň jsme totiž v našem roce všichni slyšeli také poprvé. Jenom dodejte, v kterém to bylo roce.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Dobrý den, paní Jitko, píše mi Nina, kterou moc zdravím. Píše, tak tohle vypadá na krásný hudební pravěk, který všichni milujeme. Uvažuji, co jste mohla dělat poprvé, třeba jít do školy, do první třídy. Zkusím tedy rok 1965. To se narodila moje maminka. Ano, nebudu vám to teď ani vyvracet, ani potvrzovat, to už bych napověděla příliš. Možná to zní opravdu neuvěřitelně, ale v našem roce přijel do Československa francouzský rock'n'rollový zpěvák Johnny Hallyday, který ho přezdívali evropského Elvise Presleyho. Byl to také skvělý herec, byl to veliký fešák, získal 39 zlatých a 17 platinových desek. Tehdy šlo o opravdu mimořádnou hudební událost, také ale o den, který se zapsal do historie, totiž koncert nakonec přerostl do velkých srážek s policií. A o mnoho let později natočila Česká televize o události reportáž do svého magazínu Reportéři ČT. No a takhle vzpomínal na událost účastník koncertu Jan Částek.
1: Když Johnny Hallyday tenkrát rozjel, tak jsme byli všichni v tranzu. A jako pak se to zvrhlo samozřejmě, lítali tam kelímky od piva naplněný drnama, začalo to být nebezpečný, lidi se tlačili v tom amfiteátru po těch dřevěných lavičkách.
0: Pokud jste na koncertě byli, stejně tak jako pan Částek, kterého jste teď slyšeli, tak já budu strašně moc ráda, když mi o tom napíšete. A nebo teď máte také možnost mi zavolat. Teď bude zpívat Zlatá slavice z našeho roku. No a vy můžete točit číslo 22 155 25 a 25.

0: Tak, já vám jenom chci říct, že většina z vás trefuje do černého, typujete správně, ale píšete mi jenom číslici, jste příliš lakoničtí. Dnes já budu moc ráda, když mi k té číslici ještě přidáte malou vzpomínku na ten vámi typovaný rok. A já mám teď na telefonu pana Vladimíra, kterého moc zdravím. Dobrý den, Jitka u telefonu.
1: Dobrý den, zdravím taky vás i posluchače.
0: Tak, a vy mi teď řeknete určitě, že jste byl na koncertě zpěváka Johnnyho Holidaye. Je to tak?
1: No, na koncertě jsem bohužel nebyl, byl jsem na to ještě moc malý, bylo mi tehdy teprve 11, ale poznal jsem ten rok hned podle toho Vaška Neckáře a písničky Šalalalalí, protože byla dlouho mojí nejoblíbenější a vždycky jsem přišel ze školy a pustil si to na tatínkově gramofonu.
0: Je, ale to je hezký. Mně se ta písnička líbí teda dodnes, musím říct.
1: A... Ona je skvělá. Na desce je napsáno, že doprovází beatová skupina Mephisto.
0: Jo, tak to je krásný. Máte před sebou tu desku, anebo si to takhle pamatujete?
1: Pamatuju si to, ale mám ji tady poblíž taky, ano.
0: Tak to je nádherný. Takže vám bylo krásných 11 let, takže dítko školou povinné. Ještě jsem přeslechla, nebo jste mi neprozradil ten rok?
1: Ano. Takže 1966 typuju já. A s tím, že byste mohla jít do školy klidně i v tomhle roce poprvé.
0: Dobře, zatím říkám, nebudu vám to ani vyvracet, ani potvrzovat. A chci se zeptat, když máte tak dobrou paměť, teda myslíte si aspoň, že ji máte, tak jaké jste měl vysvědčení v tom roce, nebo aspoň známky?
1: Tak to si úplně přesně nepamatuju, ale je velmi pravděpodobné, že jsem měl 2 dvojky z kreslení a ze zpěvu.
0: No tak to je ale hezká věc, jinak samozřejmě ostatní byly jedničky.
1: Tak nějak, no.
0: No tak to je nádhera. Já jsem to většinou měla obráceně. Z těch předmětů jsem většinou měla jedničky nebo většina z vás a z ostatních ty horší známky. Vladimíre, v každém případě vám moc krát děkuji. Mějte se moc krásně. Děkuji moc za váš tip, za vaši přízeň i za vaši vzpomínku.
1: Děkuji taky, naschledanou.
0: A teď si dáme Beatles.

0: Já moc zdravím Mirka z Jičína, který podle Stonů a krásné písně Lady Jane typuje rok 1966, dává vzpomínku, píše, byl jsem v 6. třídě a nic moc si z té doby nepamatuju. Samozřejmě, my si teď uděláme takovou malinkou rekapitulaci. Připomínáme si rok, kdy v továrni Kalex ve Zlatých Moravicích na Slovensku vyrobili ledničku Kalex s pořadovým číslem 750 tisíc, no a kdy v Liberci vystoupil zpěvák Johnny Hallyday. Teď budou následovat dvě písničky. Od startu je to moje oblíbená Ivana Přenosilová z písní Boty proti lásce. No a vy budete mít hodně času mi psát své tipy a hlavně budu moc ráda, když tomu přidáte krátkou vzpomínku.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.
3: Zas mi říkal, že má nějaký

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 20.

0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Naše hra Byl jednou jeden rok pokračuje a teď se podíváme na silnice, jak vypadaly v našem roce. Já to sama z vlastní zkušenosti moc posoudit nemohu, protože my jsme auto neměli, my jsme ho měli až daleko později, než je náš rok, ale naše silnice tehdy byly úzké, často opravdu ve špatném stavu a také mosty představovaly velký problém. Na některých se dvě auta vyhnula jenom stěží, takže bylo jasné, že pokud má automobilová doprava dále růst, bude potřeba postavit něco nového, a sice dálnice. O stavbě té první už se rozhodovalo a její realizace se blížila. V námi hledaném roce zbývalo do zahájení prací jenom několik měsíců. A jak tehdy vypadaly naše silnice a proč se o dálnicích mluvilo jako o nezbytnosti, napoví nám dobová filmová reportáž, která se dochovala v archívu Slovenského filmového ústavu.
1: Slovom ako soľ by sa nám už zišla diaľnica. Hovorí sa o nej už od 33. roku a dokonca v 39. ju aj rozostavali. Rozostavané úseky a mosty medzi Prahou a Humpolcom a na Morave pojali do trasy chystanej diaľnice, ktorá bude prechádzať celou republikou, spojovať všetky dôležité centrá a naväzovať na viacerých miestach na európsku sieť diaľníc.
0: A my si teď zahrajeme píseň pro Kristýnku v podání Valdemara Matušky. Já se vzpomínám, když jí hráli v rozhlase Po drátě, tak my jsme s bráchou nemohli ani ceknout. To by nám babička dala. Tak teď během písničky můžete samozřejmě také vzpomínat nebo se jenom zaposlouchat, ale budu ráda, když byste vzali telefon a zavolali mi sem do studia svůj tip na číslo 22 155 25 a 25.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Takže kolem kolikátého roku dnes kroužíme? V naší hře byl jednou jeden rok na dvojce. Na to se teď zeptám Rudy, kterého mám na telefonu a kterého moc zdravím. Rudo, dobrý den.
1: No, taky dobrý den, taky zdravím. Jsem typoval jako první hned 67, ale podle toho neckáře, co zpíval, protože já jsem chodil do Lucerny, tam byl se to jmenovalo Šance pro vás a mně se zdá, že to tam zpíval zrovna.
0: Aha. Takže vy už jste chodil tancovat v tom roce?
1: No, to už jo, já už jsem vlastně maturoval a šel jsem na vojnu, takže...
0: Jo, takhle, no takže no, to tak... jsou teda asi krásné vzpomínky na ten vámi typovaný rok. Takže no, to jste typoval v úvodu a nezměnil jste názor?
1: Já jsem od té doby už jako toho moc neslyšel, protože jsem v autobuse, jo.
0: Aha,
1: dobře. Já, když jsem se nedovolal, tak jsem jel někam jinam.
0: To úplně chápu, to už vás doma nic nedrželo, no. Pak, když jste se nedovolal mě, tak jo, to už nemá cenu žít vůbec. No, jako, to je pravda. Já vám přeju šťastnou dobrý. Cestu.
1: No, děkuju vám taky, přeju hodně zdraví, štěstí.
0: Určitě, vám taky. A nikdy zase jo. Naslyšenou.
1: Taky. Mějte se hezky, nashledanou.
0: A teď si dáme share.

0: Závěrečné nápovědi naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce. Pro vás máme milý a úsměvný záznam z archívu Československého rozhlasu. To naši tehdejší kolegové ze Slovenska přišli s mikrofonem za sportovní legendou Emilem Zátopkem, aby mu popřáli k svátku. Důvod byl jasný, Emil část svého života marně hledal v českém kalendáři své jméno a v tom slovenském ale bylo.
1: Vy nemáte dneska meniny, lebo nemali jste včera meniny. V českom kalendári nie je Emil.
2: No, mě v životě provázel vždycky jakýsi zmatek ohledně mého jména. Ale právě z toho důvodu, že mám dojem, že to je původem nějaké francouzské jméno, tak v našich kalendářích jako kluk já jsem to nikdy nemohl najít. Až jsem to potom našel, že 22. května je Julie a taky v některém kalendáři bývá Emil, no tak jsem se s tou Julie jako dělil a trochu mě to mrzelo. A teďka vidím, že Slováci jsou takový...
1: V slovenskom kalendáři je Emil 31.
2: No, že 31. ledna, že mohu krásně slavit meniny právě podle slovenského kalendáře. Sláva, to je teda výhoda.
0: V našem roce měl Emil Zátopek své medailové úspěchy za sebou. 5 olympijských medailí a z toho 4 zlaté. U zlata teď zůstaneme, protože ke slovu přichází zlatý slavík z našeho roku.
3: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

Já mávám teď Jance k Ženevskému jezeru, která píše, musím se přiznat, že jsem posledních pár dnů neměla čas poslouchat tento pořad živě a když jsem ho zapla dneska, tak mě to velice těší. Děkuji moc za výběr dnešních veselých písní, celou mě to roztancovalo. Křepčím to jako dítko, ještě že mě nikdo nevidí. Co se týče mého typu, tak nemám ani ponětí, protože jsem ještě nebyla na světě, jen z vyprávění a z písniček bych mohla velmi široce typovat konec 60. začátek 70. Kristýnka od Matušky byla oblíbená píseň mojí babičky, tak vám moc děkuji i za tuto vzpomínku. A dcera mé babičky si myslí, že by to dnes mohl být rok 1971. No tak uvidíme a teď mama z papas.

stejně starou Mirku, která je z Prahy a která si myslí, že se jedná o rok 66. Poprvé do školy, první třída. Ano, byl to strašný rok pro mě, protože si to pamatuju, jako by to bylo včera, kdy jsem šla do první třídy a teď nám paní učitelka řekla, tak se usaďte, no a všichni se spárovali a vedle mě si nechtěl nikdo sednout. Ne, vážně. No, takže taková smutná vzpomínka, takže dnes měli pravdu všichni ti, kteří typovali rok 1966. Šlo vám to skvěle, takže všem vám moc děkuji, všem vám blahopřeji. No a vy se samozřejmě teď můžete těšit na Mirka Vaňuru, který už je tady připravený a který mě dneska nemává teda. Takže naprav to, Mirku, prosím tě, zamávej mi. Nic. Dobře. Těší se na vás moc a vy si teď vychutnejte Milana Drobného. Mějte se moc krásně a zítra naslyšenou.

0: Noční proud slaví už 37. narozeniny a v přímém přenosu ze studia S1 Českého rozhlasu předá prestižní ceny této populární noční diskotéky.
1: Gala večerem provedou všichni moderátoři pořadu Noční proud.
0: Pozvání přijali Michal David,
1: Martin Chodůr,
0: Šimon Bylina,
1: Heidi Janků,
0: Michal Prokop,
1: Pavlína Filipovská,
0: Pavel Sedláček,
1: skupina Rangers
0: a mnoho dalších.
1: Legendy Nočního proudu 2026.
0: Už v úterý 20. října od 19 hodin živě
1: na Dvojce.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Liblické stožáry se dnes dopoledne zřítili k zemi, nechali je odstřelit české radiokomunikace. Některým francouzským supermarketům po kyberútocích stále chybí mražené potraviny. Počasí bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy Anaďa Procházková, dobré odpoledne. České radiokomunikace dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítili současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Vysílač dřív využíval Český rozhlas. Vysílání z něj ukončil v roce 2021. V posledních letech nemělo žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. V Teplicích bude i další 4 roky vládnout koalice ANO a Volba pro Teplice. Lídři kandidátek dnes podepsali memorandum o spolupráci. Vítězná ODS zůstane v opozici. Koalice získala 16 z 27 mandátů. Primátorem zůstane pravděpodobně Jiří Štábl z ANO a prvním náměstkem Petr Slavíček z Volby pro Teplice. Počet náměstků se sníží ze 4 na 3.
3: Důležitý to, že jsme se shodli na tom počtu, že bude vlastně o jednoho náměstka méně. Teď budeme ladit znění koaliční smlouvy, jednotlivé priority a gesce.
4: Říká primátor Jiří Štábl z hnutí ANO, které získá taky jednoho náměstka. Další dva budou z Volby pro Teplice. Prvním zůstane Petr Slavíček. Podle něj obsadí posty ve výborech opozice.
5: Asi můžu říct, že kontrolní výbor jeho předsednictví připadne opozici.
4: Koaliční smlouvu podepíšou ještě před ustavujícím zastupitelstvem. Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hekři na začátku týdne na dálku v obchodech změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. Supermarkety kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur.
6: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hekři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hekrům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. Národní agentura pro kybernetickou bezpečnost varovala, že útoky můžou pokračovat. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Moravského a českého vína bude letos kvůli suchu asi o třetinu méně. Může za to nižší úroda hroznů způsobená extrémním horkem a suchem. Pokles produkci vinaři očekávají také u mladých a svatomartinských vín. Ty se smí začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v předchozích letech, říká výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
7: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená, je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě do 14, na horách většinou kolem 8 stupňů.
0: Doprava.
2: Na D1 z Brna do Vyškova za Rohlenkou je dopravní omezení na kilometru 210. Kamiony zpomalují u Slatiny, osobní auta až u nájezdu z Ostravské. Zpoždění až 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 16. kilometru čekejte pomalejší provoz kvůli omezení na mostě Šmejkalka. Je to na 15:15. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Mirek Vaňura.
8: Ano, zprávy připravuje Naďa Procházková, vy jste ji poznali po hlase a my jsme rádi, že je tady s námi a vůbec jsme rádi, že i ve čtvrtek 15. října posloucháte Dvojku. Dnes je, mimo jiné, Mezinárodní den lidí žijících na venkově. Ještě bych to upřesnil, Mezinárodní den žen žijících na venkově. Já jsem chtěl říct, sám se mezi takové lidi počítám, ale jsem tedy muž. Přesto zdravím i vás, ženy, které Dvojku posloucháte ve městě a doufám, že si to s námi užijete.
0: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Skvělá píseň, skvělé nové zpracování Zuzana Norrisová, písnička, jejíž název by někteří zahraniční kolegové jen stěží vyslovili, ale nám se pořád líbí. A teď pozor, třikrát pozor, budeme se opakovat, ale rádi, budeme soutěžit. Máme tady netradiční, nečekanou soutěž o vstupenky na natáčení Meteoru z Planetária. Toto natáčení bude 22.10. tento měsíc od 17 hodin tady v sále samozřejmě Planetária v tom novém krásném sále v Praze bude od 17 hodin. Ten sál je zcela vyprodaný. Vstupenky jsou tedy exkluzivní a tedy hlasujte jen vy, kteří máte šanci se sem dostat a rádi přijdete. Ve čtvrtek 22. října se totiž společně vydáme na dobrodružnou cestu do Černé díry společně s Albertem Einsteinem, co se stane s člověkem, když se k Černé díře přiblíží, bude se řešit, kde je hranice úniku a jak se u Černé díry mění vnímání času. A teď tedy soutěžní otázka. Jak se jmenuje sféra obklopující Černou díru, po jejímž překročení už není návratu a nemůže ji opustit ani světlo, proto Černá díra. Tak jak se jmenuje ta sféra obklopující Černou díru? Za A. Horizont událostí, za B. Horizont světla, anebo za C. Konec vesmíru. Pište hned teď na 702 222 220. Nezapomeňte se podepsat. Dvě vstupenky vyhraje posluchač, který správnou odpověď napíše jako první. Výpravu Einsteina v podání tedy Martina Vyšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy. Pan profesor Petr Kulhánek z Pražského planetária a doktor Václav Pavlík, ten je z Astronomického ústavu Akademie věd. Chybět samozřejmě nebude náš skvělý kolega a autor pořadu Meteor, Petr Sobotka, moderátor tohoto pořadu. A my se tedy ptáme, jak se jmenuje sféra obklopující Černou díru, po jejímž překročení už není návratu a nemůže ji tedy opustit ani světlo. Hrajeme o vstupenky do planetária, Pražského planetária 22.10. v 17 hodin. A já už to vidím, tak budu chvilku napínat. Je to posluchač, není to posluchačka. Nevím, jestli tedy žije na venkově nebo ve městě. Jmenuje se Petr a je to Beneš. Petr Beneš. Petře, moc blahopřejeme a obdivujeme i vaši rychlost. Správná odpověď, horizont událostí. Tak se jmenuje sféra obklopující Černou díru, po jejímž překročení už není návratu a nemůže ji tedy opustit ani světlo. Natáčet bude Meteor v planetáriu a vy samozřejmě ten pořad uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Celý týden si povídáme o kalorickém deficitu a dnes naše téma uzavřeme. Možná taky znáte takovou tu situaci, kdy se snažíte jíst jinak. Hlídáte si ty porce, ale výsledek pořád neodpovídá tomu, co jste čekali. A co teď? Máte ještě ubrat nebo se ještě zaměřit i na ostatní faktory? Dnes si na tyto otázky odpovíme společně s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Prosím vás, Veroniko, jak si nejlépe určit, kolik energie a jednotlivých živin máme přijímat?
3: Existuje na to nespočet vzorečků. My jsme tady už v předchozích dnech jich několik zmínili, že nám vypočítají nějaké hodnoty. Nicméně už víme, že mohou být nepřesné, takže já bych se řídila jednak takovým tím hypotetickým ideálem, který si vypočítáme v rámci třeba i nějaké aplikace nebo pomocí vzorečků a tím, jak jsme aktuálně zvyklí jíst. Já doporučuji určitě zapsat si ten svůj aktuální jídelníček do kalorických tabulek, abychom zjistili, jak jsme na tom. Jestli máme třeba bílkoviny jenom na 30% a tak bude náš hlavní cíl jíst víc bílkovin. Nebo jestli přesahujeme tuky dvojnásobně a tak bude náš hlavní cíl zaměřit se na omezení tuku v jídelníčku. Zároveň pokud nám vyjde nějaký ideální příjem a my jíme dvakrát tolik, tak nemusíme hnedka skrouhnout ten náš příjem na polovinu, ale pravděpodobně nám postačí ho snížit o trošku, třeba 500 kilokalorií na den. Takže určitě bych se řídila vlastně tím, jak teď jíme a co se teď s naším tělem děje a ty výpočty bych brala tak orientačně, k čemu můžeme postupně směřovat a v procesu bychom mohli najít nějaký ten ideál, kdy vlastně začneme dosahovat toho cíle. Ale chápu, že pro spoustu lidí je to takhle hodně abstraktní, takže já doporučuji, pokud si s tím nevíte rady, tak opravdu aspoň jednorázově navštívit nutričního terapeuta a třeba se poradit.
2: No a když se nám nedaří hubnout, může zatím být i stres?
3: Určitě může a to na více úrovních. Jedna z nich je, že když má člověk stresové období, tak často se to odrazí i na tom, co jí. Takže víc hotovek, jídel v restauraci, objednaného jídla, protože jednoduše nestíháme. Kdo si zapisuje jídelníčky do tabulek, tak třeba nestíhá zapisovat a potom se tam objeví nějaké oříšky a tak dále. Spoustu lidí má tendenci ten stres zajídat, takže zase může to být i tím, že najednou jíme třeba víc tuku, aniž bychom si to uvědomili, třeba i tím, že uzobáváme solené arašídy. My jich vlastně vizuálně nesníme moc, ale tím, že to je arašíd, tak má větší množství tuku a ten má víc kalorií. A ještě mě napadá, ano, napadá jedna věc. A to, že on ten stres nás vlastně připravuje k boji nebo k útěku. A stresové hormony způsobují, že využíváme primárně sacharid jako zdroj energie, protože je rychle dostupný. Zatímco ten tuk a jeho metabolismus je pomalý. Takže my v tom stresu nedokážeme tak efektivně využívat ten tuk. Takže může naše hmotnost klesat, ale třeba se stane, že budeme víc přicházet o svaly než o ten tuk.
2: Ještě poslední otázka. Má smysl na jídla jednoduše ubírat tak dlouho, dokud nezačneme hubnout?
3: Teoreticky to platí, protože vlastně my, když se dostaneme na nějakou nízkou hodnotu, tak to naše tělo prostě je nuceno využívat zásoby, ale my se snažíme i zachovat nějakou, řekněme, kvalitu života. Takže v některých případech třeba má smysl se měsíc, dva, víc zaměřit na silový trénink, abychom vybudovali co nejvíc svalů. Ty svaly potom jakoby nakopnou ten náš metabolismus tím, že potřebují víc energie a my pak nemusíme třeba ubírat tolik, abychom začali hubnout, pokud tam jako je dostatek svalové hmoty. Takže to bych potom řešila taky na individuální úrovni.
2: Veroniko, děkuji za všechny odpovědi a vy, milí posluchači, najdete v pátek shrnutí toho nejdůležitějšího na webu Dvojky a v aplikaci Můj rozhlas. S dalším tématem se přihlásíme zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině. Od mikrofonu se s vámi loučí Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Tak už jsem to říkal, že 15. říjen je Světový den žen žijících na venkově. Mimochodem v této hodině to ještě na dvojce uslyšíte. On před lety vyhlásila tento den OSN a je logicky věnovaný ženám, které žijí a pracují na venkově, hlavně v zemědělství, ale také těm, které dojíždějí za prací do měst. Cílem toho všeho je podpořit venkovské ženy a přiblížit podmínky jejich života. Městský život za trvalou adresu na Šumavě vyměnila, bylo to ANO, před 11 lety, dnes 54letá vysokoškolská učitelka. Jmenuje se Lada a s mikrofonem Českého rozhlasu se za ní podíváme.
1: Večeře.
2: Lada Wagnerová právě nakrmila kachny.
3: Vy jste mě tady uvítala v gumovkách, takže vy jste žila v Plzni, v paneláku.
1: V 8. patře s výhledem na Škodovku.
3: A jezdila jste sem na Trnový dvůr u Kašperských hor na víkendy. A 11 let teď už tady žijete natrvalo.
1: Ono na to musíte totiž mít toho správného chlapa. Toho jsem tady našla.
3: Našeho současného muže Vladimíra.
1: A s tím jsme se rozhodli, že tady budeme topit v kamnech na dřevo. Já si dělám chleba, zpracováváme všechny ty naše produkty, sbírám bylinky. Hmm. To je ten pravý ráj.
3: Tady máte dobytka. Tak co pak to tady máme?
1: Jo, tak tohle volání už k večeři. Kohouti začínají svolávat své slepičky domů z výběhů.
3: V čem je ta výhoda toho života na venkově? V čem je to pro ženu výhoda?
1: Jste daleko ve větším kontaktu s přírodou. Můžeme být ve větším klidu a člověk ví, co jí. Nevýhody jsou v tom, že pokud žijete v té přírodě, tak se jí musíte podřídit. Pokud je někdo zvyklý chodit s kámoškama na kafíčko a odpočívat, tady ty kafeterie jsou dost daleko. Večer je člověk urvaný, ale spokojený, šťastný. Pojď sem.
3: Koho voláte?
1: Snažím se zavolat housera.
3: Ale Bobek.
1: Ano.
3: To je co? Čí?
1: Husí.
3: Šla byste zpátky do města?
1: Ne. Jako je možný, že až jednou budu fakt stará, tak asi do města teda budu muset jít. Ale ta svoboda je úplně k nezaplacení. A je kuchyně, stůl.
3: Tak teď jsme uvnitř. Jste doktorka filozofie. Učíte na Západočeské univerzitě v Plzni na Filozofické fakultě. To tam jezdíte každý den, nebo jak to je?
1: Většinu doby pracuji z domova a do Plzně musím na jeden nebo dva dny v týdnu.
3: Takže tady čukáte do počítače. Nejenom prací člověk je živ.
1: A před lety mě oslovili místní ženy Sanína a nízké ženy, jestli bych jim něčím nepomohla, neporadila, zakládali taneční spolek a od té doby jsem tam členkou.
3: Tak si můžeme pustit nějakou ukázku z vaší zkoušky.
1: A teďko zrovna trénujeme na vystoupení.
3: Ženy tančí kankán.
1: Ano.
3: A vy je drezurujete.
1: Já jim za toho drezuruju. Já si myslím, že jako žena je dost důležité nebýt úplně sama. To znamená buď mít okolo sebe nějakou komunitu lidí, anebo mít toho chlapa, což je prostě úplně úžasný. Teďko potřebujeme ještě nakrmit krávy. Tamhle to vlevo nahoře, to je bejk.
3: Tak k němu ne. Tak seno připravené.
1: Pojď malá, pojď.
3: Už běží. Není to bík? Ne, to není.
1: Ne, bík ne, zatím běží krávy a telota. Jo, a už běží bejk.
3: No tak to bychom asi měli už jít.
1: Tak
3: z Trnového dvora u Kašperských hor, Lukáš Milota, Český rozhlas.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Oblíbený muzikál Dáma na kolejích se vrací, tentokrát na jeviště Pražské Fidlovačky. Pozvat vás přijdou Vendula Příhodová, Milan Peroutka, Lukáš Rous a Petr Malásek.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petríši Džibniové Tajný večírek.
4: Dnešní párty bude noc jejího života.
3: Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lottie Parkerovou.
4: Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali.
3: Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Ale ne, Činasky tuhle tu písničku budou hrát živě v pátek 23. to je příští pátek v Královéhradeckém Aldisu, celostátní anketa, šarmantní osobnost, rozhlasová anketa, 30. vyhlášení nás tam čeká. Bude to od 19 hodin, bude to přebírat i Dvojka, i některé regionální stanice, včetně Českého rozhlasu Hradec Králové, tak se na to připravte. Bude tam 16 osobností a uslyšíte jméno 30. šarmantní osobnosti. Tak a teď půjdeme zase zpátky k nám na zem. Dluhy. Dluhy jednoho člena rodiny nemusí zůstat jen jeho problémem. Kdy může dluh manžela nebo manželky dopadnout i na druhého partnera? A jak je to u nesezdaných párů? Jaký je rozdíl mezi dlužníkem, spoludlužníkem, pak třeba ručitelem? Na co si dát pozor při podepisování úvěrových smluv a co dělat, když zjistíme, že partner nebo dítě má dluhy, o kterých jsme dosud nevěděli? Ano, káva o 16:00 bude dnes zajímavá po 16. hodině. Na Dvojce. Hostem bude Pavla Ašermanová, což je předsedkyně konsoria dluhových poraden České republiky. Ptát se bude Tereza Stýblová, ale nemusíte v tom nechat Teresku, můžete se ptát i vy. Víte moc dobře, že můžete volat do živého vysílání, anebo už teď napsat svůj dotaz na dvojka@rozhlas.cz. A teďka písnička, kterou znáte, Řeka lásky, Marie Rotorová, u nás na Dvojce.

0: mosty zpátky. Tak, ještě nedávno jste nás poslouchali přes vlastně nejvyšší stavbu v České republice. Kolínsko ale dnes přišlo o svoji ikonickou dominantu. Ta nejvyšší stavba v Česku šla dopoledne k zemi, bylo to po 11. hodině. Přes 350 metrů vysoké stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku po 50 letech končí. Podle českých radiokomunikací už pro ně prostě není využití. Poslední stanici Českého rozhlasu, která jejich prostřednictvím vysílala, byla právě Dvojka, kde nás teď slyšíte. A to konkrétně do 31. prosince roku 2021. V Liblicích se byla dopoledne podívat i Věra Pfeifrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Věro, v posledních týdnech a dnech se na vysílače byla podívat spousta lidí, ať už místních, kteří se loučili se stavbou, která byla pro řadu z nich vlastně symbolem domova, radioamatérů, na ty nesmíme zapomenout, anebo prostě dobrodruhů, kteří si chtěli na stožáry vysílačů naposled vylézt a co se budeme povídat, zasahovala policie, někdy i hasiči. Jak to vypadalo dnes dopoledne? Kolik lidí se přišlo s vysílačem rozloučit?
1: No Miro, já bych řekla, že jich byly stovky, byly rozptýlení na takovém poli přes silnici od těch vysílačů, ale polní parkoviště bylo úplně zaplněné a při odjezdu tam byla taková dlouhatánská kolona a ucpané silnice. No a byly tam samozřejmě jak místní, tak i lidé z větší dálky, kteří se přišli podívat na tuto pro řadu právě místních hodně smutnou událost. S několika z nich jsem natáčela, například panu Josefovi bylo 6 let, když se ty stožáry začaly stavět a má s nimi spojené nejen celé dětství, ale vlastně, jak říkal, celý svůj život. A když jsme spolu mluvili, tak měl slzy v očích a těch slz tam nebylo málo, to musím říct. Dokonce jeden chlapec tam úplně upřímně plakal. A o tom, že vysílače součástí jeho života, mluvil v anketě i další pán, kterého jsem uslovila.
2: Dělal jsem v Českým Brodě 10 let a teď bydlím v Sázavě a jezdil jsem okolo. No a říkám, aspoň kousek mohli zachovat jako památku historickou. Ne, historickou památku, unikát, no jako. Je to škoda, no. Bude to chybět.
3: No, tak je to událost velká, hodně se o tom mluví, tak jsme se chtěli podívat. Nemáme k tomu úplně citovou vazbu, jako možná místní tady, ale rádi se podíváme, no.
4: Protože jsem pracoval výzkumným soustavou spojů, byl jsem u toho, když se to navrhovalo, stavilo, uvádělo do provozu. Kolega Hauška navrhoval ten antenní systém. Další kolegové oživovali vysílače. Já jsem teda přímo u toho nebyl, ale takhle vzdáleně. Takže je to kus mýho života.
0: No jo, já Věro, jsem jezdil každý den vlastně okolo po dálnici. Jak dlouho ty stožáry mimochodem padaly?
1: No, ono to bylo něco kolem 10 vteřin. My jsme na to tedy fascinovaně koukali. Ta destrukce se dělala takzvaným výbuchovým řezáním, které spočívá v tom, že se přestřelí ta nosná ocelová lana a začalo to práskat, což uslyšíme. A celá konstrukce se pak neuvěřitelně elegantně sesunula k zemi. Zřejmě přesně tak, jak se plánovalo.

0: Tak a oba nejvyšší stožáry v republice byly na zemi. Věrko, co bude s těmi stožáry teď vlastně dál?
1: No, teď tam najede těžká demoliční technika pomocí výkonných rypadel se speciálními hydraulickými nůžkami. Ty stožáry rozřeže, ty kusy se pak svezou na místo, kde původně stály, a pak se autogenem rozřežou tak, aby se dali bezpečně odvést.
0: Já už jsem říkal, české radiokomunikace už pro Liblický vysílač, když byly dva, tak byl to jeden vysílač, neměli využití a udržovat jeho provoz by asi bylo velmi nákladné.
1: Ano, jak řekl Českému rozhlasu Marcel Procházka z Českých radiokomunikací, jen údržba těch kotevních lan by stála přes 100 milionů korun a o vysílání z Liblic neměl zájem ani Český rozhlas, ani soukromé stanice.
2: Nahradilo se to právě DAB vysíláním, protože místo jedné rozhlasové stanice z Liblic dneska Český rozhlas může prostřednictvím DABu vysílat rozhlasový stanic 17, a to v daleko vyšší kvalitě než na středních vlnách. A co je důležité, za daleko méně peněz. Středovlnný vysílač měl spotřebu 4-5 MW, což je spotřeba nějakého menšího města. Dneska DAB vlastně vysíláme celoplošně pro Český rozhlas zhruba asi z 50 vysílačů, a těch 50 vysílačů má výrazně menší nároky na spotřebu elektrické energie, než je právě ten středovlnný vysílač v Liblicích.
0: Ano, samozřejmě zní to logicky, ale jeden z argumentů kritiků dnešního definitivního ukončení provozu liblického vysílače je, že bychom se ho, Věrko, neměli v současné době zbavovat ze strategických důvodů.
1: No i na to má Marcel Procházka z Českých radiokomunikací odpověď. On ten jeden velký vysílač je například mnohem zranitelnější než síť těch menších.
2: Tím, že vlastně je to centralizovaný způsob vysílání, tak to riziko nějakého přerušení vysílání je poměrně vysoké v době nějaké krizové události. Ale tady bych rád uvedl, že je potřeba mít těch zdrojů vysílání více. To znamená nejenom mít více dabových vysílačů, ale je potřeba mít třeba i právě i FM síť, která vlastně zabezpečuje velmi dobré pokrytí, které je dneska na úrovni 97-98% obyvatel České republiky. Co je důležité, všechny tyto FM vysílače jsou zálohované diesel generátory, to znamená ani v případě rozsáhlého blackoutu, který bude trvat dlouhou dobu, tak nedojde k výpadku rozhlasového vysílání. A je důležité zmínit, že rozhlas vysílá i v televizi.
0: No, je to pravda. Říká to všechno Marcel Procházka, ten je z Českých radiokomunikací. Já tedy ještě doplním, že přes 350 metrů vysoké stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku po 50 letech skončily a byla u toho a všechno nám o tom řekla Věra Pfeifrová. Tak zamáčkneme slzu a šťastnou cestu.
1: Naslyšenou.
3: Odpolední dvojka.
4: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: A teď se ke slovu dostane Halina Pavlovská a budeme všichni čekat na ten závěrečný verš.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Právě 15. října v roce 1844 se narodil německý filozof Friedrich Nietzsche. Proslavil se svou větou: co mě nezabije, to mě posílí. Jenže Nietzsche už neřekl, kolik takového posilování je člověk schopen snášet. A tak mám trochu inovovanou myšlenku slavného filozofa. Já bych řekla: někdy blbé keci zabijí, po ránu tě vždycky káva posílí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Moci bez nemoci.
1: Svůj příběh přichází do pořadu Moci bez nemoci vyprávět Agáta.
2: Po hodině v posilovně začalo bolet na hrudi a po cestě domů jsem vyhodnotila, že dál nemůžu pokračovat a poprosila jsem manžela, ať mi zavolá záchranku.
1: Odpovědi na to, proč se to stalo, přineslo novinkové vyšetření malých srdečních tepen.
0: Moci bez nemoci.
3: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Česko přišlo o nejvyšší stavbu. Dopoledne padly stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku. Odešel král fejetonu, zemřel Rudolf Křesťan, publicista a moderátor Českého rozhlasu. Počasí bude oblačno až polojasno. V Čechách večer i skoro jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Demoliční firma dopoledne odstřelila vysílače v Liblicích na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu. Nálože kolem 11:45 odstřelili 8 kotvících lan. Obě 355 metrů dlouhé, tedy vysoké věže, se potom zlomily a zřítily na sousední pole. Technickou přípravu zvládli dělníci bez komplikací, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Co se týče zájmu veřejnosti, tak to byla černá můra a moje jedna z nejhorších akcí. Jsme museli během posledních 14 dnů na základě informací ze sociálních sítí rozšířit ze 6 na 28 hlídek a policistů tady bylo mraky.
4: Prodejny Albert vypnuli do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. O výhodné akční ceny zákazníci nepřijdou, říká mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.
6: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé. A proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto nízké ceny jsou již dostupné.
4: Výpadek aplikace na zásobování Albertu nemá podle Marečka vliv. Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal víc než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
7: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
8: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
7: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
8: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
9: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
8: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Na Šerlichu v Orlických horách pokračuje stavba nového parkoviště. Dělníci teď upravují plochu na pozemcích správy Kolovratských lesů. Příští týden začne také kácení na obecním pozemku. Vytěžit se má necelý půl hektar lesa. Na letošní zimu se má parkoviště rozšířit na 150 míst. Do té příští by to mělo být až 250.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě do 14 stupňů, na horách většinou kolem 8.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno se dojíždí do kolony hned za okruhem na 13. kilometru. Do omezení na 24. u Šmejkalky je to půl hodiny. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za exitem Městec se táhne kolona z kilometru 52 do zúžení na 56. Zdržení je zhruba čtvrt hodiny. Na D5 před Prahou směrem z Plzně se v kopci za Loděnicí brzdí před kolonou kolem 7. kilometru. Chvílemi i v levém pruhu. Dál se sunou hlavně kamiony na Pražský okruh směr D1 k Ořechu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Mirek Vaňura.
10: A to byla Naďa Procházková. Je čtvrtek 15. října a máme Světový den mytí rukou. My si rozhodně nad ničím ruce nemyjeme, obrazně řečeno, a za vším, co v této hodině uslyšíte, si stojíme. Konec konců budeme hlavně spovídat zajímavé hosty, tak zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Čtvrtek 15. října narodila se třeba herečka Linda Rybová a nebo bavič a imitátor Petr Jablonský. Svátek má Tereza, je to jméno řeckého původu a nejasného významu, přesto se nám líbí. A třeba Teresku, která přijde po 16. hodině s Týblovou, zdravíme. Tušíte, že jedna z nejstarších vinic u nás se nachází přímo v sousedství Pražského hradu na Opiši? Pozve nás Vašek Žmolík do této vinice. Za chvilku.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: o Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Vašek Žmolík ve studiu, vítej.
2: Děkuji, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ty už jsi mi včera prozradil, že hned vedle Pražského hradu, tedy neměl si to daleko, se nachází jedna z nejstarších vinic u nás. A teď, kam až sahá, teď nemyslím na hektary, ale kam až sahá její historie?
2: No já začnu tím, kam až sahá, když dovolíš. Rozkládá se ve východní části areálu Pražského hradu, v prostoru pod Dolní bránou, tedy pod Černou věží, sevřená mezi staré zámecké schody a ulici Na Opiši. No a to její stáří, to naznačuje už její název, Svatováclavská.
1: To tedy znamená, že tahle ta nádherná vinice pamatuje knížete Václav?
2: Ano, podle legendy tuhle vinici založil v 10. století sám svatý Václav, který tam pěstoval mešní víno pro bohoslužby. Legenda taky praví, že kníže osobně sázel vinou révu a sklízel hrozny pro výrobu mešního vína. Ostatně i proto je svatý Václav připomenu patronem českých vinařů. A podotknu, že panovník si vybral pro založení vinohradu mimořádně dobře exponovaný jižní svah, chválí ho i současní vinohradníci.
1: No a jaká je, Vašku, další historie svatováclavské vinice? Co třeba další panovník, který se zasloužil o české vinařství, tedy samozřejmě Karel IV.
2: No pochopitelně se strefil. Za jeho vlády byla kolem pozemku vinice postavena zeď a pokud jde o další historii, tak v průběhu staletí vinice v sousedství Pražského hradu měla různé majitele. Ve 30. letech 19. století potom k ní byla přistavena na krásná klasicistní vila podle svého stavebníka zemského rady Karla Emanuela Richtera, nazvaná Vila Richtrova či Vila Richter.
1: Nádherná historie. Jaká je současnost, anebo jinak nedávná minulost svatováclavské vinice?
2: Ano, minulost, která se proměnila na tu současnost, ano. Tak povím jeden letopočet, rok 2008, to byla na vinici obnovená výsadba révy vinné a po generální rekonstrukci areálu bylo celé území vinice poprvé během své víc než tisícileté historie zpřístupněno veřejnosti. Jsou tam vysazeny dvě základní odrůdy révy vinné, jednak Riesling Rýnský, jednak Rulandské modré, tedy Pinot Noir, což je odrůda, kterou podle tradice do Čech dovezl právě Karel IV. No a kromě toho je podél vyhlídkové cesty vysazeno 35 odrůd révy vinné, zapsaných v odrůdové knize České republiky.
1: No tak, Vašku, ty jako vinař, ty to tam jistě dobře znáš, tak nám prosím tě popiš, jak to tam tedy konkrétně vypadá?
2: Vstoupit se dá buď vstupem přímo naproti bráně Pražského hradu, tedy od Černé věže, anebo takovou brankou v dolní části starých zámeckých schodů, tedy rovnou od Klárova. A když vstoupíš z hora, tedy od hradu, tak si můžeš vybrat. Buď jdeš po horní cestě svatováclavské vinice nad letní restaurací, odkud se nabízejí opravdu úžasné pohledy na staré město a vůbec na Prahu v okolí Vltavy, včetně většiny pražských mostů. No a nebo se můžeš dát po dolní cestě, ta vede mezi vinicemi a klesá k té Richterově vile s restaurací a příjemným posezením i dalšími výhledy. A ještě dodám, že v unikátním sklepení, které je vytesané pod vilou ve skále, taky jsem tam byl, tak tam, že je uloženo víc než 700 druhů vzácných vín a ještě když dovolíš, přidám zajímavost.
1: No tak kdo by nedovolil, jsem s ní.
2: No, když půjdeš zhora, tak proti tomu hornímu vchodu do svatováclavské vinice je umístěna socha svaté Barbory na Opiši. Stojí v místech, kde bývalo pod Daliborkou popraviště pro šlechtické provinilce. Socha pochází ze 17. století a že to je svatá Barbora, tak to není náhoda, protože tahle světice byla nejen patronkou, nebo je nejen patronkou horníků a mají ji leckde v dolech, že, její sošku, ale ona je, představ si, taky patronkou popravených.
1: No.
2: To je zajímavé, co?
1: To je zajímavé.
2: Popravení mají patronku. No.
1: No,
2: a v současné době tam ovšem stojí kopie svaté Barbory, originál, ten je v depozitáři.
1: No a já tedy, když dovolíš, tak taky něco dodám za tebe. Ty jsi samozřejmě na Svatováclavské Vinici natáčel. Říkal jsi mi to, je to pravda, povedlo se to?
2: Povedlo tak. Se to, byl to báječný zážitek, protože bylo krásně včera, když jsem tam byl, a tu reportáž našim posluchačům pustím v sobotu, tedy pozítří po 15. hodině u nás na Dvojce, a provázel mě osobně muž, kterého je možné označit za obnovitele Svatováclavské Vinice a také Richtrovy vily. Muž, který ji stále provozuje, pan Jaroslav Hickl. Mimochodem, je to bývalý televizní režisér, který vytvořil ten krásný seriál Putování za vínem před nějakými 20-30 lety.
1: Takže si otevřeme Riesling rýnský, ten já miluju.
2: Já taky.
1: No a budeme poslouchat Vaška Žmolíka na Svatováclavskou Vinici a do vily Richter u Pražského hradu nás pozval přímo. Přímo tam.
2: Ano.
1: 15 hodin budeme zesilovat dvojku a ozve se předtím takovéto a Riesling rýnský bude náš. Děkujeme za celý týden.
2: Naslyšenou.

0: A teď jedna smutná zpráva, zvlášť pro nás, pro rozhlasáky. Zemřel spisovatel, novinář a mistr fejetonu Rudolf Křesťan. Bylo mu, a já řeknu, pouhých 83 let. Proslavili ho především krátké, vtipné úvahy, plné nadsázky, humoru a slovních hříček. První fejetony začal psát už jako středoškolák a za svůj život jich vytvořil na 3000. Vydal také 20 knižních sbírek a za jednu z nich, nazvanou Proč nemám pistoli, získal v roce 2015 cenu za nejlepší humoristickou knihu roku. Jeho osobitý humor dobře znali také rozhlasoví posluchači, tedy vy. Na Rudolfa Křesťana teď zavzpomínáme s naším rozhlasovým kolegou Robertem Tamchinou. Roberte, vítejte.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Jak jste Rudolfa Křesťana vlastně poznal? Jako čtenář, jako kolega, no asi obojí, ale co bylo dřív?
1: Samozřejmě ten čtenář byl dřív, protože já jsem ho vlastně měl i mezi maturitními otázkami, aha, tomu se Rudolf často smál, ale to byla ta situace, která je asi dneska úplně nepřenosná, že se v mlaďáku, jak se přezdívalo mladému světu v 70. a 80. letech, prostě čekalo na každé nové číslo. Uh-huh. Tak on byl mladý svět tak trochu povolený v té kritičnosti a pohledu na svět okolní. Ale byla tam skvělá parta novinářů. Jiří Janoušek, Ruda Křesťan, Honza Kruta, Josef Velek, jeho Brontosaurus. Uh-huh. Čekalo se na jejich články a čekalo se samozřejmě taky na každotýdenní fejeton nebo Rudolfovu reportáž. Je to asi 3 neděle nebo měsíc, kdy jsem Rudolfovi volal, protože se v Lidových novinách zmiňovali o jednom jeho příspěvku pro Mladý svět před lety, tak jsem mu volal, jestli to četl, povídali jsme si, ale člověk samozřejmě nemohl tušit, co se stane.
0: Stejně to byla krásná doba, třeba ten Mladý svět, kam jste nás teď přenesl, ale pak přišel Rudolf Křesťan do rozhlasu. Byl vaším kolegou ve vysílání někdejších Dobrých jiter, Nedělních rán. Jak na to vzpomínáte?
1: No, to tehdy byla vlastně úžasný nápad, to byl Karla Tejkala, šéfredaktora toho ranního vysílání, protože on tam pozval osobnosti od Františka Nepila, který vlastně v tom jitru pokračoval, uh-huh, přes Jiřího Grigara až po Rudolfa Křesťana, aby každé to sváteční vysílání mělo jinou barvičku, takže jsem se s Rudolfem začal potkávat a začal jsem si všímat toho, co do té doby nebylo tak patrné, vlastně nemohlo být patrné, protože třeba jeho fejetony vycházely

0: Posluchači jen poslouchají, někdy jedním uchem dovnitř a druhým ven. Posluchač je naopak vnímavý.
1: Je to nádhera. Ale dobře, že jste přinesl tuhle ukázku, protože to, co jste říkal, najednou si člověk ještě víc prožije a víc uvědomí. No, asi je v tuhle chvíli brzy na nějaká hodnocení, ale kde stojí Rudolf Křesťan v naší literatuře? Kde stojí Rudolf Křesťan v naší novinařině? To budou otázky, které budou padat možná za pár let. Čím byl výjimečný?
2: No, tím přístupem k češtině. Jak si s češtinou dokázal hrát, rozdávat radost, protože buď přiznáno, že on tedy byl fejetonist v dobách, kdy autoři fejetonu, kteří psali ten fejeton úplně jinak, třeba Ludvík Vaculík nebo Jan Trefulka, nemohli publikovat. Ta tradice je tu velká, od Jana Nerudy přes Karla Čapka, právě třeba až k Rudolfu Křesťanovi, já nevím, jestli se dneska někdo takhle programově tomu fejetonu věnuje, ale čím byl Rudolf výjimečný, ať už to bylo ve vysílání České televize, nebo v rozhlase, anebo při psaní pro Mladý svět, tak to bylo v tom, že on dokázal rozdávat radost, že se na jeho psaní lidi těšili, že se u něj bavili. Co může být víc.
1: Je to pravda. Jako vzpomínku na zesnulého spisovatele a fejetonistu Rudolfa Křesťana dnes mimořádně zařazujeme do vysílání dvojky pořad Stříbrný vítr. Ten je z roku 2016, ve kterém si s ním povídala moderátorka Jitka Novotná. Poslechnout si ho můžete dnes od 20 hodin. A já moc děkuji Robertu Tamchinovi, že přišel a zavzpomínal.
2: Tak zase někdy při jiné a doufejme, že lepší příležitosti.
1: Veselější. Děkujeme.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou.
0: Pozvání přijali moderátoři Alex Minářová a Patrik Rozehnal,
1: zpěvák Radim Šváb a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
0: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Lipníku nad Bečvou.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas 2.

0: Posloucháte Dvojku, představte si, že máte veliký sen. Chcete se stát profesionálním sportovcem, jenže ostatní vám příliš nevěří. Navíc musíte se svými kamarády bojovat i o samotné hřiště, na kterém trénujete. Právě takový příběh vypráví nový rozhlasový seriál, který se jmenuje Bitva o diamant a který má zítra premiéru na našem sesterském rádiu Junior a najdete ho samozřejmě také v aplikaci Můj rozhlas, ale to vám budeme ještě připomínat. Jak se takový příběh natáčí a co všechno přitom zažijí mladí herci, to nám prozradí, alespoň tady doufám, dnešní hosté, režisér a producent seriálu Petr Gojda. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaroslav Šťastný, ten je z Dizmanova rozhlasového dětského sboru a který stvárnil hlavní roli. Taky vítej.
2: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Tak, pro posluchače, aby se dokázali naladit potom, po té písni, kde jsme byli na přehradě někde, pojďme začít krátkou ukázkou.
3: Jmenuji se Luke a miluju baseball. Jsem nadhazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
4: Drake? Williams?
5: Hraje za Riverside Rockets.
4: Myslíte, že vážně přijede na váš zápas?
5: Snad jo.
3: Chtěl bych, ať mě vidí hrát. Třeba pozná, že to s baseballem myslím fakt vážně. Před zápasem jsem extrémně trénoval. Běhal ráno i večer, posiloval, nacvičoval správnou techniku nadhozu. U skály jsem byl každou chvilku. Ale to by musel přijít.
6: Luku, na hřiště, za chvíli začínáme.
0: To byl typický zvuk, že? Od palu takový. Tak Petr Gojda a já. Jarda Šťastný. Jardo, to jsi byl ty? Teď.
2: To jsem byl já, no.
0: Jaký to je se slyšet, prosím tě?
2: Takové zvláštní, ale už jsem se na to zvykl.
0: Jo. A slyšel jsi to vůbec, ten
2: ne,
0: seriál?
2: Ještě slyšel, ne, ještě ne, taky čekám na zítra.
0: První posluchač, nebo s prvními posluchači. Ale Petře, pojďme nejdříve říct, je to podle knížky Báry Dočkalové napsáno, jak vás to napadlo, proč baseball, o čem to vlastně je tedy?
1: Tak nejdřív, jak nás to napadlo? My jsme s Bárou Dočkalovou dělali před časem v rozhlase seriál podle jejího námětu, který se jmenoval Kost, taky s Járou, shodou okolností. A vlastně byl poměrně úspěšný a moc se nám to líbilo. Líbila se nám spolupráce s Bárou a věděli jsme, že Bára má nějaké knížky, které by se daly rozhlasově zpracovat. A druhá věc, o čem to je a proč baseball? Ta knížka je... Jako můj příběh s tou knížkou je takový, že jsem ji viděl a znal jsem ji, ale jako vlastně jsem se do ní nikdy nezačet, protože jsem si říkal, baseball dobrý, to je nějaká americká, jako co mě do toho je. Ale pak mi říkalo víc lidí, to si přečti, to musíš číst. Tak jsem si to přečet a zjistil jsem, že jo, jasně, je to baseball, je to skvělý, je to sportovní drama, ale to, jako ono nás to zve do toho světa, toho sportovního dramatu a my si tam odžijeme nějaký příběh, který je úplně univerzální. Jo? Je to prostě příběh, který je o přátelství, o síle se překonávat, o tom, že nemusíme chtít za každou cenu cokoliv dělat na profesionální úrovni, ale máme se tím hlavně bavit a žít tím. A taky jak zvládat těžké situace. A je to nějaký příběh právě nějakých dvou part, který se nejdřív nemají rádi, ale pak se musí spojit, aby něco dokázali. A tenhle ten silný příběh, my jsme tam viděli a věděli jsme, že s Bárou je dobrý pořízení a taky jsme měli Járu, takže jsme si prostě řekli, že do toho musíme jít a že si dáme baseball v rozhlasovém studiu.
0: No, k tomu se dostaneme, jak se dělá baseball v rozhlasovém studiu, ale já se zeptám teď, Jary, já jsem ti tady říkal, že já jsem do dneška nepochopil pravidla baseballu, pořádně tedy. Ty taky ne, víš, jsi říkal.
2: Já jako, jakž takž to chápu, ale jsou tam pro nějaký detaily, které mi nejdou do hlavy.
0: Třeba ten odpal.
2: Víš? Právě, no.
0: Hele, ten tvůj, ta tvoje postava, ten tvůj kluk se jmenuje Luke?
2: Ano,
0: Luke. A já tedy, jestli jsem si dobře čet, on má nějaký handicap? Nebo jaký to je handicap?
2: Je to tak, on má jednu nohu trošku kratší než tu druhou a lehce pajdá. A kvůli tomu právě i má pomalejší start přitom a běhá pomalej ty mety na tom baseballu. Ale jinak tak on hlavně nadhazuje a tomu jde výborně. Mm.
0: Neměl jsi chuť začít hrát baseball? Nebo vůbec? Musel jsi ho zkusit? Říkal pan režisér, třeba producent.
2: My jsme ho zkoušeli, teda až po natáčení.
0: Aha.
2: Ale když jsme natáčeli, tak jsem měl úplnou chuť se zažrat taky do toho baseballu a taky si jít zahrát, ale potom, co jsem to zkusil a zjistil jsem, jak je to fakt těžký, tak mě to lehce opustilo.
0: No. No, já si právě říkám, že to je podobný všem sportům. Vladimír Martinec, známý to hokejista, dnes starý a vážený pán, mě říkal, že oni vlastně začínali trénovat na hokej, teď myslím, na zamrzlé kaluži. Tady vy říkáte, že oni si museli vybudovat ten stadion nebo si obhájit ten stadion, dokonce se spojit. To je možná velké poslání, že to není takový bohatý tatínek, doveze chlapečka ráno na trénink, utáhne mu brusle a teď ho tam pošle. Je to možná v tom, ne, cítit, že ti kluci si to museli jako vydřít?
1: Jo, to si tady určitě musí, pozor. Kluci i holky, to je v tom seriálu dokonce řečený pozor, my tady trénujeme i kluci i holky, zatímco právě ty, co mají ty tatínky a maminky, co je vozejí, tak to je nějaký tým dole, s kterým se tam pak hraje utkání a tam jsou jenom kluci. Ale tady jsou kluci a holky, my máme teda kluky a holky z Dismanova souboru a ty to musí táhnout všechno spolu a prostě nechci toho prozradit příliš, ale vznikne tam nějaký takovej nápad od rodičů, že by třeba se ten pozemek dal využít nějak trochu jinak a to je právě to, proti čemu musí ty děti a zamakat, ale oni musí skutečně zamakat tím sportem.
0: Tak.
1: Oni musí být tak dobrý, aby ty rodiče si řekli, Ježíš Maria, to jim nemůžem brát.
0: To je skvělý a hlavně není to jen o tom baseballu, je to o tom sportu, o tom poslání, co teď popisujete. Hold, vyšlo to na baseball, pojďme teď úplně na něco jiného, vy jste to sám řekl. Jsou tam děti z Dismanova souboru, slavný to soubor, kvalitní, stejně se vás zeptám jako režiséra, jak režírujete 12 dětí?
1: No,
0: jestli tak, jste si nevšiml, bylo jich 12, teda mám to napsáno.
1: Ono se to tak, že jo, samozřejmě různě střídalo, myslím si, že takový největší nával jsme měli jeden den, kdy tam bylo 12 dětí a 3 dospělí herci ve studiu, který je zhruba velký jako tohle, já moc nejsem dobrý na metry, ale můžu říct, že jsou to 3x3 metry.
0: Asi.
1: V Karlíně, tak jsme tam všichni byli, no tak bylo tam horko, byl to červen. A pokud je o baseballový pravidla, ne všichni je měli v hlavě, takže já jsem tam občas musel dělat takový jako, tak teď až udělám takhle, jako že máchnu pálkou, tak vy musíte jásat, protože to je dobře, ale když máchnu pálkou a jásáte, že je to dobře, tak já pak běžím a tím pádem mi musíte fandit. Takhle se to jakoby fázovalo a jo, samozřejmě protože děti měli třeba, dismančata měli třeba zahrát, že zrovna jsou uprostřed tréninku nebo zápasu, no tak předtím, než se pustila červená, tak šli, nejdřív jsme dělali to, že běhali po schodech nahoru a dolů, ale protože už to pak bylo dlouhý a my jsme potřebovali natáčet, tak měli, co, skákali jste takový dřepy,
2: skákali
1: že?
2: Skákali jsme vlastně.
0: Abyste byli zadýchaný prostě.
2: Aby jsme byli co nejvíc zadýchaný, no.
0: No ne, je to asi skvělý, takhle, to natáčení skvělý určitě bylo, a nebo bude to poslouchat. Ještě teď mě napadá, že ještě že jste se tou pálkou do někoho netrefil, že to tak malé studio, ale to jste jenom naznačoval.
1: My jsme samozřejmě taky jako podváděli, jo, jsme rozhlas, takže ano. My něco hrajeme hlasem a něco k tomu potom přidáme ve studiu jako v postprodukci.
0: Bitva o diamant, tak se to celé jmenuje. A máme i písničku Bitva o diamant Berenika Kohoutová. Pustíme si ji a pak si k tomu něco řekneme.
1: Skvěle.

jedu! Ze zápěstí, Eli, ze zápěstí! Nesmíš ho pustit, Jimmy! Matthew, pust dopředu Jacoba, ale si! Přijdi si po míči!

0: má.
1: Berenika Kohoutová, Bitva o diamant. Hosty na dvojice zůstávají režisér a producent Petr Gojda, mladý herec Jarda Šťastný z Dizmanova rozhlasového dětského souboru. Povídáme si o novém hraném seriálu Bitva o diamant, který už zítra představí Radio Junior a najdete ho také v aplikaci Můj rozhlas. Jeho hlavním hrdinou je 11-letý baseballista Luke, který se spolu s kamarádem snaží zachránit své hřiště, jak dostat sportovní zápasy, napětí a atmosféru baseballového stadionu do rozhlasového studia. O tom si teď chceme povídat. Vy už jste to naznačoval, že běhali po schodech různě, že jo. Ale víte co, já se zeptám jinak. Jak se dá získat takhle skvělá hudba?
2: No tak to je potřeba mít štěstí na spolupracovníky. No, tak jako tahle ta písnička, která je v tom seriálu na konci, vlastně vůbec vznikla tak, že jak když jsem si dočet ty scénáře, když to vznikalo jako ve scénáři, jak jsem si říkal, to končí tak strašně krásným, šťastným koncem, že tady musí být písnička. A tak v tu dobu jsem nějak byl ve spojení s textařem a básníkem Robinem Králem a řekl jsem mu, hele, tak to musíš napsat, napiš nám text. Mm-hmm. A pak jsem na hudbu k tomu seriálu oslovil Marka Doubravu, což je mimo jiné kapelník z kapely HM, ale psal hodně hudby pro rozhlasové hry různě a tak. Jestli by pro nás nedělal hudbu a jestli by nenapsal písničku. A zároveň jsem tak, protože v tom seriálu hraje nějakou roli učitelka těch dětí, který tam jsou, jmenuje se Dara. A tak jsem si tak pomýšlel na to, že tam obsadím někoho, kdo zároveň tu písničku naspívá. Tak to pěkně se sešlo, že je to Berenika Kohoutová, která, myslím, skvěle zahrála tu Daru, nebo stvárnila tu Daru a zároveň prostě takhle krásně naspívala tuhle písničku, kterou Marek takhle hezky napsal a nahrál.
1: No a Jardo, jak se třeba dělá, že proběhneš kolem? To běžel kolem mikrofonu, nebo se nějak pohybal, nebo to děláš hlasem, takový ahoj, hoj, hoj,
0: No tak samozřejmě, když běžíš, tak musíš být udejchanej, takže se nejdřív musíš udejchat, takže buď si zaskákat, udělat dřepy, nebo se právě proběhnout po schodech. Ale jak se dělá to kolem mikrofonu? Tak to vlastně neprobíháš, spíš to děláš jenom hlavou, protože ten mikrofon většinou bere jenom to před sebou a ty musíš vlastně ho tak jako obkroužit, aby to znělo tak, jako by si kolem něj proběhl.
1: No, byli tam i dospěláci.
0: Ano.
1: A byl tam, kdo to tam byl?
2: Adam Ernest, Aleš Bílík, Berenika Kohoutová, Libor Bouček.
1: Libor Bouček, on začínal také jako ty. Malý kluk tady, tak ano. Dalo se od něj něco odkoukat? On tam hraje, myslím, starostu.
0: Já jsem bohužel...
1: Se s ním nepotkal u mikrofonu.
0: Naštěstí potkal, ale ne na moc dlouho, takže to, abych od něj přímo něco odkoukal, na to jsem podle mě neměl moc času, ale byl hrozně moc milej, povídal si tam s náma, takže jsem si vlastně z toho odnes, že je super, že vlastně Dismaňák vychovává nejen fakt super talenty, ale i fakt super lidi.
1: No teda. Tedy, to si, já mu to nahraju a já mu to pustím Patrikorovi. Ne, já jsem moc rád, že taková hra vznikla. Jsem moc rád, že jste přišli a teď to nejdůležitější. Už jsem to naznačoval, budeme opakovat, kdy můžeme tento seriál Bitvu o diamant vidět, slyšet.
2: Tak slyšet ho můžeme od zítra, hned od rána. Na webu Rádia Junior, v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a pak od 18.30 v četbě na Junioru se bude postupně těch jednotlivých šest dílů pouštět. Šest. Ale Mirku, vidět taky.
1: Teď jsem to chtěl protože říct. Určitě u toho byla kamera, ne?
2: Byla u toho kamera a samozřejmě, že na sociálních sítích budou kolovat různá videa a my jsme si v létě dali za odměnu za to natáčení. Jsme si natočili opravdu veliký takový jako trailer, že jsme si to udělali hezky a šli jsme konečně na to baseballové hřiště.
1: No.
2: A tohle taky půjde ven, myslím, že v pondělí.
1: O tom to je. Tak až to v pondělí zachytíte, tak zjistíte, že jste sice propásli premiéru, ale díky těm sociálním sítím a Můj rozhlas a všechno, co funguje, tak určitě uslyšíte a nejen jednou třeba se k tomu vrátíte. Bitvu o diamant. Petr Gojda, producent, režisér přišel, Jarda Šťastný, zapamatujte si to jméno, protože Petr už si ho pamatuje a Jarda bude jednou Liborem.
2: Děkujeme.
1: Ať se vám daří.
0: Děkujeme.
1: A doufám, že přijdete brzo.
2: Díky, díky vám za pozvání.
0: Díky, nashledanou.
3: Odpolední dvojka. Dnes s Mirkem Vaňurou.

Za 4,5 minuty bude 15 hodin. U nás, tedy na dvojce, uslyšíte zprávy, které chystá Naďa Procházková. Například se dozvíte, že začíná Signál Festival, nabídne videomapping inspirovaný Václavem Havlem a také 1500 propojených žárovek. To všechno tedy u nás. Jak už jsem říkal, 15. hodina je doslova za dveřmi a těch zajímavostí a zpráv samozřejmě uslyšíte mnohem víc. Zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Barbora Přibylová z Univerzity Palackého v Olomouci studovala analytickou chemii se zaměřením na umění, dnes zkoumá opiáty v potravinářství. Také studuje management vědy a je poradkyní britského velvyslance. Je to také nadšená popularizátorka vědy a díky tomu se dostala i do univerzitního pivovaru, kde jsme natáčeli.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Hnutí STAN a Spolu pro Prahu dál ladí sestavení koalice v hlavním městě. Cenový strop nafty zítra vzroste o 14 haléřů na litr, benzín naopak zlevní. Počasí zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv, přeje Naďa Procházková. Zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu pokračují v jednáních o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Podlík z ODS.
4: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a STAN, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou STANu.
3: Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin, těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
5: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
3: Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. Se začátkem nové topné sezony varují hasiči před rizikem požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu nebo třeba kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči třeba na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů. Způsobili škodu téměř za 7 milionů korun. Začíná 14. ročník Signal Festivalu. V Praze nabídne celkem 21 instalací v Davicích i v centru města. Jednou z nich bude dílo amerického umělce Jima Campbella.
6: Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených letkových žárovek, kterých je 1500.
7: Popisuje jednu z instalací v parku generála Lázaro Cárdenase programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda. Festival nabídne také dva videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš.
8: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecký přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem.
7: Celý Signal Festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Zítra čekejme polojasno, skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách, mlhy nebo nízká oblačnost. K večeru od severozápadu oblačnost přibude, teploty 14 až 19 stupňů, při déle trvající mlze kolem 12, na horách většinou okolo 11 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Brno opatrně dojíždějte do kolony před exitem 330 Nový Jičín. Tam ještě trvá odklon provozu na Jičín, případně osobní auta přes Suchdol nebo Mankovice. Je tam vážná nehoda na kilometru 32,5 a už začínají vypouštět auta uvízlá v koloně levým pruhem. Na D5 je dopravní omezení na průjezdu tunelem Valík. Tvoří se fronty v obou směrech. Směrem do Prahy je fronta delší, začíná na 81. kilometru a je na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Mirek Vaňura.
9: A to byla Naděja Procházková. Tak už jsme říkali, že máme Mezinárodní den žen žijících na venkově, tedy čtvrtek 15. října, Světový den mytí rukou a ještě přidám Den bílého le. To všechno je čtvrtek. Co všechno uslyšíte v této hodině, budeme soutěžit, budeme zvát, budeme informovat, zkrátka vše, na co jste na Dvojce zvyklí.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Vyzkoušejte, já nabízím dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timo a zadám tedy dnešní otázku. V Česku máme spoustu mladých talentovaných lidí, jeden z nich byl před chvílí tady, tedy lidi, kteří svými nápady a objevy pomáhají měnit svět. Naši vědci, teď půjdeme do této oblasti, také vědkyně, abych nezapomněl, slaví úspěchy i v zahraničí. Přesto o nich často víme překvapivě málo. No a právě takové osobnosti představuje pořad Žárovky, který vysíláme u nás na Dvojce každou sobotu po 18. hodině a autoři byli mými hosty právě včera. Tuto sobotu si moderátorka Pavla Hubálková bude povídat s Barborou Přibylovou z Univerzity Palackého v Olomouci. Mladou vědkyní, která zkoumá opiáty v potravinách a zároveň radí britskému velvyslanci. No a místo pro rozhovor si vybrali opravdu netradiční. Mně tedy velmi příjemné místo. Prostě univerzitní pivovar. Tady je krátká ukázka, vy tedy teď poslouchejte pozorně.
2: Pan docent má kancelář pivovaru.
3: Je to tak?
2: To je asi sen mnoha profesorů.
3: No a když teda jdeme vařit pivo, tak začínáme s ledem, teď si sypeme do šrotovací, no nádoba to úplně není, ale potom šrotujeme takhle za pomocí klasické akuvrtačky.
2: Takové, udělej si sám.
3: Je to tak, jsou to podmínky experimentálního pivovaru. Potom jsou tady nádoby na chmelovar, kde si pomáháme samozřejmě odtahem, aby se tady v té kanceláři potom dalo normálně dýchat. No a nakonec kvasné nádoby, kde pivo kvasí a potom z nich samotných můžeme ochutnávat.
2: Jaká piva tady vznikají?
3: Vznikají tady piva různého druhu. My jsme naposledy vařili West Coast IPU, ale teďka tady koukám, že je konkrétně pivo s názvem Pavlína.
1: Tak a teď, čím v experimentálním pivovaru Olomoucké univerzity šrotují. Čím šrotují? Tak 702-222-220, to je číslo, kam můžete poslat SMSku, nezapomeňte se podepsat a já vám držím všem palce. Čím v experimentálním pivovaru Olomoucké univerzity šrotují?
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na Dvojce.

0: Tak už nám nepište. Ptali jsme se, čím v experimentálním pivovaru Olomoucké univerzity šrotují, a tady je správná odpověď.
1: Začínáme s ledem, teď si sypeme do šrotovací, no nádoba to úplně není, ale potom šrotujeme takhle za pomocí klasické akuvrtačky.
0: Akuvrtačkou, to byla ta správná odpověď, a Alena Rajkovová ji věděla, podepsala se na konci SMSky a ještě se trefila do páté správné odpovědi. Milá Aleno, máte od nás dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a možná teď spíš na podzim spodního prádla, a to všechno v prodejnách Timo. Žárovky, tedy pořad o mladých vědcích, kteří mění svět, vysíláme na Dvojce každou sobotu, jen to opakuji, pro pořádek je to po 18. hodině, a už odvysílané díly najdete na webu Dvojky a nebo v naší aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na Dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Za japonskou kulturou nemusíte cestovat až na druhý konec světa. Stačí se vydat do Ostravy. Už zítra tam začínají japonské dny, které návštěvníkům přiblíží tradice i současný život země vycházejícího slunce. Čekají je ukázky samurajského umění, tradiční čajové obřady, japonská hudba, japonský tanec, ale také kaligrafie nebo ochutnávky místních specialit. Festival se letos koná už po 11. a řada účinkujících přijede přímo z Japonska. Co všechno si pro návštěvníky připravili, to už nám řekne ten, který je na telefonu, tedy alespoň doufám, ředitel festivalu Jan Kudla. Tak dobré odpoledne, pane řediteli.
3: Dobré odpoledne.
2: Japonské dny pořádáte, pokud mám dobré informace, tedy už po 11. rokem. Co letos čeká návštěvníky? Na co byste je pozval?
3: Ano, je to tak, je to už po 11. Každoročně vozíme kus Japonska do centra Ostravy. Určitě letos můžu pozvat na skvělý koncert Anime Symphony The Rock, slavné melodie z anime filmu v rockové podobě. To je v pátek večer a v sobotu večer na úžasný koncert skvělého klavíristy Nakamura Tempeje a Donita Radeje, což je japonský operní zpěvák, který zpívá i v češtině, například Modlitbu pro Martu nebo Moravské písně.
2: No nádhera. No součástí programu budou tedy, jak už jsem říkal, tradiční japonské čajové obřady, kaligrafie, ukázky samurajského umění. Je tam něco, co by si návštěvníci mohli sami vyzkoušet?
3: Těch workshopů je celá řada, máme zhruba 25 workshopů za ty dva dny, některé workshopy se i víckrát opakují, protože je o ně obrovský zájem. Jak už jste zmínil, jde jak o tradiční umění, to znamená kaligrafie, japonská tušová malba sumie nebo čajový obřad, ale také třeba příprava sushi nebo příprava onigiri, hlasový zpěv nebo divadlo kyogen, nebo si můžou vyzkoušet tradiční japonský tanec.
2: Japonské dny 2026 konají se v pátek 16. a také v sobotu 17. října, konkrétně v Domě kultury Akord v Ostravě Zábřehu. Jde o 11. ročník a nás pozval ředitel festivalu Jan Kudla. Ať se všechno povede jako v minulých ročnících, ať máte plno. Děkujeme. Naslyšenou.
3: Slyšenou.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí
1: Historie českého zločinu.
0: Seriál o dobrodružství české kriminalistiky se vrací v 10 premiérových dílech.
1: Poslouchat je můžete už od 3. května každou neděli po 18. hodině.
0: Historie českého zločinu.
1: 10 nových dílů na Dvojce.
2: Uber
3: a Hrajs
2: v Galaxii na Jižáku.
3: Uber a Hrajs.
2: Každé představení je premiéra.
3: Hrají si
2: Šíma,
3: Lu,
2: Slovák,
3: Nikl,
2: Uber a Hrajs.
4: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Shape of You.
1: Prstem po mapě
2: s Petrem Horkým
1: na Dvojce.
3: Petr Horký je opět na Dvojce, v teple, v suchu.
0: Ano, ano, ano. Kafíčko, croissant, pohodička.
3: No ale ty máš přece rád, když fičí, nejlépe, je všude bílo.
0: Ne, jestli mohu, milé posluchačky a posluchači, já vás zasvětím do jedné situace. Často se stane, že já na toto naše povídání přijdu s nějakou přípravou a dneska mám jenom taková hesla.
3: To je dobře.
0: A mám tam téma jako komfortní kavárny pod Everestem a jinde. A mně se líbí ten způsob, za jaký si to uchopil, že mi vlastně přihráváš, že mám rád toto fučení a ten diskomfort. A přitom já vlastně chci hovořit o tom, jak právě v těch těžkých podmínkách si člověk mnohdy rád sáhne i po tom kafíčku a i po tom croissantku.
3: Tak to rozveď, protože on je komfort a komfort. Nebo se pletu?
0: Ne, mluvíš velmi dobře. A chytil jsi to za správný konec, protože navíc ještě velká spousta lidí, když se někde objeví informace, že právě v basecampu udělali pekařství, že někde v těch divokých Himálajích je udělaná kavárna, tak se lidi jako zlobí a píšou jako: tam přece krucinál, nejezdí někdo proto, aby se tam jako povaloval v kavárně, ale aby tam překonával strázně a tvrdost toho místního podnebí. Ano, jasně. Ono, když člověk sedí takhle pěkně v Evropě a představuje si to dobrodružství, tak je zásadně proti tomu, aby tam ta kavárna byla, aby tam byl ten komfort, který prostě fakt do těch hor nepatří. A to je bez diskuze, nepatří tam.
3: Ano, ale?
0: Ale pro místní lidi, kteří mnohdy takhle pěkné kavárny nemají ani ve městech, je vůbec jako schopnost vybudovat takový provoz ukázkou jako osobních velikých kvalit. Takže když třeba budeš putovat z Lukly ze slavného letiště v Himalájích, tak já nevím, už třeba 8 hodin, ani to ne, 5 hodin pochodu a uvidíš tam pražírnu kávy. A ti místní jsou nesmírně hrdí, že tam jsou schopni pražit kávu. Takže Evropa na to kouká, jako co to tady dělá, tady ten zhýralý komfort. A Nepálec na to kouká. To je skvělé, že my jsme v těchto podmínkách si dokázali poradit a upražíme kávu. O to víc pak to je v nějakém tom basecampu, kde zase Evropan přijíždí s tím, tady chci být jen já a drsná příroda. Ale Nepálec, který tam žije celý život, tak říká, koukejte, jak jsme šikovní, jak jsme schopní, že sem dostaneme, co já vím, plyn, elektřinu, solární panely a vybudujeme vám prostě zařízení.

0: zařízení, které uvaří skvělé preso a opravdu upeče třeba i ty croissány.
1: No, ale proč ne?
0: No, nádhernou poentu tomu dal jeden můj kamarád Pemba Šerpa, se kterým jsem si o tom povídal, a on říkal, hele Peter, všichni cizinci na to nadávají, dokud jsou doma nebo v letadle nebo na hotelu. A když jsou tady promrzlí, hladoví, zničení a utahaní, všichni se tady potkáme a každý si to kafe koupí.
1: A víš, že mě to ale napadlo, že jsem si říkal, jak jsi začal už před chvílí, oni to kritizují z toho tepla domova, ale když je člověk tam, tak někdy se k tomu vrátíme. Mě by třeba zajímalo, jestli by tam zmrzlo pivo, ale to necháme na jindy. Dneska jsme se bavili o kavárně. Petr Horký, děkujeme a zase příště.
0: Krásný den a pokud k tomu máte sami nějaké téma do debaty, ano, napište, můžeme to probrat někdy příště.

0: Pokud máte rádi příběhy, kde dobro vítězí nad zlem, tak si určitě udělejte čas na nedělní pohádku. Jmenuje se Přišel z hor a na motivy románu Jana Vajze ji pro Dvojku napsala rozhlasová televizní scénáristka, dramaturgyně, spisovatelka Hana Roguljič, která nás teď osobně, alespoň doufám, pozve k jejímu poslechu. Tak vyzkoušíme spojení. Hano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: My tu máme samozřejmě připravenou ukázku, ale než si ji pustíme, prosím, povězte nám, na jaký příběh se vlastně můžeme těšit.
1: Tak Přišel z hory příběh několika lidí z podhorského městečka. Odehrává se na začátku 20. století. A je to v době, kdy mnozí lidé by radši žili ve městě, protože život v horách je opravdu těžký, který je nezajímavý. Je to příběh mladého kluka, který vyrůstá jen bez rodičů, se sestrou. Je to příběh kamaráda, který po vážné nehodě přišel o hlas a dalších hrdinů. A každý má své sny. Někdo sny, které se týkají jiného štěstí, jiný přemýšlí i za ostatní. No a do téhle situace přichází z hor tajemný muž.
0: Oh.
1: Pro někoho je to obyčejný bylinkář a pro jiného krakonoš.
0: Tak
1: se začnou dít věci.
0: A teď je ten správný čas na tu slíbenou ukázku.
2: Proboha, nedaj si pokoj. Buď chce něco Petr nebo Viktor, ale já je oba platit nebudu. Jednoho vyhodím a bude. Koho, Lidko, co myslíš?
3: Ani jednoho?
2: Ty máš zlatý srdce. Jenže to já si nemůžu dovolit. Já jsem pan továrník. Dále.
0: Ano, vy jste jako dokumentaristka nebo spisovatelka, vy se věnujete velmi vážným tématům, třeba připomenu váš román Norské děti, tak čím vás oslovil tento příběh?
1: No, popravdě, s nápadem na zpracování knížky přišla Renata Venclová a mě velmi oslovilo, jak se spisovatel Weiss postavil k tomu nápadu, že přivede krakonoše mezi obyčejné lidi. A podařilo se mu napsat úplně obyčejné postavy lidí, jaké potkáváme i dnes. Každý by chtěl být o kousek šťastnější, než je teď. Někdo se za svým snem žene bez ohledu na druhé, druhý zase působí na jiné. A to se mi líbilo a taky mě oslovilo, že jedna z postav je němá. Což pro vás je teda opravdu výzva, takže jsme museli promyslet, jak ji napsat, aby dialogy byly pochopitelné, zároveň uvěřitelné. A jako musím říct, že se to všem povedlo hercům a zvlášť teda postava němého Petra nebyla určitě jednoduchá.
0: Pojďme ještě krátce představit autora předlohy, Jana Vajse. Spíš ho znají čtenáři se zájmem o válečnou literaturu, není to tak?
1: No pro mě je Jan Vajs spíš spisovatel sci-fi románu Dům o tisíci patrech, tak jsem ho znala já. A když jsem si pak zjišťovala víc věcí o knize Přišel z hor, tak jsem zjistila, že ji napsala v roce 1942. A musím říct, že mi to sedělo. Já jsem včera, když jsem si ten příběh znovu pouštěla, tak jsem se pak přistihla, že se na konci usmívám. Protože v tom příběhu je naděje, že zázraky se dějí, aspoň pro ty, kdo na ně věří. Takže mi to dávalo smysl, že to psal zrovna v tak těžkém roce. A myslím si, že to může přinést něco posluchačům i teď, nejen dětem.
0: Určitě. K poslechu premiéry pohádky Přišel z hor na motivy románu Jana Vajse nás v odpolední dvojce pozvala přímo autorka rozhlasové podoby Hana Roguljič. My moc děkujeme a já ještě pro pořádek doplním, že pohádku na dvojce vysíláme už tuto neděli, tedy 18. října, po 14. hodině a pak si ji můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Moc děkujeme, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Také. Naslyšenou.

0: Český hydrometeorologický ústav. Dnes, tedy ve čtvrtek 15. má službu Marián Sandév. Mariáne, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeji.
0: Tak, jaká bude noc, jaký bude zítřejší den, povídejte. Co jste nám vyjednali tam nahoře?
1: Tak momentálně to počasí máme zataženo, zejména v těch východních krajích, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský. V Čechách je oblačno až polojasno a takové počasí by mělo zůstat až do večera. Teprve později večer začne hlavně v Čechách oblačnosti ubývat. Jinak v průběhu noci pak bude polojasno až skoro jasno, na Moravě ve Slezsku zpočátku až oblačno a v Čechách se začnou místy, na Moravě a ve Slezsku jen výjimečně tvořit mlhy. Ranní teploty se budou pohybovat od 6 do 1 stupně a místy počítám i s přízemními mrazíky.
0: No a celý pátek bude podobný, jako byl čtvrtek?
1: Tak. Zítra nás čeká většinou slunečný a teplý den. Na obloze bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou zejména v Čechách ty mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dne ovšem rozpustí. A k večeru začne v Čechách od severozápadu přibývat oblačnost. Jinak nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 19 stupňů, tedy o něco tepleji než dnes. Ano. Ovšem při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti, a to hlavně na severozápadě Čech, bude jen kolem 12 stupňů. Nejvyšší teplota v 1000 metrech na horách je očekávána kolem 11 stupňů, Šumava tepleji tam až 15 stupňů Celsia. A k tomu bude vát jen slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti do 3 metry za sekundu.
0: Děkujeme za tu předpověď, to byl Marián Sandév. Zítra se opět propojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem. Příjemné odpoledne, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Milá Teresko, všechno nejlepší k svátku ti přejeme.
1: Děkuji. Ano. Přejeme, kolik vás tady je,
0: no,
1: Míro?
0: Já teda a posluchači. No děkuji, a představte děkuji. Si, Tereska se přinesla obyčejnou vodu.
1: No, takhle já slavím.
0: Tak. A nevím, jestli to bude téma
1: oslavě. No, sváteční téma to není.
0: No, dneska v kávě.
1: Ale důležité je,
0: tak,
1: rozhodně.
0: O čem bude káva?
1: Dluhy v rodině a mezi partnery, to je téma, kterému se dnes budeme věnovat, s předsedkyní konzorcia dluhových poraden Pavlou Ašermanovou. No a bavit se budeme o tom, jak mohou dluhy jednoho člena rodiny vlastně ovlivnit celou rodinu, partnera, ale i děti, kdy může dluh manžela nebo manželky dopadnout právě i na toho druhého, jak je to u nesezdaných párů, pokud spolu žijí a financují všechno dohromady a jeden z nich má dluhy, jaký je rozdíl mezi dlužníkem, spoludlužníkem a ručitelem a taky kam se obrátit v případě, že nám to přeroste přes hlavu.
0: Mirek Vaňura se stává posluchačem, káva o čtvrté a Tereza Stýblová na dvojce.

0: Plastická setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Když se řekne plastická chirurgie, většině z nás asi jako první naskočí zkrášlování. Jenže plastická chirurgie umí především napravovat to, co člověku vzala nemoc nebo úraz. A právě tomu se věnuje lékařka a vědkyně Pavla Tichá z kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zajímá mě ale i její druhý svět, výzkum rakoviny. Je totiž hlavní autorkou studie, která popsala jeden z mechanismů, jímž se nádorové buňky dokážou před naším imunitním systémem doslova maskovat a podílet se na vzniku metastáz. Pavla Tichá bude mým dalším hostem.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši Furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka za krajní řešení, zvažuje to ministerstvo školství. Ukrajina poškodila při útoku na vojenské letiště 6 ruských bombardérů. Počasí zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno a večer i oblačno. Teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Jak ochránit děti před agresivním spolužákem řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence a zapojí rodiče i další odborníky. I během vyloučení musí dítěti zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora, například terapeutická pomoc.
5: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
4: V Jihlavě už je hotová dohoda o nové koalici. Vítěz voleb týmu pro Jihlavou společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09 si jako koaličního partnera vybral hnutí STAN. Na sociálních sítích to uvedl předseda občanských demokratů Martin Kupka. V primátorském křesle by měl podle něj pokračovat jeho spolustraník Petr Ryška. Zlínští policisté pátrají po 43-letém Radku Gulaškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Podle policie může být nebezpečný. Lidé by se proto neměli ho snažit zadržet ani kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký. Má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia. Případem se kriminalisté zabývají od půlnoci ze středy na dnešek. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, podle kterého bylo taky údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění letového provozu. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Poškozené bojové letouny Sukhoi Su-34M jsou schopné unést současně několik leteckých bomb. Rusko je často používá k úderům na ukrajinská města v blízkosti frontové linie. Jihomoravští policisté řeší téměř 5 pokusů o vloupání do domu v Pavlově na Mikulovsku. V noci ze soboty na neděli se zloděj pokusil vypáčit několik dveří v obci a 4 domy se mu podařilo vykrást.
6: Tady přímo u kliky takový malý zásek, že vlastně někdo se tam pokoušel prostě zaseknout mezi gumu a dveře nějaké páčidlo.
7: Jaroslav Gracl z Pavlova je jedním z asi 5 desítek lidí, kteří nahlásili na policii pokus o vloupání. Podle místních kradla minimálně jedna žena. Ukazuje mi video bez zvukového záznamu Jaroslav Gracl.
6: Tady vlastně v 1:35 ráno je vidět, jak vlastně jde nějaká paní, chodí, zkusí za kliku, nejde to, jde dál.
7: Video předali policii.
8: Policisté zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést do padení pachatele. Jedná se o 48 domů.
7: Říká policejní mluvčí Petra Hrůzová. Místní strážníci v obci v noci nehlídkují. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra čekejme polojasno až skoro jasno, později od severozápadu oblačnost přibude, teploty 14 až 19 stupňů, na horách většinou kolem 11.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se nejdřív táhne kolona od Pražského okruhu z 11. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky 3/4 hodiny. A pak dál na D1 směrem Brno čekejte různě roztrhanou frontu od sjezdu na Větrný Jeníkov až k exitu 112. Na D11 z Prahy směr Hradec Králové za exitem Městec zůstává kolona z 53. kilometru. Zdržení na 56. asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už káva o čtvrté a Tereza Stýblová.
9: Děkuji Nadě Procházkové za přivítání a vás moc zdravím. Přeji krásné čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky. Dluhy jednoho člena rodiny nemusí zůstat jenom jeho problémem. Kdy může dluh manžela nebo manželky dopadnout i na toho druhého a jak se to třeba řeší u nesezdaných párů? Jaký je rozdíl mezi dlužníkem, spoludlužníkem, ručitelem, na co si dát pozor při podepisování úvěrových smluv a co dělat, když zjistíme, že partner nebo třeba i naše dítě má dluhy, o kterých jsme dosud nevěděli? O tom se dnes budu povídat s mým hostem, kterým je Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden České republiky. Hezké odpoledne vám přeji.
10: Dobrý den.
9: Setkáváte se v dluhových poradnách nejčastěji s lidmi, kteří o finančních problémech svého partnera dlouho nevěděli, anebo s těmi, kteří o nich věděli, ale doufali, že se situace nějakým možná i zázračným způsobem vylepší?
10: Setkáváme se s obojím a ono se to někdy i velmi prolíná. Často člověk ty problémy prostě vidět nechce a vlastně snaží se o nich nevědět, i když tuší, že tam nějaké jsou.
9: Tak dneska nebudeme předtím zavírat oči, naopak je otevřeme a přiznáme se třeba, že máme nějaké takové problémy a budeme velice prakticky řešit, jak z takové i často dluhové pasti se vymotat. Tak pokud máte otázky, můžete je posílat samozřejmě jako vždy na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dluhy v rodině a mezi partnery, téma, kterému se dnes budeme věnovat v kávě o čtvrté s Pavlou Ašermanovou, předsedkyní konzorcia dluhových poraden, se kterou jsme si teď během písničky říkali, že to není sexy téma, jak říkala Pavla, jestli ji můžu ocitovat. A já říkám, že možná není, ale je velice důležité, že to je téma, které možná naši posluchači budou nějak vstřebávat a pak až třeba ke konci pořadu se zeptají. A nebo možná spousta lidí, i když ví, že se jich to týká, tak se třeba bojí zeptat, bojí si to přiznat, anebo to spousta lidí ani neví, že se jich to týká. A ptala jsem se, Pavle, jestli jsou nějaké statistiky nebo průzkumy třeba mezi rodinami, jestli ví třeba právě o tom, jak s jakými penězi hospodaří jejich drahá polovička, jaké jsou příjmy jejich partnerů a tak dále. Tak Pavlo, zjišťovali jste něco takového?
1: My přímo jsme nic takového nezjišťovali, ale nějaká čísla se k tomu najít dají a je to, řekněme, okolo 15% manželů, manželek nezná příjmy toho svého druha, což je zarážející. Je to celkem dost.
0: Vás to číslo překvapilo?
1: Mě to překvapilo, protože když spolu ti dva lidé hospodaří, mají společnou domácnost, spolu vychovávají děti, tak je trochu zarážející, že vlastně nevidí, ten jeden neví, kolik ten druhý vydělává peněz, s kolika penězi mohou počítat, kolik peněz naspoří a podobně. Tak to je zvláštní a častěji, co vím, tak to bývá, že žena neví, kolik vydělává její manžel. A kde si myslím, že to může být ještě nějakým prostě pozůstatkem o tom, že potom, že se dědí trochu to chování i vlastně k těm rodinným financím, takže mohou ty ženy i ti muži být vychováváni tak, jakože o těch financích rozhoduje ten otec rodiny, ta hlava rodiny.
0: A nemusí tedy sdělovat.
1: A nemusí sdělovat ty informace, ale já doufám, že to postupně bude mizet a že to mizí, protože tohle je velmi nebezpečná situace, když nevím, jak s penězi nakládá můj partner.
0: Setkáváte se i s tím, že se lidé jak se bojí o těch financích mluvit, nebo že jim to není příjemné tu otázku nastolit a neví, jak vlastně komunikovat se svým partnerem o penězích?
1: Ano, myslím, že to je velmi časté, že takovýchhle problémů v tom vztahu je určitě ještě mnohem víc než těch 15%, to bude možná skoro třeba polovina párů. A i se nám stávalo, že do některé z poraden přišel člověk a to už je v tom případě, už vlastně je to bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena, takže přišli s tím, že se dostali do nějakých finančních potíží a byli vlastně schopni o tom mluvit s námi, ale ne se svým životním partnerem. A to je velmi těžké, protože my v tu chvíli musíme tomu člověku vysvětlit, že to prostě musí říct, že to doma musí říct, protože se to velmi intenzivně týká právě i toho druhého a týká se to celé rodiny a někdy i celé širší rodiny. Mm-hmm.
0: Ví to ti lidé, že se tím vlastně, že se upíší nějakému dluhu, byť v dobré víře, že si půjčí třeba na nějakou věc, kterou potřebuje rodina, že tím vlastně ohrožují i ty druhé?
1: Často ne. Často to lidé nevědí, často mají pocit, že
0: že to je jejich záležitost.
1: Přesně tak, že podepsali oni tu úvěrovou smlouvu a i když mají manžela nebo manželku, tak mají pocit, že se to týká jenom jejich. Myslím si, že to povědomí o tom, co to vlastně znamená, to společné jmění manželů, u nás není až tak velké, jak by mělo být. Hmm.
0: Takže co vlastně o něm víme? Víme, že jsou to společné příjmy, ale možná už nevíme, nebo si to nechceme připustit, že to jsou i ty dluhy?
1: Vlastně někdy ani nevíme, že jsou to společné příjmy. Někteří manželé a manželky mají pocit, že jejich příjem je jejich.
0: A že když mají svůj účet a tam ty své peníze v vozovkách, tak jim patří.
1: Tak mají pocit, že jim to patří. Nemají pocit, že by to bylo součástí společného mění manželů, což je. A to samé je i se závazky, tedy z dluhy. Když se zadlužím v průběhu manželství, není to tak vždycky, v každém případě, ale obecně se dá říct, že naprostá většina závazků, které vzniknou v průběhu manželství, patří do společného mění manželů.
0: Vědomá se tomu budeme určitě podrobněji. Říkáte v průběhu manželství, to znamená, že dluhy, které si nesou z doby před manželstvím, tak ty by se tedy toho zákonitého partnera týkat neměly.
1: Oni se ho bohužel týkají taky. Neměli by se ho týkat v tom, že by to byly společné dluhy. Společné dluhy to nejsou, ale...
0: Tak kdy se ho začnou tedy dotýkat?
1: No ve chvíli, kdy se provdám za člověka, který je zadlužený, tak pak to, co patří do společného jmění manželů, což jsou i třeba peníze na mém účtu, tak to už může být vlastně, z toho už mohou být hrazeny ty dluhy toho druhého. Jo, to znamená, netýká se to mně, že by to byl můj dluh, ale může být ten dluh vymáhán i z mého majetku.
0: Mm-hmm. Je tam třeba nějaká promlčecí lhůta, nebo je tam nějaká ochrana toho partnera, který vstoupí do manželství, ten partner mu nepřizná ty dluhy? Je tam nějaká ochrana toho člověka, že nebude muset ze svých příjmů potom platit dluhy svého partnera?
1: Opravdu dobrá ochrana, mimo toho samozřejmě nebrat si někoho, o kom nemám ty jako důležité informace, tak dobrá ochrana je uzavření předmanželské smlouvy. U nás se ten institut využívá velmi málo a často lidé mají pocit, že je dobré ho využít jenom v případě, že jsou nějaké obrovské majetkové rozdíly mezi manželi, ale tak to není. Je dobré to uzavřít i v mnoha případech, kdy například jeden z manželů podniká a mohl by si dostat do nějakého rizika tu vlastně zbytek rodiny, nebo je to právě v případě, kdy třeba jeden z nich má nějaké závazky ještě před manželstvím, tak i v případě, že je splácí, i v případě, že je všechno v pořádku, tak je dobré tu předmanželskou smlouvu uzavřít.
0: V dobrém i ve zlem se říká, takže tak. A vědět asi o sobě, myslím, že víme o tom zdravotním stavu, to tam nějak odsouhlasíme a určitě jsou tam právě u toho obřadu, že souhlasíme nebo že víme i o těch finančních záležitostech svého partnera. Když vlastně nám je náš partner zatají, je to podvod?
1: Mohl by to být samozřejmě nějaký důvod k rozvodu. Jo, a je možné i třeba právě pokud nám partner nechce oznámit manžel, tedy teď mluvíme o manželovi, nechce oznámit, kolik vydělává peněz, mohu požádat soud, aby mu to přikázal. Je to trochu jako hůře představitelné v té rodině, ale může taková situace nastat například před rozvodem, kdy se řeší mezi manželi nějaké majetkové vypořádání.
0: Dluhy v rodině a mezi partnery, téma, kterému se dnes věnujeme v kávě o čtvrté, hostem je Pavla Ašermanová, pokračujeme za chvilku, stále se můžete ptát e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

strachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton dal bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

píseň tichou.

0: prachy. Si. Nekoupíš.
1: No vlastně docela dobrý poznatek na závěr této písničky. Prachy si nekoupíš, štěstí je krásná věc. Richard Miller zpívá v naší kávě o čtvrté dnes o dluzích v rodině a mezi partnery. Povídáme se o tom s Pavlou Ašermanovou, předsedkyní konzorcia dluhových poraden. Vy jste už říkala, Pavlo, že ve většině případů, když se zadlužíme během manželství, tak to spadá do toho společného jmění manželů. Ale nejsou to všechny případy. Tak které dluhy do toho společného jmění nespadají?
2: Do společného jmění manželů nespadá dluh, který výrazně převyšuje běžné hospodaření rodiny. Takhle by se to dalo říct.
1: Například?
2: Můžeme si například představit, že si jeden z manželů půjčí si úvěr, za který si koupí něco pro svoji osobu, žena si koupí norkový kožich, muž si koupí drahé golfové hole, naprosto to překračuje běžné hospodaření rodiny. Pak může ten druhý z manželů vyjádřit nesouhlas s tímto úvěrem. Tam ale pozor na to, on tohle musí udělat. Pokud to neudělá, tak pak se předpokládá, že s tím úvěrem souhlasí, že s tou půjčkou souhlasí a pak ten úvěr nebo ta půjčka patří do společného jmění manželů. Ve chvíli, kdy ten nesouhlas vyjádří, ten nesouhlas musí vyjádřit vůči tomu věřiteli. Jo, já například vím, že si můj manžel půjčil 400 tisíc, půjčil si to na něco, co tedy neslouží pro tu rodinu, půjčil si to na něco svého, koupil si nové auto jenom pro sebe, sportovní auto, a já napíšu tomu věřiteli, té bance třeba, že nesouhlasím s tímto, že to se mnou manžel nekonzultoval, že já s tímto úvěrem nesouhlasím a že ho nepovažuji za úvěr, který by patřil do společného jmění manželů. Tím bych měla být chráněná, alespoň tak, že to tedy nebude úvěr ze společného jmění manželů, který by se vymáhal z celého mého majetku. Ovšem ve chvíli, kdyby něco takového můj manžel udělal, tak nechci říct, že bych se s ním rovnou rozváděla, ale určitě bych přemýšlela nad tím, že alespoň zúžím společné jmění v našem manželství, protože bych neměla úplně důvěru, jak můj manžel nakládá s nějakými finančními prostředky. Tohle, kdybych udělala, tak se tím ochráním do budoucna. Nevyřeším tím tu minulost, to musím vyřešit tak, že tady vyjádřím nějaký nesouhlas s některým z těch úvěrů, ale do budoucna se i v průběhu manželství, když zjistím, že můj manžel například vykazuje nějaké opravdu jako rozhazovačné rysy, nebo mám podezření na nějakou ať už závislost, nebo nějaký jiný problém, který má a kvůli kterému začal utrácet peníze, na kterých jsme se spolu nedomluvili, tak pak mohu požádat o zúžení společného mění manželů.
1: Když si ale koupí auto, drahé auto, které dá rodině jako dar, i když ho vůbec nepotřebujeme, ale využívá ho potom celá rodina, tak v tom případě ale se věřiteli ozvat takto nemůžu, protože to není jenom pro jeho potřebu.
2: Je to tak, že vlastně ve chvíli, kdy ten člověk koupí věc, kterou vlastně se souhlasem využívá celá ta rodina, tak pak už to patří do společného mění manželů.
1: A tak je důležité vědět, že si na to půjčil, protože když jste zmínila na začátku 15% přibližně tedy páru vlastně neví o příjmech toho druhého, tak mi taky může můj partner říct, že si na to vydělal a já o tom dluhu vlastně nevím.
2: Pak bych měla vyjádřit ten nesouhlas ve chvíli, kdy zjistím, že si ten můj partner půjčil. Mohu to samozřejmě zjistit až docela v nějakém jako pozdním stádiu. Mohu to zjistit, až když začnou chodit upomínky, až když přijde předžalobní výzva. A stejně v tu chvíli pořád ještě stojí za to snažit se zabránit tomu, aby ten dluh patřil do společného mění manželů.
1: Zatím mluvíme o sezdaných párech, ale na modelovém případě Běty, která se nám ozvala na e-mail, můžeme hovořit i o těch nesezdaných, kteří spolu žijí. Píše, u nás čerstvé téma, milionové dluhy spojené se závislostí. Řešíme to, snažíme se, vedlivě poslouchám a dělám si poznámky, naštěstí nejsme svoji. Tak je to štěstí v téhle situaci?
2: V této situaci bych řekla, že je to opravdu spíš štěstí. Protože pokud ti partneři nejsou sezdaní, nejsou manželé, tak

0: vlastně se můžete pokusit se jí získat zpátky. Nemusí se vám to vždycky podařit.
1: Hmm. Teď došel e-mail od Petra, ptá se na to, pokud žije partnerka v mém domě, nejsme se zdaní, bude mít velké dluhy, můžou mi exekutoři zabavit i moji nemovitost? Tak nejenom tu televizi, o které jsem zmínila.
0: Pokud je to partnerka, není to manželka, pak určitě ne. Ta nemovitost patří tomu panu Petrovi a jestli jeho partnerka bydlí v jeho domě, tak může tam přijít exekutor, což může být velmi nepříjemné i pro něho. A doporučila bych, aby s ní uzavřel podnájemní smlouvu, kde by jí přesně vlastně být, dalo by se tam přesně popsat, co, které zařízení patří do toho podnájmu, co tedy patří tomu majiteli té nemovitosti i z toho zařízení toho vlastně toho majetku uvnitř toho domu, ale ta nemovitost, tam ta patří tomu, kdo je zapsaný v katastru nemovitostí jako majitel, takže ta určitě ohrožená není.
1: Tak, dostali jsme se k nemovitostím, tak bychom mohli za chvilku probrat s Pavlou Ašermanovou, jaký je rozdíl mezi dlužníkem, spoludlužníkem a taky ručitelem, protože toho velice často využíváme, pokud si chceme pořídit nemovitost a nemáme na ní dostatek financí, což je dnes naprosto běžné. A budeme se bavit i o tom, jak podepisovat takové dokumenty v bance, které často bereme jako formalitu a možná samozřejmost a asi nás to může velice zásadně v budoucnu ovlivnit. Máte-li otázky, posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: 10.
1: Dluhy v rodině a mezi partnery. Teď Single X, že je lepší nedospět. Možná je to otázka nějaké osobní zralosti a dospělosti. Ptám se Pavly Ašermanové, když vlastně víme o financích svého partnera, víme o svých vzájemných dluzích. No, jak to nazvat?
2: Myslím si, že je to
1: gramotnost, osobní zralost.
2: Myslím si, že je to určitě známka zdravého vztahu a důvěry mezi těmi partnery. Pokud si sdělujeme navzájem to vlastně, co nejenom ty věci, které se nám líbí, ale i nějaké starosti, které máme, i nějaké obavy, sdílíme spolu, plánujeme spolu, například i finančně plánujeme, to znamená, že víme, kolik ten druhý vydělává, víme, s jakými penězi můžeme počítat, tak si myslím, že je to prostě známka nějakého zdravého vztahu, který má budoucnost.
1: Jaký je rozdíl, Pavle, mezi dlužníkem, spoludlužníkem a věřitelem?
2: Dlužník je sám. Dlužník je sám, i když, jak jsme už na začátku říkali, on vlastně ty následky těch dluhů nedopadají většinou jenom na jednoho člověka, ale i na jeho okolí. Ovšem spoludlužník, to už znamená, že to je někdo, kdo k tomu dluhu vlastně přistoupil do stejného postavení jako ten dlužník původní. To znamená, že pokud jsou manželé nějakého dluhu jako spoludlužníci, znamená to, že ručí za ten úvěr společně a nerozdílně. To společně a nerozdílně znamená, že se vlastně ten věřitel může ten dluh vymáhat po kterémkoliv z nich. Nemusí to být spravedlivě na půl, může to vymoci potom, z kterého to vymoci jde lépe, a ti se potom můžou vyrovnat mezi sebou. To jsou spoludlužníci.
1: A to musí být uvedené už v té smlouvě, nebo to vyplývá z toho společného mění manželů?
2: Z toho společného mění manželů to vyplývá, že oni vlastně u těch dluhů, které patří do společného mění manželů, tam oni vystupují jako spoludlužníci. Pokud jsou to například partneři, nejsou sezdaní a koupí si spolu dům nebo si vezmou nějaký úvěr společně, tak potom tam vystupují podle té smlouvy jako spoludlužníci.
1: Takže mají třeba ideální polovinu každý té nemovitosti, hypotéka je tím pádem také na půl, je to tak?
2: Nebo... Ano, ale ona je na půl mezi nimi, nebo podle toho, jak oni si to určí. Ale z pohledu toho věřitele je to vlastně, je to jedno, jo? Od koho to vymůžou. Když jeden z těch partnerů třeba přestane pracovat, přestane mít nějaký příjem, z kterého se dá ten úvěr zaplatit, tak pak se ten věřitel může obrátit pouze na toho druhého a vymáhat to od něho.
1: Já jsem řekla rozdíl mezi věřitelem a myslela jsem ručitele. Třetí, to je ta osoba, která nám často pomůže k tomu, abychom dosáhli na nějaký úvěr.
2: Ručitel, to je ještě něco jiného. Ručitel, ten nastupuje na místo toho dlužníka až ve chvíli, kdy ten dlužník nezaplatí ten úvěr sám. A to je, řekla bych, že je to velmi nebezpečné postavení, protože ono na začátku to vypadá, jakože mi z toho neplynou žádné povinnosti. Že jenom podepíšu nějaký ručitelský závazek, podepíšu ho někomu z rodiny.
1: No velice, že se to dělají třeba rodiče svým dětem, kteří si chtějí pořídit nějakou nemovitost, mají hypotéku, takže za ně ručí.
2: Tedy. Přesně tak se to děje a často ti rodiče za to ručí třeba svojí nemovitostí. Neříkám, že to nemají dělat, i když myslím, že je dobré si to dopředu dobře rozmyslet. A když do toho chtějí jít, tak si je nutné představit si tu situaci, která může nastat. A to je ta situace, že budou muset hradit ten závazek místo toho původního dlužníka, místo například těch svých dětí. Tak představit si, že se do téhle situace dostanou a představit si, jestli by byli schopni to zvládnout. Tu situaci, protože ono to opravdu nastat může.
1: Jak často se to děje, tahle situace? Mluvíme hodně o manželech, tam se to asi děje velice často, že i ty dluhy vyplavou na povrch, třeba když se lidi rozvádějí, ale v tomto případě ručitelů.
2: Co se týká hypoték, nemyslím si, že je u nás nějaká jako větší selhání u plateb hypoték. To není to nic masového. ani u těch ostatních úvěrů. K nám do poraden konzorci, které patří, teda organizací, které patří pod konzorcium dluhových poraden, tak tam chodí lidé, kteří už potíže mají. Takže samozřejmě z našeho pohledu je to časté a máme pocit, že rodiče dělají obrovské chyby, že ručí svým dětem. My ale nevidíme tu absolutní většinu, kde se vlastně nic hrozného nestane, protože ti nepřijdou.
1: No, když zjistím časem, že na to nebudu mít, můžu se z toho ručení nějakým způsobem vyvázat?
2: Jde to, ale je to těžké.
1: Musím doložit, že na to
2: nemám? Musí to být tak, že se vlastně musím domluvit s tím věřitelem. Ten dlužník potom musí vlastně dodat jiného ručitele, musí nahradit to moje ručení něčím jiným. Ale samozřejmě je možné se z toho ručitelského závazku ve chvíli, kdy ještě není, nejsou ty dluhy po splatnosti, ve chvíli, kdy ten dlužník řádně splácí, tak je možné se z toho nějakým způsobem vyvázat.
1: Dluhy v rodině a mezi partnery je téma, kterému se dnes věnujeme s předsedkyní konzorcia dluhových poraden Pavlou Ašermanovou. Po písničce už se můžete ptát i na telefonu 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
3: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát politolog, spisovatel a právník Petr Pidhart.
4: Život je nekonečně bohatší než každá dokonalá právní norma, ale to je všude na světě, nejenom u nás.
0: Výjimečný.
3: V neděli po 18. hodině na Dvojce. Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socer.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Předsedkyně konzorcia dluhových poraden Pavla Ašermanová je hostem Kávy o čtvrté. Dnes si povídáme o dluzích v rodině a mezi partnery a je tu prostor pro vaše dotazy po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, měla bych dotaz, když jsou partneři nezezdaní a jeden má dluh a nemůže platit nebo zemře, jestli ten dluh přejde na toho druhého.
0: Děkujeme, tak my už jsme tady o tom v zásadě hovořili, tak Pavla připomene ty důležité body.
2: Mohu vás uklidnit, že nepřejde. Pokud nejsou sezdaní ti dva, tak potom a jeden z nich neplatí nebo zemře a kvůli tomu nemůže platit, tak potom ten jeho dluh spadá do dědického řízení po něm, kde samozřejmě může být i ten partner, může být dědicem a ten se může rozhodnout, jestli ten dluh přijme nebo odmítne. Jako, ovšem není ten partner v té první dědické skupině.
0: To znamená, když v závěti mě můj nesezdaný partner uvede jako dědičku, ale má i dluhy, tak já pokud nechci ty dluhy zdědit, tak vlastně odmítnu to dědictví, ale odmítnu i majetek.
2: Musím to odmítnout celé, musím si to spočítat, jestli to chci přijmout, jestli ten majetek tedy převyšuje ty dluhy, anebo to mohu odmítnout celé.
0: Tady se ptá naše posluchačka na to, jak vlastně můžeme poznat, a to je spíš taková psychologická otázka, že skutečně náš partner je v nějaké dluhové pasti. Ptá se Lenka. Tak za vámi chodí klienti, kteří vlastně vlivem svých partnerů do něčeho takového spadli, tak o čem hovoří, jak třeba se ten partner
2: začal chovat? To je moc hezká otázka, protože my jsme i na základě našich zkušeností jsme nad tím hodně přemýšleli, vlastně s čím se potýkají ti lidé, kteří jsou v dluhové pasti a dělali jsme si k tomu i výzkum. A víc než polovina lidí, kteří jsou v dluhové pasti, trpí nějakou formou středně těžké až těžké deprese. Mnoho z nich trpí nespavostí, mnoho z nich mluví o právě jako potížích se spaním, mnoho z nich má nějaké jiné třeba zdravotní obtíže a já si myslím, že to může být signálem i pro ty blízké, když vidí, že ten člověk, ať už je to muž nebo žena, se chová smutně, neúplně standardně, nechce o některých věcech mluvit, vypadá to, že se utápí v nějakých jako svých starostech, tak pak je na místě ho zkusit nějakým způsobem povzbudit a říct mu, že o tom mluvit může, i když je to třeba těžké téma.
0: A je to možná pro něj osobní selhání, tak to nechce přiznat, ale asi mu vysvětlit, že vlastně tím, že to nepřizná, tak to pro nás ty následky budou ještě horší a zásadnější, než když to začneme řešit společně.
2: Přesně tak. A ono hlavně, i když to nepřizná, tak ty dopady toho chování, toho člověka ve stresu, toho člověka v depresích, tak oni stejně dopadají na ty lidi okolo. Takže vlastně odnáší to ta rodina, i když ten člověk má pocit, že je vlastně před těmi problémy chrání.
0: Mluvili jsme o partnerech, o našich rodičích, co by třeba ručitelích, ale co děti, když vlastně spadnou do nějaké dluhové pasti, ať už tedy děti, které nejsou ještě dospělé, ale potom je ty dospělé, kterým bychom třeba chtěli pomoci, tak může to rodinu uvrhnout do nějaké složité situace. Teď u těch dětí, které tedy ještě spadají pode mě, já jsem jejich zákonní zástupce.
2: Mm-hmm. Ono to ty rodiny uvrhává do složité situace. Je dobré vědět, že rodiče zodpovídají za dluhy svých nezletilých dětí, zodpovídají za dluhy dětí do jejich 15 let věku. A co se týká těch dluhů dospělých dětí, tam mají často rodiče pocit, že za ně zodpovídají také, ale to není pravda. Prostě za dospělí lidé si za svoje dluhy zodpovídají sami a rodiče nemají povinnost to řešit, i když to velmi často dělají prostě z rodičovské lásky, protože mají pocit, že musí svým dětem pomoct. Je to v pořádku do té míry, dokud to nezačne zasahovat nějak závažně i do života těch rodičů.
0: Dluhy v rodině a mezi partnery je téma, kterému se dnes věnujeme. Pokračujeme v tom ještě po písničce. Stále se můžete ptát 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dluhy v rodině a mezi partnery, téma v kávě o čtvrté s Pavlou Ašermanovou. Máme dotaz po telefonu, dobrý den.
2: Dobrý den, posluchač Honza. Prosím vás, jak bych se chtěl zeptat na jednu věc. Moje bývalá partnerka si založila společnost s ručením omezeným. Ta firma vlastně zkrachovala, nebo stoupala do konkurzu a de facto věřitel po mně teď vymáhá pohledávku, protože jsem kdysi vlastně té firmy jakoby ručil. Tak bych se chtěl zeptat, jestli tohleto je v pořádku a jestli vůbec to lze takhle aplikovat, když teda ta firma de facto zbankrotovala. Já jsem nebyl ani jednatel, ani majitel. Pouze jsem té firmě ručil vlastně jakoby za dluhy, co si vzala nějakou tenkrát nebankovní půjčku.
1: A partnerka nebo manželka bývala?
2: Partnerka. Dobře. Partnerka požádala mě vlastně o to, abych začínala ta firma, neměla historii. Uh-huh. Já jsem v té době pracoval, tak abych vlastně se uvázal, jakoby, že bude v případě splácet, ale co, že ta firma mezi tím zkrachovala uh-huh. A teď po mně ten věřitel, ta firma, že prošla konkurzem řádně s novým výsledkem téměř a teď po mně ten věřitel se ty peníze, co si půjčila vlastně ta firma, abych splácel.
1: Děkujeme za váš dotaz. Přejeme samozřejmě hodně štěstí, Pavlo, tak jakou máte radu?
3: No, je to samozřejmě komplikovaná situace, není příliš radostná, protože tím, že jste uzavřel ten ručitelský závazek, tak i když ty dluhy té původní firmy se tím konkurzem nějakým způsobem vymazaly, tím, že tady zanikla ta právnická osoba, tak zanikly i ty její dluhy, tak ten ručitelský závazek bohužel nezanikl. Já vám ale nedokážu takhle po telefonu říct, že to jako rovnou nějaký verdikt, jako že to je beznadějné, nebo že ještě něco máte zkusit. Ideální by bylo opravdu se zkusit ještě o tom poradit. Já nevím, jak vypadá ten ručitelský závazek, jak vypadala ta původní smlouva. Je možné, že se s tím ještě něco dělat dá, ale také je možné, že prostě ten dluh trvá. Hmm.
1: Kam byste třeba doporučila nejenom našemu posluchači se obrátit, respektive zeptám se rovnou, jaké služby v tomto ohledu nabízí dluhový patron?
3: Mm. Dluhový patron, ten soustřeďuje poradny, dluhové poradny v České republice, které nabízejí bezplatnou, to je velmi důležité zdůraznit, bezplatnou pomoc a měly by být vlastně rozprostřené do celé republiky, ve všech krajích jsou, to znamená ideální je, když člověk, který buď sám má starosti s dluhy, nebo se bojí, že by mohl mít třeba partner starosti s dluhy, nebo si není jistý, jestli nebude mít starosti s dluhy, tak ve všech případech je skvělé, pokud se podívá buď na stránky dluhového patrona, nebo na stránky konzorcia dluhových poraden, kde vás to také odkáže na dluhového patrona, a nebo pokud nebude chtít přes dluhového patrona hledat dluhovou poradnu, tak pak bych chtěla zdůraznit to, aby pokud si vybírá nějaké poradenské centrum, pokud si vybírá nějakou poradnu, kam půjde, tak aby byl velmi opatrný, protože na trhu je mnoho různých podvodných firm, které se tváří, jakože pomůžou tomu člověku s dluhy, že ho zbaví dluhu, ale není to tak.
1: Je to naopak?
3: Nebo... Je to naopak, je to, můžou toho člověka dostat do ještě horší situace, a nebo mohou i do nějaké míry pomoci, ale bude to stát spoustu peněz. A pokud se potýkám z dluhy, pak není úplně ideální, pokud za tu pomoc ještě musím zaplatit peníze.
1: Je tu, Pavlo, dotaz ještě na děti. Když děti zdědí třeba nemovitost, na které jsou dluhy, tak jednak je to pro ně nefér, píše tady Karolína, a jak se mohou bránit? To je otázka na dědické řízení.
3: Je to ale... na dědické řízení a je to tak, že samozřejmě pokud vím, že spolu s tím majetkem, který mám zdědit, že jsou tam i dluhy, tak...
1: Je to i hypotéka?
3: Může to být právě i ta hypotéka, tak pak se můžu rozmyslet, jestli to dědictví chci nebo nechci přijmout. Pokud ho chci přijmout, vím, že tam nějaké dluhy jsou, pak je určitě dobré to vždy přijmout s výhradou soupisu. To je taková formulka, která znamená, že by ty dluhy, že nebudu ručit za dluhy, které by byly vyšší než ten majetek, který já zdědím. Tak to je takový jako vlastně základní poučka pro toho, kdo tedy by měl zdědit nějaký majetek a bojí se, že by tam mohly být i dluhy.
1: Když to dítě na ní zletilé, kdo to za něj udělá tady?
3: Dělá to za něj jeho zákonný zástupce a měl by v tom být velmi aktivní i právě orgán péče o dítě, to znamená OSPOD.
1: Mm-hmm. Probíhá, jste to sama říkala, opatrovnický soud, nebo vlastně ano, po smrti ano. Třeba zákonných zástupců, takže tam se to asi taky řeší.
3: Řeší se to přes opatrovnický soud, protože nějaké jako velké změny majetkové u toho nezletilého dítěte musí schválit opatrovnický soud.
1: Pojďme to shrnout, Pavlo, to naše dnešní povídání, kam se bohužel nevešlo všechno. Doporučení asi pro lidi, jak se nastavit finance v rodině, abychom nespadli do dluhové pasti nebo neuvrhli svého partnera tam, kam nechceme.
3: Tak těch pouček je mnoho a dají se shrnout do toho, že důležité je být k sobě upřímný, důležité je samozřejmě myslet na budoucnost, říkat si o těch starostech a na co bych velmi apelovala, důležité je, pokud se dostanete, ať vy nebo vaše partneři, partnerky do potíží, tak co nejrychleji vyhledat nějakou průdu profesionální a bezplatnou pomoc, kde čím dřív přijdete, tím lépe. Takhle bych to řekla.
1: Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden České republiky, byla dnešním hostem. Moc vám děkuji za váš čas. Těším se třeba někdy příště. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Rozhlasová hra na Dvojce.
1: Lord Illingworth má pověst velmi zkaženého muže.
2: To je prostě strašné, jací jsou dnes lidé. Povídají o člověku za jeho zády věci, které jsou vesměs a naprosto pravdivé.
1: Ale dokáže si ji udržet?
2: Ženy jsou teď příliš duchaplné a nic tak neskazí milostný románek jako smysl pro humor u ženy.
3: Nebo jeho nedostatek u muže.
0: Bezvýznamná žena.
1: Konverzační komedie Oscara Wilda s Viktorem Pricem v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
4: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
5: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Německo zavádí plošně zákaz alkoholu na vlakových nádražích. Chce tím omezit násilné konflikty. Počasí zítra bude polojasno až skoro jasno v Čechách, ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy přináší Naďa Procházková. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů víc chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
6: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
5: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Se začátkem nové topné sezony varují hasiči před rizikem požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu anebo třeba kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů. Způsobili škodu skoro za 7 milionů korun. Podle mluvčího krajského sboru Jaroslava Mikošky jsou důležité pravidelné kontroly a čištění spalinových cest.
7: Základní lhůty pro čištění spalinové cesty při celoročním provozu jsou 3x ročně. U spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést své pomocí.
5: Na zhruba 6 000 vlakových nádražích v Německu začíná platit zákaz alkoholu. Opatření, které doteď testovala jen některá města, se nově rozšiřuje na území celého státu. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost.
8: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
9: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem, s naší dvojkou. Léta působil taky v časopise Mladý svět, později v týdeníku Televize.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra čekejme polojasno nebo skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost. K večeru od severozápadu další oblačnost přibude. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách většinou kolem 11.
0: Doprava.
5: Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru zůstává fronta na Pražský okruh za Ořech. Pro osobní auta je to na půl hodiny. Z dálnice nesjíždějte na souběžné silnici, vyšetřují vážnější nehodu v Chrášťanech. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy před sjezdem na Zdiby na prvním kilometru je dlouhá fronta do Kbelské ke sjezdu na Novou Packou. Tam po nehodě teď už nic nepřekáží, takže by se měla fronta dát do pohybu. A ve Strakonické na výjezdu po D4 zůstává kolona kolem Cukráku do omezení u Jiloviště zhruba na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už tu jsou příběhy z kalendáře.
10: Dobrý den a ničím nerušený poslech 15. říjnových příběhů z kalendáře. U mikrofonu dvojky jsou připraveni Jan Kovařík
11: a Jitka Novotná, hezký den.
10: Dnes bychom vám rádi připomněli osudy jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů detektivních příběhů 20. století.
11: Kdybychom měli vyjmenovat všechny jeho pseudonymy, pod kterými publikoval svá díla, zabralo by nám to opravdu hodně času.
10: Ano, hledáme tedy autora mnoha jmen.
11: Ve své tvorbě se věnoval řadě žánrů. Nejvýrazněji je ale spjat s takzvaným policejním procedurálem. Bývá dokonce považován za hlavního představitele tohoto typu kriminální beletrie.
10: Ostatně ještě se k tomuto druhu literatury podrobně vrátíme. Jeho nejslavnější, pochopitelně policejně detektivní série, se odehrává ve smyšleném městě Izoula, a to je naše druhá nápověda.
11: V centru pozornosti stojí zdejší tým vyšetřovatelů z 87. revíru, jejich každodenní práce i osobní peripetie.
10: A právě číslo policejního okrsku, nebo chcete-li revíru, dalo celé sérii jméno. A vám dnešní poslední nápovědu.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Příběhy z kalendáře a v dnešním kvízu hledáme spisovatele, který se soustředil především na policejní detektivky, jež se odehrávaly ve městě Izoula v 87. okrsku či revíru, jak chcete.
1: Tyhle příběhy vydával pod jménem, které nejspíš bude znát většina z vás, ale ostatní knihy a série mu vycházely pod řadou jiných pseudonymů.
0: Asi už, Honzo, můžeme prozradit, že dnes bude řeč o americkém spisovateli a scénáristovi Edu McBainovi, neboli Evenu Hunterovi. A ano, správně, ani jedno z těchto jmen není jeho rodným jménem.
1: Náš dnešní hrdina pocházel z italské přistěhovalecké rodiny. Narodil se jako Salvatore Albert Lombino 15. října 1926 na Manhattanu, tedy v samém srdci New Yorku. A vyrůstal v italské čtvrti Italian Harlem a později v Bronxu.
0: Jak určitě víte, ve 20. a 30. letech minulého století byly italské čtvrti v amerických městech jedním z hlavních center mafie a s ní spojené organizované kriminality. Zároveň byl Harlem a celý New York kulturně i sociálně mimořádně rozmanitým místem. Právě odsud pramenila autorova inspirace pro pozdější slavnou krimisérii.
1: Při studiu na základní a střední škole byl Salvatore považován za intelektuálně i umělecky velmi nadaného žáka a získal díky tomu řadu stipendií.
0: V roce 1944 během druhé světové války nastoupil v 18 letech k americkému námořnictvu. Právě během služby uprostřed Tichého oceánu začal psát své první krátké příběhy a povídky.
1: Tehdy je ale nikde nepublikoval a oficiálně byly vydány až v roce 1982, kdy už byl dávno světoznámým spisovatelem. Po dvou letech vojenské služby se vrátil zpátky do New Yorku a začal tam studovat anglickou literaturu a psychologii.
0: Roku 1950 absolvoval na tamní Hunter College, kde po celou dobu studia vydával každý týden svůj sloupek ve školních novinách. V posledním ročníku se také seznámil a krátce na to oženil se svou první ženou Anitou Melnikovou. Měl s ní tři děti.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Na začátku 50. let hledal protagonista dnešních příběhů z kalendáře Salvatore Lombino způsob, jak uživit svou mladou rodinu a zároveň rozvíjet své literární schopnosti. Upřímně, nebylo to nic jednoduchého.
1: Chvíli si vydělával jako pianista v jazzové kapele, maloval, dělal telefonního operátora a tak dále. Jeho snad nejkurióznějším zaměstnáním byl prodej humrů po telefonu. A pozor, honorář nebyl v dolarech, ale právě v humrech.
0: No, kdo ví, jak dlouho to Salvatore vydržel. Několik dní pracoval také jako učitel, což později označil za jedno z nejvíc frustrujících povolání, která kdy vyzkoušel. Na nejdelší dobu se pak uchytil jako editor v literární agentuře.
1: Podle vlastních vzpomínek právě tehdy přestal psát brak a začal se věnovat skutečné literatuře. Zároveň se mu díky této práci naskytla příležitost setkat se s řadou spisovatelů mysteriózní a science fiction literatury, jako byly třeba Paul Anderson nebo Arthur C. Clarke.
0: Lombino intenzivně pracoval i na svých vlastních příbězích. A v roce 1951 mu skutečně vyšla jeho první povídka Welcome Martians, tedy v překladu Vítejte, Marťané.
1: Během následujících dvou let zaplavoval magazíny všemožnými příběhy pod nejrůznějšími pseudonymy. V roce 1952 pak poprvé použil jméno Even Hunter, které později přijal i úředně. Jenže proč vlastně vystupoval pod tolika různými jmény?
0: Správná otázka. Měl proto tři hlavní důvody. Za prvé, redaktoři časopisu tehdy nechtěli vydávat v jednom čísle více povídek od jednoho autora. Lombino potřeboval toto pravidlo obejít a byl tak aktivní ve psaní i ve vymýšlení svých aliasů, že mu třeba v jednom čísle vyšlo 5 povídek pod 5 různými jmény.
1: Dalším důvodem byly tehdejší předsudky vůči Američanům s italskými kořeny. Později začal jednotlivými jmény rozlišovat i různé žánry své tvorby, ale k tomu se ještě dostaneme.
0: V roce 1954 dává Salvatore Lombino výpověď a rozhodne se stát spisovatelem na plný úvazek. Nějakou dobu to vypadá, že se psaním neuživí, jenže pak mu vyjde jeho první román Džungle před tabulí.

0: Džungle před tabulí. První román protagonisty dnešních příběhů z kalendáře se ve Spojených státech amerických okamžitě stal bestsellerem a pomohl otevřít debatu o problémech amerického školství. Hunter při psaní čerpal hlavně ze své krátké, ale za to intenzivní a poněkud znepokojivé zkušenosti s učitelstvím.
1: Kniha totiž pojednává o mladém učiteli Ricku Dadyrovi, který nastupuje na chlapeckou střední školu. Brzy tu ale zjišťuje, že je to povolání mnohem náročnější, než si představoval.
0: Musí se popasovat s mladými výtržníky a jejich rebelií, ale zároveň i s nesmyslnými překážkami a obstrukcemi, které vytváří školní systém. Nakonec si však s bouřlivými studenty vytvoří upřímnější vztah než s většinou svých kolegů z učitelského sboru.
1: V roce 1955, krátce po svém vydání, se román dočkal i filmového zpracování. Režie se ujal Richard Brooks a snímek dosáhl stejné, ba možná ještě větší popularity než jeho knižní předloha.
0: Od této chvíle se Hunter dokáže psaním plně uživit. Jeho knihy se těší mimořádné oblibě čtenářů v Americe i ve zbytku světa.
1: Z děl vydaných v 50. letech můžeme jmenovat třeba Strangers When We Meet z roku 1958, které se o dva roky později také dočkalo své filmové verze. Scénář na rozdíl od Džungle před tabulí ovšem už tentokrát napsal sám autor.
0: Vedle prózy se úspěšně věnoval právě také filmovým scénářům. Asi jeho nejslavnějším kusem jsou Ptáci. Šlo o adaptaci povídky britské autorky Daphne du Maurier, natočenou v roce 1963 slavným režisérem Alfredem Hitchcockem.
1: Hunter se poté dál věnoval psaní románů i scénářů a publikoval pod řadou různých jmen, jako třeba Kurt Cannon, Richard Marston, Hunt Collins a nebo, jak ho asi zná většina z vás, Ed McBain. Hello.

0: Nevím, jak to máte vy, vážení a milí posluchači, ale já mám na příbězích z kalendáře rád zejména to, že pokaždé se dozvím něco nového. Tak třeba dneska. Jen díky našemu dnešnímu setkání budu už navždy vědět, že Ivan Hunter, autor mé oblíbené Džungle před tabulí, je tentýž muž, který mě v pubertě seznámil se Stevem Carellou z 87. revíru. A navíc, že to byl ve skutečnosti Italo-Američan Salvatore Lombino. Když k tomu přičtu jako bonus ještě fakt, že je i autorem scénáře k proslulým Hitchcockovým Ptákům, moje zvídavost je pro dnešek prakticky uspokojena. A to jsme teprve v polovině.
1: Ano, a budeme povídat dál s tím jevem, který popíšeme, se setkáváme u mnohých výtečných osobností, nejenom u McBaina či Huntera, a sice workoholismus. V tomto případě je to workoholismus literární. Náš hrdina napsal přes 100 knih a my se zastavíme nejenom u nejslavnějšího počinu, tedy detektivní série 87. revír, ale také u knih osobněji laděných. Ani ty nepostrádají napětí, zvraty, dramata, jak by mohli, když mimo jiné pojednávají o vlastním boji Eda McBaina s těžkou nemocí. Práce mu byla evidentně dvojsečným společníkem, vzpruhou, stejně jako vyčerpávající drogou. Každopádně recept, který předával svým mladým kolegům se spisovatelskými ambicemi, určitě stojí v případě tohoto veleúspěšného a veleoblíbeného autora za pozornost. Je jednoduchý, odžitý, pravdivý a neslibuje koláče bez práce. Je naprosto
2: nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí.

0: i podporu. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Před chvílí jsme v příbězích z kalendáře znovu zmínili jméno Ed McBain. A je to pochopitelné, protože právě pod ním autor, kterému dnešní díl našeho pořadu patří, vydával detektivní romány a zejména svoji slavnou sérii o 87. revíru.
1: První díl vyšel v roce 1956 pod názvem Cop Hater, do češtiny přeložený jako zabiják nebo nenávist. Během následujících bezmála 50 let vyšlo neuvěřitelných 54

0: Celá série, jak už název napovídá, se odehrává na 87. revíru a v ulicích smyšleného velkoměsta Isola, jehož předlohou je americká metropole New York.
1: Central Park nahradil Grover Park, řeku Hudson nahradila Harp River a takhle bychom mohli pokračovat.
0: Ed McBain, na rozdíl od jiných autorů detektivek, nepsal příběhy o jednom geniálním vyšetřovateli, ale místo toho vytvořil řadu postav, které okrsek tvořili. Soustředil se přitom jak na jejich policejní práci, tak na nesnáze jejich osobních životů.
1: A dal tak vlastně vzniknout novému detektivnímu podžánru, řekněme, již zmíněnému policejnímu procedurálu. Snažil se co nejpodrobněji zachytit postupy vyšetřování, metody výslechů i potíže s policejní byrokracií. Tento způsob psaní pak výrazně ovlivnil řadu slavných seriálů, jako třeba Zákon a pořádek nebo české Případy prvního oddělení.
0: Na začátku 60. let odkoupila práva na 87. revír americká televize NBC a několik let ho vysílala. Jméno Ed McBain autor dlouho používal téměř výhradně pro tuto sérii, až v roce 1978 se ho rozhodl využít i pro jinou řadu.
1: Šlo o knižní sérii o právníkovi Matthew Hopeovi. I v tomto případě se jednalo o detektivní romány, tentokrát ale z prostředí právnického světa. McBain se tu mnohem více soustředí na psychologii hlavní postavy a teprve v druhé řadě na detektivní praktiky.
0: Zřejmě nejslavnějším dílem celé ságy z 87. revíru jsou Těžký prachy z roku 1959. Příběh se točí kolem výkupného požadovaného po obuvnické firmě a únosu syna jednoho z jejich zaměstnanců. Román zaujal i slavného japonského režiséra Akira Kurosavu, který mu v roce 1963 dal filmovou podobu.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Od 70. let náš dnešní hrdina publikoval většinu svých děl pod jmény Ed McBain nebo Evan Hunter a ke starším pseudonymům se vracel už jen zřídka. Jak tedy ale jeho hra se jmény přesně fungovala?
1: No, jak už jsme si říkali, jméno Ed McBain používal především pro své detektivní romány, zejména pro sérii z 87. revíru a později také pro knihy o Matthew Hopeovi. Mimochodem, tyhle dvě série v roce 1998 propojil v knize Poslední naděje.
0: Psychologickou a nekriminální tvorbu pak vydával pod jménem Evan Hunter. V 50. letech používal ještě třeba jméno Richard Marston pro detektivky a science fiction nebo Kurt Cannon pro noirové příběhy.
1: Od konce 60. let po zbytek McBainova života byla hlavní náplní jeho práce série o 87. revíru. Stal se z něj postupně spisovatel workaholik. Psaní pro něj bylo rutinou, bez které se nemohl obejít a na které byl dokonce závislý.
0: Později přiznal, že psal 10 až 12 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tak takový nápor by samozřejmě vydržel málo kdo. A není tedy divu, že v polovině 80. let dostal infarkt a musel své tempo zvolnit.
1: To se na jeho tvorbě samozřejmě promítlo. Psaní od té chvíle bral především jako zábavu a sám říkal, že až ho to přestane bavit, tak prostě skončí. Jak ale správně předpokládáte, to se nestalo a náš hrdina vydával další a další romány až do své smrti.
0: Přestože pro něj mělo být psaní hlavně radostí, jeho pozdní romány získaly temnější tón a častěji se věnovaly osobním i psychologicky náročným tématům. V roce 1997 například vydal memoáry Hitch a já, kde vzpomínal na svoji spolupráci s už dříve zmíněným Alfredem Hitchcockem.
1: Postupem času se začalo jeho zdraví zhoršovat. Nejen, že ho neustále trápily srdeční potíže, ale ke konci života onemocněl rakovinou hrtanu. O své nemoci a o tom, jak se s ní vyrovnával, napsal společně se svojí druhou ženou Dredžikou knihu Let's Talk, čili v překladu Pojďme si promluvit.
0: Spisovatel nakonec rakovině podlehl 6. července 2005 ve věku 78 let. Jeho manželka později řekla, že ještě pár dní před smrtí pracoval na několika rozepsaných knihách.

0: Basta.
1: Po smrti se na Ivana Huntera, neboli Eda McBaina, chcete-li Salvatore Lombina, nezapomnělo. Dokázal si totiž vybudovat takovou popularitu, že jeho knihy zůstanou součástí knihoven lidí po celém světě ještě hodně dlouho. Vždyť už jen během jeho života se jich ze série 87. revíru prodalo po světě přes 100 milionů výtisků.
2: Za svou práci byl symbolicky odměněn, když v roce 1986 získal cenu Grand Master Award za celoživotní přínos detektivnímu žánru.
1: A o několik let později se stal prvním americkým laureátem ceny Diamond Dagger, kterou uděluje Britská asociace krimispisovatelů.
2: I když doba pokročila za McBainova života neúprosně kupředu, držel s ní krok a do každého dalšího románu se vždy snažil zakomponovat nové technologie a vyšetřovací praktiky. Izoulu navíc neustále zabydloval novými postavami a vytvořil mimořádně propracovaný a živý svět.
1: Dokázal tak svým čtenářům předat komplexní a realistický obrázek o policejní práci. Neidealizoval. Nešlo o geniální tahy vyšetřovatelů nebo akční trháky, ale o detailní popis jejich každodenní rutiny, ze kterého se ovšem nevytratilo napětí.
2: Celý svůj život zároveň aktivně podporoval mladé začínající spisovatele. Jeho receptem, který předával dál, bylo, že autor musí najít a dokonale ovládnout svůj jazyk a formu, jež však ve finále mají zůstat očím čtenářů nepostřehnutelné. A nelze toho dosáhnout jiným způsobem, než, a tady máme ten skvělý recept, to zlaté pravidlo, psát, psát a zase psát, aneb pracovat a neustávat.
1: K jeho odkazu se dnes hlásí i takový spisovatelé jako Stephen King, který prohlásil, že McBainovo dílo pro něj bylo vstupem do světa dospělé literatury. Sám pak ve svých románech několikrát na 87. revír odkazuje.
2: McBainovo jméno ale skloňují téměř všichni detektivní spisovatelé a scénáristé, ať už Michael Connelly nebo český autor František Needle.
3: Mám prostě

0: Příběhy z kalendáře s datem 15. října pomalu směřují do finále, tak si je pojďme společně se scénáristou Jakubem Novotným shrnout. Co jsme se dnes o Edu McBainovi dozvěděli?
1: Původem Italo-Američan vyrůstal v New Yorku, který se pro jeho tvorbu stal velkou inspirací. Než se mu podařilo stát se spisovatelem na plný úvazek, musel vystřídat řadu různých profesí. Průlom přišel s románem Džungle před tabulí z roku 1954, který se stal celoamerickým bestsellerem.
0: Věnoval se řadě žánrů od psychologické tvorby přes science fiction až po detektivky, anebo psaní scénářů pro film i divadlo.
1: Největší slávě se pak těší jeho série O práci a životě policistů z 87. revíru. Na této sérii pracoval bezmála půl století a vyšlo celkem 54 dílů.
0: Navzdory zdravotním problémům psal až do posledních dnů svého života a zanechal po sobě dílo, které dodnes inspiruje autory detektivní literatury po celém světě.
1: A také řadu inspirativních myšlenek, z nichž jednu si dovolím na závěr ocitovat. Kdo si jednou řekl, že umění je jen iluze? My se v ní pokoušíme najít pravdu. Samozřejmě čtenář se přitom musí dobře bavit, řekl hrdina dnešních příběhů z kalendáře.
0: Pravdu v zábavné podobě pro vás hledáme, snad také nacházíme a úhledně balíme i my, tým příběhů z kalendáře, za který se s vámi pro dnešek loučíme a těšíme se zase brzy.
1: Naschledanou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Noční proud slaví už 37. narozeniny a v přímém přenosu ze studia S1 Českého rozhlasu předá prestižní ceny této populární noční diskotéky.
1: Gala večerem provedou všichni moderátoři pořadu Noční proud.
0: Pozvání přijali Michal David,
1: Martin Chodůr,
0: Šimon Bylina,
1: Heidi Janků,
0: Michal Prokop,
1: Pavlína Filipovská,
0: Pavel Sedláček,
1: skupina Rangers
0: a mnoho dalších.
1: Legendy Nočního proudu 2026.
0: Už v úterý 20. října od 19 hodin živě
1: na Dvojce. Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česko zavádí do svého právního systému nový trestný čin, takzvanou ekocidu. Zemřel publicista a moderátor Českého rozhlasu Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Počasí zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy přináší Naďa Procházková. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
3: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
4: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
3: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
5: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
3: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
6: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
7: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
6: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
8: Od rána nám sem lezly křovím různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to. Bylo to naprosto přesně podle plánu, ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
6: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic, ale na Junová, Český rozhlas.
2: Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal víc než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce, recesi a slovních říčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
9: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
10: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
9: Já jsem měl to štěstí, že jsem někdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
10: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
11: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonu a pro mě to byla ohromná škola.
10: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra čekejme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy, k večeru od severozápadu přibude oblačnost. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách většinou kolem 11.
0: Doprava.
2: Silnice 6, výjezd a příjezd do Karlových Varů z Prahy je uzavřený v obou směrech po vážné nehodě osobního a nákladního auta u Střelnice. Policie odklání provoz přes vyhlídku a Hůrky. Na objížďce směrem z Varů už je ucpaná Lidická přes celé Horní Drahovice. Na příjezdu z Prahy pozor pod Golfem. Před odklonem se prudce brzdí v ostré zatáčce. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.

0: Moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
2: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Dnes si společně poslechneme příběh Agáty, které je 36 let. Bolest na hrudi ji zastihla v posilovně a o to víc ji vystrašil nález na malých srdečních tepnách. Tehdy si řekla, že je na takové onemocnění přeci ještě mladá. Novinková možnost vyšetření malých srdečních tepen ji přinesla řešení a úlevu. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař.
3: Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Kovárník a jsem vedoucím lékařem oddělení intervenční kardiologie na 2. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A dneska bych chtěl hovořit o takové novější věci v onemocnění cév na srdci, a to je choroba malých tepen, která může překvapit jak lékaře, tak pacienty, bolesti na prsou a dušností.
2: Pane profesore, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Popis srdce jako fungující pumpy už jsme, my lajci, slyšeli asi mnohokrát. My se dnes spolu budeme věnovat tepnám, velkým a malým. Jaký úkol mají vlastně v našem srdci, jak tam fungují?
3: Tak naše srdce, byť vlastně čerpá krev do celého těla, tak se tou vlastní krví neživí a potřebuje prostě nějaký systém, jak dostávat tu krev pro svou vlastní funkci. A to právě zprostředkují cévy na srdci, kterým říkáme koronární, protože oni vlastně obkružují to srdce. A ty dodávají krev do srdečního svalu, čili tam přitéká kyslík, přitéká tam cukr a vlastně jsou tou krví transportovány metabolity z toho pracujícího srdečního svalu.
2: Jaké projevy má dysfunkce, ať už těch velkých anebo malých tepen? Je to v nějakém smyslu rozdílné nebo ne?
3: Rozdílné to ve svém důsledku není, protože vlastně do toho srdečního svalu, pokud jsou ty cévy nemocné, ať už ty velké nebo ty malé, přitéká menší množství krve. To znamená, ten srdeční sval, když si představíte jako motor od auta, prostě má míň toho paliva a jeho výkon se snižuje. Čili vlastně pro tenhle ten důsledek je v zásadě jedno, jestli ten problém je v těch velkých cévách, anebo jestli v těch malých cévách. Rozdíl je samozřejmě v tom přístupu, jak my to můžeme zobrazit, protože ty velké samozřejmě logicky vidíme lépe než ty malé, a v přístupu, jakým to můžeme ošetřit, protože ty velké se nám zase ošetřují lépe než ty malé.
2: Mm-hmm. Asi předpokládám odpověď na moji další otázku, nicméně, pane profesore, položím jí, co se může stát, pokud nám nefungují ty velké a malé tepny. Jaké riziko člověku hrozí?
3: Tak můžeme to rozlišit tak, že v případě, že je problém v těch velkých cévách na srdci, tak vlastně ta oblast srdečního svalu, která je tím ohrožena, nebo je úplně zastaven ten průtok do té oblasti, je velká. Čili ten problém je velký, a pak, když je ten problém nebo ten uzávěr vzniká náhle, tak vzniká infarkt myokardu. Ten infarkt vlastně česky znamená náhlý, či to byla náhlá příhoda, kdy najednou se zastaví dodávka, jako když jsem to přirovnal k tomu motoru v autě, tak najednou prostě přestane téct benzín do motoru a ten motor se zastaví. Když se to týká těch malých cév, tak samozřejmě ta oblast, pokud by to byla teoreticky jedna céva, tak bude maličká, ale ono se to většinou týká velké řady těch malých cév, takže ten problém potom samozřejmě může být podobný, ale nebývá tak náhlý. Dochází k tomu postupně a spíše je to projevem jakoby chronického snížení prokrvení toho srdečního svalu, ale v některých případech, kdy to není onemocnění jako morfologické, ale funkční, to znamená, že ty cévy se najednou stáhnou, tak to samozřejmě může mít i akutní projevy.
2: Mm-hmm. Já děkuju za to do vysvětlení. My si dnes budeme povídat o novinkové možnosti vyšetření malých cév v srdci. Co pacientovi přinese?
3: Tak to vyšetření mu hlavně přinese odpověď, protože většinou je to tak, že ten pacient má nějaké obtíže. Ty obtíže nejčastěji jsou bolesti na prsou. Ty ho přivedou k lékaři a pokud je to třeba praktický lékař, tak ho posílá ke kardiologovi a my nejčastěji vyšetřujeme cévy na srdci tak, že se vlastně podíváme takzvanou kateterizací přes tepnu na zápěstí nebo v třísle a zobrazíme pod rentgenem, jak ty cévy vypadají. A my v zásadě vidíme hlavně ty velké cévy a ty malé v zásadě nevidíme, vidíme jenom nepřímo a na jejich postižení vlastně můžeme jenom nepřímo usuzovat. A řada pacientů, který má onemocnění malých cév na srdci, může být jednou, ale i víckrát vyšetřena vlastně tou kateterizační metodou s tím, že ty cévy jsou úplně v pořádku a ty obtíže vlastně nejsou z poruchy prokrvení srdečního svalu. Ti pacienti potíže mají, často navštěvují různé lékaře, někdy končí u jiných odborností, někdy končí dokonce na psychiatrii s tím, že je to vlastně jako spíš stresová záležitost, což často ale i je, ale ten problém je v těch malých cévách na srdci, které my, jak jsem říkal, nejsme schopni vidět, ale v dnešní době jsme schopni je hodnotit pomocí funkčního vyšetření, kde vlastně měříme tlaky a průtok otoky v těch cévách jsme schopni počítat některé parametry, které nám říkají vlastně, jaký je odpor těch cév, a čím ty malé cévy jsou nemocnější, tím ten odpor je vyšší, a tak my vlastně můžeme zjistit, že ty malé cévy jsou nemocné.
2: Za chvíli vám představím Agátu, ta takové vyšetření podstoupila. Nejprve si ovšem pověsme, jaké příznaky můžeme zaznamenat, pokud onemocní malé cévy. Je to dušnost a bolest na srdci, nepohodlí v levé paži, čelisti, krku, zádech nebo břiše, spojené s bolestí na hrudi. Také únava a nedostatek energie. V případě takových projevů vyhledejte lékaře včas. Můžete tím zachránit svůj život.
1: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Mým hostem ve studiu je Agáta.
4: Po hodině v posilovně začalo bolet na hrudi a po cestě domů jsem vyhodnotila, že dál nemůžu pokračovat, a poprosila jsem manžela, ať mi zavolá záchranku.
2: Agáto, vítejte.
4: Dobrý den.
2: Vrátím vás s vaším dovolením do té už zmíněné posilovny, o které jste před chvílí pověděla. Jak jste vnímala potíže, které tam byly, a jaké vlastně byly?
4: Je to pocit obrovské slabosti, kdy je těžký vyhodnotit, co se vlastně děje, a vzhledem k tomu, že jsem zdvihala poměrně vysoké váhy, tak jsem si nebyla jistá, jestli jsem jenom nepřetížila v tu chvíli to tělo a není mi špatně z toho. A byla jsem schopná se odebrat i zpátky do šatny a sama, bez pomoci. Nicméně jsem cítila tak obrovskou slabost, že jsem si nebyla jistá, jestli jsem schopná dorazit domů.
2: Mm-hmm. To byl vlastně nějaký takový první, řekněme, vjem toho, že se něco děje. Jak to celé pokračovalo?
4: Pokračovalo to tak, že jsem zavolala svému manželovi, že potřebuji, aby mě vyzvedl v té posilovně, protože si nejsem jistá, jestli dojdu domů. Takže na základě toho on mě doprovodil a vlastně se ten stav stále zhoršoval, kdy mám pocit, že nastala i určitá panická ataka, kdy já jsem se začala bát a požádala jsem, jestli můžeme dojet tramvají. Byť to není daleko, ale necítila jsem, že zvládnu dojít domů. A ve chvíli, kdy jsem se zastavila v té tramvaji, tak mi začaly i mravenčit ruce, nohy a začalo mi být jako už skutečně zlé. A to byl moment, kdy to vidělo mimo muže, kdy jsme vystoupili z tramvaje a já jsem požádala, že asi potřebuji pomoct.
2: Pane profesore, to, co tady Agáta popisuje, jsou takové klasické příznaky potíží malých tepen.
3: Tak jo i ne.
2: Ano.
3: Protože je to kombinace dvou věcí. Ty první potíže, to znamená ty bolesti, slabost, to nejspíše byl projev, protože my už víme, že Agáta má vlastně onemocnění menších tepen, tak to nejspíše byl už projev tohoto onemocnění, ale samozřejmě fyzické vypětí a někdy i emocionální vypětí, které může buď předcházet a nemůže být důsledkem toho stavu, že vlastně najednou člověk je nervózní, protože neví, co se s ním děje, je to vlastně poprvé v životě, co má takové obtíže, tak to vystraší, tak spíš ty další potíže, které Agáta popisuje, jsou spíš jakoby z takové úzkosti až panické ataky, jejichž důsledkem je zrychlené dýchání, které mění některé parametry vnitřního prostředí, které potom vedou k tomu, že člověk může cítit mravenčení, může dokonce mít křeče, může mít pocit, že omdlí, a to si myslím, že spíše důsledek té panické ataky, než toho vlastního postižení těch malých cév na srdci.
2: Mm-hmm. Agáto, vy jste tedy zvolila záchrannou službu, protože vás to vyděsilo. Možná v souvislosti s tím přišla i otázka, jak je to možné, protože vy jste nesmírně mladá. Kolik je vám let?
4: Je mi 36 let.
2: No, není to brzo, pane profesore, na takové potíže a na takovou diagnózu?
3: Takhle, statisticky to brzo je, ale samozřejmě jsou pacienti na obou spektrech, to znamená, máme pacienty, kteří mají jinak prosto krásné, zdravé, věnčité cévy na srdci a jim 90 let. Ale samozřejmě máme i ten druhý extrém, to znamená, že máme pacienty, kteří mají třeba infarkt před 30. rokem věku. Mm-hmm. Čili může se to stát.
2: Agáto, jaká vyšetření po příjezdu do nemocnice jste podstoupila vy? Jak to vypadalo?
4: Mě natočili EKG ještě pan doktor v záchranné službě, tak tam už nevykazovala jsem žádný infarktový stav. Takže mě převezli do nemocnice a já jsem přijela už ve stabilizovaném stavu. Bylo by dobře, nic mě nebolelo, nic mi nebylo. Takže by znovu natočil EKG, kdy zjistili, že opravdu žádný jako akutní infarkt neprobíhá, a vzali mi krev. Mm-hmm. Z toho prvního odběru vyšly nějaké hraniční hodnoty, kdy se bral druhý odběr, při kterém řekli, že to je pro jistotu, že by to znovu, že tam opravdu našli nějaké hraniční hodnoty. A v tom druhém odběru už se prokazoval, že má zvýšený troponin, což je nějaká látka, kdy tělo dává najevo, že teda nemá to srdce dostatečně kyslíku, což se děje s nějakou určitou prodlevou a to se teda začalo dít do vyšších hodnot a vlastně v tu chvíli vyhodnotí, že se mě tam musí nechat. Takže mě bylo vlastně celou dobu dobře, ale v krvi se mi teda vyplavovala ta látka.
5: Mm-hmm. Pane profesore, Agáta tady popsala vyšetření, které nepřineslo vlastně poměrně žádnou znepokojivou informaci, až na tu látku troponin v krvi, kterou právě teď zmínila. Vy jste ji ale kontaktoval s možností vyšetření těch malých cév a možností testovat spazmus, tedy vyvolání obtíží. Proč, kam vás vedla ta úvaha?
3: To, že ten nález byl negativní, není až zas tak neobvyklé, zejména u mladších pacientů. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že my jsme nenašli žádné jiné vysvětlení a navíc Agáta měla ještě potíže zase i potom, tak my víme, že to klasické vyšetření nám nemusí přesně detekovat buď ty křeče, takzvané ty spazmy, cév na srdci, anebo postižení malých tepen jako strukturální, že jsou nemocné ty malé tepny. Takže jsme ji pozvali k dalšímu vyšetření, abychom vlastně přinesli tu odpověď, jestli to skutečně teda je z těch cév na srdci, anebo není.
5: Agáta pověděla, že s obtížemi z posilovny volala svému manželovi, ten neposlouchá to naše povídání, právě teď jsme společně také ve spojení. Jane, dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
6: Dobrý den, zdravím vás všechny.
5: I vás vrátím zpátky k telefonátu vaší ženy v posilovně. Vzpomenete, co vám tehdy řekla?
6: No, manželka mi volala z posilovny, že jí nějak není dobře, že musela jakoby skončit a že to asi nezvládne sama dojít domů, takže jsem se jenom oblíknul a šel jsem jí hnedka naproti.
5: Mhm. My jsme se dozvěděli, že vlastně to bylo opakované, ty ataky nebo ty příznaky. Pozoroval jste nějaké změny potom, teda vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu, třeba únavě, jak to celé pokračovalo?
6: No potom už vlastně tak jako hlídala se, někdy to už bylo i tak trochu, jako si myslím, psychický, že jí třeba trošičku tlačilo na hrudi a po nějakým čase to jakoby úplně vymizelo. No, takže jako něco jsme pozorovali.
5: Mm-hmm. Jak jste vy osobně přijal tu možnost novinkového vyšetření, které vaše žena podstoupila? Hovořili jste o tom, dama, třeba co jste si od toho slibovali, nebo co si od toho slibovala vaše žena?
6: No, určitě jsem to kvitoval, protože každý vyšetření pro ní bylo určitě dobrý, nebo i pro nás, pro všechny, aby jsme věděli, co to bylo za příčinu, čím se jí to jakoby stalo, takže každý vyšetření bylo jenom pro nás plus, takže pak jsem byl rád, že šla vlastně na to vyšetření těch malých tepen.
5: Mm-hmm. Agáta nám tady prozradila svůj věk, to jsme zkonstatovali samozřejmě, že je velmi mladá, že jí zaskočily ty potíže, které přišly. S jakým výsledkem to novinkové vyšetření skončilo a z vašeho pohledu změnilo třeba z hlediska té diagnozy nějak život vaší ženy nebo vnímání toho života?
6: Určitě jsme si řekli, že by měla trošičku jako zpomalit. Co se týká nějakého cvičení, tak samozřejmě by nezvedala žádný těžký váhy, ale nakonec vlastně, když to vyšetření dopadlo dobře, žádný nález tam nebyl, že to opravdu byl asi nějaký ten spazmus, tak jsme byli jakoby nakonec všichni rádi vzhledem k tomu jejímu věku a doufám, že se to jakoby nebude opakovat, ale určitě si myslím, že někde vzadu v podvědomí má, že musí jako trošku zpomalit a už ví třeba i jak cvičit lépe, no.
5: Krásně mluvíte, klepu, aby se to už nikdy neopakovalo. Děkuji za pár minut vašeho času, že jste si se mnou popovídal. Přeju vám, Jane, hodně zdraví.
6: Taky vám přeju hodně zdraví a mějte se hezky. Děkuju. Naschledanou.
5: Naschledanou. Mějte se taky hezky. Pane profesore, zastavím se u toho vyšetření. Vy jste popsal vlastně, k čemu je dobré, jaké informace může přinést, důležité informace, jak si ho představit prakticky, jak to vlastně vypadá?
3: No, to standardní vyšetření vypadá tak, že my přes tepnu na zápěstí nebo ve střísle dojdeme až k srdci, až k tomu místu, kde kousek nad aortální chlupní odstupují ty koronární cévy a nastříkneme do nich kontrastní látku, kterou vidíme pod rentgenem. Tím my vlastně zobrazíme průtok nebo průsvit těch koronárních tepen a můžeme vidět, jestli jsou zúžené nebo nejsou. To u Agáty bylo, jak jsme slyšeli, negativní. A při tom druhém vyšetření my děláme dvě základní věci. My jednak měříme průtok, to znamená, jak rychle tam ta krev teče, a měříme tlak, který tam je, a z toho se dá spočítat odpor, které ty malé cévy vlastně představují tomu krevnímu průtoku. Protože to je dynamická věc, my někdy potřebujeme ten odpor snížit, když cvičíme, běháme, rozčilujeme se, a někdy ho nepotřebujeme snížit, někdy potřebujeme třeba zvýšit, když není potřeba, aby zrovna ta krev tekla do tohohle místa. Když tenhle ten systém je nemocný, tak tam se dochází ke zvyšování toho odporu pořád, a vlastně pro ten myokard, to znamená, že je obtížné, aby byl dobře prokrvený, protože ty cévy vlastně představují velký odpor a ta krev tam hůře teče. A proto je tam nedostatek vlastně té krve a může tam docházet ke zhoršení funkce. Čili to dělám, to je jedna věc, kdy vlastně my měříme, tomu říkáme choroba malých tepen a ta se právě projevuje tím zvýšeným odporem. Druhá věc, kterou vyšetřujeme, je, jestli jsou tam křeče těch cév, ať už těch velkých nebo těch malých. To znamená, že my podáme látku dovnitř do těch srdečních cév, která za normálních okolností vede k tomu, že se ty cévy roztáhnou a jsou ještě větší než normálně. Ale u pacientů, kteří mají toto onemocnění, tam dochází takzvané paradoxní reakci. To znamená, že místo, aby se ty cévy roztáhly, tak se zúží nebo se dokonce úplně zavřou na chvilku v tom vyšetřovaném segmentu. Podle toho my poznáme, že toto se možná podílí na těch pacientových obtížích, ať už v té hlavní části nebo v těch drobných cévách, a říkáme tomu koronární spazmy nebo křeči těch cév na srdci. A to je vlastně další z těch projevů, které my hodnotíme při tom vlastně podrobnějším vyšetření těch koronárních tepen.
5: Mm-hmm. Ty jste nám to nádherně popsal, jak to celé dlouho trvá?
3: Tak ono to může být za 20-30 minut celý hotový, pokud samozřejmě to jde dobře a nemáme tam žádnou nějakou anomálii, ten pacient s náma spolupracuje, tak to vyšetření není nějak jako komplikované. Proto pacienta může být malinko nepříjemné v tom, že my tím, že vlastně provokujeme tu situaci, tak ho můžeme uvést do té situace, kdy má znovu bolest na prsou, čili to může být pro toho pacienta méně jako příjemné. Mm-hmm. Ale v zásadě jinak toho, že se pohybujeme v těch cévách na srdci, ten pacient vlastně vůbec necítí.
5: Vzhledem k tomu, co jste teď pověděl, tak to vyšetření probíhá při vědomí pacienta.
3: Ano.
5: Nahrává mi to, Agáto, na otázku, jaké to bylo.
4: Je to v podstatě docela nepříjemné vyšetření, ale vzhledem k tomu, že tam kolem vás je spousta lékařů a víte, že jste v dobrých rukou, tak se nebojíte. Víte, že všichni ví, co dělají, tak bych řekla, že tahle jistota vám dává naprosto jasně jako potom ten pocit, že to zvládnete a je to vlastně, hodnotila bych to pozitivně.
5: Jaké řešení vlastně bylo pro vás po tom vyšetření?
4: Pan doktor za mnou přišel po tom vyšetření, že ten výsledek je, že nemůže vyloučit, že tam to onemocnění nemám, protože ty malé tepny reagovaly určitým způsobem. Tak pro mě to byla poprvé diagnóza, že někdo přišel na to, co mi to vlastně může způsobovat. Takže byť mi nepřišli říct, že jsem zcela zdravá, tak mi ale dali odpověď. Tak paradoxně pro mě to vlastně byla dobrá zpráva, že konečně vím.
5: A potom?
4: Potom bych to rozdělala na dvě části, na tu fyzickou a psychickou, kdy fyzicky jsem se cítila v podstatě dobře hned po tom ataku poprvé, kdy mě převezla ta záchranná služba do nemocnice. Přiznám se, že jsem cítila ty bolesti na hrudi, ještě i několik měsíců potom, ale jak říkal pan doktor, špatně se rozlišuje, co je ta panická ataka, nebo co je to, že vy sledujete neustále tu hruď a co je skutečně ten problém, protože nějakou dobu to trvá, že vím, že jsem si to způsobila v posilovně a jako bývalý vrcholový sportovec je pro mě těžký potom se vrátit ke sportu a nebát se. Mm-hmm. Tak s tím jsem nějakou dobu bojovala. Taky jsem máma od dvou dětí, takže si nemůžu dovolit být nemocná v podstatě tuhle tu chvíli. A ten svět se nezastaví kvůli tomu, že mě bolí na hrudi. Takže to běží dál a musela jsem si tohleto v té hlavě srovnat i to, na co narážel můj manžel, že některé věci prostě musím nechat bejt a pustit je. Takže jsme se tak museli přenastavit, já jsem se musela tak trošku uzdravit i psychicky. No a dneska bych řekla, že se mi žije moc dobře.
5: Agáta, tady pane profesore hodně mluví o té psychice, o tom nastavení. V momentě, kdy se tam potvrdí, a vy jste mluvil o tom koronárním spazmu, že vlastně se to povedlo, když to řeknu v uvozovkách, vyvolat ten stav, takže něco tam bylo, jak jste pověděl. Jaké možnosti léčení kromě té psychiky medicína má? Jsou to třeba nějaké léky, nebo jakým způsobem se to dá řešit?
3: Tam je několik momentů, ona Agáta měla jako diskrétní nález. Čili neměla takový ten těžký nález, proto my jsme jí vlastně říkali, že ano, něco tam bylo, ale bylo to takové jako neúplně přesvědčivé. Ale spíš jsme tam něco našli, nebyly tam křeče těch hlavních cév, byly tam křeče zřejmě těch malých cév, protože jaká tam měla bolest, ty EKG změny nebyly úplně typické, ale to EKG přece jenom se změnilo, že jsme to nakonec uzavřeli, že to jsou vlastně ty křeče těch drobných cév, protože ten jejich morfologický nález, to znamená ty průtoky a tlaky, tam vypadaly velice dobře. Čili ten koronální strom nebo to fungování toho koronálního hřiště bylo velmi dobré. Velké spazmy tam nebyly, možná tam byly malé spazmy, proto jsme vlastně říkali, že asi ano, ale není to úplně typický nález. K té vaší otázce je to samozřejmě propojené, protože ta úzkost nebo panická ataka samozřejmě může vyvolávat ty koronární spazmy a koronární spazmy můžou vyvolávat úzkost, takže samozřejmě se to potenciuje jedno na druhé, čili myslím si, že terapeuticky je dost zásadní těm pacientům přistupovat i po té psychoterapeutické stránce, protože to vlastní vysvětlení, o co tam jde, ta ztráta té nejistoty, že vlastně skutečně jsme teda něco našli, co ty potíže vysvětlí, jsme schopní to nějak popsat, jsme schopní to vysvětlit. Jsme schopní říci, že my jsme nic závažného nenašli, vede k takovému ujištění, že se nic zásadního neděje a samozřejmě snížení vlastně té výše úzkosti nebo snížení doby, ve které ten pacient v té úzkosti je, je samozřejmě rovnou i terapeutické, kdy to vede k tomu, že se sníží pohotovost k těm křečím. Čili kromě toho, že my máme v zásobě nějaké léky, které můžeme použít, ty jsme sice u Agáty použít nemohli, protože oni snižují tlak a Agáta vlastně přirozeně už nízký tlak má. Navíc ten nález nebyl nějak jako dramatický, takže jsme spíš šli tou cestou vysvětlení s tím, že se vlastně nejedná o závažný nález, že psychika může potencovat a že vlastně jak pravidelné cvičení, tak uvědomění si té věci a takový jako náhled na to bude stejně tak terapeutický, možná dokonce i lepší než nějaká farmakoterapie.
5: Mm-hmm. Čili tam nebyla žádná farmakoterapie, Agáto, ani na nějakou chvíli?
4: Na chvilku jsem dostala léky, které podporují prokrvení toho srdce.
5: Jak byla dlouhá ta rekonvalescence, tak já jsem teď pochopila, že těch složek k tomu, aby se člověk dostal zpátky do toho kvalitního života, bylo několik, ta psychická nějaká pohoda a možná přenastavení toho vnímání svého života, životního stylu, možná částečná podpora farmakologická. Jak dlouho to trvalo, než jste se dostala zpátky v rámci té rekonvalescence ke kvalitnímu životu?
4: Po té fyzické stránce bych řekla, že to bylo opravdu rychlé. V podstatě po vyšetření tady panem profesorem už jsem se fyzicky cítila čím dál líp. Po té psychické stránce bych označila, že to byl takový půl rok, než jsem na to přestala myslet. Při běžných činnostech, právě hlavně při tom sportu, tím, že mi to ten sport vyvolal, tak mi chvíli trvalo nepozorovat se a nepozorovat svůj zdravotní stav právě po fyzické aktivitě. Mm-hmm. A bála jsem se dostat do vyšší tepové frekvence a tak. Takže to bych řekla, že mi trvalo na tom nejdýl. Ale ve chvíli jsem překonala tady to a už můžu sportovat naplno, jak já chci, tak by to dává i tu psychickou pohodu a už se cítím dneska dobře.
5: Mm-hmm. Pane profesore, možná ještě jedna důležitá otázka, pro koho je takové vyšetření vhodné? Tam se vlastně na to, kdyby na něj člověk měl jít, jestli to dokážeme posoudit sami?
3: Obecně to je tak, že my vlastně zveme pacienty na tato vyšetření, kteří mají nějaké obtíže. V ideálním případě, když jim prokážeme poruchu prokrvení srdečního svalu neinvazivním vyšetřením, či

0: že ti pacienti mají jak poškození malých cév, tak poškození těch velkých cév, protože ten mechanismus, kterým to vzniká, je do značné míry podobný, čili není nějak překvapivé, že samozřejmě ta poškození se překrývají, že většina lidí vlastně má kombinace.
1: Mm-hmm. Agáto, poslední otázka bude na vás. Pan profesor byl velkou součástí toho, že jste se mohla navrátit zpátky do toho kvalitního života. Chtěla byste mu teď něco říct?
2: No, já jsem za to strašně vděčná, že mě kontaktoval, protože já jsem byla propuštěna z nemocnice s konečnou zprávou, s uzavřeným případem, a pan profesor mě proaktivně kontaktoval s tou nabídkou mi dát ještě jakoby odpovědi, takže já jsem za tohle hrozně vděčná, že jsem to mohla absolvovat, že mi to nabídl a že dneska můžu žít normální život a být si jako jistá, že jsem v pořádku, že tam není žádný ten otazník hlavě, co kdyby, že jsem neodešla s otazníky.
1: Pane profesore, budete na to reagovat? Hezká slova.
0: Jo, my jsme za to moc rádi a je to relativně časté, protože tím, že se tento způsob vyšetření vlastně používá poměrně krátkou dobu, tak my máme vlastně v našich ambulancích řadu pacientů, kteří podstoupili několik těch klasických vyšetření s tím, že tam přece něco být musí, když mají potíže. Někdy dokonce volali záchrannou službu opakovaně s tím, že prostě mají podezření na infarkt, jsou velmi úzkostní, mají potíže, limituje je to v životě a vždycky z té nemocnice odcházejí s tím, že prostě to není způsobeno onemocněním cév na srdci. A tady právě zůstává takové to, no a co to teda je, a vždycky to končí tím, že no víte, ono možná něco a hledá se různé příčiny. Samozřejmě podskupina těch pacientů skutečně má takzvaně nekardiální příčinu obtíží na srdci, to znamená onemocnění jícnu, onemocnění plic, onemocnění pohybového systému. Ale část těch pacientů má skutečně onemocnění malých cév, které, a už ta odpověď, Agáta to také říká, vlastně už ta odpověď je terapeutická s tím, že vlastně víme, co to je, víme, jak to uchopit, jak se k tomu postavit. A nebo skutečně řekneme, že ani toto není pozitivní a že skutečně se to není onemocnění srdce a je potřeba hledat jinde.
1: Agáto, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišla dnes sem k nám do pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám hodně zdraví.
2: Já vám mockrát děkuji za pozvání a děkuji. Hezký den.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dál v podcastovém rozhovoru. Povídat si budeme o onemocněních srdce. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Tomáš Kovárník, vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha.
3: Moci bez nemoci.
4: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi.
5: Já říkám, že se má říct pravda.
6: Jsem Češka!
5: To by pak mohl chtít někdo pravdu i po tobě.
7: Ještě někdo si tady chce odpočinout?
8: Můžu překládat.
9: Otec Němec, co?
10: Závěr filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové.
11: Ona se o tebe postará.
10: Gerta Schnirch.
12: Co je to, proč mě tak nesnášíš?
10: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
13: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
14: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
15: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
16: Barbora Přibylová z Univerzity Palackého v Olomouci studovala analytickou chemii se zaměřením na umění, dnes zkoumá opiáty v potravinářství. Také studuje management vědy a je poradkyní britského velvyslance. Je to také nadšená popularizátorka vědy a díky tomu se dostala i do univerzitního pivovaru, kde jsme natáčeli.
15: Žárovky.
14: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
15: Český rozhlas Dvojka.
14: Rádio, které vás baví.
15: Srdcovky od Dvojky.
17: Příjemný večer, milí posluchači. Máme čtvrtek 15. října roku 2026 a nic není tak, jak bylo včera. Ovšem srdcovky tady jsou, začínají zhruba 3,5 minuty po půl sedmé.

V tuto chvíli mohu říci, že ve čtvrtečních srdcovkách oslavíme nějaké narozeniny, připomeneme nějaké události a slavné písně, které se váží k tomu datu 15. října. Ovšem, pojďme hned na úvod přijmout takové malé pozvání a to pozvání, přátelé, je do lázní. Dobrý poslech, srdcovek od dvojky vám přeje od mikrofonu dvojky Pepa Melen.

Jiří Schillinger, jedinečný hlas, také můžeme říci rokový hlas, ale také hlas, který proslavil tady u nás spousty krásných písní, popových písní a navždy evergreenů. Tuhle, tedy Šviháka Lázeňského, mu napsali Václav Zahradníka, František Ringo Čech. Já vás teď zavedu do roku 1958, tam se stala taková věc. Nejprve v Americe jeden muž, tedy Američan Jody Reynolds, naspíval písničku, která se příliš do Evropy neměla šanci dostat. Ovšem tu samou píseň ještě ten samý rok, v roce 1958, naspíval Marty Wilde a udělal z ní nejen britský, ale také evropský hit. A o co jde? Jmenuje se Endless Sleep.

Nekonečný spánek a rok 1958. Tenhle muž, tedy Marty Wilde, je otcem skvělé zpěvačky, kterou si jistě pamatujete z 80. let. Ano, narodila se v roce 1960 v Londýně a je to Kim Wilde. Tady je Kambodža.

Za pár chvil bude 6:45, tak jsem si říkal, dneska odpálíme tu anketu už teď. V souvislosti s tím, že co bylo včera, už není dnes, tak samozřejmě ano, přepsala se tady jedna zásadní věc, a to je, že už nemáme nejvyšší stavby 355 metrů dlouhé. Ano, nejsou už dneska takzvaně mezi námi a trčící se do nebe vysílače Liblice. Ty byly dneska odpáleny přesně v 11 hodin a 14 minut. Sledoval jsem to. Kompletně jsem si říkal, že to bude asi nějaká jako delší záležitost, ale padly k zemi asi za 4,5 vteřiny a prostě najednou nejsou. Ale víte, co mě napadlo? Že bychom dnes mohli trošičku maličko zapřemýšlet nad tím, kam jsme se to vlastně tak jako dostali. Poněvadž ano, já mám po svém tatínkovi a vlastně i svoji fonotéku nebo CDTéku, diskotéku, chcete-li. Mám samozřejmě sbírku svých kazet, mám sbírku minidisků, také minidisků originálních, nahraných. A to všechno je v podstatě taková ta chvilka, kdy si někdy večer sednu, vezmu si nějaký tenhle nosič a pustím si muziku. Ale jaká je ta současná doba? Platíme si nějaká předpokladná, platná u různých streamovacích společností. Jsme v podstatě v tuhle chvíli závislí na tom, tak jak lidé říkají, no jo, to je na YouTube, to já si poslechnu, kdy chci. No jo, ale co když vám nepůjde zítra internet? Co když nepůjde internet ani pozítří, ani popozítří? Myslím si, že minimálně polovina z vás nás neuslyší, poněvadž nás poslouchají přes internet. A teď si položme tedy otázku, když si platíme nějaké předplatné, kde máme třeba svoji oblíbenou muziku a nepůjde ten internet, tak my se najednou nedostaneme k té muzice. A víte proč? Poněvadž my si tu muziku už nekupujeme. My už nejsme vlastníky těch jednotlivých alb. My si je pouze půjčujeme a můžeme si je poslechnout. A tak mě napadlo, nevyměnili jsme náhodou tak trochu tu nezávislost za pohodlí. Jak jste na tom vy? Máte doma gramofonové desky, kazety? Jak to děláte s novou muzikou? Nahrajete si ji? Máte vůbec taková oblíbená alba současných interpretů někde? Kupujete je? A co když náhodou ten interpret žádné takové album nevydal v té hmotné podobě, ale pouze na internetu? Zkuste nad tím zapřemýšlet a napište mi váš názor na josef.melen@rozhlas.cz. Můžete mi také napsat na SMS bránu 702-222-220. Teď už mám pro vás jednu pohádku a je to Šípková růženka.

Následující písnička, kterou pro vás mám, vypráví o tom, jak nás některé krásné melodie, zejména ty starší, dokáží během několika vteřin vrátit do minulosti. Tak jako teď jsme třeba slyšeli Jirku Korna a The Rebels, to nás samozřejmě mohlo vrátit do těch let 67, 68, 69, tedy léta, kdy tahle nahrávka vznikala a následně také vyšla. To celé, ten příběh následující písně a vlastně text, který pojednává o těchto písničkách, je od dvojice Richard Carpenter a také Johnny Bettis. Tihle dva spolu psali písně a musím říct, že duo Carpenters se velmi v 70. letech zapsalo do historie světové populární hudby. Richard Carpenter slaví 80. narozeniny. Samozřejmě už dávno jen vzpomíná na dobu, kdy se svou sestrou měli společně Carpenters, protože Karen zemřela ve 32 letech už v roce 1983. Ale ty písně tady prostě zůstaly. A jedna z nich má název Yesterday Once More.

Richard Carpenter dneska slaví 80. narozeniny, 78. narozeniny. Slaví Chris DeBarge, slavný to muž, který napsal asi největší baladu svého života, a sice Lady in Red, ale napsal i jiné písně, například o té jedné, o které se teď budu bavit, tak mnohokrát prohlásil, že je to z toho důvodu, že když přijdete někdy do místnosti, tak tam spatříte osobu, která jakoby, řekněme, zažehne ten plamen, nebo přeskočí jiskra, ze které může být plamen, a jsou z toho ty vysoké nebo obrovské emoce. Ale existuje ještě jeden jiný rozhovor, ve kterém Chris DeBarge připouští, že tahle písnička vznikla po velmi silné a zásadní hádce se svojí tehdejší partnerkou. Psal se rok 1984 a emoce prý byly absolutně na maximum. High Emotion. Chris DeBarge slaví 78.

Já mám rád doslova ty emoce, když naťuknu nějaké téma, které ve vás okamžitě vyvolá desítky reakcí. A to je i to dnešní. Samozřejmě padly nám liblické vysílače, OK, oni už stejně nevysílali, ale byl to takový symbol. Ale to dnešní zamyšlení o tom, že si vlastně platíme nějaké knihovny, muziky, filmů, samozřejmě třeba i také máme v současné době fotografie, dokumenty, knihy, které jsou uložené někde v jakémsi digitálním světě, nikdo nedokáže říct kde, na jakém cloudu. Vy si v jednu chvíli chcete poslechnout svoji muziku, kterou máte tak nádherně uloženou ve svém třeba mobilu nebo na tabletu, ovšem najednou zjistíte, že to nejde, protože není internet. Teď máte poskytovatele, který vám řekne, tady máte, já nevím, za kolik korun přístup ke všem filmům. No jo, ale ten film tam najednou po dvou letech není, nebo vy už nechcete platit to předplatné, najednou nemáte nic. A tak se vás ptám, jak to máte třeba se současnou muzikou, jestli si kupujete ještě i teď CDčka. Píšete mi, dobrý večer, mám CD, přehrávač i gramofon, poslouchám staré věci, je pravda, že nové si moc nekupuju, brzy mi bude 60, žiju spíš vzpomínkami. Naposled jsem si koupila CD Raduzi, Jury Pavlici s Javory. A to je skvělé, děkuji moc za tuhle zprávu. Čau Pepo, mám desky i kazety a navíc to je nostalgie. Ahoj taky Pepa, děkuji za tuhle zprávu. Úplně mi mluvíte z duše. Doma mám hromadu LPček, kazet a ještě větší kupu CDček a DVDček. Pokud mi na něčem hodně záleží, pak to potřebuji mít doma u sebe. Poslední dobou jsem třeba nakoupil sadu CDček s Hurvínkem od Českého rozhlasu. Kupujeme CDčka třeba Báry Polákové, Tomáše Kluse, dalších, nebo vážnou muziku. Nebudu prostě rukojmí nějaké služby, která si může udělat, co chce a kdy chce. Mějte se pěkně, Honza. Pojďme nad tím trochu přemýšlet, že si v podstatě v současné době muziku nekupujeme. My ji nevlastníme. My si všechno jenom na chviličku půjčíme, jednou poslechneme a pak se divíme, že to tam třeba už nikdy není. Tak jak se to třeba jeden den stalo, když zemřel Prince a všechny jeho vlastně všechna jeho alba, všechny jeho nahrávky zmizely ze streamovacích služeb, poněvadž si to nepřáli v podstatě pozůstalí, kteří měli v tu chvíli autorská práva. Ale to je něco jiného. Pojďme na tu notu, kterou já mám rád. Třeba když vezmete do ruky album Čas Malín z roku 1981, dáte ho na ten gramofon a začne zpívat Pavol Hamel.

Karlu Hálovi se přezdívalo český Sinatra, nebo se mu také přezdívalo český inspektor Kožak, ale hlavně to byl muž, který byl vynikající zpěvák a poradil si samozřejmě i s twistem, tak tohle byl krokodýlí twist a Karel Hála. Jdeme dál, teď budeme vzpomínat, protože si dáme Jacksons a kromě Michaela Jacksona bychom si mohli také vybavit muže, který se narodil 15. října roku 1953 a byl to Tito Jackson. Nebudem to prodlužovat, tohle je Blame It On The...

Vy jste se k tomu v podstatě dostali sami, k tomu, co jsem původně chtěl dát pouze a jednoduše do naší ankety, a sice, jestli si nějakou současnou hudbu z rádia dokážete nějakým způsobem nahrát a případně na co. Já jsem se to v podstatě naučil takhle úplně od malička, od kolébky. Táta nahrával buď na kotoučák nebo následně na kazeťák, takže jsme vždycky nějaké ty nahrávky měli, ale vy to máte. Paní Olina píše, jsem člověk minulého tisíciletí, stále nahrávám na kazetový Magič a mám kazety staré i 640 let a stále fungují. Děkuji za to, Olinko, také mám kazety, které jsou staré nějakých 40 a možná i víc, no určitě víc let. Ovšem některé chromdioxidové kazety už to nepřežily, i když tehdy táta říkal, tohle je to nejlepší, co můžete sehnat. Mám pro vás teď muziku od jednoho modela, ano, byl to model, který hrál v reklamě a dlouho musel přesvědčovat hudební svět, že není jen nějaká ta modelka, nebo chcete-li model, ale že je to opravdový zpěvák a muzikant. Před 40 lety vyšla píseň Each Time od Nicka Caymana.

Píšete mi, někteří jako z duše, někteří si uvědomujete vážnost současné situace ve světě, v Evropě, nedaleko od nás. Zdravím také pana Vladimíra, díky i za tenhle názor. Krásný večer, Pepo, myslím si, že LPčka, kazety, CDčka jsou jediné, člověk rád zavzpomíná na dřívější dobu, možná i nějakou událost, jsem ráda opravdu za ně. Platformy poslouchám, občas si něco stáhnu, ale myslím, že zdaleka to není ono. Je i škoda, když se vyráběli, že už se nevyrábí písíčka s možností vložení CDček, píše Míla, děkuju za tohle. Ano, dnešní anketa směřuje k tomu, k čemu v podstatě já jsem si vždycky jako už náctiletý nebo desetiletý kluk přál mít svůj kazeťáček, abych si mohl nahrávat ty písničky, tak jak to dělal táta, když poslouchal Luxemburg, a dělal jsem to samozřejmě. A tak v podstatě klidně můžeme tu dnešní anketu ještě překlopit na to, v současné době uchováváte si nějak muziku, která se vám líbí, anebo prostě čekáte, až vám ji zahrají v rádiu, pokud tedy pravidelně posloucháte rozhlas, protože jste posluchači srdcovek, takže jste samozřejmě trochu jiná kategorie lidí než běžní posluchači, kteří to streamují, dokud to je, a když to prostě není, tak to není a taková muzika v podstatě nemá šanci fungovat jinde a jinak, třeba proto, že se vůbec na žádném nosiči nevydává. Dobrý večer, mám CDčka i gramodesky, nemám internet, není nad klasický časopis a knihu a nad album fotek, chystám se koupit gramorádio. Píše paní Lidie, děkuju a moc vás zdravím. I vy ostatní mi napište, jak to máte, jak tu současnou dobu prožíváte. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702 222 220. A teď už je tady držitel titulu Diskoslavík roku z roku 89 a písnička z roku 86, Kde kdo je dál? Petr Kotwald.

Zdravím paní Irenu z Černošic. Pepo, jsem stará generace, celý život scháním LPčka, později CDčka mých oblíbených interpretů. Dnes se naštěstí dá sehnat skoro všechno, z YouTube si leco spouštím, ale když se mi něco líbí, stejně to chci mít na fyzickém nosiči doma. Děkuju moc i za tuhle zprávu, která pokračuje, ale ještě se chci věnovat dalším. Hezký večer, Pepo, výborná anketa. Hudební inspiraci mimo srdcovek sbírám na YouTube a tak se mi již několikrát stalo, že jsem si něco zajímavého ho dal do záložek a ono to tam příště nebylo k dispozici. Poučen si paradoxně od té doby nahrávám, ano, nahrávám hudbu ze sluchátkového výstupu notebooku do analogového vstupu rekordéru. Člověk nikdy neví, kdy to z YouTube zmizí. A nejen z YouTube, dodávám já. Tak to je má zkušenost, jinak samozřejmě pokud jde o hudbu, kupuju většinou na CDčkách, ale máme gramodecky. Ztráta leblických tyček mě hodně mrzí, ale máme i 3 funkční středovlné vysílače a od jednoho v uvozovkách srdcaře i ujištění, že on vydrží dál, píše Jirka. Jirko, děkuji za tuhle zprávu. Hezký večer, Pepo. Chrisem de Bargem jste mi to doma pěkně rozsvítil. Dělám večeři ženě a dceři, až přijedou domů. A ještě, že tu nejsou, viděli by tatíka, jak prožívá emoce při téhle písničce. Zdravím z Liberce, Honza. Díky, Honzo, i za tuhle krásnou zprávu. Jak to máte vy se současnou muzikou? Nahráváte jí na něco vůbec? Máte třeba taky doma ještě jako já minidisk nebo kazety, dokonce i nový kazety? Furt se dají sehnat prázdný kazety mimochodem. Stačí jenom hledat po inzerátech. In the Army Now.

Mám muzejní gramofon nahoře na 10 desek, které postupně sjíždějí dolů. Gramofonové desky všech žánrů, je to vzpomínka na rodiče, zdraví Naďa. Pepo, doba se mění, dříve naši předci si zpívali sami, nepotřebovali žádné gramo a přehrávače. Dnes tuto oblast ovládla komerce a hudební technika, které jsme bohužel jsme se jí podřídili, píše Vláďa. Když nepůjde internet, nevadí, když elektrika, bude to špatné, ale máme baterky do rádia, můžeme poslouchat. Píše Adel, super, mám radost, že to takhle máte. Dobrý večer, pane Melene, zajímavá otázka ankety. Já mám sice malý, ale myslím i zajímavý archívek. Mám jak magnetofonové kotouče, kazety, klasické černé desky, tedy malé i velké, velká LPčka a samozřejmě CDčka. Ano, a tím pádem mám i přehrávače k tomu. Přiznám se, že hlavně historické písně, tedy desky novinek, které jsou současnoc mocné. Opět je to delší e-mail, který končí jistě srdcovky, to je jiná, to si nenechám nikdy ujít, to je pro mne to ořechové, ale to je rozhlas. Píše pan Karel, děkuji moc za to. Jak to máte vy s muzikou, se současnou muzikou? Nahráváte si ji na něco, nebo si kupujete CDčka, když jsou dostupná a máte ještě vůbec CD přehrávače? Teď ale, přátelé, musí přijít jedno přání. To přání je všem Terezám. Všechno nejlepší, Terezky.

Ahoj Pepo, dneska jsem si vzpomněl na dobu, kdy jsem sedával u rádia s prstem připraveným na tlačítku rekord. Lovil jsem oblíbené písničky na kazetu, jednou jsem konečně chytil vytoužený hit, zmáčkl nahrávání a v tom moderátor zahlásil: nahráváte? Tak nahrávejte. A tak jsem měl místo čisté nahrávky hit i s nezapomenutelným komentářem. Dodnes se tomu směju, to byly časy, kdy měl každý domácí hudební archiv i svého nechtěného moderátora. Píše Luboš z Bučovic, také na to vzpomínám, já jsem takhle chytal na By and Try písničku a prostě jsem ji nemohl chytit někdy v osmdesátkách, protože ti moderátoři se do toho bavili, nebo do toho zpívali dokonce, tak prostě to nešlo mít takovouhle nahrávku. Zdravím Pepíku, po delší době opět píšu. Vlastním gramodesky, kazety, CDčka a hlavně z posledních let stažená MP3 alba, samozřejmě ještě zálohovaná. Do těch nových stream platform nejdu. Vše si mám na čem přehrát, takže spokojenost rozhodně nechci být závislý na netu. Pěkný večer všem ve studiu. Přeje Tony Stelče, děkuju za tuhle zprávu. Dobrý večer Pepo, před tématem děkujeme za píseň od Kim Wilde. Máme hodně pěkných písní na gramodeskách, ovšem to hlavní bohatství máme na desítkách magnetofonových páscích, kde jsou nahrány stovky pěkných písní. V současné době magnetofon prochází opravou a rekonstrukcí, jinak skvělý pořad, díky. Mirek a Martina, zdravím do Sokolova. Ahoj Pepo, snažím se hledat co nejkvalitnější zvuk a platím si, ty dal Kubos, ale fyzické nosiče jsou nenahraditelné s mnoha vykřičníky. Hudbu na CDčkách kupuji od roku 90, LPček mám spíš jen jako dědictví po rodičích. Nová hudba mě spíše nebere, fyzicky si prakticky kupuji jen oblíbenou mňágu, ale protože mě nepříjemně doběhl moderní trend remasterů starších alb, kde se ztrácí dynamika nahrávky, tak se přes bazary a Discog snažím schánět původní vydání hudby neposkvrněné remástrem, kterou jsem si v mládí nestihl sám pořídit. Tuhle hudbu si pak dokážu vychutnat na maximum. Digitální hudbu si pak taky kupuji u Suprafonu jako Hi-Res přepis původních studiových pásů. Jsem taky 73 ujetá na hudbu jako ty, tak to mám úplně stejně jako ty. S přáním hezkého večera, David z Uherského Hradiště. Díky moc, Davide, ano, máme to opravdu stejně. Pojďme na další muziku, která je tady, přátelé, právě teď, a tohle je rok 1955 a Platters.

Samozřejmě, že tohle píseň předělal snad každý, kdo byl trochu slavný a měl vliv. Ovšem The Platters ji nahráli nejprve v roce 54 a to se celkem nic nestalo, jak teprve, když udělali novější verzi o rok později v roce 55, tak to byl obrovský hit, který samozřejmě později zpíval například Elvis a tak dále. Pepo, zdravím, všechno, co si vymenoval, taky vlastním, ale stream je o ničem, jenom platíš a nic nevlastníš, až lehne internet, oni zahynou, není na nosiče, hlavně LPčka, to prostě miluju. S pozdravem Petr z Havířova, díky moc, poslouchám vinylové desky v dnešní době, CDčka mám v autě, mám kotoučák, minidisk, gramo, kazetový přehrávač, který jsem objevil v bazaru v Praze v době, kdy jsem zde ještě bydlel. Desky dnes nakupuji na Music Recordu a v bazaru v okresním městě. Na počítači si vinyl přenáším na CDčka do auta, píše Honza z jižních Čech, mám z toho radost, že jste takhle. Díky za včerejší anketu 355 metrů, snad kosti padlých tyček alespoň poslouží materiálovému výzkumu, který zjistí, zda třeba desetiletí v přítomnosti vysokofrekvenčního megawattu neovlivnila vlastnosti, ať pozitivně nebo negativně. Třeba bude ten kov super na rámy klavíru. Hezké vysílání, píše pan Jan. Děkuju moc za to. Mám tady teď jednu takovou malou hudební resuscitaci, kterou udělali ti, kteří to původně také hráli, nebo alespoň někteří. Ta původní nahrávka je od Karla Perkinse z roku 57 a pak se na jedné televizní session sešli Karl Perkins, George Harrison a Dave Edmunds a dali si tu opravdovou lásku naživo. Your True Love. One, two, three, four.

0: Jo, a živáky jsou taky výborný a když máte šanci si je nahrát, je to fajn. Je to super, že si je máme možnost někdy také pustit. Kde nebyl Tuzek, splatilo Mgeton skvělý tón, píše Petr z Jihlavy, taky nádherná vzpomínka. Pepa tady píše, že minidisky se příliš neuchytily stejně jako digitální kazety, ale jsou i posluchači, kteří se i ty minidisky poslouchají, já jim to jenom přeji. Ano, já patřím mezi ně, mám minidisku opravdu, ale opravdu hodně. Dobrý večer, Pepo, do ankety jsem naskočil až teď, jsem střelem u kotoučáku a kazeťáku, samozřejmě jsme nahrávali z LPček, desek a rádia, ABBA, Beatles, dvojče, či Jezevčíka měli jen někteří, hudbu z té doby poslouchám dodnes, píše Bob, děkuju moc za tuhle zprávu, nestihneme to všechno, opravdu to prostě nejde, nedá se to zvládnout, ještě tady máme, rád poslouchám hlavně vaše, ráda poslouchám vaše srdcovky, ale v dětství jsem také chytala stanici Luxemburg, jen jsem nevěděla, že je to městečko v Rakousku, myslela jsem si, že je to v Lucembursku. Vy jste skvělí, protože jako jediný mi občas zahrajete můj nejoblíbenější originál Xanadu z roku 69. Miluji víc písní, hlavně ty, ve kterých se také recituje, píše paní Hanka z Loděnice. Děkuji moc vám všem. Nestihli jsme se na to podívat, nestihli jsme to všechno zahrát, ale zítra je taky den a zítra taky budou srdcovky a budou to party srdcovky. Teď vám přeji příjemný večer, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.
1: Rád bych dospal ještě jeden verš.

Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Sladké a slané cestování. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Dám vám hádanku. Co vznikne, když se spojí sýr a chleba? No správně, sendvič. Tak se taky jmenuje čtvrtý díl seriálu Sladké a slané cestování. O holčičce Emilce, kterou opravdu zajímá, jak vzniká to, co mívá na talíři. Tak hurá za ní!

0: Dobrý večer, děti. Dala bych si něco rychlého, dobrého a přenosného, abych s tím mohla z kuchyně běžet rovnou do postýlky.
1: Přesně tak.
0: Ozve se najednou hluboký hlas nějakého pána, který sedí naproti Emilce u velkého kulatého stolu, kde je takových podobných pánů hned několik.
1: Tak na co čekáš? Přesně jak jsem řekl Lokaji, dones mi něco rychlého, dobrého a přenosného. Já se teď od stolu zvednout nemůžu. Máme tu s pány rozehranou partii karet, která může klidně trvat dalších 24 hodin. Já rozhodně nehodlám opustit stůl a prohrát. Tak šup, šup, Lokaji.
0: Emilce se zatočí hlava. Lokaji? Co pak ona je nějaký Lokaj? Raději vstane a odejde, aby ji tenhle starý pán nechal být. Když prochází dlouhou chodbou, narazí na zrcadlo a zatočí se jí hlava podruhé. Vidí se v zrcadle a opravdu. Najednou vypadá jako Lokaj, což je jiné slovo pro sluhu. A jestli je teď Emilka Lokaj a ten starý pán po ní chce nějaké rychlé občerstvení, měla by to jako poctivý Lokaj obstarat. Dojde nakonec dlouhé chodby, až se objeví v kuchyni.
2: Páni, tahle kuchyň je nádherná. Je velká a má nad linkou okna přímo do zahrady.
0: Taky jsou zde mísy plné zeleniny a ovoce. Je to tu krásně čisté. Jsou tu velké hrnce, zdobené talíře, příbory v přihrádkách. Ale co to ten starý pán chtěl? Něco přenosného a dobrého a taky, aby to bylo rychle. Tak dobře. Emilka už teď ví, jak vyrobit zmrzlinu, ale to nejde rychle. Také ví, jak vyrobit sýr a chleba, jenže to taky trvá. Ale v téhle kuchyni sýr i chleba jsou. Výborně, udělám sendvič. Zavelí sama sobě Emilka a pustí se do toho. Tenký plátek chleba, na to máslo, okurka na kolečka, na to plátky sýra, na to zase tenký plátek chleba, tak a je to. Emilka, co by Lokaj, vyrazí se sendvičem dlouhou chodbou zpátky ke kulatému stolu, kde sedí staří pánové a hrají karty.
3: Co to má být?
0: Diví se starý pán při pohledu na talíř. To je sendvič, odpoví pyšně Emilka. Starý pán vyskočí ze židle a zakřičí.
3: Cože? Já jsem sendvič. Chceš si ze mě dělat legraci nebo co?
0: Emilka, co by Lokaj, nechápe, o čem je řeč?
3: Já jsem John Montague IV. Ze sendviče.
0: Pokračuje starý pan sendvič.
3: Ke mně se Lokajové jako ty budou chovat s úctou, rozumíš? Máš padáka.
0: Emilka, která si sotva stačila zvykat na práci Lokaje, o ní hned přišla. Sundá si bílé lokajské rukavičky a zástěru a vyjde na zahradu, kde akorát nějaká dívka okopává růže.
2: Nic si z toho nedělej. John Montague IV. Ze sendviče byl vždycky protivný a žádný Lokaj u něj nevydrží díl jak týden.
0: Tady máš růži. Já jsem Josefína. A ty? Zeptá se jí zahradnice.
2: Já se jmenuji Emílie. Poslyš, to přece nemůžeme nechat jen tak. Ten pan sendvič se nemůže takhle chovat k Lokajům do nekonečna.
0: Josefínu to zaujme a zároveň trochu vyděsí. Tady v Anglii se totiž normálně Lokajové proti pánům nebouří. Jenže Emilka už má v hlavě plán. Josefíno, máte tady nějakou kavárnu nebo bistro?
2: Josefína ji chytí za ruku a společně běží do nejbližšího podniku, kde pracuje její strýc. Domluví se s ním, že je pustí do kuchyně a hned se dají do přípravy nejrůznějších sendvičů. Dělají sendviče s máslem a okurkou, taky se slaninou, salátem a rajčetem, nebo i sladký sendvič s tvarohem a jahodami. Strýc jim venku před podnikem připraví stůl s bílým ubrusem a holky začnou sendviče prodávat. Netrvá dlouho a spousty lidí si horlivě objednávají.
0: Prosím vás, máte to jídlo, které všichni popisují jako ta lahodná sousta ukrytá mezi dvěma krajíci? Volá jeden zákazník.
1: Prý zde umíte použít chleba jako obal na jídlo. Já bych chtěl obalit chlebem tady tenhle salám, prosím vás.
2: Mává na ně salámem další zákazník. Josefína vyleze na židli a začne volat.
0: Zde stojí kuchařka, která vytvořila tato lahodná sousta a pojmenovala je pozdejším starém pánovi sendvičovi, který jí dal padáka. Nesmíme to nechat jen tak. Všichni, kdo mají rádi dobré jídlo, ať si přijdou koupit jednoho pana sendviče.
2: Bydlí zde spoustu lidí, kteří prošli zaměstnáním u pana sendviče, a jít si za pár šupů koupit obložený chleba s jeho jménem je pro ně skvělá příležitost, jak se mu zasmát. Velmi rychle se to rozkřikne. Poslední zákazník toho dne je samotný John Montague IV. Ze sendviče, který se Emilce omluví za vyhazov.
3: Samozřejmě pochopím, pokud se už nebudete znovu chtít stát mým lokajem, ale rád bych vás obě poprosil o přípravu téhle sendvičové hostiny na mou další karetní hru, kterou pořádám za týden.
2: A tak se stalo, že Emilka s Josefínou rozjeli v roce 1762 v Anglii první společnost na výrobu sendvičů k příležitosti oslav a společenských setkání, čemuž se dnes říká catering. Vaše představivost vás možná nedokáže přemístit v čase a prostoru, ale určitě umí vykouzlit sen nebo plán, který můžete následovat jako Emilka. Dobrou noc, děti.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí
6: Historie českého zločinu.
5: Seriál o dobrodružství české kriminalistiky se vrací v 10 premiérových dílech.
6: Poslouchat je můžete už od 3. května každou neděli po 18. hodině.
5: Historie českého zločinu.
6: 10 nových dílů na Dvojce.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Vážení posluchači, dnes jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že nás navždy opustil spisovatel Rudolf Křesťan, kterého asi nejvíc proslavili jeho fejetony. Za svůj život jich napsal víc než 1000. Jeho humor a nadsázku si teď spolu s námi můžete připomenout v pořadu Stříbrný vítr. Pozvání Jitky Novotné přijal Rudolf Křesťan v roce 2016.
8: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Nadsázka, hravost, vlídnost, úsměv, také útěšný hlas a skvělé postřehy, nad kterými žasneme a možná si v duchu řekneme, jak to, že jsme dosud tyhle momenty nerozkryli sami. Vždyť si o to říkají. Jenže to je právě to umění. Nacházet zdánlivě jednoduché, prosté věci ve zdánlivě všedních situacích a pak je poutavě popsat a vyzdvihnout. Právě tento kumšt je vlastní fejetonistovi a spisovateli Rudolfu Křesťanovi. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Víte, že by mě docela zajímalo, když se rozhlédnete po tomto studiu, jaké máte asociace nebo co si spojujete s budovou českého, dříve československého rozhlasu?
1: Asociací mám mnoho, ale snad jako nejsilnější asociaci mám dětství, kdy jsem poslouchával pohádky rozhlasové a neuměl jsem si představit, odkud se vysílají, jak to asi tak vypadá v rozhlasovém studiu, protože byly tak věrohodné, že mi připomínali ten pohádkový prostor. Perníková chaloupka se pro mě jako pro dětského posluchače ve staré roli odehrávala samozřejmě v lese a viděl jsem tam tu chaloupku, jak tam Jeníček s Mařenkou přicházejí. Já jsem si neuměl představit, že by se to snad v tom vyprávění odehrávalo jinde než v tom lese. Takže když jsem poprvé viděl skutečné studio, tak jsem byl malinko překvapen, nebo dokonce bych řekl i zklamán. K lásce mě přivedl ovšem pak člověk, který mi ukázal, že rozhlasové studio může být místem zázraku, a byl to František Nepil. Jeho hlas a jeho způsob podání a jeho způsob myšlení byl pro mě okouzlující a můj obdiv k němu trvá dodnes.
0: Vy jste tady v rozhlase připravil řadu pořadů, mezi nimi se autorsky zasazujete o dobrá jitra. Stejně tak jste v letech 92 až 2000 spolupracoval s Českou televizí na nedělních ránech. Má to ráno nějaké specifikum? Myslíte si, že kdybyste k posluchačům nebo divákům promlouval v jiném čase než v tom raním, že by pořady vypadaly jinak?
1: Určitě. Ráno je ráno. A nedělní ráno je dvojnásobné ráno. Už od 4. století, kdy dotyčný císař ustanovil neděli a svátkem klidu, je neděle výjimečným časem a ráno tedy ten výjimečný čas zdvojnásobuje. Myslím si, že ráno je člověk otevřený novým vjemům a speciálně v neděli má ještě jakýsi přepichový bonus oproti běžným dnům v týdnu. Ten bonus spočívá v tom, že většina lidí má v neděli ráno čas, takže si v poklidu připraví snídani. Nejen tak šup, šup, šup, hop a hele, už pozor, ujede ti autobus. Ne, nedělní ráno, jak ostatně je vyjádřeno i v písni Krisa Kristofersna, tak nedělní ráno má svou specifickou podobu. Já mám dobrou zkušenost z rozhlasových nedělních rán s jakousi otevřeností posluchače, který tedy nepospíchá, který má čas si tu snídani udělat a taky otevřít uši a na uši se rýmuje otevřít i duši, takže ve chvíli, kdy vyzvu posluchače ke spolupráci na nějaké téma, tak mi přichází desítky a desítky pozoruhodných odpovědí. V poslední době to bylo například téma, jaké je vaše osobní heslo, jaké je vaše osobní krédo, čemu věříte. Přišlo mi tolik a tolik moc báječných odpovědí, z nich jsem některé vybral už do vysílání. Zaujalo mě, jak mnoho lidí se zabývá závistí. Já jsem si nebyl vědom toho, že bychom snad žili v zemi, kde si lidé vzájemně závidí. Ale asi ano. Takže to shrnul do poznatku, že snad celá desetina těch hesel se vázala k závisti, ale samozřejmě i k jejich opozitu, tedy k opaku přeji a bude ti přáno. A zase opak opaku, závidí mi nos mezi očima. No to jsem si říkal kolikrát, co to je, že závidí někdo někomu nos mezi očima. Až jsem si odpověděl, že ten nos potřebujeme, a to nejen proto, abychom čichali, ale i proto, jako v mém případě, aby ten nos držel brýle.
0: Tak až k tomu vás přivedli vaši posluchači, když jste se jich zeptal, v co věříte. A v co věříte vy, pane Křesťane?
1: Mým osobním krédem je: zbavuj se iluzí, abys nepřišel o ideály. Mezi iluzemi a mezi ideály je totiž propastný rozdíl. Někdy podléháme omylu, že jedno je druhé a druhé je první. Ale není tomu tak. Iluze je nepodložená představa, často neoprávněná, a je rizikem všech iluzí, že když jsme zklamáni, tak máme pocit, že končí svět, že nikdo nás nemá rád, všechny ženský jsou stejný, každý mě chce okrást, všude jsou samí lumpové, od rána do večera je kolem mě jenom prostředí lidí, kteří jsou mi nepřátelští. A potom taky samozřejmě, že dřív bejvalo jinak. To je iluze. Kdežto ideál je jakási před námi předestřená vidina něčeho, co by tak mělo být, co je dobré a co je, a teď řeknu důležitou věc, co je historicky ověřené. Ideálem pro mě je například duševní vyrovnanost. Neříkám tím nic objevného. Věděli to už lidé v dávném Řecku. Tento ideál je čímsi, co by si člověk neměl nechat nikdy vzít, a to za žádnou cenu. Ideál je něco, co nás drží nad vodou, a něco, co je pro nás jakýmsi osobním majákem, k němuž se snažíme doplout. Byť tam třeba někdy nedoplujeme, je to ve všech sférách, ve sféře pracovní, ve sféře osobní, ve sféře citové, no a samozřejmě i v rovině lásky. Všichni máme nějaký ideál. Není-liž pravda, Jitko?

0: prášek srdce rozmělní.
1: Plně ideálu jsme vstoupili do dnešního pořadu Stříbrný vítr s Rudolfem Křesťanem, který vyrůstal ve Staré Roli. Dnes už je to část Karlových Varů. Ocitáme se tak v podhůří Krušných hor, v místě, kde funguje jedna z nejstarších porcelánek v zemi. Kdo formoval váš pohled na svět? Kdo vás naplnil ideály?
2: Domnívám se, že značnou roli u mě hráli rodiče. Maminka pocházela z opravdu jednoduchých poměrů. Vyrůstala značnou dobu bez otce. Její maminka byla dělnicí v jedné z těch západočeských porcelánek. A hodnoty mé maminky byly tudíž velmi prosté. Ano je ano, ne je ne, hezky je hezky a ošklivo je ošklivo. Zdánlivě jednoduché hodnoty, ale zcela základní a podstatnější jsem dodnes, tedy do svých 73 let, nenašel. Podobné to bylo s mým otcem, který pocházel z venkova, kde měli malé hospodářství. Posléze se propracoval až do Prahy a stal se z něj úspěšný obchodník a pak také úspěšný člověk pracující v oblasti potravinářství. Táta měl ale z toho svého dětství některé zásady, které ačkoliv je nevyřkl slovně, tak vpluly i do mě. Když už jsem zmínil to počasí, tak táta říkal, když prší, tak bude zase hezky. No ale pozor, to mělo i opačnou moudrou stránku. Když je hezky, tak bude možná zase pršet. Čili tato ambivalence, tato dvojakost těch rodičů ve zdánlivě prostých kvalitách pro mě byla předznamenáním do života. Byla tam pro mě patrná i jejich vzájemná láska, vzájemné prolnutí se. A pak také se mi líbilo, že neoplývali nějakými přílišnými gesty, nějakými hysterickými slovy, já tě mám rád, já tě miluju, a ty tě a muňumun. Ne, ta láska probíhala často téměř mimoslovně. Někdy to bylo jenom prosté pohlazení v dětství, někdy to bylo ve chvíli, kdy člověk byl nemocný, že ten táta si tam sedl a četl mi o pohádku víc. Takže formovala mě rodina a jsem za to dodnes věčný. A musím říct, že táta to byl teda velký frajer. V době, kdy já byl v pubertě, která byla pro mě nelehká a pro něho dvojnásob, protože v tom čase mi už zemřela maminka, zemřela mi v době, kdy mi bylo 16 let. Bohužel ona zemřela ve věku, kdy jí bylo 42. Co pak pro mě, pro kluka, který měl jakoby život před sebou, ale pro tátu, který zůstal se dvěma syny sám, tak to byl nelehký čas. No a já v té pubertě, místo abych mu pomáhal, já jsem jako žák 11letky Antonína Zápotockého v Karlových Varech jednu noc, tedy zamilovanou noc, jsem vůbec nepřišel domů. A teď si představte ten táta, který měl všechno na hrbu, tak tam asi dodatečně teď si umím představit, co prožíval v tu noc, jak tam čekal. Já jsem přišel až druhý den odpoledne a táta byl zahrádkář. Tak jsem věděl, že to samozřejmě slíznu bude zle a oprávněně zle. A teď si představte, že v tu klíčovou chvíli mé úzkosti a mého jednoznačného provinění, když jsem přicházel k domu, kde jsme bydleli, tak jsem viděl tatínka tak schrbeného tam nad jedním z těch záhonů. A věděl jsem, až se zvedne a bude mě mít tam ve své perspektivě, tak tam začne tedy dusno dusen. A táta se tak na mě usmál a řekl, no konečně jdeš domů, nemáš hlad.
1: To byl formát, tatínek.
2: A bylo tam všechno. Neříkám, že tam bylo odpuštění.
1: To vás muselo úplně zasáhnout, taková věta, už tehdy.
2: Dodnes. Já jsem o tom nikdy nikomu nevyprávěl, to povídám teďka vám, protože mi to vytanulo na mysli, jako cosi, co je tam hluboce uloženo. Je to tam uloženo v zásadnějších slojích a určitě v podstatnější, než jsou třeba koncovky kysličníků, které jsem se musel nadřít v hodinách chemie, ale tatínek je ve mně pořád.
1: A víte, že ve mně zamrazilo v okamžiku, kdy jste říkal, že jste přišel o maminku, když jí bylo 42, a já vím, že vám bylo 43, když jste ovdověl. A to musela být strašně těžká chvíle zůstat se dvěma děvčaty ve věku školních dětí. A určitě jste si při té zlomové etapě vzpomněl právě na toho svého tatínka, protože ten osud se opakoval. Pomohlo vám třeba tohle rozpomínání i v řešení tak složité situace a v sbírání síly na všechny ty nové povinnosti, které s tak dramatickou událostí vyvstaly a které na vás padly?
2: Určitě. Máme vzor v situacích, které jsme prožili, a v tomto případě to pro mě znamenalo, že je to zvládnutelné, že taková ta pozice těch kňouračů a těch okázale smutnících lidí navenek mi nebyla blízká, protože můj tatínek takový nebyl. Jeho smutek šel dovnitř. To je smutek pravdivý. Ten je vevnitř. A situace, která nastala, byla klíčová v tom, že od tohoto okamžiku nula je třeba se zachovat v prospěch dětí. V tom konkrétním případě mém to byla 16-letá dcera a 10-letá dcera, která navíc od věku svých 4 let měla a dodnes má cukrovku. To byla danost. Ale když víte, že se to dá zvládnout a dá se to dokonce zvládnout tak, že může dojít k jakési zvláštní blízkosti mezi tím rodičem a mezi jeho dětmi. Kdysi napsala Marie Majerová knihu Robinsonka, jak tak zůstane a dcera sama. Já jsem si na to vzpomněl ve chvíli, kdy ta 16-letá dcera Veronika se bez děky postavila do role mámy a převzala část jejich rolí. Ve srovnání s tím, jak my s bráchou jsme asi tomu tátovi zase tak moc nepomohli, i když jsme se snažili, tak ta skutečnost, že jsem měl dvě dcery, byla pro mě snazší. To, o čem mluvím, tak možná leckomu z posluchačů připomíná jeho situaci. Ale zároveň vím, že mezi posluchači jsou i lidé, kteří prožili situace ještě daleko těžší. Tragédie. Pro mě výsledným potěšením je, že dcery mě podporovaly, abych mohl i nadále psát, takže já od věku 16 let až do současného jsem vlastně nikdy nevynechal sféru psaní, která mi byla sebepotěšením a byla mi sebeterapií. A zároveň to bylo psaní, které zvlášť v té době jsem se snažil udržet i v rovině nadhledu a mohu-li to tak říct i humoru, protože humor a legrace jsou vzácným východiskem. Soukromě mi o tom vykládal při jednom z našich setkání můj velký guru, pan Miroslav Horníček. Na jeho chalupě v Kytlici jsem slyšel v takovém tom podvečeru zádumčivém i vzpomínku na chvíle, kdy mu zemřel syn, a říkal mi, smutek není východiskem z takových situací, a naopak je to výzva k tomu udržet si nadhled a být člověkem, který si humor i pěstuje, protože humor se musí pěstovat.
1: A ještě se vás jako zkušeného a úspěšného pěstitele humoru zeptám na takový trošku rychlý recept. Kde ho tedy brát, jak se stát dobrými zahradníky a sklízet úrodu, která stojí za to a kterou v životě potřebujeme právě třeba i pro ty složité situace?
2: Je nutno být otevřeným. On je vlastně všude kolem nás, v metru, v autobuse, v rodině. Jenom je podstatné, abychom uměli poslouchat. Jako má někdo hudební sluch, tak myslím si, že je i jistý sluch nebo jistá vnímavost vzhledem k humoru. Když jsem byl u Felixe Holzmana, tak jsem mu položil otázku. Po kom máte ten smysl pro humor? On se tak zamyslel a říkal, no, poslyšte, smysl pro humor? No tak po tátovi určitě ne, jo. Táta byl morous. Táta byl strašný morous. Depak, já povědám tak, jako po mamince. Jo, po mamince, no to už vůbec ne. Mama prakticky pořád brečela, jo. Mama se pořád tak jako kabonila. Já jsem ji neviděl v životě se ani jednou usmát. A já jsem mu říkal, no tak, pane Holzmane, tak po kom máte teda ten smysl pro humor? A on mi řekl, no jedině snad po rodičích.
3: Český rozhlas 2.

0: My jsme, pane Křesťané, přes ty osobní záležitosti tak trochu zatím opominuli váš profesní vývoj. Vám bylo 21, když jste po studiích žurnalistiky přišel do redakce legendárního časopisu Mladý svět, který v té době existoval už 5 let. Do jaké atmosféry jste vstoupil? Bylo tam pořád to počáteční nadšení nebo ještě větší nadšení? Jak to vypadalo?
1: Mladý svět začal vycházet v roce 1959 a já jako student 11letky jsem si první číslo koupil u hlavní pošty v Karlových Varech. Na obálce byla Rečka Tomášová a já musím říct, že ta poetika časopisu, toho prvního čísla, na mě dýchla jako zázrak. Protože to bylo na konci 50. let dobíhající budovatelské žurnalistiky a takové té mega ideologické novinařiny. Tady najednou byl časopis, který byl plný nadhledu a byly tam dokonce i anekdoty na každý den. Pro mě to byl ideál novinařiny. V tu dobu už jsem začal přispívat do Mladé fronty, kde mi v 16 letech vyšel první fejeton a když jsem se hlásil na novinářskou fakultu, tak jsem měl otištěných asi 50 článků. Na novinařině jsem okamžitě pošilhával po Mladém světě a podařilo se mi, že mě tam přijali ještě v období studií v roce 1964. Byla to redakce, kde pracoval Láďa Smoljak. Byla to redakce spojená s Arnoštem Lustigem. Byla to redakce, kde jsem nastupoval do kulturní rubriky, kde byl legendární Jiří Černý. Redakce, kam přispívali kreslíři, jako byl Vladimír Jiránek nebo Mirek Krenčín. Atmosféra, která tam byla, mě v žádném případě nesklamala. Naopak byla tvůrčí a měla jednu zvláštnost a to je to, co jsem si i po 30 letech v Mladém světě odnesl. Francouzské heslo laissez faire, laissez vivre, nech to dělat, co dělá.

0: to je. Já nejsem historik a nejsem z toho hodnotit přínosy či zápory mladého světa. To mají dělat jiní lidé, ale jako člověk zevnitř mohu říci, že pro mě 30 let v mladém světě bylo zázrakem a velkou láskou.
1: Vy jste tam začínal v kulturní rubrice a pak jste se vypracoval přes reportérský post až na vedoucího oddělení reportéru. Takhle vás možná posluchači už dnes neznají nebo neumějí si představit. Reportéři to bývají lidé, kteří vyznávají dobrodružství, adrenalin, mnohdy mají posunuté limity, pudu z sebezáchovy. Byl jste takovým zuřivým reportérem?
0: Byl. Mě bavilo zkoušet tehdy v 60. letech, která byla velmi příjemná tím, že každým rokem se zvětšovala možnost svobodného vyjádření. Tak v těch 60. letech pro mě byla možnost vyzkoušet si lecos na vlastní kůži. Takže jsem například absolvoval pokus nespání, kdy jsem byl 100 hodin vzhůru, a napsal jsem z toho reportáž, posléze vznikla i televizní reportáž. Pak jsem byl v Africe, v Súdánu, kde jsem stavěl nemocnici v Chartúmu. Potom jsem tady absolvoval pokus, kdy jsem měl 500 gamma dietylamidu kyseliny lysergové, neboli legendárního LSD, a popsal jsem na stránkách Mladého světa, jak to na člověka působí. Takže podobné dobrodružné pokusy a taky odpovídající věku Mladý svět jako redakce umožňoval. No a pak taky šílená dobrodružství. Já byl prvním delegátem československé mis v Londýně. Představte si to, já tam přijel. Teď jsem měl smoking. Šel jsem do toho hotelu a tam byli nějaký lidi, kteří tam taky přicházeli. A oni mi tak jako podali svůj kufr. Já jsem pochopil, že ten smoking, co jsem tady měl z půjčovny, byla v podstatě livrej takového toho portýra hotelu. Takže nejenom byla, ale katastrofa. V tom čase samozřejmě to nebyl komerční podnik, to byl jakýsi dětinský výboj do světa, který byl do té doby zakázán. Díky Mladému světu jsem měl možnost navštívit 50 zemí, 4 kontinentů. To všechno se někde v člověku usadilo a vidím dnes, díky jakémusi zpětnému zrcátku, že vlastně to reportérství nebylo cílem mého života, ale bylo naopak prostředkem k tomu, abych nazbíral bezpočet podnětů k tomu, abych psal své fejetony. Fejeton se mi stal životním útvarem, máme spolu takové hezké vztahy od těch zmíněných 16 let, ale asi bych nebyl schopen je psát tak dlouho, kdybych neměl nazbíráno díky dlouholetému reporterství. Víte, i situace, které měl člověk v životě a které v tu dobu ani nebyl schopen třeba nějak napsat, tak se najednou po dlouhých letech stanou námětem, když máte o toho odstup, že třeba to napíšete v podobě fejetonu. Já už jsem zmiňoval, že jsem měl těžké období po smrti manželky, kdy jsem byl sám se dvěma dětmi a tam jsem opravdu neměl příliš chutě se smát. No a teď po letech mi vytanulo na mysli, že poprvé jsem se usmál, když jeden z mých kolegů redakčních, asi tak 4 nebo 5 dnů po pohřbu ke mně přišel a tak se omlouval, že jako nebyl na tom pohřbu, a já jsem mu říkal, prosím tě, já vůbec nevím, jestli jsi tam byl nebo nebyl. A on mi říká, no, protože já vím, že ty máš rád srandu, jo. Tak já ti řekl, já jsem si říkal, herna, jste teda pár dnů po pohřbu, tady mi bude. No, ale vyslechl jsem. Tak já ti řeknu, jak to bylo, povídá ten kolega. Já jsem šel místo do toho správného krematoria do špatného krematoria. A chtěl jsem odejít. A v tu chvíli spustili hymnu, Rudo. Hele, ale když seš na pohřbu a hrajou hymnu, to nemůžeš vody. Já jsem řekl, jasně, to já tě chápu. No, ale to bych ještě stačil, protože hymna není zas tak dlouhá. Ale on to byl nějaký papaláš a oni navázali ještě internacionálu. Na to tam cvakli

píseň práce a jako třešničku na dort dali sovětskou hymnu. Ale to trvalo půl hodiny. Rudo, chápeš, že jsem tam nemohl být včas? A já jsem se zasmál. Tudíž chci říct, že jsou prostě chvíle, které, když pak s odstupem se vám podaří, snad se mi to podařilo napsat do útvaru toho fejetonu, tak je tam i legrace, i smutek, vážno, i nevážno. Jsem rád, že jsem mohl být ty roky novinářem v různých oborech, že jsem nebyl jenom jednostranný. Tomu jednostrannému pohledu se někdy říká, a pan Horníček mě to hezké české slovo naučil, že když je člověk příliš zaměřen jen na jednu věc, tak že se z něj stane fachidiot.

tak už sedavě a zhlížejí se ve Vltavě, jak v střepech levných zrcátek. Snad byla zima,

a ptáš se, co když neuvěřím, že zbledal na svou úzkost lék. Tak dobře, čekej, třeba řeknu,

0: Rudolf Křesťan je hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. A já jsem teď svému hostu říkala, že jsem se opravdu s chutí nechala unášet proudem jeho výpovědi. Načež následovala pobídka, pojďme to zkusit teď formou takřka ankety. Pojďte na mě střílet otázky a já budu dávat rychlé odpovědi. Mně se upřímně řečeno moc nechce, ale říkáte-li, pojďme to zkusit, tak pojďme. S Fietonem se pojí někdy i ironie a sarkazmus a mně se zdá, že tyto hodnoty, tyto momenty jsou vám cizí. Pletu se, nebo s nimi opravdu šetříte?
1: Máte 100% pravdu, odpovídám stručně. Na světě je tolik zla, že nemám pocit, že bych ho potřeboval zobnožovat.
0: Mm-hmm. S tím určitě souvisí i výběr témat. Jsou nějaká, která jste si jednou provždy zapověděl? Jsou taková tabu, která si Rudolf Křesťan stanovil pro svou tvorbu?
1: Snažím se vyhnout se tématům, jejichž napsáním bych někomu ublížil. Vím, že jsou autoři, kteří si v tom libují, vím, že jsou moderátoři, jimž dělá veliké potěšení, když někoho takzvaně vykoupou nebo vyšťaví. Já tu povahu nemám, takže snažím se vyhnout tématům, kde bych měl potom výčitku svědomí, že jsem buď tématu nebo nějakému člověku ublížil. Snad ne, protože jistotu nemá člověk nikdy.
0: Učil jste někdy?
1: Byl jsem několikrát pozván na seminář na novinářskou fakultu a protože mám svůj obor rád, tak jsem samozřejmě plédoval pro fejetony. Nejsem tím spravedlivým učitelem, protože vím, že fejeton je vlastně žánr, který není nejdůležitější. Důležitější je reportáž a zprávy. Ale učil jsem tam a zažil jsem tam něco, asi to bylo omylem, jo, co jsem zatím znal jenom z televize. Po jednom tom semináři ti studenti vstali a zatleskali mi ve stoje. Já z toho byl úplně vyřízený. A já jsem nevěděl, jak se mám chovat. Já jsem udělal úplný nesmysl, paradoxní. Já jsem celou dobu stál, když jsem to vykládal. A pak oni zatleskali a stáli standing ovation a já jsem si z rozpaku sednul. Takže já jsem byl sitting bull ve chvíli, kdy oni byli standing.
0: Udělal jste se menší a ještě menší, což při vaší výšce není úplně jednoduché. Ale já si myslím, že byste nemusel učit jenom fejeton, ale právě i zásady novinařiny jako takové a zásady žurnalistické etiky. Protože vy jste se toho dotkl, neubližovat. Zdá se vám, že slovem ubližujeme dnes více, nebo naši novináři ubližují dnes více, než tomu bylo v minulosti?
1: Žijeme, a to zaplať pán Bůh, v čase svobody slova. Rizikem je, že se dostanou do médií i leckdy neověřené informace a s tím souvisí také to ubližování. Ano, dochází k tomu a pokládám za důležité, že každý člověk, tedy v tomto případě novinář, by měl být sám svým cenzorem. Cenzura není jenom něco, co je zvnějšku, ale měla by pocházet také zevnitř a ve chvíli, kdy nejsou ta fakta prověřena, tak by se neměly některé informace pouštět do éteru. Já jsem si říkal, že je to asi taková doba přechodná v tom 90. roce, ale trvá to i nadále. Myslím si, že snad to, co jste zmínila, výchova k určité etice by měla být stejně tak důležitá jako výchova k novinářským žánrům, tedy například, že zpráva se skládá ze 7 slov, kdo, co, kdy, kde, jak, proč, čím. Ale jsou ještě důležitější kritéria.
0: Když jste u těch žánrů, nestýská se vám někdy po rozhovorech, které jste v Mladém světě vedl? Ptám se proto, že u těch fejetonů je vlastně veškerá váha vysloveného na vás. Kdežto v rozhovoru se můžete spolehnout na svého protějška. On je ten, kdo především nese kůži na trh a kdo šíří ta moudra, vtip a poselství. A to je docela pohoda, ne?
1: Je to pohoda a musí to být dvojnásobná pohoda v rozhlase. Tady nedochází k fázi, kterou jsem měl velmi nerad. A to bylo přepisování rozhovoru. Sluchátka na uších, každá věta napsat znovu, třikrát, pětkrát. Ta manuální složka mě, pak už mluvím o časopiseckých rozhovorech, dělala potíž. Mám taky své roky a myslím si, že už nemám tolik energie, kterou předpokládá rozhovor a příprava na něj. A pak si také říkám, že přece jenom něco z toho, co člověk nazbíral sám, by měl ze sebe vydat. Rozhovory jako takové pokládám za královský žánr a vážím si Marka Ebena, že ten žánr takhle důsledně pěstuje.
0: Ještě mi prozraďte, už víme, co by vám potenciálně vadilo dnes na tvorbě rozhovoru. Najde se i při zrodu fejetonu nějaká fáze, která vás tak trošičku obtěžuje?
1: Najde. Ta je ve chvíli, kdy nespěje text poentě. Já věřím v poentu jako na završení myšlenky. To není jenom nějaké efektní blízknutí. To je zároveň esence a koncentrace zásadního sdělení. Když se mi to nepodaří, tak se přiznám, že ten fejeton odložím a neodevzdám ho do tisku. Patří to k věci, že člověk by měl mít ještě sám trošinku nadhled nad tím, co píše. A pak mám báječnou kontrolku v podobě ženy Magdy, s níž jsme se seznámili tak, že jsme se tak dlouho nehledali, až jsme se našli. Bylo to po 8 letech mého vdovectví, kdy opravdu jsme v roce 1992 ve věku kolem 50 let zjistili, že je možné, aby člověk našel ještě plnohodnotného životního partnera a že může vzniknout vzájemně se milující dvojice. To je to nejdůležitější. Navíc shodou okolností a shodou náhod Magda je akademickou malířkou, je výtvarnice. Tudíž jsme do sebe zapadli i kolem knížek, kdy ona mi ilustrovala a ilustruje knížky, celkově jich vyšlo už 11 našich společných, jinak mých knížek vyšlo 18. A nyní jsme právě ve stádiu, kdy chystáme pro letošní podzim další. Ten vztah, který spolu máme, je zázračný v tom, že samozřejmě ve chvíli, kdy už vy máte děti, partner má děti, kdy jakoby už některé základní životní karty jsou rozdány, tak je možná někdy ještě obtížnější, než z prvopočátku vstoupit do takového vztahu. Troufnu si říct, že se nám to podařilo a po víc jak 20 letech našeho manželství a soužití snad už vím, o čem mluvím.
2: Český rozhlas 2.

0: padne.
1: S Rudolfem Křesťanem si ještě chvíli budeme povídat. Já jsem trošku zabrousila do jiných žánrů, zeptala jsem se vás na rozhovor, chtěla jsem se zeptat i na povídku, ale od té už upustím a zeptám se na jedinou věc. Napsal jste někdy nějaké písňové texty, protože já si umím představit, že byste dokázal napsat velmi vtipné a dobře se zpívající texty.
2: Jeden text jsem napsal, napsal jsem ho pro Karlovarské gymnázium. Požádal mě o ten text tehdejší učitel pan Rudolf Šimonovský, dokonce mě požádal o text hymny Karlovarského gymnázia. A protože já jsem byl absolventem té jedenáctiletky, tak dal ten text ke zhudebnění jinému absolventu té jedenáctiletky, což byl bývalý ředitel rozhlasu pan Kasík. Takže pan Kasík zhudebnil text Rudoušův. Ten text není nijak zdařilý, protože je malinko tak jako hymnický, jak jsem si myslel, že hymna má být. Spíš to beru v kategorii kuriozit. Žádné jiné texty jsem nenapsal.
1: Tak to zkuste.
2: Jo. Víte co, na to vám můžu odpovědět veršem pana Suchýho. Mě mezi básníky žádný Vítězslav nezval.
1: Moje poslední otázka přeci jenom směřuje k fejetonu, kde jste doma. A jak říkal Marek Eben v onom zmíněném rozhovoru, jste jeho králem. Je život fejetonisty barvitější než život nefejetonisty? Už protože musí hledat a nacházet všechny ty zajímavosti, kuriozity, rozmanitosti, rarity. Já se ptám možná trošku položertem, polovážně, ale opravdu by mě zajímalo, jestli si myslíte, že vás tento žánr a jeho sepisování přivedli k většímu vnímání života a jestli vás ta profese zásadně formovala?
2: Vděčím fejetonu za to, že jsem otevřenější možná k zajímavým situacím, které by člověk jinak minul. Ale stejně otevřený vůči podobným situacím nebo variantám je určitě i vědec, stejně tak i učitel, stejně tak umělec. Je určitým darem, za který jsem vděčný, spatřovat v životě spíš ty příjemné stránky a jít jim naproti. Každý den je kolem nás tolik zajímavého, že ve chvíli, kdy to pomineme nebo si to nevšimneme od banálního jara, kdy něco začne kvést, nebo od slovní formulace, která je okouzlující, tak si škodíme. Myslím si, že je dobré být, a zdaleka nejen v mé profesi, ale ve všech profesích být otevřený novým skutečnostem. No řekněte, zažila jste dneska něco hezkého?
1: Tento rozhovor, pane Křesťane. Hostem pořadu Stříbrný vítr byl fejetonista Rudolf Křesťan. Děkuji vám za to.
2: Děkuji za pozvání.

Doposlouchali jsme reprízu pořadu Stříbrný vítr, v němž si u rozhlasového mikrofonu s Rudolfem Křesťanem povídala v roce 2016 Jitka Novotná. Pořad jsme vysílali v souvislosti s úmrtím Rudolfa Křesťana.

0: plastická setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Když se řekne plastická chirurgie, většině z nás asi jako první naskočí zkrášlování. Jenže plastická chirurgie umí především napravovat to, co člověku vzala nemoc nebo úraz. A právě tomu se věnuje lékařka a vědkyně Pavla Tichá z kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zajímá mě ale i její druhý svět, výzkum rakoviny. Je totiž hlavní autorkou studie, která popsala jeden z mechanismů, jímž se nádorové buňky dokážou před naším imunitním systémem doslova maskovat a podílet se na vzniku metastáz. Pavla Tichá bude mým dalším hostem.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Rozhlas jede za vámi.
2: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
2: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
2: Už 21. října v 19 hodin v kulturním domě v Lipníku nad Bečvou.
0: Pozvání přijali moderátoři Alex Minářová a Patrik Rozehnal,
2: zpěvák Radim Šváb a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
0: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Lipníku nad Bečvou.
2: Více na www.rozhlasjede.cz.
3: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
4: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
3: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: A pro ty nejbližší chvíle čtvrtečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Ondřeje Soukupa Halo, Soukup, halo. V premiéře ho vysíláme každou sobotu krátce po 10. hodině dopolední. Teď tedy zmíněná repríza.
7: Halo, Soukup, halo?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
8: U mikrofonu je Ondřej Soukup, já vás všechny zdravím. A rovnou začnu jedním z největších hitů Toma Jonese. Toma Jonese, předpokládám, určitě všichni znáte. Představte si, že tenhle chlapík, narozený ve Walesu v roce 1940, majitel, jak píší všichni, plnoústního robustního baritonu, tak jako 12-letému mu byla diagnostikována tuberkulóza a 2 roky ležel po nemocnicích nebo doma v posteli. A později v nějakém rozhovoru řekl, že to byly nejhorší roky jeho života. Nemohl dělat vůbec nic, jen poslouchal hudbu a maloval si. No, ale dobře to dopadlo. A Tom Jones zpívá dodnes. Dokonce jsem viděl, že přes tohle léto a na podzim má de facto celosvětový turné. A prosím, tomu je 86 let, pracující penzista, že ano? A ten jeho jeden z největších hitů, She's a Lady, napsal pro něj Paul Anka. Teda, ono to bylo trošku jinak. Anka ho nejdřív napsal pro sebe a vyšel původně na Ankově albu v roce 1970, ale žádný velký úspěch se nedostavil. A tak ho o rok později nabídl Tomu Jonesovi a ten z něj udělal světový hit. To se prostě stává. Jednu píseň naspívá několik zpěváků, nic se neděje, a najednou ji naspívá někdo další a z písně je superhit. A později všichni chytrolíni vysvětlí, proč k tomu došlo, ale dokud k tomu nedojde, tak dopředu nikdo neví. A vůbec geneze téhle písně je docela zajímavá. Podle Ankových vlastních vzpomínek vznikla píseň jaksi velmi konkrétně pro Toma Jonese. Anka napsal text na zadní stranu menu v letadle TVA při návratu z Londýna do New Yorku, poté co vystoupil v Jonesově televizním show a Jonesův manažer po něm chtěl, aby pro Toma napsal nějakou píseň. Anka později přiznal, že se při psaní snažil hrát roli Toma Jonese a představil si ho jako macho, sebevědomou až drzou pódiovou personu. Ovšem napřed tu píseň pro jistotu nahrál sám, kdyby se náhodou stala světově slavnou a když se nic nedělo, tak ji dal Jonesovi. Ta píseň samozřejmě není žádná milostná píseň, ale pódiový manifest mužského ega a showbiznisové sexuality. Tom Jones tehdy už měl za sebou hity jako It's Not Usual, Delilah nebo Green Green Grass of Home, ale v Americe se právě na přelomu 60. a 70. let stal i symbolem Las Vegas showmana. Měl takový ty upnutý obleky, obrovský hlas, fyzickou energii, do toho naprosto šílící ženy v publiku a měl takovou tu teatrální mužnost. A She's a Lady do toho obrazu zapadla dokonale. No, víte, dnes je na tuhle skladbu pohlíženo trochu dvojznačně. Na jedné straně je to jeden z definitivních Tom Jones moments. Poznáte okamžitě interpreta, dobu, styl, svět reflektorů a kabaretní sebejistotu. Ovšem, text je z dnešního pohledu takový malinko problém. Žena je v něm sice obdivována, ale zároveň popisována velmi majetnicky. A sám Paul Anka se k tomu později stavil kriticky, jak jinak, že jo, chudák. Při novější duetové verzi s Tomem Jonesem pro Ankovu desku Duets v roce 2013 první sloku přepsal, protože mu původní tón připadal příliš sexistický. Já kus toho textu přečtu, ať víte, čeho se ty dva sexisti dopustili. No, je přesně taková, jakou bych si kdy přál. Je přesně ten typ, s kterým bych se rád chlubil a vzal ji na večeři, ale vždycky ví, kde je její místo, má styl, má šarm, je to vítězka, je to dáma, wow, je to dáma. Mluvím o té malé dámě a ta dáma je moje. No, nikdy mi nepřekáží. A vždycky něco hezkého na srdci a to je požehnání. Můžu ji nechat o samotě, vím, že je v pohodě sama a že nedělá žádné potíže. Prostě je to dáma, wow, je to dáma. A tak dále, a tak dále. Hele, to nemá cenu číst, to je pořád kolem dokola. Prostě sexista, šovinista, je to nechutný, ale ta píseň je skvělá a Tom Jones taky.

To byl Tom Jones a sexistická She's a Lady. Daydream a Lovin' Spoonful. Víte, daydream, což znamená asi snění za dne nebo denní sen, to je opravdu jedna z jejich nejkrásnějších a vlastně nejoptimističtějších písní. Taková lehká, líně se houpající, trochu starosvětská, ale přitom dokonale popová. Napsali John Sebastian, hlavní zpěvák a skladatel kapely, někdy koncem roku 1965. A vznikla během údajně velmi náročného 19-denního turné po americkém jihu, kde Loving Spoonful nebo The Loving Spoonful vystupovali jako předskokani skupiny The Supremes. A Sebastian byl unavený, stýskalo se mu po přítelkyni Loretě, Lori, to byla její přezdívka. A právě v autobuse cestou přes Severní Karolínu si chtěl zlepšit náladu napsáním optimistické písničky. A podle dochovaných popisů ji složil velmi rychle, asi během 20 minut. Ta holka, po které se Sebastianovi stýskalo a kterou si později, samozřejmě jenom na chvíli, vzal za ženu, tak to byla servírka v newyorském klubu Steve Paul The Scene, což byl tehdy takový dost známý rokový a společenský podnik 60. let. A tahle holka měla opravdu velký vliv na vznik několika písní, které pro Lovin' Spoonful tehdy John Sebastian napsal. Prostě, co si budeme namlouvat, nebýt lásky, nevěry, sexu, erotiky vůbec, radosti či utrpení ze vztahu, z rozchodu, zamilování se, by určitě asi polovina písní neexistovala, ale já myslím, že jste si možná už všimli. Nahrávka vznikla v prosinci 1965 ve studiu Bell Sound Studios v New Yorku při rychlých session k druhému albu kapely Daydream. Ve zvuku je slyšet několik kytarových vrstev, honky-tonk piano, harmonika, pískání a takový drobný perkusivní efekty, taková ta domácí naprosto pohodová atmosféra, která Spoonful vlastně odlišovala od tvrdších rockových skupin té doby. A podle vzpomínek baskytaristy Steve Boona, Sebastian zpíval, hrál na kytaru, harmoniku a pískal. Zal Jankovský hrál další kytary, Boone honky-tonk piano a Joe Butler různý ty perkusivní zvuky, včetně spoonu čili lžiček. I to se v hudbě občas objevuje. Takže nedivte se prosím ničemu. A jen abyste věděli, o čem se zpívá. Usnul jsem uprostřed květin na pár hodin. V ten krásný den snění, sním o tobě uprostřed květin na pár hodin. Tak krásný sen, sním o místě, kde jsem s tebou byl, jak jsme seděli u potoka a pak jsem tě políbil, držel jsem tě tak blízko, řekni mi proč, proč jsi tak plachá, snění. Sním o místě, kde jsem s tebou byl, seděli jsme u potoka a pak jsem tě políbil, asi plachá a zpívám s tebou mezi květinami a na na na na na na na na. Toť vše, poslouchejte.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Vaška Bártu, který si říká Noid, mám fakt hodně rád. Jako zpěváka i jako člověka. Já mu říkám Noidíku, ale vůbec jsem netušil, co ta přezdívka znamená. Já jsem si myslel, že to bude něco démonického nebo mystického, protože Noidík hrál a pořád hraje v různých rockových nebo metalových seskupeních a občas vypadají ti chlapci jako zlí bubáci. Ale tak jsem se po přezdívce Noid začal pídit a zjistil jsem, že neznamená to vůbec nic. Že malému Venouškovi totiž říkali Venoidíku a z toho vzniknul Noid. Takže žádný démoni, žádné temné bytosti nebo postavy ze záhrobí, prostě Venoidík. A Venoidíka jsem poprosil, aby mi naspíval píseň na můj a Zimův projekt, který jsme nazvali Písně, které nechce nikdo slyšet. A ta píseň je o hrdosti a pokoře a jmenuje se Pes a lev. To je další z Mariánových textů, kterými mě před více jak 2 roky zahltil bez povolení a já místo, abych je smazal, jak to obyčejně dělám, tak jsem si je přečet, dostal z nich těžkou depresi, protože všechny jsou depresivní, nebo skoro všechny, ale byl jsem jimi nějak přitahován, byl jsem přitahován jejich záhadnou magií a tak jsem jimi začal zhudebňovat. A po 2 letech, sice nesystematické, ale v občasných záchvatech velmi intenzivní práce, máme 9 písní. No a ten projekt je vlastně směsicí všeho. Šansony, balady, cirkusová hudba, kabaret, tingle tangle, jazz, filmová hudba, asi i crossover a retro. A každou píseň zpívá jiný zpěvák nebo zpěvačka. Michal Kocáb, Tesařík, to už jsem tady pouštěl, Dan Landa, Zuzana Kronerová, herec Martin Hoffman a tak dál a tak dál. Nebudu všechny jmenovat. A na závěr celého projektu jedinou odlehčenou píseň zpívá jedna Lucie a neřeknu která. Je jí hodně na naší scéně. Uděláme velkou radost, že tu píseň naspívala. Když jsme na ní pracovali ve studiu, tak jsem si po těch... Já to musím říct, kdo to jenom bílá samozřejmě. Protože já jsem si po těch několika letech vzájemného kočkování znova uvědomil, jak je mi strašně blízká, jak se víc než známe. Za těch 37 let od doby, kdy jsme spolupracovali poprvé, to mnou všechno prorostlo víc, než jsem si vůbec myslel. Takže teď to bude druhý ex-manžel Lucky Bílý, můj velký oblíbenec Vašek Noid Bárta, letošní zlatý slavík, což mu strašně přeju a myslím, že si ho opravdu zaslouží v písni o píše, ambici, stárnutí, vystřízlivění a smíření, která se jmenuje Pes a lev.

Tak to byl Vašek Bárta, Vénojdík. Pokud neznáte skupinu R, čili vzduch, tak tu dali dohromady dva francouzští kluci. Nicolas Godin a Jean-Benoît Dunkel. Někdy koncem 90. let a stali se jednou z nejdůležitějších skupin spojených s takzvaným French Touch, ale na rozdíl od víc tanečních francouzských projektů, jako byly Daft Punk nebo Cassius, měli R jemnější, filmovější a zasněnější zvuk. Jejich hudba hodně čerpala z elektroniky, popu, z lounge music, což znamená doslova něco jako hudba do salonku, hotelového baru nebo letišního lounge, prostě elegantního posezení. Není to přesný jeden žánr, prostě hudba, která neruší a příjemně se poslouchá. A dále čerpali z hudby 60. a 70. let, z filmové hudby, z easy listening hudby a ze zvuku starých analogových syntezátorů. Album Moon Safari, na kterém píseň je, vyšlo v lednu 1998 u firmy Virgin Records a je považováno za zásadní desku downtempa. Abyste věděli, co to je downtempo, to je pomalejší tempo prostě. No. A chill out elektroniky konce 90. let. Nahrávalo se v roce 1997 mimo jiné v pařížských studiích a kluci si dopřáli k nahrání smyčců Abbey Road v Londýně. To je slavný studio. Zní to krásně, totiž všichni chtějí nahrávat v tomhle legendárním studiu, které proslavili hlavně Beatles. Sice smyčce vám nahrajou dobře kdekoliv, pokud přijdou dobří hráči a ne třetí skupina vrzalu. Ale mít na desce napsané studio Abbey Road, to vypadá nádherně. I když si myslím, že naprostý většině posluchačů je to úplně ukraden, tak my muzikanti z toho máme fakt radost a šťastlivcům tiše závidím. No, odbočil jsem. A k chlapcům se připojila ještě slečna Beth Hirsch, což je americká zpěvačka a autorka. V době vzniku desky Moon Safari žila v Paříži. S R se potkala přes společné známé a její hlas se stal zásadní součástí dvou skladeb na albu All I Need a You Make It Easy. Podle pozdějších vzpomínek žila jen pár ulic od bytu Nicolase Godena na Montmartre a po výměně demoverzí pak spolu začali pracovat a Jean-Benoît Dunkel později popisoval, že Hirsch měla takový americký folkově přirozený hlas, protože byla zvyklá zpívat s akustickou kytarou. A R se právě líbila tato její americká, v uvozovkách teda upřímnost, a spojili její hlas se svojí měkkou melancholickou elektronickou hudbou. Ten text je velmi jednoduchý, je to milostná píseň, ve které není žádné dramatické vyznání, spíš se jedná o tiché přiznání závislosti na blízkosti druhého člověka. Název All I Need, ten název té písně, znamená všechno, co potřebuju, nebo spíš ty jsi všechno, co potřebuju. A Beth Hirsch v písni zpívá. Vše, co potřebuju, je trochu času, abych se dostala za tohle slunce a odhodila svou tíhu. Vše, co potřebuju, je trochu klidu v duši, můžu slavit. Celkově vzato je tu něco, co dát. S tebou, ou, oh, ou, oh, s tebou, ou, oh, a. Jak já, jak já, jak já, vše, co potřebuju, je malé znamení, abych se dostala za slunce a odhodila svou tíhu s tebou, s tebou. Zkrátil jsem ten text hodně, ale žádná jiná myšlenka v něm není. A ještě důležitá věc. Tato skladba byla vybrána do knihy Thousand and One Songs You Must Hear Before You Die, čili 1001 písní, které musíte slyšet předtím, než zemřete. Takže kdyby náhodou, člověk nikdy neví. Tady jsou R a All I Need.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, tady je Ondřej Soukup, všechny vás zdravím, doufám, že se máte, jak nejlépe to jde. Boadicea a Eňa. Boadicea je vlastně docela krátká, temná a hypnotická skladba z alba s jednoduchým názvem Eňa z roku 1987. Název je záhadný. Odkazuje na Boadiku, někdy psanou starším tvarem jako Boadicea, a to byla královna kmene Inceny ve východní Anglii, která kolem roku 60 našeho letopočtu vedla povstání proti římské nadvládě. Eniny poznámky k albu ji popisují jako královnu, jejíž jméno znamená vítězná a která se vzbouřila proti Římanům. Ona, Eňa, má vůbec ve své tvorbě hodně odkazů na Kelty, tak jako z Richarda Wagnera trčí teutoni a Nibelungové z každé opery. A sama Eňa říká, že téma této skladby je pro ní důležité a že Boadicea není romantická keltská pohlednice, ale je v ní něco temného, osudového a starobylého, jako ozvěna dávné ženy, bojovnice, ozvěny porážky, vzpoury a mýtu. A tu skladbu, asi trochu těžko jí lze říkat píseň, Eňa přepracovala v roce 92 a vydala ji jako The Celts. Ta skladba je koncipována tak, že se kolem dokola opakuje krátký motiv, který hraje syntetizér, a Eňa přes něj zpívá kdesi v dálce a mnohokrát přes sebe nahraná, nebo ona to dělá běžně, že vrství vokál přes sebe a ono jí to dodává charakteristický zvuk. Boadicea nemá žádný text. Skladba nevypráví její příběh slovy, ale vytváří k němu náladu chladnou, starobylou, takovou trochu pohřební a zároveň vznešenou atmosféru, a takhle ji charakterizuje sama autorka. A tahle skladba sama o sobě žádnej hit nebyla a není. Ale největší druhý život dostala v roce 96, kdy ji použili Fugees ve své písni Ready or Not z alba The Score. Píseň obsahuje sample, čili část z písně Boadicea, ovšem samozřejmě bez povolení. Já ji pustím potom, ale napřed si poslechněte Eňu.

Tak, to byla Eňa. A teď si poslechněte, co s krátkým motivem z téhleté písně udělali Fugees a Lauryn Hill. A ta píseň se jmenuje Ready or Not. Jak jsem říkal, v roce 96 z písní Boadicea nastoupili Fugees, respektive pouze z její instrumentální části použili část jako podklad pro své hip-hopové dílo. Aby to nebylo málo, tak do toho namíchali ještě jednu píseň. A ta je od dávno zmizelé skupiny The Deftones a jmenuje se Ready or Not, Here I Come a v závorce Can't Hide from Love. A z ní vlastně pochází základní nápad refrénu Ready or Not, Here I Come. A Fugees tak vzali starý soulový téma a zasadili ho do temného hip-hopového prostředí. A ještě z právního hlediska. Já jsem nikde nenašel, jak to bylo vyřešeno se skupinou The Deftones, ale sample z Eni z Boadicea právně samozřejmě vyčištěný nebyl. Eňa později uvedla, že její tým zvažoval žalobu, protože Fugees nepřišli předem požádat o povolení. Část její skladby jednoduše šlohly a přitom její hudba byla ve skladbě velmi zásadní, což uslyšíte. Nakonec se ale dohodli mimosoudně. Wyclef Jean později říkal, že Eňa po poslechu uznala, že nejde o žádný gangsta rap, ale o něco jiného, o něco vyššího a dala jim svolení. Tohle byl ovšem velmi důležitý moment v historii samplování. V 90. letech už byla práva k samplům velmi vážný téma, ale mnoho hip-hopových producentů pořád pracovalo instinktivně. Slyšeli silný motiv, použili ho a právní stránku řešili až později. A Ready or Not je jeden z nejslavnějších případů, kdy se z předem právně nevyčištěného samplu stal obrovský hit. A ještě k písni Ready or Not. Je docela zajímavý slyšet, jak kombinací třech různých vlivů vznikla velmi úspěšná píseň. Jak píší kritici, Eňa dodává mlhu a mystiku, The Deftones dodávají soulovou paměť. Já myslím, že ti mysleli spíš textový námět a Fugees k tomu všemu dodávají rytmus, hrozbu a pouliční naléhavost. Samozřejmě ten text není vůbec žádná milostná píseň. Refrén vychází ze hry na schovávanou. Ready or not, here I come, you can't hide. Čili připravený nebo ne, už jdu, neschováš se. A takový ale zlověstný to je, jo? A ve skladbě to působí, jak jsem říkal, samozřejmě zlověstněji, ale je to míněno vážně. Je to výpověď o přežití, slávě, nebezpečí, systému, chudobě, o migraci, o pouliční realitě a o sebevědomí. Fugees říkají, můžete nás ignorovat, můžete nás podceňovat, ale my přicházíme a neschováte se před námi. Dobrý, co? Němci by mohli vyprávět. No dobře. A ještě, co znamená jméno skupiny Fugees. Je to zkrácenina slova refugees, tedy uprchlíci. A byli to Lauryn Hill, zpěv, rapování a občasná autorka, Wyclef Jean, rap, zpěv a produkce a pra

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Die Zuhalter Ballade zpívá Erich Schellow a Lotte Lenya. Teda pro upřesnění. V anglickém překladu se píseň jmenuje Tango Ballad. V původní německé verzi se jmenuje Zuhalter Ballade, což v překladu znamená pasáková balada nebo pasáková píseň a je z žebrácký opery. Hudbu k celému tomuto dílu napsal můj oblíbenec Kurt Weill v roce 1928 a premiéra byla v Berlíně. Už jsem z ní pouštěl Kanonensong a ještě několik písní nebo árií určitě pustím. Abyste si nemysleli, že pouštím jenom nějakou předválečnou hudbu mých rodičů. Z tohohle díla čerpalo strašně moc interpretu a skupin od 60. let až do současnosti. Myslím si teda, že židovský chlapec Kurt Weill by z toho, že jeho hudba má vliv na světové i méně světové hvězdy mnoho let po jeho smrti, měl určitě obrovskou radost. Zemřel v roce 50 ve svých rovných 50 letech a podívejte se, kdo třeba nahrál jeho písně. Doors, Sting, Armstrong, David Bowie, Nick Cave, Frank Sinatra, Tom Waits a mohl bych ještě dlouho pokračovat. Zpět k pasákově baladě. Dílo bylo tehdy velmi moderní, drzí a vlastně protiburžoazní a schválně míchalo takzvané nízké hudební žánry, čili šlágr, kabaret, jazz, tango, pouliční baladu s divadlem a operní formou. A píseň Tango Ballad zapadá přímo do děje ve druhém aktu. Mackie Messer se cestou z Londýna zastaví ve svém oblíbeném nevěstinci u Jenny a tam zazní tahle ta píseň. Teda fakt to není žádné romantické tango. Je to spíš cynická vzpomínka bývalých milenců z polosvěta. Prostituce, kupířství, zrada, závislost, erotická moc a obchod s tělem. Tango tu funguje jako ironická maska. Zní svůdně, statečně, tak vlastně elegantně, ale ten text je fakt drsnej a nemilosrdný. Poslouchejte. Mackie zpívá. Byla doba, dnes už dávno pryč, kdy jsme se dali dohromady já a ona. Já měl hlavu a ona se postarala o tělo. Já jsem se o ní staral a ona se starala o mě. Byl to tehdy způsob života, i když ne zrovna ten nejlepší. A Jenny zpívá. A když přišel zákazník, vyklouzal jsem z postele a hezky se o něj postarala a pak si šla dát drink a když platil, oslovila jsem ho. Pane, přijďte kdykoliv v noci, kdy se vám to bude líbit. Ta doba je dávno pryč, ale co bych dala za to, abych viděla ten bordel, kde jsme tehdy bydleli a oba se různě střídají. To byla doba, teď už velmi vzdálená, byl tak milý a byl mě tam, kde to bolelo. A když došly peníze, opravdu létaly jiskry, vstal a řekl, zastavím ti sukni. Sukně je hezčí, ale žádná sukně nebude stačit. Stejně jako jeho drzost, mě to pěkně rozčilovalo. Ptala jsem se ho přímo, co si myslí, že dělá. Pak na mě vyletěl a srazil mě hlavou napřed ze schodů. Měla jsem modřiny, jsem tam celé roky. Ta doba je dávno pryč, ale co bych dala za to, abych viděla ten bordel, kde jsme tehdy bydleli. A pak ještě si zaspívají dohromady a jsou šťastní. Takže Tango Ballad, Zuhalter Ballade, neboli pasáková balada.
3: Mackies und die Hure Jenny gedenken in einem Lied gemeinsam verbrachter schöner Stunden.

Miluju Kurta Weill strašně. A nejenom já, Jiří Suchý ho miloval a miluje ho půl hudebního světa. A já se s váma rozloučím s písní, která vznikla v roce 1967. Nahrál ji, jak se tehdy říkalo, Big Beat Juventus. Hudbu napsal 21-letý kytarista Juventusu a student konzervatoře Jiří Lahoda, který později hrál s Evou Pilarovou a zahynul, když se letadlo Aeroflotu rozmlátilo a schořilo při přistání v Praze v roce 1973. A text napsal tehdy pouze 18-letý Michal Prostějovský, který myslím, že sedí tady asi 20 metrů ode mě přes stěnu a statečně tam nahrává svý muzikály nebo něco o muzikálech, na to on je velký specialista. Tu píseň naspíval s Juventusem Karel Černoch. On nepatřil k zakládajícím členům. Původně byl frontman Juventusu Antonín Jelínek, který se ovšem v roce 64 rozhodl z rodinných důvodů odejít a jako náhradu přivedl tehdy neznámého trampa Karla Černocha. Prý ho oslovil na vlakové stanici Medník, když ho den předtím slyšel zpívat na trampském potlachu. Karel zprvu prej vůbec nejevil zájem hrát v nějaké big beatové skupině a odmítl to, ale za 14 dní se objevil na zkoušce Juventusu, který zkoušel každý čtvrtek v sále v restauraci u Zábranských v Karlíně. Zaspíval tam tři písně z playbacku, který si pustil ze svého magnetofonu, který si přines a byl nadšeně přijat. A s nimi potom nahrál krásnou píseň s názvem Nářek převozníka ve studiu tehdejšího Československého rozhlasu. A Nářek převozníka, to je vlastně raná big beatová balada. Faktem je, že patří k těm písním, které Karla Černocha pomohly dostat z big beatáka do širokého povědomí. Český rozhlas ji označuje za jednu z nejzajímavějších písní českého beatu. Suprafon Online ji řadí mezi jeho nejslavnější rané nahrávky vedle Zrcadla a vedle písničky Ona se brání. Já jsem dokonce četl, že ta píseň byla nahraná už v roce 1965, ale opravdu vyšla až v dubnu v roce 67. Faktem je, že tehdejší výroba desek byla neskutečná, nebo doba výroby desek. V 80. letech bylo běžné, že vydat desku u Suprafonu trvalo rok od dokončení nahrávky. Takže v roce 67 to klidně mohly být někdy i dva roky, kdy to rozhlas, Československý rozhlas tehdy nahrál a Suprafon to potom vydal. Dva roky mezi tím byly. A jak jsem si zjišťoval informace o téhle písni, tak jsem narazil na 4 různé vysvětlení jejího textu. Faktem je, že bych se mohl zeptat Michaela Prostějovského, který tady sedí někde vedle, jak to tehdy myslel, ale tohle je zábavnější. Ten bude zírat, jestli si tenhle díl poslechne. Takže, píseň se dá vysvětlit několika způsoby. Za prvé, únava z role. Převozník není jen pracovník u řeky nebo u moře. Je to člověk, který uvízl v roli, kterou si nevybral nebo kterou už dávno přerostl. Za druhé, mýtický motiv Chárona. Název a postava převozníka mohou připomínat antického Chárona, který převáží duše přes řeku do podsvětí. Text ale není přímo antický, spíš používá archetyp převozníka jako člověka mezi dvěma světy. Třetí možnost. Ztráta iluzí. V textu je krásný kontrast. Dálky, vítr, plachty, hora, hrad, tedy romantické obrazy touhy proti únavě a samotě. Zpočátku to vypadá jako píseň o cestě, ale ve skutečnosti je to píseň o tom, že cesta už neláká. No a čtvrté vysvětlení. Raný český beat jako existenciální pop. A to je nejzajímavější. Není to jen taneční beatová věc. Má dramatický text, recitovanou pasáž, skoro šansonovou vážnost. V tom předjímá Černochovu pozdější schopnost zpívat pop, beat, šanson, nálady i velké balady. Teda, Michaeli, pane Prostějovský, to zíráte, co? Co jste ve svých asi v 18 nebo 17 letech napsal a ještě ke Karlu Černochovi. Hele, byl to fantastický zpěvák.
Kolikrát jsem ho jako člen různých orchestrů doprovázel na festivalech nebo koncertech. A to poznáte hned. Naprostý nadhled, lehkost, dokonalý frázování, intonace jako naprostá samozřejmost. A krásná a hned rozpoznatelná barva jeho baritonu. Tak Karle, poslouchej dobře. Takhle zpíváš asi v roce 1965. A já se s váma loučím a těším se příště. Váš Ondřej Soukup.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

Poslouchali jste reprízu pořadu Ondřeje Soukupa, který vám Ondřej nabízí pravidelně v premiéře sobotu co sobotu, krátce po 10. hodině dopolední. No a dnes krátce po 10. večerní se uzavře kriminální příběh Trojkund Kruhy. Zůstaňte s námi.

0: Noční proud slaví už 37. narozeniny a v přímém přenosu ze studia S1 Českého rozhlasu předá prestižní ceny této populární noční diskotéky.
1: Gala večerem provedou všichni moderátoři pořadu Noční proud.
0: Pozvání přijali Michal David,
1: Martin Chodůr,
0: Šimon Bylina,
1: Heidi Janků,
0: Michal Prokop,
1: Pavlína Filipovská,
0: Pavel Sedláček,
1: skupina Rangers
0: a mnoho dalších.
1: Legendy Nočního proudu 2026.
0: Už v úterý 20. října od 19 hodin živě
1: na Dvojce.
2: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování a zvu vás k poslechu závěrečné části četby z detektivky Petra Sagittaria Trojkunt kruhy. Dnes se tedy konečně dovíme, kdo zavraždil Dominika Tatarku a pohodil jeho zohavené tělo v kruhu obilí.

Koutný přišel na poradu s nečekanou informací. Je to zvláštní. Na hlavici klíče je sice Tatarkova krev, ale na rukojeti chybí jakékoliv otisky. Třeba je setřel, řekl dozorující státní zástupce Procházka. To by setřel i krev, namítl Koutný. A to není všechno. V kufru jsme našli ještě jeden klíč, identický, na kterém Jochymkovi otisky prstů byly. Vypadá to, že měl nedávno defekt a nasazoval rezervu. Sakra, chlapi, měli jste 3 podezřelé a zase nic, řekl zklamaný státní zástupce. Zítra si vás ředitel podá. A co ten Tatarkův kamarád, o kterém mluvila Palovská? Jak se jmenuje? Patrik Bojko? Vzpomněl si Ožana. S tím si přece v den vraždy Tatarka telefonoval, ne? Ten má alibi. Byl v té době v Chorvatsku, namítl Saran. Já vím, ale zítra dopoledne má Tatarka pohřeb. Bojko tam určitě bude. Promluvme si s ním. Třeba se dozvíme něco zajímavého. Měl by tam být i ten jeho spolubydlící z kolejí. A taky Kraus. Saran pohřby nesnášel. Dobře, pošleme tam Gomolu s Pezdou, ať je vyspovídají. Ještě jedna věc, Romane, řekl Koutný. Výpis telefonických hovorů. Jochymek měl v inkriminovaný den pouze 2 příchozí. První hovor se uskutečnil v 18.10 až 18.21 a ten druhý, nech mě hádat. Po druhé mu někdo volal v 10 večer z předplacené karty. Roman Saran seděl na rozkládacím gauči ve volných trenýrkách na spaní, kouřil a přemýšlel. Otevřeným oknem proudil do pokoje teplý vítr. Dusno konečně povolilo. Vedle něj ležela na břiše nahá Petra. Oznámila mu, že zítra opravdu odjíždí s partou na přehradu Olešná. Zůstane tam do úterka, nechce o prázdninách celé dny trčet v Třinci. Kromě toho mu sdělila, že poslední 2 týdny před začátkem školního roku stráví u sestry v New Yorku. Odlétá příští pátek. Pochopil, že s jeho doprovodem nepočítá. Cítil, že se mu zase vzdaluje. Přemýšlela si, co budeme dělat dál. Zeptal se jí před hodinou. Jako my dva. Jsme spolu týden, chlapče, a to jen po večerech, když přijdeš z práce a v noci. Lidé spolu žijí různě. Navíc ty začneš po prázdninách taky chodit do práce. To chceš, abych se k tobě nastěhovala do garsonky? Proč ne? Pro začátek? Nic o mně nevíš. Ještě se moc neznáme. Neřekl jsem, že to má být hned. Otočila se na bok, aby mu viděla do očí a podepřela si hlavu. Usmívala se. Roman chtěl věřit tomu, že se usmívá zamilovaně. Mám tě moc ráda. Přitahuješ mě. Máš takové to charisma sympatického parchanta. Zasmála se. Ale nejsem si jistá, jestli se chci vázat. A taky se bojím, že se do tebe zamiluju. Tobě je 37. Žiješ svobodně, sám, stále jenom pracuješ a rozšiřuješ si portfolio ženských. Portfolio rozpustím. Budeš jenom ty. Překvapil Roman sám sebe. Pokud bychom měli být spolu, žádné bokovky ti tolerovat nebudu. Jediné, co ti odpustím, je, když se v opilosti na nějaké akci vyspíš se ženskou, která ovšem pro tebe nebude nic znamenat. Protože takové věci se stávají. Roman okamžitě pocítil bolest. Jako by ho praštila klíčem na kola do hlavy. Z logiky věci vyplývalo, že by měl podobný Petřin mejdanový úlet tolerovat taky. Chtěl poznamenat, že se 15 let nenapil ani nealkoholického piva, ale najednou mu to připadalo zbytečné. Navíc to dobře věděla.
Teď Petra spala a on seděl opřený o napěchovaný polštář s dekou a kouřil. Měl v sobě dokonalý emocionální chaos. Ráno seděli proti sobě v kuchyňce u malého stolu. Roman namazal každému dva krajíce chleba s máslem a marmeládou. K tomu studené mléko. Ty ses naštval? Zeptala se Petra s plnou pusou. Ne, proč? Zalhal a podíval se jí do černých očí. Přál si, aby už dojedla a odešla a on nemusel vysvětlovat své vnitřní rozpoložení. Nebudu tě zdržovat, chlapče, prohlásila rezolutně. Vstala, vešla do pokoje a prudce popadla kabelku. Když si ji chtěla přehodit přes rameno, vysmekl se jí řemínek z ruky a světle hnědá semišová kabelka dopadla k Romanovým nohám. Už během letu z ní vypadávaly nejrůznější propriety. Nejprve klíče následované peněženkou. Pak se na podlahu vysypaly tampony, rtěnka, hřeben, nůžky na nehty, řasenka, parfém, papírové kapesníky. Roman si klekl, aby jí pomohl vše sezbírat. Z obálky vykoukly dvě letenky. Petra po nich vystřelila ruku jako chameleon jazyk po mouše. Já myslel, že letíš sama. A co ségra, detektive? Odsekla příkře. Myslím, že ten tvůj vrah může být v klidu. Připadal si jako debil.

Zdravotní sestra Iva Zovadová, která měla v pátek noční, byla patrně velmi mladá, ale díky pestrobarevnému make-upu se dal její věk určit těžko. Především délkou očních linek a modrými víčky připomínala Saranovi královnu Kleopatru z komiksu o Asterixovi a Obelixovi. Policista, který hlídal Jochymka první noc po příjezdu, se v telefonickém hovoru dušoval, že do pokoje žádnou návštěvu nepustil. Dovnitř vstoupili pouze lékař a sestra. Pana Jochymka zrovna operují, sdělila policistům nervózně. Skoro se třásla. Major to chápal. Odznak kriminální policie znejistí kde koho. My jsme si ale přišli promluvit s vámi, slečno. Vážně? Zajíkla se Kleopatra a zamrkala víčky, takže to vypadalo, jako kdyby jí z obličeje chtěli vzlétnout dva motýly. Vážně? Přikývl Saran. Vy jste měla v pátek noční službu. Přišel někdo večer navštívit pana Jochymka? Dívka se zatvářila vyděšeně i provinile zároveň. Tak byl tady někdo? Zopakoval otázku důrazně Ožana. Nebyl, nikdo za ním přece nesmí, bránila se egyptská královna. Saran se zamyslel. Tak jinak, kontaktoval ho někdo? Mluvil s někým? Hromadil se v něm vztek. Já za to fakt nemůžu. Pepa Jochymek je kluk mé kamarádky a tak jsem jí volala, že měl úraz. Ona za ním chtěla přijet, ale když jsem jí vysvětlila, že to nejde, požádala mě, ať mu do pokoje zanesu mobil. Jak se jmenuje ta vaše kamarádka a přítelkyně pana Jochymka? Přerušil ji Saran. Monika Cieslarová. Klasický milenecký trojúhelník, nadhodil Ožana, když vyjeli z areálu Třinecké nemocnice. Saran řídil levačkou, v pravé ruce držel cigaretu a popel klepal z napůl staženého okýnka. Ten blb z Bukovce podle mého jen plnil úlohu užitečného idiota. Cieslarová se s ním párkrát vyspala a omotala si ho kolem prstu. Všechno si předem naplánovala. Chceš říct, že svého oficiálního přítele udeřila klíčem na kola? Tak křehká modelka z Playboye? Jaký by měla motiv? Chtěli přece společně odletět do Izraele, ne? To tvrdí ona. Libor s Lukášem měli vyslechnout toho Tatarkova kamaráda Patrika Bojka, tak uvidíme, s čím se vrátí. Cieslarová bydlí na rynku. Dům stojí na západní straně náměstí. Zahrada se svažuje k Lomňance. Holce stačilo vyběhnout jenom na 10-15 minut. Rodiče by to ani nezaregistrovali. Co klíč na kola? Ten ženské po kabelkách nenosí, namítl Ožana. Mohla ho vzít doma v garáži. To by ale znamenalo, že na schůzku šla s úmyslem Tatarku zavraždit. Ale proč pro boha? Ožanovi to nešlo na rozum. Do ženských a do melounů nevidíš, konstatoval major. Ale Jochymek se přiznal. Třeba se hromada plete. Proč by levák nemohl udeřit zprava? Možné to je, ne? No, vyloučit to nelze. Ale pochybuji, že Tatarku osobně znal. O klíči nevěděl nic. Na vražedné zbrani ani nejsou otisky prstů. Vzal to na sebe, aby chránil Cieslarovou. Když jí kámoška ze špitálu volala, došlo jí, že se to může provalit. Vsadím se, že Jochymkovi do telefonu srdce rivně brečela. Musíme ho zmáčknout víc. Tomu se mi nechce věřit, kroutil hlavou kapitán. Co ten vyrytý kříž? To u sebe nosila i nůž? Roman nezapomněl na ranní výstup s Petrou. Dámská kabelka, to je jedna velká záhada, věř mi. Ale stejně, vždyť ještě v 6 byla s Tatarkou v penzionu. Máme tady dva hovory z neznámého čísla. Cieslarová
volala z předplacené karty Tatarkovi o 6:30 a dala si s ním schůzku na místě, kde byla tma. O tom, že lampa u mostu týden nesvítí, věděla. Ještě předtím volala Jochymkovi a poslala ho na stejné místo. Pak slyšela a viděla z okna, jak se Tatarka s Palovským u kašny hádají. Následně ve spěchu telefonovala svým milencům, aby jejich setkání koordinovala. Přes zahradu byla na stejném místě za minutu. Jochymek Tatarku zmasakroval a Cieslarová ho praštila klíčem na kola. Nepočítali sice s Palovským, který se vrátil, ale stihli se schovat do křoví. Když Palovský zmizel, Jochymek odnesl tělo do kufru auta, kam ona přihodila klíč na kola, poté, co na něm očistila rukojeť. Pak se v klidu vrátila zadem domů. To je šílené, zděsil se upřímně Ožana. A co ten kříž? Šmik, šmik, šmik, ve tmě a je to. Každopádně vražda nemá s rasismem nic společného. Cieslarová prostě tetování, které viděla na krku u Jochymka, vyřezala do Tatarky. Akorát jí nedošlo, že ten trouba nemá nejmenší ponětí, co ten symbol znamená. A ona věděla, jaký má dvojramenný kříž význam a co symbolizuje? Možná to zjistila u Tatarky v pokoji v nějakých materiálech o antisemitismu. Možná se stýkala nebo spíš spala i s mladým Juránkem. Je to hezký chlap. Jsem si viděl, jak reagovala prodavačka u kantora. Podcenili jsme ji. Všechno si dobře promyslela. Ale v tom penzionu se muselo odehrát něco, co jí přinutilo jednat okamžitě. A kruhy v obilí? Kdo je vyrobil? Mimozemšťani. To je přece jasné, ne?

oddělení bylo plno. Saranův tým, Koutný, Hromada, Jánoš, krajský policejní ředitel, tisková mluvčí, dozorující státní zástupce i pár kolegů z jiných týmů. Saran už mluvil 20 minut. Občas ho doplňoval Ožana. Sdělili všem přítomným svá zjištění podpořená argumenty. Divoké teorie nafouklé neobvyklými okolnostmi kruhů v obilí splaskly. Případ nevybočoval z obvyklého schématu, který předpokládá, že vrahem je většinou někdo z blízkého okolí oběti. Major měl pocit, že si ředitel i státní zástupce oddechli. Tatarkovi nejbližší přátelé vaši verzi de facto potvrzují, ozval se kapitán Gomola, který s Pezdou byl v Jablunkově na Tatarkově pohřbu. Všichni tři, Patrik Bojko, Šimon Marek, tedy spolubydlící z koleje, i David Kraus ze židovské obce, byli ochotni s námi zajet na služebnu v Jablunkově, kde podali výpověď. Shodli se na tom, že Tatarka se s Cieslarovou už půl roku marně rozcházel, poté, co mu konečně došlo, že to je, jak pravil Bojko, vymaštěná kráva. Bojko s Markem ji znali a oba vypověděli, že Daniel ji několikrát řekl, že je konec, ale ona ho pokaždé znovu dostala do postele. Citově ho vydírala, manipulovala jim, dokonce mu namluvila, že se pokusila o sebevraždu. No dobře, ale proč to dělala, když s jejím ksichtem a postavou mohla mít každého chlapa, na kterého by ukázala prstem? Nechápal Ožana. Podle Krause věděla, že Tatarka zdědil po otci dost peněz a že jeho židovští příbuzní jsou významní podnikatelé v Tel Avivu. Zřejmě skutečně věřila tomu, že se tam stane modelkou. Saran si vzpomněl, jak Pezda vyvrátil židli, když Cieslarovou uviděl. I on by si dal říct. Monika Cieslarová byla skutečně mimořádně hezká mladá žena. A co se odehrálo v penzionu? Bojko, se kterým si Tatarka v pátek volal, vypověděl, že mu Daniel řekl o svém rozhodnutí definitivně vztah s Cieslarovou ukončit. Bojko tomu moc nevěřil. Tajemník židovské obce Kraus ale tvrdí, že Daniel se s ní ten večer skutečně rozešel. Naše modelka z Jablunkova prý nejprve plakala, pak se Tatarku snažila dostat k sobě domů a když to nezabralo, začala mu vyhrožovat. Čím? Prý jako obvykle, sebevraždou, jenže tentokrát se Tatarka zlomit nenechal. Ale v půl sedmé mu ještě volala, to byl s Krausem. Víme, oč šlo? Prý se chtěla s Danielem rozloučit. Tahle verze zní přesvědčivě, řekl spokojeně Novák a podíval se na státního zástupce. Co na to říkáš, Pavle? Že je to na obvinění málo. Máte jen indicie, žádný důkaz. Soudce nám to shodí ze stolu. Monice Cieslarové potvrdili alibi rodiče. Údajně byla celý den doma. Všechny biologické stopy na těle oběti patřily Jochymkovi. Na vražedné zbrani její otisky prstů nebyly. Výpisy z telefonických hovorů potvrdili pouze ten odpolední. Servírka z penzionu na Bělé žádnou hádku neslyšela ani neviděla. Na záznamu z kamery na rinku sice byla v době hádky Tatarky s Palovským vidět v okně domu Cieslarových silueta, ale nedalo se poznat, o koho jde. Tvrzení Krause a Bojka, že se s ní chtěl Tatarka rozejít, označila Cieslarová za hloupost. Nic na ní neměli. Saran věděl, že soudce nebude mít jinou možnost, než žádost o domovní prohlídku zamítnout. Monika Cieslarová seděla s nohou přes nohu v jablunkovské kanceláři nadporučíka Hečka, kam byla předvolána k podání vysvětlení. Měla na sobě bílé tílko. Skrz látku prosvítaly široké dvorce bradavek, pevných ňader bez podprsenky.
přesně věděla, co dělá. Dokonce i Ožana přestal žvíkat bagetu a odložil ji mimo Krásčin dohled. Není tak hloupá, jak si myslíme, táhlo hlavou Hečkovi. Zatím jí vše vycházelo. Pokud to zblblý Jochimek vezme na sebe, bude takřka nemožné Cieslarové něco dokázat. Což může být obtížné i v případě, že svalovec z Bukovce přece jen kápne božskou. Ale možná pak soudce povolí domovní prohlídku. Major doufal, že v garáži, odkud vzala klíč na kola, něco najdou. Cieslarová sice měla plán, ale nakonec musela jednat rychle. Dokázal si představit, jak prochází garáží na zahradu a bere první kovový předmět, který jí padne pod ruku. Jenže čím vyřízla kříž? Ženy opravdu nože v kabelkách nenosí a vyřezání symbolů odhadoval na okamžitý nápad. Cieslarová podepsala výpověď a vstala. Už byla ve dveřích, když ji Saran zastavil. Ještě moment, slečno. Nasadila výraz naivní blondýnky. Přál byste si ještě něco, pane majore? Řekla a lehce přimhouřila oči. Máte v té kabelce kosmetickou taštičku? Zeptal se. Samozřejmě, že mám. Každá žena ji nosí. Hraná naivita z obličeje zmizela. Ožana s Hečkem zpozorněli. Můžete mi ji ukázat? Saran natáhl ruku. K čemu vám bude? Ukažte mi ji, zavelel nekompromisně. Cieslarová vylovila z kabelky růžovou taštičku. Saran si nasadil latexové rukavice a vyndal manikúrní nůžky. Ožana mu podal důkazní sáček. Co si to dovolujete? Monice Cieslarové rysy jemné tváře stvrdly. Povinnost k předání nebo předložení věci, paragraf 78, slečno. Máme důvod domnívat se, že tato věc je důležitá pro trestní řízení. Usmál se vyšetřovatel. Budoucí modelka ztratila glanc. Okamžitě mi ty nůžky vraťte, zaječela. Přece byste nevyváděla kvůli jedněm nůžkám. Ožana ji jemně přidržel za loket. Dej tu pracku pryč, dětku! Saran se na ní podíval ledovýma modrýma očima a dal si záležet, aby stejně chladně zněl i jeho hlas. Uklidněte se, slečno. Dokud si nebudeme jistí, jakou roli hrajete v případu vraždy Daniela Tatarky, přespíte v policejní cele. Máte štěstí, proti ostravským je ta zdejší hotový Grand Hotel. Nadporučík Hečko vás ubytuje. Kapličku Matky Boží Čenstochovské na Písečné hlídají z obou stran dvě mohutné lípy. Roman seděl v trávě pod jednou z nich a hleděl na velký lán pole, které se mírně svažovalo k lesu. Ve žlutém strništi už nedokázal určit místo, kde před více než dvěma měsíci bylo nalezeno tělo Daniela Tatarky. Na zádech cítil hrbolatou kůru starého stromu. Případ vraždy byl už v rukou státního zastupitelství a soudů. Major Saran doufal, že vražetkyni nakonec usvědčí, odsoudí a ona skončí v base. Analýza DNA potvrdila, že zbytky krve na manikúrních nůžkách patří Tatarkovi. Při domovní prohlídce pak našli mezi odpadky hadřík se stopami od krve a mobil s předplacenou kartou, z něhož večer inkriminovaného dne Monika Cieslarová volala svým milencům. Zatímco Jochimek se po operaci kolene sesypal a rozhodl se vypovídat, dívka vytrvale tvrdila, že o ničem nevěděla. Proč si ovšem k vraždění vzala kabelku, Torman nechápal. Zřejmě to mělo vypadat, že jde na rande. Kdo vytvořil kruhy v obilí, zůstane zřejmě navždy tajemstvím. Ještě další 3 týdny Roman intenzivně pátral po lidech, kteří obrazec vyrobili, a pak se záhadou kruhů v poli přestal trápit.
Možná si opravdu bytosti z vesmíru udělali přestávku na svačinu v poli pšenice na Písečné a pak prostě fičeli dál. Jediným poselstvím byla skutečnost, že nechali tělo Daniela Tatarky pietně ležet v samém středu piktogramu. Sdělení bylo jasné. Jste primitivní živočichové, s nimiž komunikovat nechceme. Začalo se stmívat. Zapálil si cigaretu a pozoroval první hvězdy.

Jan Šimik nám přečetl závěrečnou část rozhlasové úpravy novely Kruhy z trilogie Petra Sagitaria Trůjkund. Připravila Eva Lenartová, režii měl Tomáš Soldán, technicky spolupracoval mistr zvuku Vojtěch Dluhý. No a s majorem ostravské kriminálky Romanem Saranem se potkáte už zítra večer ve 22 hodin v první části příběhu Trůjkund čtverka.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát politolog, spisovatel a právník Petr Pidhart.
2: Život je nekonečně bohatší než každá dokonalá právní norma, ale to je všude na světě, nejenom u nás.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Krásný čtvrteční večer. Na dvojce právě začíná noční mikrofórum, hodina pohodového povídání na dobrou noc. Příjemný poslech vám doma, v autě, v práci, na chalupě, prostě kdekoliv jste, přeje Jaroslav Sedláček. Mým dnešním hostem je hyperaktivní žena, jejíž život připomíná horskou dráhu. Chvíli nahoře, chvíli dole, chvíli vzhůru nohama, ale pořád s úsměvem na tváři. Její smích je pronikavý a její tvář notoricky zná.

0: skupina lidí nesnášela. A že máš dojem, že tohle se přeneslo nejen na tebe, ale i na tvého syna, divadelního režiséra Petra Svojtku. Máš proto nějaké vysvětlení, proč vás polovina lidí miluje a polovina nesnáší?
1: Já
0: čím vadíte?
1: Ne, vůbec netuším. Tak já myslím, v počátku, teda u táty, to mohla být taková jako opravdu vznětlivá, jako povaha, jako nervní byl, jak jsi měl určitý princip a metodu zkoušení. Jo, tím nechci říct, že by to bylo něco zkostnatělýho, no ale třeba takový ty starší herci, možná i pan Lukavský, když jsem ho měl rád, jo, ale že teda tak jako se ho báli, nebo jo, on byl tak jako tam vnesl nějaký nový vír. A jako ne všichni herci snesou kritiku, jo, a takhle. Nevím, v čem to je, ale ono to není jenom jako co se týče jako spolupracovníků, respektive ty, kteří si mohli volit, tak s ním jako nespolupracovali, ale myslím, že tací nebyli, ale že to bylo hlavně jako třeba jako kritika, jo, nebo jako jo, ty odborníci, kteří to hodnotili, tak ty hodně měli jako, ale teda počátek byl v souboru, že se tak rozdělil na ty jako, nevím, modernější, ale s ním strašně rádi dělali starý herci, Štěpánek ještě, jo, a jako úžasný.
0: A jak se to přeneslo na tebe a na Petra?
1: No, já si to na sebe, tak já v podstatě, že jo, jak mají takový ty děti herecký, mají jako to takový nad sebou tu kletbu, že teda z protekce, že jo, a že teda tak, že se máme nějakým způsobem, že se musíme prosadit. Já teda jsem osobně, já nevím, jak bych to řekla v životě, taková bezděčná. Já v podstatě to neřeším, jo. Nikdy jsem to neřešila. Mě zajímala ta práce a tu jsem dělala a jako tak, ale bylo to taky potom jakoby ve způsobu obsazování rozhodně kritiky. Někteří kritici mě úplně buď neviděli, nebo jakoby i teď, ale zase mám spoustu
0: přehlížej,
1: no ne, tak nepatřím do jejich sféra. Jo, ale, no, ale je to třeba, já myslím, že u Petra to teď hodně je, že tak, jo, tam teda myslím si, že se na nich hodně podepsali, když byli v městských divadlech, protože tam jako vytvořili, není to teda ta jako opravdu úžasná, mimořádná nějaká umělecká zřejmě éra, jakou si teď představují noví tvůrci, ale bylo to divadlo pro lidi. S krásnýma představeníma i jako pro náročnější. No bylo to nádherný, diváci tam chodili a teď už tam nechodí, že jo. Vlastně ty herci a ty spolupracovníci se rozprskly po různých divadlech, anebo to vůbec jsem nepochopila, to bylo možná i trochu kvůli Petrovi. Vlastně Jan Vlasák měl představení otce, dělaný pro něj, který dělal úžasně o Alzheimerovi, takže divák sám má, ta hra je geniální, má sám pocit, že má Alzheimera. A jemu v roce jeho 80, těsně před 80, tu hru stáhli. To přeci nemůže udělat jako nějaký, jaksi takový vstřícný člověk, nebo empatický, jo. No takže
0: rozumím.
1: To je, myslím, že to bylo i součástí, jaksi takový Petrový, to tak oni je tam úplně zatratili. Ale to je jiná věc, no. Ale i teď ty kritiky a tak, jako všecko to je a tak.
0: Mým dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková.

0: lépe nebylo.
1: Mým dnešním hostem je herečka s kulometně rychlou mluvou, pronikavým smíchem a nekompromisní upřímností Kateřina Macháčková. Kačko, dneska jsem to počítal a my se známe 36 let.
0: Ano, posluchači, 36 let. Opravdu to byl mladý chlapec, který studoval s mým synem Petrem Svojitkou, kterého jsem nepustil na divadelní školu, tak dělal novinařinu tady.
1: Ano. Bylo to přesně v roce 1990, jsem potkal nejdřív tvého syna na Chmelové brigádě a potom i tebe. To bylo vlastně ty počátek těch 90. let, to bylo odcházení tvého tatínka právě. Hrála si tehdy v divadle pod Palmovkou, Petr nastoupil do prváku na Vysokou, tehdy ještě na žurnalistiku. Všeobecně euforická doba, že se může jezdit na západ, že padla cenzura a takové věci. A do tohoto odcházení tatínka, jaká to byla pro tebe doba, jak na to vzpomínáš?
0: No to byla hrozně smutná doba, protože táta jako ten byl nadšený, jako miloval Havla, že jo, tam s Chramostovou, se všema, a byl v tom stávkovém výboru a teď on neustále říkal zase, jakoby ten skanzen těch divadel, jo, že ví, kde sedí žába na prameni v Národním divadle, že jo. A měl tam jako třetina lidí nejméně tam jako zbytečných a jako jak by se to dalo inovovat a tak, ale on byl docela jaksi jako takový konstruktivní a myslím, že by v tom mnoho udělal.
1: To divadlo no, tak, velmi dobře znal.
0: Dobře to znal, jo. No takže, a potom říkal vlastně jako bezprostředně, že oni to tady tohle to všecko chystali a ten stávkový výbor a část toho stávkového výboru si vlastně tam zatím hledala nový posty, že jo. Nicméně to nebyl člen stávkového výboru, stal se ředitelem Ivo Žídek, operní pěvec, jako jeho celoživotní, jako známý, nechci říct úplně kamarád, ale známý jako z Kytlice a takhle i z toho divadla. No a ten ho poslal do důchodu. A já si myslím, že on měl od roku 78 jako tu blbou nemoc, jako, jo, nechci to pojmenovávat, já jsem to nevěděla, on se zhroutil, když mu to řekli, tak ho museli potom přemlouvat, že to nemá a on to opravdu přechodil a natočili, jako režíroval svý nejlepší inscenace. Hlavně naše Furianty a Hamleta a tak. Čili já hodně věřím, že ta nemoc je o psychice. No zkrátka, on a tady vlastně
1: natočil
0: on...
1: Natočil skalpel, prosím.
0: Tady on, ano, točil, ale tam na tom skalpelu už byl nemocnej. On byl i ve Vlčí boudě nemocnej. To točili s Chytilovou a oni oba měli jako režiseři stejnou sadistickou povahu. Takže on tam...
1: To musel být, ale podstatě... si to bych chtěl vidět, ty dva na place.
0: Ne, hele, já to o tom lecos i o ty Chytilový, protože my jsme potom točili jakoby nějaký dokument pátrání, nebo jasný pátrání po Miroslavu Macháčkovi. No a ona je tam vyvezla, to jsou v podstatě byli neherci, až na nějakých jako amatéři, jako na Turščici, a vyvezla je lanovkou nahoru na tu chatu a tam byli od rána do večera bez jídla, že jo. A můj táta, který, že už mu jako nebylo dobře, už byl vyhublej, tak byl furt takový jako naštvaný, tak prej seděl celý ten den filmovací, seděl na židli proti zdi, nic neříkal a pak vůbec to neskoušel s nima, pak přišla jako klapka a bylo to skvělý. Jo, takhle on to točil. Jo, čili on se tam v podstatě do toho mimozemšťana nějakým způsobem transponoval. Takže ty dva to bych ráda viděla. A myslím, že ten film byl mimořádný vůbec na to.
1: Takže myslíš, že ten vyhazov z toho Národního divadla mu vzal chuť do života vlastně? Že
0: ne,
1: vlastně...
0: toho položilo. Toho položilo, protože on potom jako začal mít jako už v kostech jakoby tu nemoc, jo, a vlastně on poslední věc, kterou zkoušel, což bylo geniální, Strýčka Váňu, tam dělal profesora Serebriakova, režíroval to Ivan Raimond a hrál to třikrát jenom, jo, a já vím, že jsme byli na premiéře a pak jsme šli do šatny a on už tam byl na vozíku. Jo. To bylo jako takový strašlivý zážitek. Hrál to skvěle a na konci, jak on říkal, s takovým tím potměšeným úsměvem, musíte pracovat, přátelé. Musí se pracovat, jo. Jako, já pracovat nebudu, ale vy mě obživíte, jo. Uh-huh. A Chramostová mu potom po té premiéře říkala, Mirku, to ten Čechov psal pro tebe, jo. Úplně takhle, no. Uh-huh. No a to bylo nádherný a ona, i ta doba byla úžasně.
1: Ale vlastně smrt tvého tatínka, aspoň co vím od Petra, právě to bylo takové završení, vlastně už ta druhá polovina 80. let, těch umrtí v rodině vlastně bylo víc.
0: Ne, to bylo 10 let, kdy rok co rok někdo umřel. První můj otčín, kterého jsem strašně měla ráda, Otto Haas, báječný režisér, jako Budějovicích, tam znovu jakoby inicioval festival na otáčivém hledišti. Já jsem jako malý dítě byla u toho, když se tam, když hledali ten prostor, kde se to bude hrát. Jako, no úžasný, na služební cestě. No ne, to byly jako mimořádné zážitky. Potom máma, potom babička, která vlastně vychovala i mě, i Péťu. Takže to bylo, takhle se to, jako to, a ještě jako pro tátu, myslím, jako poslední ťavka byla. Protože on měl velkýho kamaráda Josefa Vinkláře. Byl mu jako svědek na svatbě a podobně. A potom v roce 51 on, ještě nechci jmenovat, protože tady toho se to týká, ještě jeden jako kolega, taky kamarád táty, jako přišli prohledávat jeho byt a nařkli ho, že spolupracuje se západní rozvědkou, a bylo to opravdu na soud a skoro až na tehdy na hrdelní jako trest. No tak potom ho jako bysce ozvali Budějovice a tam ho vzali. A teď tátovi slibovali, nějaký rumunský režisér režíroval Krále Líra a slibovali mu Líra. A když jako nemohl chodit, tak to Líra dostal ten Vinklář.
1: Jej.
0: To byla poslední, jo, to si myslím, že byla poslední. Ten život je, jo. A já když jsem potom tady dávala dohromady nějakou knížku, jsem dávala jako téma Macháček o tátovi, tak vlastně to je o té době, o něm, já jsem to jako já jsem jakoby, si, jakoby skládačku si vytáhla jeho pozůstalost a z toho jsem to skládala. No. A tam to všecko tak vyznívá.
1: Počátek 90. let, vlastně možná jsme ještě nezmínili z těch úmrtí, že vlastně to byla ještě smrt Petrova táty, tam taky byla.
0: No, tak ta byla vlastně v roce 80, ano, to byla, no.
1: To všechna
0: no,
1: ta dekáda prostě těch úmrtí, tam jsme,
0: ano,
1: to vlastně nevyjmenovali.
0: Ano, on, máma, no.
1: Bylo to moc. Pojďme teda zpátky do těch 90. let. Počátek 90. let byl ve znamení velkého útlumu české tvorby po pádu železné opony. Tady byla velká fascinace vším tím, co jsme tu těch 40 let nemohli mít. Frčela západní hudba, západní filmy, televize začala s obrovským úspěchem vysílat americký seriál Dallas a tak dál a tak dál. Zkrátka tady byl prudký příklon k tomu západu a já vám dám, že docela zásadní roli k tomu návratu, k těm českým tématům, se hrál seriál Život na zámku. Seriál, kterému na začátku, myslím, hodně málo lidí věřilo a pak se stal obrovským fenoménem, protože vlastně režisér Jaroslav Hanuš do té doby natočil v televizi 1,5 filmu, no, zapomenutelných. No. Scenárista Jan Míka taky do té doby zcela neznámé jméno. Spousta hvězd původně, který byly obsazený, vlastně odmítli, no, v tom seriálu, no, hrát. No.
0: Ne, tak jako nevím, jestli odmítli, ale měli jiný seriály. Tak víš, co to byli neznámí tvůrci, jako scénarista a režisér, který něco furt chystali a oni to furt jako odkladali, pak jim řekli, můžete to za měsíc točit, no. A pochopitelně třeba ty herce neměli čas, no.
1: Já vím, že teda aspoň se traduje, nevím, jestli je to pravda, že původní nabídka na ty Manžele
0: Veškrnová
1: Králové.
0: Veškrnová a Bartoška,
1: ano,
0: no.
1: Přesně tak, Dagmar, no. Veškrnová a Jiří Bartoška, no.
0: No.
1: Jak ty jsi vlastně, jak jste se cítili v té roli toho outsidera, vlastně v době, kdy se moc od české kultury nečeká a najednou vlastně.
0: No my jsme, to bylo takový zvláštní tam se skupení. Tam byla Jiřina Jirásková, která taky moc netočila, že jo. A měla ještě tu éru za sebou, kdy jako opravdu byla na úpadku a přitom, já nevím, byla skvělá nějaká, nebo byla jako taková průměrná inscenace na Vinohradech a jediný, kdo tam exiloval v němí roli, byla Jiřina Jirásková, že jo, takhle to bylo. No a my jsme si tak řekli právě i s tím Tomášem, s tou Jiráskovou a tak.
1: Pan Brodský tam byl.
0: Ano, ty kostýmerky takový, jako že tak se to tady to, že se nedáme. A teď jsme ke každý, jako každá ta scénka, ta epizodka, jsme jako vymýšleli poenty a furt jsme to, jo, teď ten je kreativní, ten, jako tam byla strašná sranda, já jsem byla rozčílená, zaklopla jsem o kabel, sjela jsem po koberci, že jo, no a teď jsme to, furt to bylo takový prošpikovaný, ale co bylo důležitý, že se točili, že jsme měli postavu danou a že jsme měli směr, kam směřujeme. Jo, to teď není, teď se hrajou věty, teď se nehrajou ani situace, to se nedá vůbec zahrát. To se bez význam, jo, to se teda ne vždy a takhle, ale ještě bych ráda řekla, jak mluvím rychle, v těch 90. letech, že tam byl vlastně odklon od toho kvalitního k tomu komerčnímu a povrchnímu. Ale ono to i Dallas, co to byl Dallas? To byl průměrný, jako trochu pitomej seriál, jo. Ale předtím se točily v Americe taky úžasné filmy. U nás se točily úžasné věci, že jo. A jako já jsem zažila boom úžasných jako filmů a ty filmy jsou někde v archivu televizním. Já myslím, že nikdo neví vůbec, jaký poklady tam máme. Že třeba vůbec ani by na ně nebyly nějaký složitý tantiemy. A že to by, a ono to vůbec není nemoderní, jo. To je něco, já jsem viděla nedávno Antonioniho Zvětšeninu a no, byla jsem nadšená.
1: Mým hostem je dnes herečka Kateřina Macháčková.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: A mým dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková, s níž jsme se dosud bavili především o 90. letech, o odcházení jejího tatínka, legendy českého divadla a filmu Miroslava Macháčka a také o její životní roli učitelce Marii Králové ve 52-dílném seriálu Život na zámku. Kačko, pojďme do tvého dětství. Já vím, že ty jsi žila střídavě v Rakovníku, v Českých Budějovicích, v Bratislavě, v Praze, ale vlastně nemám, ačkoliv se známe tak dlouho, úplně pořádek v tom, proč ses tak často stěhovala a za kým a s kým.
3: No ne, tak v podstatě jsem, jako se, já jsem...
2: Možná začneme od rodičů, jak se poznali tvoji rodiče?
3: Rodiči se poznali na konzervatoři, maminka studovala klavír, tatínek studoval jako herectví, ale protože jako ty profesoři často točili, tak neměli co dělat a on se jich jako ujal a režíroval je. No takže tam se poznali, maminka otěhotněla, jo, což jako dědeček neměl radost a tak, no ale protože ještě jakoby dostudovávala nebo to, tak jsem byla u babičky, jo. Pak byla...
2: A babička bydlela v Rakovníku.
3: Babička bydlela s dědou v Rakovníku, no a maminka teda jako neměli byt, tak táta byl, nebo respektive táta byl nejdřív v Pardubicích a potom jako vlastně tak máma tak ani neměla práci, tak jako by, že byla se mnou, ale byli jsme asi u babičky. No a vlastně v těch Budějovicích jsme byli až poté, co měl táta jako, že tu kolizi v tom Švandově nebo v tom realistickém divadle tehdy, jo, a vlastně přišel do Budějovic a tam jsme dostali byt. Tak máma chtěla mě mít u sebe, tak jsem se přestěhovala tam.
2: Od babičky, která konečně k rodičům?
3: Ano, konečně k rodičům, i když tady jsme předtím měli nějaké jednu místnost na Janáčkově nábřeží, ale tam teda jsem s nima nebyla. No nicméně máma asi za 2 roky dostala tuberkulózu, tak byla rok v sanatoriu. Takže jsem byla zase u babičky, jo. Mm-hmm. U tý jsem byla asi 2 roky. No, to bylo jako to, pak tam byla taková nějaká katastrofa s dědou, no bylo to celý, to bylo jako
2: hodně... Dědeček se oběsil, jestli...
3: Hodně se jako by mé přítomnosti teda tam, no, no, ne, ale já jsem teda u toho přímo nebyl. Tak se chodili denně na hřbitov a to bylo okolo tý měnový reform, no takový jako, že člověk, já bohužel mám takový vnímání i na to společenské dění už od dětství, jo, že vlastně takhle. No takže jsme se vrátili, no a když jsme se vrátili, když maminka, teda vrátila se maminka domů, z toho sanatoria a tatínek ji hned první den opustil s její kamarádkou Ester Krumbachovou, jo.
2: Se kterou ty ses potom kamarádila
3: v 90. letech. Ne, já jsem se s ní kamarádila už tehdy, protože máma jako byla tak jako, no, tak jako myslím, že z toho byla dost zdrcená, tak se tomu moc mě nevěnovala a Ester mě jako také mě přilnula strašně a ona mě vodila po jako historických jakoby objektech a částech Budějovic a strašně ona mě měla celý život jako dceru, jo. A vlastně, kdy ona v poslední období se starala o tátu a tam zase jsme se nějakým způsobem dali dohromady asi na roka půl, než vlastně zemřela, že jo.
2: Takže vlastně vaši se rozešli, tatínek šel s Ester do Prahy nebo kam šli?
3: Nejdřív byli v těch Budějovicích, pak šel s Ester do Prahy. Maminka se zamilovala do Otoháze, byli v Praze, takže já jsem mezi tím vždycky v těch období kdy jako to nějak s mámou klapalo, byla u ní, anebo u babičky. Takže jsem několikrát začínala jako první třídu, pak jsem byla půl roku v nemocnici s ušima, takže jsem zase se vrátila, takže takhle, ale byla jsem furt, jakoby, já jsem strašně ráda chodila do školy, milovala jsem matematiku, jako tak jsem se učila, potom jsem byla, vlastně jsem tam hrála první role, v 6 letech jsem unášela činky komediantům, hrála jsem Zajíčka Rychlonožky, což všude říkám Zajíček Rychlonožka, že je moje stěžejní životní role, pak jsem byla u toho, jak se vlastně tam jako obnovovalo otáčivý hlediště. Hrála jsem v prvním ročníku tam první družičku v Lucerně. No a, takhle,
2: a jak jsi dostala do Bratislavy?
3: No, protože tam potřebovali umístit Zdeňka Míku a Otoháze vyhodili. Takže jezdil po režích, to jsem s nima taky jezdila, takže jsem bydlela i v Uherském Hradišti, v Brně, v Martině a tak. A potom se dostal do Bratislavy, tam jsme čekali rok na byt, bydleli jsme v hotelu Carlton. No ne, to je... Jo, to je
2: na román v tvůj život.
3: Ano, od bídy, jako k úplnému luxusu a jako na obláčky. No tak tam jsem jako se naučila slovensky, nicméně jsem tam trucovala, protože jsem nechtěla odejít od kamarádek na Slovensko a no, víceméně ten
2: kolik
3: rok...
2: Kolik bylo, když jsi přišla do Bratislavy?
3: Chodila jsem do 6. třídy, do no, takových jako 12-13, no. Ale takže já jsem vlastně potom tam nekomunikovala moc s dětma, i když jsem měla jediná jedničku ze slovenštiny. A učila jsem ty spolužáky tu slovenštinu
2: jako
3: podle opaku češtiny.
2: Ty, když jste se vrátili do Prahy, tak si údajně zapomněla česky, si zjistila, že si vlastně mluvíš slovensky. Jak to bylo?
3: No ne, já jsem mluvila takovou tu spisovnou češtinou, úplně trapný něco, jako v 65. 65. roce. A vlastně mi jakoby vývojově chybí jakoby takový ten předpubertální a pubertální, takže já s pubertou bojuju stále, jo. Takže to je takhle. No a takže to jsme byli tam a potom tam Miloš Zavřel přemluvil jako o to háze, že do Prahy, do Karlína, tam se mi zase podařilo hrát v prvním československém muzikálu Gentlemani, to se natočilo do televize, to mi bylo 17, v Bratislavě jsem točila v seriálu Sám doma, Sám voják v poli, to mi bylo 14, byla jsem partnerkou Ivana Mistríka.
2: Ale Ivana Mistríka,
3: Ivana Mistríka.
2: Nezamilovala ses.
3: No, nebyla jsem, to on byl úžasný, no. Taky neměl štěstí v životě, báječný i herec, trošku ráčkoval.
2: Ke komu jsi vlastně měla blíž, k tatínkovi nebo k mamince, nebo se to během času měnilo?
3: No já jsem maminku milovala jako dítě úžasně. No a tátu, s tím jsem se úplně neviděla a táta ke mně potom přilnul, my jsme se vlastně léta neviděli, respektive tak já jsem byla v pubertě velmi nesnesitelná a on si mě bral někde, nebo máma mě k němu poslala na týden, jako do Kytlice k babičce a k němu a on mě po půl hodině předal tam teď a babičce a už se mnou neviděl, opravdu nesnesitelná. A je to takový, že jsme třeba potom z té Bratislavy jeli do Prahy, šli jsme po Václaváku a první, co jsme napotkali tátu, jo. Takový ty osudy potriček tady. No a...
2: Já bych jenom Kateřina se chystá na představení o Franci Kafkovi a bere jako osudové, že já tady teď ve studiu sedím s tričkem France Kafky, tak na to naráží.
3: Ano, z románu nebo povídky Proměna. No a takže jsme se takhle nevídali a tímhle samým způsobem mě v prvním ročníku v Karlovce před diskem říkal Tomáš Tepfr možná nebo někdo ze spolužáků, hele, tamhle jde táta a strčil mě k němu. A táta řekl, je, ahoj, tak mi někdy zavolali, dal mi číslo, já jsem mu další den zavolala a potom jsme se viděli pořád. Na všechny premiéry. On ke mně teda, on jako dědou nesnášel vůbec oslovení, to teď možná Petr říkal.
2: Ano,
3: a táto jo, tak to. A potom jako fakt, jako to bylo jako blízký, když já třeba po premiéře Hamleta jsem mi řekla, že se mu že víc povede ten v Budějovicích, když mi bylo 6 let nebo 7. No, ale já jsem ho vlastně poznala díky té pozůstalosti.
2: Já jsem vlastně mohla nakouknout do hlavy.
3: Já jsem v té pozůstalosti, to bylo několik banánových krabic, nejdřív hledala zmínky o sobě, jako jaký má ke mně vztah. Zjistila jsem, že úžasný vlastně, že on tam měl všechny naše fotografie, dopisy, jo, že úplně, jo, že viděl na každou mu premiéru a jak, no, já jsem třeba hrála v žebrácký opeře Poli, Jirka Lábus hrál Mekýze a vím, že měla jsem sádru na noze, už jsem byla těhotná, to jsem ještě netušila. No a vyšla jsem na jeviště a ve třetí řadě rudá pleš mýho táty. Jo, a teď tam celý činoherní klub. Abraham se šli podívat na dcerku pana režiséra. A to představení bylo takový můj po Zajíčkovi Rychlonožkovi druhý největší životní úspěch. Před jsem něco řekla nebo zaspívala a potlesk, jo. No a byl ta a táta řekl po představení, no šlo to, ale kdyby si byla trapná, tak vstanu a řeknu ven. A on by to udělal.
2: Ale to musí být pro tebe hrozný stres, když víš, že máš tatínka v divadle, že nech stejně nekompromisně upřímný, jako ty jsi nekompromisně upřímná, že by byl schopen uprostřed představení z prostřední řady stát a odejít.
3: Já jsem to předem nevěděla, ale měla jsem sádru, měla jsem co dělat, měla jsem jako na lítku sádru, byla jsem těhotná, čili jsem mentálně byla nějaká vyšinutá, že jo? A takhle, no.
2: S Kateřinou Macháčkovou si povídáme o jejím životě hereckém i tom osobním.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: A mým dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Kačko, končili jsme povídáním o tom, jak si dělala první herecké krůčky. Pojďme před filmovou kameru. Ty jsi debutovala v nějakých 18-19 letech plus minus, ve filmu Bylo čtvrt a bude půl, jestli se nepletu.
3: Ano, tak já jsem první měla to, že jo, to Sám voják v poli.
2: Jo,
3: to mě bylo 14-15. No a tady to Bylo čtvrt a bude půl. To mi bylo asi 17, nebo já nevím, ono se uvádí ten rok jako uvedení je asi o rok, než jsem byla jako...
2: Jasně, rozumím, než se to natočí, než se to sestřílá, než se to dostane do kin.
3: No, myslím, že to bylo 69, tak...
2: Tak nějak to bylo,
3: konec 60. Tak 68, no rozhodně to bylo před srpnem.
2: Tam si, to byl takový hudební film, vlastně tvým partnerem byl Michal Pavlata, hlavní role, který hrál takového talentovaného zpěváka, který se snaží prosadit hlas, měl Václava Neckáře, paní Drahokoupilová vlastně hrála nějakou takovou tu tvoji konkurentku nebo rivalku, jestli si to dobře pamatuju. To není podstatné. Jako spíš jsem se chtěl zeptat obecně, ať už to byl teda ten film, který říkáš ty a který já neznám, nebo Bylo čtvrt a bude půl. Pamatuješ si na svoji první klapku? Byla jsi nervózní, nebo v tom mládí si to člověk nepřipouští
3: tak
2: tohle?
3: Klapku se snad, to bylo možná takový, jsem tam byla taková někde, že jsem vnikla do jejich nějaký garderoby nebo to a spadla mi nějaká helma na hlavu.
2: Tomu myslím, nevěřím.
3: Že bylo první. K tomu, no a potom jsme tam byli, že jo, já jsem byla ještě potom asi 10 let pana, takže v posteli s tím Pavlatou na rozkládačce, no to taky bylo jako vtipný, no ale to bylo, jak jsem se k tomu dostala, já jsem hrála v těch Gentlemanech.
2: A muzikálu v Karlíně.
3: A byl tam asistent z Barandova a ten mě jak si dohodil tam do štábu toho Vladimíra Čecha, pozvali mě na konkurs, no a to vlastně potom jsem dělala i Svatou říšnici s ním, jo, ještě jsem měla něco točit, to už jakoby nešlo, no.
2: Dává ti vlastně, když jsi říkala vlastně, že s tím tátou jste se nějak potkali až v pozdějším věku, bavili jste se o herecké profesi, dávala ti nějaké rady, byl toho schopen a mocen, nebo to prostě mezi tátou a dcerou nejde dost dobře tohle?
3: No, já myslím, tak první jeho byla, já jsem hrála v nějaký Mášence a Finogenově v inscenaci, což byla jako sovětská hra, vím, že to jako Dana Kulářová odmítla, já jsem to vzala a jako točila tam Jiřina Jirásková, Vladimír Merčík, Jiřina Štěpničová, všichni ty, co měli Škraloup, tak točili v téhle pohádce. A bylo to pro mě jako úžasný. Zaprvé s Jiřinou Štěpničkovou jsem, to jsme asi měsíc koušelo, ta jako mi v šatně tolik vyprávěla o životě a o sobě, jako to bylo jako báječný. Do Vladimíra Mančíka jsem jako byla zamilovaná, ale on byl zamilovaný a měl nějaký takovej jakoby vztah s Jiřinou Jiráskovou a Žanda mi hrál tátu a já vím, že třeba tam jsem měla brečet a že nevěděla jsem, jak slzy, a tak jsem si přinesla prkínko a cebuli. A teď tam bylo, jak projížděli, vlastně se to točilo, že to bylo asi na dvě klapky celá ta, nebo na dva střihy.
2: Se to naskoušelo jako divadlo?
3: Ta, protože neměli materiál, že jo, tak se to nějakým složitým způsobem stříhalo. Takže já jsem si vlastně někde za tou kulisou jednou řezala tu cebuli a byla jsem tam v záběru. Potom, no, ale po mně to tak jako, že to bylo přehlédnutelný, no, ale to si myslím, že bylo docela, no a to mi táta řekl, Chramostový si se líbila. Takhle, jo. A potom jsem dělala Rusálku a to taky Chramostový si se líbila.
2: A dávala ti teda nějaký rady, jako praktický, já nevím, co právě, když chceš brečet, tak se podívej do sluníčka, já nevím, nebo
3: ne, ne,
2: vůbec.
3: To myslím, že o tom jsme nemluvili. Ne, o tom jsme nemluvili. Mě sám jsem se strašně naučila od Otomara Krejči a hlavně od Jana Grossmana. Od Jana Grossmana vůbec. Vidět za roh, absurdní komedii, jako to je, a to je vlastně jako vůbec tragikomedie, absurdní komedie, to jsou takový životní žánry, že se dá tak využít. A ty děti právě tak, aby se změnily úplně, jako se přetočila, byly někde jinde. A já se právě snažím tohle, ty děti, jako to málo kdo vůbec, jako jo, to je složitý.
2: Ty jsi hrála v desítkách filmů. v létě dávali v České televizi film Jaromila Jireše Katapult, kde si hrála manželku Jiřího Bartošky a na Facebooku si k tomu napsala, že setkání s oběma, tedy s panem režisérem Jirešem i s panem Bartoškou, pro tebe moc to znamenalo. Mohla bys to trošku rozvést, proč pro tebe ten film byl důležitý, nebo jestli byl opravdu tak důležitý?
3: Ne, Jaromil Jireš byl úžasný, citlivý režisér, jo. A on mě, vlastně já jsem dělala jsem zkoušky filmové na a pozdravuji Vlaštovky na tu roli, co hrála Vašáriová.
2: Na tu hlavní roli.
3: No Marušky a on mi potom nabít jako to, co hrála Hanka Maciuchová. A můj otčím ház řekl, ne, nesnižuj se pod hlavní roli, tak jsem ji nevzala. Hance to udělalo kariéru a takhle. Ale ten Jaromír Jireš na mě nezapomněl. Jo, protože to
2: neurazil vůbec,
3: neurazil, protože to jsem zažila jedinkrát, jo. Mm-hmm. Takže jsem s ním hrála, s ním jsem ještě hrála v jednom, jako jak se, já nevím, takový, já jsem tam dělala nějakou archeoložku, nevím, jak se to teď jmenovalo, teď to neto, a potom jsem hrála ten Katapult. A ten Katapult byl úžasný. My jsme točili bohužel v noci jenom, protože Jirka tehdy měl strašně moc práce, protože zkoušel dopoledne Leonce a Lénu a večer každý hrál, takže jsme to, jako v 11 jsme začali a k ránu jsme končili a proto Jireš taky na něj byl naštvaný, že teda takhle. No a on je strašně byl empatický, jo, vstříc, jako, jo, to bylo, to se tak báječně, já jsem to měla úplně rozparcelovaný, jak, jako tam, že jo, 1000 vstupů a přinesl mi bílej plyš, jak to kdy udělám a tak, a do toho tam byl ještě několikrát ten Páral a bylo to celkový, točili jsme to, že jo, na Moravě hlavně, nebo já si ani už nedovedu jako vzpomenout, jestli v reálu, napůl v reálu a napůl ve studiu, no, ale jako to bylo jako by to lidský setkání, ale nicméně musím, jako ono to nemělo úplně ohlas a tak ona taky je to takový schematický ten scénář, ta věc, ale mě to nevadilo, že vlastně to bylo nějakým způsobem precizně udělaný. A když jsem viděla ty jeho pozdější zpracování Páralovi, tak jako dost povrchní, ale ty první, Jo, s Ivanem Vyskočilem a s Brejchovou, to bylo úplně něco, jo, to vidíš, jakoby v exteriu a všude, jako nejsou ty slova, není jenom všecko, dá se beze slov hrát, jo, jenom,
2: jo. No, ne. Který ty ze svých filmů máš nejradši, jestli máš nějaký opravdu obzvlášť oblíbený film, který se vždycky ráda podíváš?
3: Nevím, tak tady, jako bys to zázemí, tak já jsem těch filmů tolik nenatočila, jo. Já jsem vlastně točila, tehdy se točily i televizní filmy, že jo, to byla jiná, ale jako filmy, že jo, to by tam jako obrovský prostor, jo, vůbec kdy se nemluví, hudba, kamera. Jo, to je film, jo. Než je se furt žvatla, ještě, jo, já tomu nerozumím, jo. Takže to byly ty televizní filmy. No a těch jsem natočila pár, já ti ani nevím.
2: No já jsem koukal na tvoji filmografii, to jsou desítky titulů, to není jako, že by to bylo jako pár. Ale možná se zeptám teda takhle, ve dvou filmech, Vinobraní a Dva lidi v zoo, se spotkala se svým otcem. Ano. Jaké to bylo hrát se svým otcem?
3: No,
2: po tom všem, co s nám tady dneska vyprávěla.
3: No, Vinobraní, to jsme, vlastně my jsme spolu vystupovali jenom v jednom obraze, kdy jako jsme, jako tam byly dva děje a my jsme se vlastně jakoby nesetkali jenom na tom místě. Já vím, že jsem, že mě přivezli na plac takzvaně, on tam seděl na rozkládací židličce a ptal se mě, už si ubytovaná, už si jedla, úplně takovej nejvzornější otec a dva roky jsme se neviděli, no. Ale oni to potom takzvaně vykoupali v laboratořích, že se budou točit znova, takže jsme to takhle jako točili ještě jednou. Myslím, že Vinobraní je slušnej film. Jo, já teda, my jsme se tam moc, já nevím, já jsem tam byla místě, já zrovna tady jsem se úplně jako tak, jako nesnesla sama sebe, no, ale nebylo to tak to.
2: Tam jste hráli otce s dcerou.
3: Ano. A to bylo táta Rudá pleš, protože se bál, abych to dneska zlá, ne jemu, ale vůbec. Teď já taky úplně, jo.
2: Ve stresu z toho, že on se bojí.
3: A teď ještě Poledňáková, do poslední chvíle. Tady se dívej, tam se dívej, tohle to dívej, to už hrajte. Jo, ta hysterie absolutní, něco jako já. No a, takže to jsme natočili na první jako dobrou. No a potom jsme tam jeli v gazíku, jo, on neuměl řídit vůbec, tam jsme se jako jakoby nějakýma jako bažinama jsme se tam jako projížděli, drncalo to a jsem si říkala v duchu, to je prýma, že ten člověk neřídí. No a on mi večer řekl, no, včera jsem si, Káťo, koupil svůj první vůz. Byl to favorit, my jsme ho zdědili a opravdu nejezdil. No ne, tak to jsou takový, no. A tak tam, že tam už byl dost nemocný, tak jsme měli ňuňáka, tu opičku a to byl takový příjemný film.
2: Mým dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková.

0: S herečkou Kateřinou Macháčkovou probíráme skrz naskrz její život. Spoustu jsme toho už řekli, něco ještě řekneme, ale bohužel, když se tak dívám na hodiny, nestihneme zdaleka všechno. Kačko, ty jsi hrála ve spoustě, posluchači tě znají ze spousty televizních seriálů. Dynastie Nováků, Rozpaky kuchaře Svatopluka, Cirkus Humberto, nebo dnes už hodně probíraný a propíraný Život na zámku. Tam jsi se potkávala se spoustou úžasných kolegů, partnerů, režisérů, kostýmních výtvarníků, všeho. Máš nějakýho tvůrce, herce, herečku, režiséra, kohokoliv od kumštu, na kterého vzpomínáš obzvlášť ráda z nějakého, ať už profesního, kumštýrského nebo obyčejného lidského hlediska?
1: No já strašně ráda vzpomínám na režiséra Františka Filipa. A on měl okolo sebe takový, nechci říct ty nejlepší, tak měl s hodně lidma, ale měl takový jako okruh herců a jako to bylo báječný. Točila jsem s ním seriály, ale potom jsem s ním točila ty operety. Tam jsme se třeba Polská krev s panem Hrušínským, jo, nebo to bylo, jako to bylo tak úžasný, jako, pro, jako by jsme to dlouho zkoušeli a pak se to, to jako dělalo Netopíra a všecko to, jako bylo, pro mě to bylo opravdu kouzelný.
0: No. Bylo to pro tebe těžké vlastně hrát na jedné straně a zároveň předstírat vlastně, že zpíváš. Není to těžká disciplína? Nebo vlastně ty dcera operní pěvkyně šla si domů pro radu?
1: Ne, nešla jsem domů, maminka mi záviděla, ta, nebo záviděla, to tak blbě říkám. Ne, ale maminka řekla, je, já jsem říkala, volali mi z hereckého oddělení, že bych měla dělat jako v Netopírovi a ona, Adélu, já jsem říkala, ne, Rozalindu, to není pro tebe. A pak potom se to vysílalo ve Zlatém fondu, já jsem ti říkala, že to nebylo pro tebe. Tak takhle, ale ne, tak trošku jako nedokončená kariéra. Potom ne, ale tady to bylo opravdu to, jako by to bylo úžasné. A ty opery, já jsem totiž hrála taky ve hře, jak to bylo v únoru. A seděla jsem ve studiu, jsem zůstala po přestávce pod mikrofonem a řekla jsem, bože, to je, nechci říct co, nasl, jako, to je jako taková nepovinno, no. A po té době jsem měla útrum v literárně dramatickém vysílání, jako a v jakýmkoliv ani pohádky. Pohádku jsem natočila jednu, jako černovlasá princezna orientální. Typická.
0: Typická, to je blondýna.
1: Takže já jsem vlastně dělala Rusalku Libuši. A když jsem dělala tu Libuši, tak já jsem se tam nějak, já jsem to cvičila, překřikla. A takže já jsem potom se vypracovala takovou svou metodu, že vlastně jsem jakoby se mimicky všecko, jako mluvedla všecko, vyráběli zvuk, ale nevyšel. Což když jsme točili Rusalku, byli moc všichni ze štábu rádi, protože Marie Málková a Mirek Nohýnek tam byli, když to já jsem byla něma. No a tam taky třeba ta Rusalka, tam jsme měli premiéru televizní kamera v plenéru. Mm-hmm. Ale už za měsíc to bylo staromódní, že jo? Mm-hmm. No, tak to ví.
0: Kačko, je pro herečku, matku dvou dětí, hodně těžké kloubit rodinu a kariéru? Bojovala jsi s tím někdy? Protože vím třeba, když si točila, mám tuším Dynastii Nováků, tak Helenka, tvoje dcera, byla úplně malinkatá, tak je to asi těžký, když točíš velkou roli ve velkém seriálu a zároveň mít doma úplně malý miminko.
1: Tak tady to jako nebylo tak komplikovaný, tak byla, že jo, byl tam doma jako můj muž, babička nějaká a potom jsme měli i paní jako nahlídání, když jich nebylo moc, ale to bylo, to jsme měli byt a šlo to. Horší to bylo, když byl malý Péťa, já jsem točila a vlastně jsme se rozcházeli jako s jeho tátou, takže Péťa byl právě u babičky, moje máma, ta jako vlastně nechtěla, abych měla dítě, tak to bylo takový celý strašně komplikovaný, jo. Mm-hmm. Tam se, myslím, to nějak mezi náma s mámou trochu rozešlo.
0: Já už jsem to říkal v úvodu našeho povídání, známe se 36 let, mně si vždycky připadala jako velmi aktivní, velmi silná, velmi nezdolná ženská. Jsi taková, nebo je to jenom zdání?
1: Myslím, že mě jako takový, jako krizový situace, že mě posílej.
0: Jo, že tě spíš aktivujou, než aby tě zlomili.
1: No tak nejdřív pochopitelně mě to nějakým způsobem vezme a pak to řeším, pokud možno za ostatní a tak. No.
0: Kdy ti bylo v životě nejhůř, jestli se můžu zeptat?
1: Mockrát. To se nedá říct. Víc, já jsem třeba jako chodila taky, abych jako na psychoterapie, protože jsem tak jako, že jako jsou takový chvíli, nebo to nebylo na nějakou konkrétní chvíli, ale abych se nějak sklidnila a vlastně trošku jsem to psychoterapeuta špičkovýho nějak odrovnala a já jsem sama z toho vždycky potom byla úplně, takže jsme se rozhodli, že bude lepší, když to necháme uzamčený. A já vlastně ty věci pouštím někdy na tom jevišti. Mám z čeho brát.
0: Když musím říct něco, co posluchači teďko nevidí, protože když jsem ti tu otázku položil, tak se ti úplně hodně zaleskly oči. To vypadalo, že úplně něco ti naskočilo. Já se nechci s tebe dolovat, co ti naskočilo. No. Pojďme to tady obrátit. Ať končíme něčím pozitivním.
1: A tak to patří k životu.
0: No, já si myslím, že vlastně...
1: Nemáme to ani před dětma, před nikým to nemáme, protože potom ty věci nedovedou nějakým způsobem střebat. Mě babička, já jsem s tím přicházela do styku od jak živa. Péťa chudák, můj syn, taky, že jo.
0: A tak já myslím, že ty chyby nebo ty propady, že je to vlastně dobré, jako že člověk vlastně ty sinusoidy nahoru dolů. Já vlastně, když jsem... Nechci tady strahovat pozor na svém konci, ale vlastně ve chvíli, kdy mi bylo v životě nejhůř, tak teď s odstupem času jsem na to vlastně strašně vděčný, že jsem si to zažil, že se s ničím prošel.
1: To tvůrčí.
0: A posílilo mě to najednou. Vlastně no. Teď jsem mnohem silnější, než jsem byl předtím, že takže vlastně zpětně jsem za to rád. Ale pojďme k tobě. Co ti dělá v současnosti největší radost, případně čím aktuálně žiješ?
1: Aktuálně žiju generálkama, hry baletky. Tančím tam ve svých téměř 80 letech, tančíme smrt.
0: Tančíš smrt.
1: Smrt jako labutě a jako je to báječný, ale jako vždy na jako čas běží a hraju v divadle Mana, představení live a hraju v Řeznický, jeden německý život a představení Monstrum.
0: A baletky budou kde mít premiéru?
1: Baletky budou mít premiéru v divadle U hasičů. Je to jako takové divadelní uskupení okolo Jiřího Turka. Zvu vás.
0: Mým dnešním hostem byla herečka Kateřina Macháčková. Díky za tvůj čas a odpovědi, ať se ti daří.
1: Moc děkuji za pozvání, Jaroslav.
0: Hezký večer vám všem přeje i Jaroslav Sedláček. Dobrou noc s Nočním proudem a Iliou Kučerou mladším. Už za chvíli.

0: plastická setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Když se řekne plastická chirurgie, většině z nás asi jako první naskočí zkrášlování. Jenže plastická chirurgie umí především napravovat to, co člověku vzala nemoc nebo úraz. A právě tomu se věnuje lékařka a vědkyně Pavla Tichá z kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zajímá mě ale i její druhý svět, výzkum rakoviny. Je totiž hlavní autorkou studie, která popsala jeden z mechanismů, jímž se nádorové buňky dokážou před naším imunitním systémem doslova maskovat a podílet se na vzniku metastáz. Pavla Tichá bude mým dalším hostem.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná čtvrtečně páteční noční proud s datem 15. října, který otevírá Brian Ferry Dylanovkou It's All Over Now, Baby Blue.

No a na mě je teď, abych vám prozradil, že hned po půlnočních zprávách bude mým hostem v tomto studiu Jan Vozáry, bubeník a producent, zakládající člen skupiny Oceán. My si ale budeme povídat hodně, možná hlavně, o albu Magická noc. Albu, které v roce 1997 vydal s Mailou Hlavsou. A tohleto album přinášelo takové moderní elektronické verze písniček skupiny Plastic People of the Universe. Tohleto album se docela nedávno dočkalo své reedice a dočká se i koncertního provedení, nicméně pochopitelně bez dávno zesnulého Maily Hlavsy. Tak o tom všem, ale o spoustě dalších věcí si s Janíkem Vozárym budeme povídat hned po půlnočních zprávách. Posléze nás čeká ještě několik hudebních novinek, ale už za pár okamžiků pozvánka na jeden velice příjemný a velice zajímavý jazzový festival, který proběhne v Lanškorouně, a to už tuto sobotu, tedy 17. To vám prozradím už za pár okamžiků. Nejdřív je tu ovšem kapela Supertramp.

kapela Next Level a písnička Everyday. Next Level je jedna z těch kapel, která vystoupí už tuto sobotu od 18 hodin na 25. ročníku festivalu Jazz A Little Otherwise v Lanškorunském multifunkčním centru. Součástí, nebo přesně řečeno ústřední osobností téhleté kapely je Ilja Michalec, lanškorunský muzikant, skladatel, klávesista a člověk, který už čtvrtstoletí neúnavně dramaturguje a připravuje právě tenhle ten festival, tedy festival Jazz A Little Otherwise. Jak naznačuje název tohoto festivalu, tak v podstatě hlavní ideou, hlavním tématem je, že do Lanškoruna přijíždí kapely, které se věnují jazzové muzice, ale tak nějak trošičku jinak, dělají původní tvorbu, přistupují k muzice svým občas i dosti netradičním způsobem. A tak je velmi zajímavé na tenhle ten příjemný jednodenní festival zavítat, protože rok co rok tam objevíte něco nového, něco zajímavého, něco, co jste, dejme tomu, do té doby neznali a co vás může, co může zaujmout. Tak přesně tohleto se může stát tuto sobotu od 18 hodin v Lanškoruně, pakliže se vydáte na jubilejní 25. ročník festivalu Jazz A Little Otherwise. No a tady ještě jedna ochutnáka z festivalového programu, skupina Denudace.

Pomalu, ale jistě se blíží půlnoc a s ní také půlnoční zprávy Českého rozhlasu Dvojka. Já hned po jejich skončení uvítám v tomto studiu svého už slíbeného hosta, který bude Jan Vozáry.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Česko musí zpřísnit postihy za trestné činy proti životnímu prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. Unijní lídři se v Bruselu přou o financování společného rozpočtu. Fotbalisté Sparty v Evropské lize remizovali s Lillestrémem. Plzeň prohrála v Budapešti s Ferencvárošem. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů. Je pátek 16. října. U hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Za narušování životního prostředí by mohlo hrozit až 10 let vězení a počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou v úvodním kole podpořili poslanci. A Česko musí tresty posílit kvůli unijním požadavkům.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: V Bruselu druhým dnem pokračuje summit Evropské rady. Lídři států 27 zatím vedou tvrdý spor o podobu víceletého rozpočtu Unie. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, aby do společné kasy tekly výnosy z emisních povolenek nebo daně z tabáku. A bohatší země, takzvaný čistí plátci, ale nechtějí dál navyšovat své příspěvky.
5: Rozdíly v pozicích členských států jsou podle Babiše obrovské. Uvedl, že Česko bude bojovat, aby z rozpočtu na roky 2028 až 2034 získalo maximum peněz.
6: Samozřejmě ten základ platí všichni v HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
5: A nepřijatelný je navržený rozpočet také pro německého kancléře Friedricha Merce či švédského premiéra Ulfa Kristerssona. Ti ho chtějí zásadně osekat.
7: Far too big, far too expensive.
5: Do Bruselu už dorazil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se zúčastní pátečního jednání Evropské rady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Rusko znovu zasáhlo kritickou infrastrukturu v Kyjevě a kyjevské oblasti. Část ukrajinské metropole a jeho okolí zůstaly bez elektřiny.
8: Ukrajinské ministerstvo energetiky na svém telegramovém kanálu oznámilo, že brigády energetiků se snaží dodávky proudu co nejrychleji obnovit. Práci jim ale komplikují pokračující ruské vzdušné útoky a následky předchozích úderů. Předevčírem Rusko zasáhlo všechny kyjevské tepelné elektrárny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je hostem summitu Evropské unie v Bruselu, oznámil, že Polsko dodá nový balík pomoci protivzdušné obraně Kyjeva. Obsah zbrojních dodávek označil za tajný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump nepodepíše souhlas s veřejným přenosem popravy bývalého armádního psychiatra. Ten před 17 lety zastřelil na texaské základně 13 lidí. Odsouzený zemře začátkem prosince před popravčí četou. Přihlížet budou smět jen pozůstalí obětí. Ministr obrany Pete Hegseth přímý přenos ohlásil minulý týden.
9: Prezident Trump oznámil, že odsouzený armádní psychiatr Nidal Hassan zemře podle plánu, ale vysílat se jeho zastřelení 13 vojáky nebude. Podle amerických médií prý netušil, že Hassan je od vražedného incidentu v roce 2009 ochrnutý od pasu dolů. Plán ministra Hegsetha popravu vysílat odsoudili demokraté i republikáni, byť některé veřejné osobnosti s popravou souhlasili. Šlo by o první veřejnou popravu ve Spojených státech zhruba po 90 letech. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalu. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce a KLDR očekává, že díky větší obchodní výměně bude ještě líp čelit ekonomickým sankcím OSN.
10: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Demoliční firma ve čtvrtek dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku, které byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Stožáry se po odpálení náloží podle plánu zřítily na pole směrem ke Kolínu. České radiokomunikace pro vysílače už neměly využití, nepodařilo se je prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by vyšla na 170 milionů korun.
11: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
12: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
11: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
13: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to. Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
11: Konstrukci budou dělnice následujících 20 dní odklízet. Z Liblic Alena Junová, Radiožurnál.
1: Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal více než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce Recese a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
14: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
15: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
14: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
15: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
16: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
15: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Sparty remizovali ve druhém utkání hlavní části Evropské ligy s Lillestrémem 1-1. Norský soupeř vyrovnal skóre až v nastaveném čase. Pražané byli z výsledku zklamaní, ale ztrátou dvou bodů v závěru zápasu se nechtějí zaobírat příliš dlouho, říká jich trenér Brian Priske.
17: Každý odejde domů se špatným pocitem kvůli výsledku, který je vždy nejdůležitější, ale myslím si, že abychom se mohli posunout dál, musíme se zaměřit i na náš výkon a z něj si můžeme vzít spoustu dobrých věcí, ze kterých můžeme těžit v dalších zápasech. Teď je naším cílem zvítězit v nedělním utkání. Tohle už je za námi.
1: Plzeň v Evropské lize prohrála i druhý zápas, tentokrát v Budapešti s Ferencvárosem 1-2. Jablonec na úvod konferenční ligy podlehl domácímu Freiburgu 2-3. A hokejisté Litvínova prohráli domácí předehrávku 11. kola Tipsport Extraligy. Hradci Králové podlehli 1-4.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 zavřený Klimkovický tunel a překážka za Měrošovicemi. Na dálnici D1 je uzavřený Klimkovický tunel u Ostravy, silničáři tam ruší omezení a provoz je zastavený asi na 15 minut v obou směrech, poté se opět bude jezdit tunely bez omezení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za nájezdem od Benešova na 22. kilometru porouchané osobní auto. Blokuje tam pravý pruh v omezení, místo je označené šipkou a projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova počítejte s překážkou u sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 stojí porouchané nákladní auto, je po požáru, uzavřený je odstavný pruh. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem sjíždějte na Teplice už exitem 52 přes Velemín. Následující sjezd na 64. kilometru je uzavřený kvůli vyprošťování převráceného kamionu. A v Praze připomínáme uzavírku tunelu Blanka. Obousměrně zavřený bude až do rána úsek mezi Letnou a Trojou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná až skoro jasná, místy se můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochlazuje se až na 1 stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky. A přes den čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, postupně se pak rozpustí, k večeru má ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů, hlavně na severozápadě naměří jen do 12 a na horách většinou kolem 11 stupňů. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu i Ilja Kučera mladší. Pokračuje čtvrtečně páteční noční prout a já v něm už za pár okamžiků uvítám svého slíbeného hosta, který bude Jan Vozáry.

0: Jan Vozály, bubeník, producent, aranžér a v této chvíli také slíbený host čtvrtečně-pátečního nočního proudu, už je se mnou ve studiu. Takže Janíku, vítej, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer, zdravím posluchače.
0: My jsme to naše setkání začali písničkou Magické noci, počal čas písničkou z repertoáru Plastic People of the Universe, nicméně v podobě, jak jste jí v roce 1997 přepracovali na album Magická noc společně s Mailou Hlavsou. Tahle deska, o tom si budeme taky povídat, teď docela nedávno vyšla v edici, objeví se ty nahrávky, nebo ty skladby se objeví i živě. Nicméně, abych se teď chtěl vrátit do toho úplně prvopočátku. Jak se zrodil tenhle ten nápad udělat plastikovské, klasické, undergroundové písně v takovéhle moderní elektronické podobě na svou dobu?
1: No, tak já už jsem ten nápad jako měl delší dobu v hlavě. A když jsme ve studiu s Mailou a s dalšími našimi kolegama z kapelou Fiction jsme točili ve studiu, tak jsem Mailu oslovil, že mám prostě takový prostě jako nápad, takový sen, protože jsem na těch plastikách vyrůstal, že jako teenager, takže jsem všechny ty songy znal nazpaměť, líp než Maila, ty texty to... On obdivoval, že znám ty texty nazpaměť líp než on. No nicméně, on jako byl takový, jako moc se mu to jako nějak ne. Z začátku byl prostě takový, jako já nevím, jestli to má to smysl, máme to dělat a tak. A říkal, no tak něco udělej, jen tak jako jeden, dva songy udělej, jen tak jako abych měl jako představu o tom, Jak to chceš udělat. No, tak já jsem připravil dva songy. No, on byl úplně nadšený, říkal, jasně, to je úplně úžasný, chytlo ho to a tak jsme se do toho pustili, takže vlastně já jsem všechny ty songy saranžoval, přearanžoval, prostě předělal v takovým tom duchu toho elektro a Mail mi to naspíval ve studiu, nahrál tam kytary, basu, jsem tam. No, bylo to hotový.
0: No, plastici byli odjakživa představitelé takového toho opravdu dřevního, klasického, syrového undergroundu. Tak by mě zajímalo, jestli když slyšel tuhletu barvu zvukovou, tuhletu podobu, tuhletu muziku, jestli jsi toho nakonec byl trošku zaskočený a vyděšený.
1: Maila? Ne, právě, že se mu to líbilo. Říkal, že to je jako super, a takže nakonec byl rád, že jsem ho jako přemluvil, aby jsme to udělali a album se velmi rychle vyprodalo, takže dopadlo to dobře.
0: Podílel se s vámi dvěma ještě někdo tenkrát na přípravě téhleté desky?
1: Ne, já jsem to celý vlastně jakoby připravil a potom jsme to s Milou ve studiu nahrávali. Ještě tam hostoval majitel toho studia Míra Jirásek, tam hostoval, nějaký kytary tam hrával.
0: Já jsem se zmínil o tom, že ta deska vlastně letos, na jaře, jestli správně počítám, tak vyšla v edici.
1: Ano.
0: Došlo tam k nějakým změnám, třeba k nějakému remasteringu nebo k nějakým změnám oproti teda té původní?
1: Jediná změna byla, že to přemasteroval Mojmír Papalescu ve svém studiu a jinak to zůstalo tak, jak to bylo. Všechny songy tak, jak to bylo. Jako.
0: Ty jsi se zmínil o tom, že ta deska se v tom roce 97 jako rychle vyprodala, ale stejně by mě zajímalo, jaké na jednu stranu si zaznamenal reakce jednak od těch skalních undergroundových fanoušků, protože pro ně to musel být trošičku šok. A na druhou stranu zase od lidí, kteří tebe měli zpětého, především tedy s Oceánem a s Fiction. Jak se s tím tyhle ty dva tábory vyrovnávaly?
1: No tak vlastně ten můj záměr, proč ty plastiky předělat, byl ten, že některé ty songy jejich, jako úplně ty původní, ty nejstarší, nebyly moc jako kvalitně nahraný. A já jsem prostě to chtěl jako tu jejich hudbu přiblížit prostě té mladší generaci. Takže to byl vlastně jako záměr a když jsem potom třeba někde jsme třeba hráli v klubu nebo tak mě ty majitelé právě říkali, že jsem se přesně trefil jako do toho vkusu, do toho klubového soundu, že se to tam prostě pouští. Jo, takže vlastně ten záměr, který jsem měl, tak ten vyšel. Jako no.
2: Mm-hmm.
1: Samozřejmě, že někdy ty skalní příznivci, někteří to těžce nesli, jako no, ale já myslím, že už po těch letech už se s tím jako nějakým způsobem srovnali, že si na to zvykli. No.
0: Mm-hmm. Když vznikala ta finální aranžma, to bylo vyslovně tedy tvoje práce, nebo nějakým způsobem se k tomu Mejla Hlavsa taky vyjadřoval a ty si třeba bral v potaz nějaký jeho pohled na věc?
1: Ne, on mi na začátku mi prostě jenom jakoby nahrál ty základní motivy těch songů do počítače a pak já jsem to kompletně všechno v domácím studiu svým zpracoval a pak jsme se sešli ve studiu už jenom prostě na to, na zpívání a na ten mix toho alba.
0: No a ještě bychom měli dodat, to už jsme taky říkali, že vlastně na jaře vyšla tahleta deska v edici a ona vlastně vyšla k nedožitým 75. nám, Mejla Hlavsi.
1: Ano, vyšlo to 6.3. právě na výročí nedožitých 75. narozenin Mejlovo.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: A udělali jsme takovou jakoby premiéru v Meat Factory, kde byla akce, kterou pořádala Guerrilla Records, která vlastně tu reedici vydala.
0: Mm-hmm. No my se k dalšímu koncertnímu provedení ještě dostaneme, teď pojďme zpátky na onu zmíněnou desku.

0: všechno přikryté tmou a brněnský projekt Poly Noir. Mým hostem ve studiu je nicméně stále Janík Vozáry a já jsem úmyslně sáhnul po téhleté kapele, protože vy budete společně hrát 21. října v pražské Malostranské besedě s Magickou nocí a právě s touhletou partou Poly Noir. Tak mě zajímalo, jak jste na sebe narazili, jak jste se dali dohromady.
1: No tak my se s Polem známe dlouho, že jo, protože jako frontman skupiny Insania je známý, takže my už se známe jako opravdu dlouho. A tohle mi Poli zavolal a říkal, že by možná bylo fajn, kdyby jsme mohli zahrát jako společně, že by nás pozvali na ty své koncerty, a tak jsme si řekli, jo, to bude fajn, uděláme si to hezký a bude to prýma.
0: Takže ještě jednou připomenem, že tedy 21., což je tuším středa, ano, jestli se nepletu, v pražské Malostranské besedě. No a mě by to zajímalo...
1: Ještě tam máme teda další, jestli můžu?
0: Rozhodně.
1: No, pak máme ještě 26. listopadu v Brně, tam oni jsou doma, že jo? No. Tam jsou brňáci. V kabinetu Můz a 4. prosince Nové město na Moravě v Kulturáku.
0: Takže to je obšírná pozvánka na vaše společná hraní.
1: Ano, mě by posluchače zveme.
0: Mě by teď zajímala jedna věc. Jak to bude vypadat s Magickou nocí pódiově? Protože ta věc samozřejmě vznikla s účastí Maily Hlavsy, který už tady bohužel mnoho let není. Tak jak se to teď provádí?
1: No tak my jsme to samozřejmě tenkrát jsme to měli připraveno, vymyšleno všechno. Jenže bohužel Mail přešel na druhý břeh, takže se mi jakoby vzdálil, no. Už není mezi námi. Bohužel. No a tak jsem si říkal, že to prostě jako nějak že bych to jako zkusil obnovit. No a oslovil jsem mého kamaráda s takovou legendou undergroundovou pražskou, Luboše Vodáka, jestli by to nechtěl.

0: živě na bicí a živě zpěv.
1: Ano.
0: A tam třeba zazní kompletně celá ta deska?
1: Celý album zahrajeme a ještě jako bonus pár songů od kapely Fiction.
0: Mimochodem, mohli bychom se ještě na chvíli zastavit právě u kapely Fiction, protože taky bych nahlédl do minulosti, jak se to vlastně seběhlo, že jste se dali dohromady ve Fiction?
1: No, my jsme měli s bratrem takový, když skončil oceán na konci roku 92, tak jsme měli s bratrem takový projekt Lorien a točili jsme Amplak a pozvali jsme si tam kamarády, prostě Pepu Jenčka z Plastiku, Mailu Hlavsu z Plastiku, Tomáše Šilu z DGček a podobně, tam byla celá parta lidí, Lenka Dusilová a tak dále. A tam nějak prostě nás mail oslovil a říkal, hele, jestli bychom to jako nechtěli zkusit jako prostě udělat takovou kapelu, no a byl Fiction na světě.
0: No to bylo zajímavé vlastně ze svého času, tahle ta kapela postavená vlastně na undergroundových základech pronikla i do komerčních rádií a do komerčních médií.
1: Jo, bylo to fajn.
0: Dobře, tak my se teď ještě pojďme na chviličku vrátit k vašim, já nevím, jestli mám říct hostům, asi hostům. Polinová ještě...
1: My jsme hosté.
0: Vy jste hosté. Jo. V besedě.
1: Ne, všude s Polinová, my jsme hosté.
0: Dobře, tak každopádně ještě jedna ochutnávka muziky Polinová.

Dnes už nebe, nechce mě ani tebe, je pozdě věřit na anděly.

0: Polinoár, na cestu se dá prach. Mým hostem ve studiu je stále Janík Vozáry. Janíku, my bychom teď mohli nechat chvíli stranou magickou noc i ten koncert, respektive koncerty, o kterých jsme se bavili, které chystáte. A já bych se s tvým dovolením zastavil u tvé už 40 let domovské kapely Oceán, protože tam v minulých dnech a týdnech se taky lecos zajímavého seběhlo. Jednak by začal možná dokumentem Pyramida snů, který s vámi natočila Česká televize. Pověz o něm něco, prozraď, protože ten dokument, pokud mám správné informace, bude v televizi k vidění až vlastně na přelomu roku. Tak na co se tam můžou vaši fanoušci těšit?
1: No tak ten dokument, scénář takhle, ještě bych to na začátku, scénář napsal Pavel Kučera, režiry měl na starost Radim Špaček a je to v podstatě průřez úplně od, vlastně jako od začátku té kapely až vlastně jako do současnosti. Takový průřez, kde jsou všechny ty důležitý milníky jako ty momenty prostě zmíněný, a je to asi hodinový dokument, no.
0: Koho všechno tam můžou potom diváci, kromě stávající sestavy, zahlídnout v tom dokumentu?
1: No tak samozřejmě je tam Petr Muk, je tam kytarista, který s námi začínal, Zdeněk Pavelec, je tam Láďa Faktor, takový náš mentor, když jsme začínali, nám hodně jako radil a pomáhal, hlavně s tou technickou stránkou té muziky, no a spousta dalších jako no.
0: Pokud se nepletu, tak se tam objevuje i Karel Deniš, který byl taky s kapelou ještě v Budějcích hodně spjatý, a který vlastně loni.
1: To byl takový náš rádce, jako no, který nám vlastně od začátku jako nějakým způsobem radil, co a jak, jako no.
0: Tady bychom mohli doplnit, že on, jestli to správně říkám, tak loni vyšla
1: kniha,
0: docela obsáhlá kniha. Mimochodem, jak se ti líbila?
1: Jo, tak je to je v podstatě jakoby takový jako obrazový dokument. A s Karlovou jako velice vtipnýma glosama, no.
0: No a vy jste na premiéře tohohle filmu, o kterém jsme mluvili, taky pokřtili novou živou desku, která má po mém soudu velice vtipný název Živ je. Kdo to vymyslel mimochodem?
1: Nevím.
0: A tak pojďme prozradit něco k té živé desce.
1: No tak točili jsme to v červenci, myslím. Červenci v Českých Budějovicích a náš zvukař Vítě Račman to potom smíchal, zmasteroval a vyšlo CDčko. Vinyl by měl vyjít příští rok na jaře. Je to vlastně, je to k těm 40 letům, vlastně který byly loni na podzim, to bylo 40 let vzniku kapely a celý vlastně letošní rok ještě jsme pořád pokračovali a pokračujeme. Hraní v pátek hrajeme v Ústí nad Labem a pokračujeme vlastně v tom turné Oceán 40.
0: Takže ještě nějaký ten týden, nějaký nebo měsíc se bude Oceán 40 slavit, teda koncertně.
1: Jo, přesně tak.
0: Tak to je dobře. No tak my bychom si teď měli dopřát ukázku z toho nového živého alba. A já si myslím, že v 99%, když člověk řekne jméno kapely Oceán, tak dodá jméno písničky Ráchel. Takže tenhle ten stěžejní hit si můžeme teď poslechnout v živé podobě.
1: Živák.
0: Tak, jak zní v roce 2026?
1: Jo.

0: stěžejní hit kaple Oceán na náchel, ovšem v podobě živé podobě z roku 2026, a bubeník Janík Vazoáry je stále ještě mým hostem ve studiu čtvrtečně pátečního nočního proudu. My se teď ještě na chviličku vrátíme k albu Magická noc, vrátíme se k jedné ukázce ještě z jeho edice, ovšem ještě předtím bych se tě chtěl zeptat, co jsou věci, na které se teď v dohledné době připravuješ, chystáš, těšíš, co je před tebou hudebně?
1: Tak teď momentálně už jsem několik x hodin strávil ve studiu a přepravu právě ty bonusové songy od kapely Fiction, aby to bylo v tom duchu prostě ty Magické noci, aby to jako pěkně navazovalo zvukově, hudebně, takže to teď připravuju. No a jinak jsem se rozhodl, že bych chtěl pokračovat dál jako v tom odkazu toho maily, takže jsme se domluvili s Lubošem Urákem, že bychom příští rok zkusili vydat album Magická noc, ale už to nebudou remakey plastiků, ale už to bude vlastně jako mi naše vlastní tvorba. Aha. Samozřejmě to bude jako hudebně na ty plastiky navazovat.
0: No tak to jsou smělé plány, tak doufáme, že to dopadne.
1: Těšíme se na to.
0: No a jinak jsou vlastně před tebou, respektive před vámi, ty zmíněné koncerty, o kterých jsme mluvili. Ano. Tady by možná bylo fajn, kdyby se prozradil posluchačům, když se budou chtít ujistit nebo podívat na termíny koncertu, tak jak to mají udělat?
1: No tak samozřejmě jsme na těch nezbytných sítích, na Facebooku, na Instagramu, na YouTube. Magická noc.
0: Dobře. A co se týče oceánovských koncertů, tak to bude obdobné s těmi sítěmi, jestli.
1: Ano, určitě.
0: Fajn. Tak já ti moc děkuju za návštěvu ve studiu, děkuju za povídání.
1: Já děkuju za pozvání.
0: No a přeju šťastnou cestu na jich a předpokládám, že běžíte tedy.
1: Ano.
0: Tak doufáme, že bude poklidná a příjemná.
1: Děkuju.
0: Janík Vazoáry byl mým hostem ve čtvrteči pátečním nočním proudu. Díky, šťastnou cestu a dobrou noc.
1: Jo, měj se, ahoj.

Bruce Springsteen písní World Apart otevřel třetí závěrečnou část tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. A já jsem v samém úvodu slíbil, že dojde také na nějaké ty čerstvé nahrávky, na nějaká ta nová aktuální alba. A ta chvíle, ta situace nastala právě teď. A my začneme novým EPčkem, nebo chcete-li mini-album zpěvačky Sheryl Crow.

Sheryl Crow, Pick You Up. Tak tohle to byla titulní písnička jejího nového sedmiskladbového EPčka, nebo chcete-li mini alba. Sama Sheryl Crow o téhle písni říká, že je to takový hydratační krém na rozpraskané srdce. Celé to album se vlastně zabývá poměrně závažnými tématy, tématy mezilidských vztahů, tématy rozpolceného světa, potřebou empatie, potřebou podání pomocné ruky. Vlastně dalo by se to shrnout slovy potřebou lidskosti. Tak tohle je taková červená nit, takové společné téma, které celou touhletou novou deskou Sheryl Crow prochází.

Sheryl Crow, Freedom Bus. To byla písnička, která přibyla na nové album, na novou nahrávku Sheryl Crow jako úplně poslední. Já už jsem se zmínil o tom, že původně bylo plánováno 6písňové EPčko, nicméně zpěvačka se nakonec rozhodla dopsat ještě jednu píseň, a to právě tuhletu píseň, a tak se tím pádem oficiálně rozšířilo to 6písňové EPčko na 7písňové mini album. Inspirací pro tuhletu píseň byla pro Sheryl Crow návštěva jednoho amerického vojenského hřbitova, kam se vydala s jedním školním zájezdem a kde, jak sama prohlašuje, si uvědomila, co všechno stálo vybojovat svobodu a jak si teď lidé svobody málo váží a jak je ta podstatná a zásadní věc. Takže touhletou myšlenkou se zmíněná píseň zabývá a je to, jak už jsem říkal, píseň, která album tedy uzavírá a prodlužuje ho ze 6 na 7 titulů.

Poor Love, tak tohle byla titulní písnička nového alba Gabriely Chilmi, zpěvačky australského původu s italskými kořeny. Je to v pořadí její čtvrtá deska a vychází téhleté 35-leté zpěvačce dlouhých 13 let po desce předcházející. A ty důvody jsou zcela prozaické, protože už na začátku své kariéry zaznamenala tak obrovský úspěch, že se pro ní stal nesnesitelný tlak firem a producentů a na muziku úplně zanevřela a na celých 13 let tu muziku v podstatě odložila. Ale teď zase dostala chuť a sílu se k ní vrátit a díky tomu je tady ono zmíněné album, které si teď představujeme.

Not Enough to Keep Me Down a Gabriela Chilmi. Její hudební vkus a její hudební cítění se formovalo pod vlivem zpěvaček jako Janis Joplin nebo kapel jako Led Zeppelin. A tak je zcela přirozené, že zůstalo takovéhle syrové a nespoutané. Konec konců tohleto nové album nahrávala Gabriela Chilmi se svojí kapelou vyslovně klasickým způsobem postavu. Celá kapela i s ní točila najednou v jedné místnosti do jednoho jediného pásku, aby právě zůstala zachována ona syrová přirozenost, která provázela původně nahrávky z přelomu 60. a 70. let a nutno přiznat, že se jí to, myslím, docela povedlo.

Prayers for the People, tak se jmenuje nové album americké kapely Greta Van Fleet. Kapely stále populárnější u publika nejen amerického, ale i celosvětového. Pokud se týče toho trošičku zvláštního názvu, téhleté nové v pořadí čtvrté desky, tak inspirací k němu byl londýnský Alexander Palace, tedy palác, který byl vystaven před mnoha lety a kterému se právě takhle začalo přezdívat, protože se stal oblíbeným místem pro návštěvy Londýňanům, a to bez ohledu na sociální vrstvy, na sociální postavy. Prostě oblíbeným londýnským místem. Muzikanti z téhleté kapely v tomhletom paláci taky několikrát koncertovali a stejně jako Londýňanům jim taky zjevně přirostl k srdci, tak podle něj nazvali svou novou desku.

Greta Van Fleet patří k relativně novým, k relativně mladým kapelám, nicméně kořeny její tvorby slyšitelně sahají hluboko do 70. let, možná dokonce na přelom 60. a 70. let. A to jak co do aranžma, tak co do zvuku, tak co do cítění. Takže právě z těchto kořenů kapela vychází, dávají samozřejmě trošičku, ale jenom mírně novější kabát a je vidět, že tyhle ty klasické hardrockové kořeny jsou zřejmě opravdu nesmrtelné.

A ještě jedna narozeninová gratulace skoro na závěr. Fred Turner, baskytarista a zpěvák kanadské kapely Backman Turner Overdrive, právě dneska oslavuje své 83. narozeniny. Tak všechno nejlepší a pojďme si dopřát trošičku typického kanadského dřevorubeckého roku právě v podání kapely BTO.

Daniel Fikejs a Jan Burian budou mými hosty za týden ve příštím čtvrtečně pátečním nočním proudu. Pánové spolu totiž docela nedávno vydali velmi, velmi vydařené společné album a my si to album budeme představovat, budeme si z něj pouštět písničky a budeme si o něm povídat a já si myslím, že můžu s klidným svědomím slíbit zajímavé a vtipné povídání. To bude za týden ve čtvrtečně pátečním nočním proudu. Ovšem nezapomeňte také na přímý přenos letošních legend nočního proudu, který proběhne už úterý 20. No a po předání všech těch cen a ocenění a po všech těch gratulacích se opět přesunu sem do na naše vysílací pracoviště. No a ten úterně středeční noční proud strávíme také společně. Ovšem v téhleté chvíli ten dnešní čtvrteční páteční končí. Pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc a těší se na slyšenou v úterý a ve čtvrtek. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a Led Zeppelin.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
4: Podzimní rozhlasová návštěva nás zavedla na Hrádeku Nechanic. Jsem tady s Martinem Rejmanem, Kastelanem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Ale dnes i průvodcem, Martine.
5: Je to tak. Občas se to tak nastane, že i já se musím zapojit do průvodcovského procesu, ale pořád to činím rád, už jenom méně častěji, než bych chtěl.
4: Máte v rukou klíče, máte to spočítané, kolik těch klíčů od Hrádku je?
5: No vidíte, to nemám. Většinou se bavíme o tom, jak jsou těžké, tak já říkám něco mezi 1 až 2, ale kolik jich přesně, třeba se k tomu dneska dobere.
4: My teď nebudeme odemykat zámek, ale paradoxně ho budeme zamykat.
5: Přesně tak, protože po ránu nejdřív ten zámek otevřeme úplně, otevřeme okna, tak aby se vyvětralo, aby tady byl čerstvý vzduch. A teď to jdeme zamknout na takové průvodcovské klíče, protože každý svůj okruh má dveře, které se zavírají. No a je to z důvodu bezpečnosti, tak aby ty expozice zůstaly uzavřené. No, tak to teďka jdeme udělat.
4: Přemýšlím, jak vás mám oslovovat, pane magistře, pane Kastelane nebo pane Martine.
5: Klidně, je to na vás. Jsem zvyklý úplně na všechno. Jak mi říkají asi pane Kastelane. A já si myslím, že ono někdy už se tlačí jakoby vedoucí zprávy objektu nebo tohleto. Já si myslím, že Kastelán je povolání, které tohleto oslovení si myslím, že se k tomu prostě hodí. No.
4: Jak jste se k tomu dostali? Jak jste se stal Kastelánem tady na Hrádku?
5: To je trošku delší historie, taky zkrátím. V podstatě po škole, kdy studoval Univerzitu Pardubice, kulturní dějiny a historicko-literární studia, tak jsem začal dělat pro územní památkovou správu na Sychrově pod Národním památkovým ústavem. Stal jsem se kurátorem mobiliárních sbírek a začal jsem objíždět hrady a zámky, a zkoumat tam mobiliář a podobně. No a najednou se otevřelo výběrové řízení, jsem na Hrádek u Nechanic, tak jsem to šel zkusit a zkouším to už 10. rokem. No. V té dlouhé historii Hrádku jenom kapka v moři.
4: Bilancujete, říkáte si, jaká ta desítka byla?
5: Zamyslel jsem se, ohlédnul jsem se. V podstatě to bylo 50 na 50, no, tak těch důvodů ke starostem, ale i radostem je stejně.
4: A tak vy záříte, vypadáte spokojeně. A na to, že je ráno, že natáčíme dnes ráno návštěvu.
5: Protože jdu do expozice a to vždycky se snažím vrátit vlastně do toho momentu, kdy před těmi 10 lety jsem tady byl poprvé a já jsem opravdu nemohl věřit tomu, kolik toho tady je a jakých detailů a zajímavostí a propracovaností. A tenhle pocit se vždycky snažím při každé prohlídce vyvolat. Jo? Já když jdu s jakými koliv návštěvníky, tak vždycky čekám, že třeba mi řeknou, no vy o tom víte, nebo vy jste historik, ne, vždycky, vy to máte rád, že jo, a říkám, jo, mám, tak to mi stačí, no.
4: A pořád vás to udivuje, pořád na něco přicházíte.
5: Absolutně, až teďka budeme procházet expozici, tak zrovna projekt, jistý takový malý projekt, jsem dostal úkol vyfotit tváře v expozici. Prostě nejrůznější malé postavičky, zvířata a podobně. Prostě všechno, co má oči, řekněme. Já jsem nikdy nevěděl, kolik očí se na nás v podstatě dívá, když procházíme expozici a musím teda říct, že i po 10 letech jsem se některých detailů všiml až teď.
4: Takže Martin Rejman i fotograf, detailista.
5: Ano, ale spíš donucení. No. To přízvisko fotograf spočívá spíš jenom v tom, že nefotím dobře, ale hodně, takže těch fotografií nazbírám a vždycky, když se jdu třeba projít s manželkou do parku a vracíme se k zámku, vždycky ten foťák vytáhnu a vždycky z toho jednoho úhlu zámek vyfotím a tu už to štve, ale já si říkám, že to má nějakou časosběrnou hodnotu. No.
4: Co si určitě říkají mnozí a přemýšlí o tom, jestli pan Kastelán žije a bydlí právě tady na zámku přímo.
5: Žije a bydlí se tady moc hezky, to jako je vidět, že nejenom, že